Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Začínají folková pohlazení a od mikrofonu zdraví Vítěz Rovníček. Pokud alespoň koutkem oka sledujete naší domácí folkovou scénu, pak vám jistě neunikla Žalmanova osmdesátka. Čas je opravdu naprosto nekompromisní a neúprosný. Přijde mi, že je to nedávno, co jsme slavili Žalmanovu padesátku. Nutno ale říci, že čas je i spravedlivý. Pokud někdo má dar tvorby, jako je Žalman, ovládá řemeslo, je obklopen báječnými lidmi a je pracovitý, cokoliv, co tvoří, bez ohledu na věk, stojí za pozornost. Žalman připravil k osmdesátce pro své příznivce nové album. Pojďme si jej dnes poslechnout.

0: Jsem rád, poznávám tě, jak jsi star. To slýchám a dýchám tu po čtyřek rozchodů.
1: Říkávám si, jen si věř, v srdci mám hořící keř. Kdo brečí, ať brečí, já jdu hledat svobodu.

zabalený mlhou spím. Rád tě potěším.

Posloucháme nové písničky Žalmanova spolu z narozeninového alba, které Pavel Lohonka vydal u příležitosti nedávného životního jubilea, tedy 80 let. Nese název Tomáš porád něco, psáno s vykřičníkem na konci, třemi tečkami na začátku a podivným zmutovaným slovem porád. Jde o oblíbenou kapelní hlášku pro nezasvěcené. Když spolu fungujete pospolu v kapele, není to úplně srovnatelné soužití jako třeba v rodině či partě kamarádů. Kapela, notabene profesionální, zažívá divné věci, bývá srocením nesourodých individualit, podobně se vzájemně potřebujících k obživě, tvořících v poměrně omezených mantinelech, pendlující mezi rozmary a nápady autora, očekáváním publika a vlastními potřebami. A těch společných chvil na cestách, v autě, na hotelech, při zkoušení, ve studiu. Tisíckrát omleté historky a názory. Není to vždy snadné a vyžaduje to opravdu obrovskou dávku vzájemného respektu a porozumění, aby na pódiu pak mohla jít společná energie ven. Při nahrávání, notabene opakovaném, s takovou četností po 2-3 letech, navíc v malém studiu, to celé pak ještě navíc ohrožuje určitá rutina. Občas prostě není co říci. A lidé takto spoutaní k sobě pak potřebují berličku, hlášku, signál. Hláška Tomáš porád něco je právě tím osvobozujícím prvkem, který zvedá náladu, pozbuzuje a motivuje, ukončuje debatu, aniž byste museli jít pryč nebo opustit místnost. Neutrální zdvořilá reakce, ať už si myslíte cokoliv. Asi jako když Werich říkal, lidi jsou holt lidi. A nebo náš dědeček, to je život, to se nedá nic dělat. Touto optikou se dívám na nové Žalmanovo album. Podotýkám, že jsem velký fanoušek, který slyšel snad všechny jeho nahrávky. Celoživotně mě baví ten svět, který Žalman stvořil a schovývavě přihlížím věci, které mi nesedí, nebo kterým nerozumím. A víte, že mi to přijde jako klíč? Mám moc rád lidi, kterými je Žalman obklopen. Nečekejte ode mě tedy kritiku alba, ale výzvu k hlubšímu poslechu, protože to máte pořád něco. Dodal bych vždycky a všude. A tohle jsou krásné chvíle na světě, když Žalman zpívá a tvoří.

Nové Žalmanovo album A to máš porád něco, které dnes posloucháme, přináší 14 písniček, které Žalmanomily nepřekvapí, ale také, a to je cennější, nesklamou. Zvuk kapely se v podstatě už od odchodu Brožových před bezmála 20 lety nemění. Žalman zpívá stárnoucím, ale stále sametovým hlasem, co dokáže promlouvat do duše, jako když na vás mluví milovaný otec. Vedle toho jiskří naopak nestárnoucí Míša Hálková, občas až dívčím hlasem, a místy vzniká kontrast srovnatelný s legendárním pohádkovým protikladem Kráska a zvíře. Kapelu a samotného Žalmana hudebně už 35 let podepírá tichý basák Petr Novotný, který vychytává ve vokálech ty všechny možné a nemožné intervaly a nespívatelné tenoří party, protože duší to vždycky byl jazzman a rád překonává hudební výzvy. Solovou kytaru obstarává respektovaný rutinér Petr Havarda. A tohle je možná první deska, kde jej doslova musím pochválit za pěvecký projev. Překvapí třeba v countryovce Byl to hezký den.

Jediné, co mě hřeje, je oheň ve tvé náruči, pod kůží tiše praská.

Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu a dnes si pouštíme písničky z osmdesátkového alba Žalmanova Spolu s názvem A Tomáš porád něco. Tvorba Pavla Lohonky vždy nesla určité stopy nostalgie a tichého smutku. To bude asi tou přezdívkou, kterou kdysi od kamarádů Trampů dostal. Ale do značné míry tím obarvil a ovlivnil celou folkovou scénu. Stačí si vzpomenout, jak se člověku hezky svírá srdce, když stojíte v davu lidí na festivalu a oni z pódia spustí třeba tymián. Nevím, jestli to je tím Žalmanovým věkem, ale množící se bilanční témata a motivy smíření nabírají na síle. Když pominu titul CDčka nebo fotku na obalu, kdy Žalman sedí v prázdném hledišti s cedulkou Vstup zakázán, stačí si přečíst názvy písniček. A to máš porád něco, na rozcestí, znovu zrození, jsem zmačkanej, dobrovzdání, kam odchází světe, byl to hezký den, pomalý šípy, stovky domovů, konečná. Ale není to žádné tragické loučení, je to spíše taková ukázka, jak se dá stárnout.

obklopen živoucími mladšími muzikanty profíky, schopen ještě vzdoru a rošťáren, moudrého nadhledu a vážnosti lorda ze skotských Highlands. Je to furt prostě starý dobrý Žalman.

Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Vítou Troníčkem.

album Žalmanova spolu a to máš furt něco, tedy přináší 14 písní v podstatě v podobném formátu jako několik předchozích alb. Je znát, že starý pán přinese materiál a ve studiu si pak kapela hraje, vymýšlí co a jak udělat, aby to znělo pokaždé alespoň trošku jinak než ty hromady písní, které už Žalman za svůj bohatý život přivedl na svět. A to je dobrý přístup, protože tím se mu vyhýbá osud jiných jeho kolegů, kteří zestárli a oposlouchali se rychleji. Do značné míry tomu napomáhá i dvorní mistr zvuku Petr Michal z jeho českého studia Dynín, který pořád vylepšuje své postupy a klobouk dolů. Nové album má naprosto svěží zvuk a i když výčet hostů je nevelký, skvělý Radim Pígl na perkuse a bicí, Robert Fleischmann na irskou flétnu a Marek Bubl na alt saxofon a klarinet, překvapí nás mnoho jiných barev. Novotný si vyhrál s klávesami, Hafík přidal dobro, lapsteel nebo mandolínu. A to mě moc baví. Kor, když mezi osobní zpovědí a poetickými obrazy se v textech vynoří reakce třeba i na aktuální téma. U Žalmana možná až nezvykle přímočaré a odkryté, to, aby člověk měl nad čím přemýšlet. Třeba, chci zpívat českým dětem, ruský medvěd cloumá světem, z lásky plive síru, sám sebe požírá, kdo postaví se s mečem, kdo najde v sobě sílu, pán Bůh dveře v nebi zavírá.

Nevím, co z nového alba Žalmanova Spolu zůstane mezi lidmi nebo v trvalkovém repertoáru skupiny při koncertním vystupování. Nabízí se úvaha, jestli vlastně má vůbec smysl dělat nové nahrávky, když ani posluchači už dnes nejsou schopni sedět a poslouchat ucelený soubor písní jednoho autora a vlastně ani několik předchozích řadových alb Žalmana nepřineslo nic jako Tymián, Jantarovou zemi, Můzu, či Kdyby tady byla taková panenka nebo Zráje, prostě písně, které doslova zlidověly. Tady bych však rád upozornil na chybu v úhlu pohledu. Ani ty zmiňované dávné hity a lidovky Žalman nepsal jinak než tyhle nové písně. Nikdy při tvorbě nebral ohled na to, co by se tak mohlo líbit posluchačům, nebo nedej bože kritikům, aby se to prodávalo nebo zapadlo do nějaké módní vlny. Prdlajs. Žalman se nikdy nepodbízel a kdo mu to vyčítá, nemluví pravdu. Žalman takhle prostě vidí svět a proto zůstává věrohodný. Tohle album je jen další zprávou o tom, jak se má a co je podle něj dobrý a co blbý. A má pravdu a dělá to dobře. Ostatně nemá problém s návštěvností koncertu. Dostává se mu úcty a vážnosti, která mu náleží. Jak jsem si všiml na festivalech, hraje v prestižních časech a bývá ozdobou akcí a lákadlem pro diváky, kteří ho berou, i když si pak třeba řeknou, že na něm občas je už unava znát. No, nikdo nemládneme, je to věc, která patří k životu. Ale Žalman nám ukazuje, jak se dá stárnout důstojně a s grácí. Jestli se nějaká píseň z nového alba bude hrát u ohňu, to přeci nezáleží a nikdy nezáleželo na něm, ale na těch, kteří u ohňu hrají. Myslíme na to. A pokud máte Žalmana rádi, sami si ten hit alba vyberte. Myslím, že tam jsou, ale já vám pomáhat nebudu, je to totiž fajn dobrodružství. Mladí by řekli challenge. Objevujme a naslouchejme.

denice do všech stran, o nesnázích se bez milosti ptám. Proč před bouří, kde ticho po lukách probouzí, jen ty, co mají strach. Za času pro lásku třeba kluk umřel. Za času pro lásku na kraj střechy světa šel.

lásku třeba pohořel. Za času pro lásku na kraj střechy světa šel.

0: Takové je tedy nové album Žalmanova spolu a Tomáš Porád něco, natočené a vydané u příležitosti Žalmanových osmdesátin. Doufám, že se vám líbilo alespoň tolik jako autorovi folkových pohlazení, který se s vámi tímto loučí. Za týden naslyšenou se bude těšit váš Žalmanomil Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Měl jsem stovky domů.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jsme rádi, že jste se zase sešli u přijímačů, abyste si mohli vybrat ukázky podle svého a taky se pobavit v této hodině. Tak Patrik Rozehnal vás zdraví a dnes máme Národní den polibku a usmíření, tak posílám
2: ano,
1: všem.
2: Já
1: a
2: taky
1: posílám
2: na dálku, taky ano, Kateřině. Kateřina Macháčková vás zdraví.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná už naplno dnes s Kateřinou Macháčkovou, s Patrikem Rozehnalem a seznam je připraven, ukázek dost. Jednu teď vytáhneme do éteru a vy si rozhodnete, jestli s ní nebo s tím dotyčným v ukázce budeme pokračovat.
1: Ano, tak já bych si vybrala Jiřího Brůdra, což byl takovej jako herec malých rolí, ovšem velice četně hrál, takže já jsem s ním hrála v Kuchaři Svatoplukovi, jednou tam kradl maso a vybrala bych si ukázku.
0: Jenom v roli teda.
1: Ano, jenom v roli, no i když Bůh ví, jak to dopadlo s tou rekvizitou. Teda jestli to nebyla atrapa, nebo jo nějaký
0: to asi
1: plastický
0: ne, to
1: maso.
0: Dost věrohodně.
1: No, ale tak zase, když se to točilo celý den, tak jaký byl zápach? No nic, takže instalatéra, a je to z pořadu Kabaret u dobré pohody s Josefem Bláhou.
2: Roztrhnu vás oba, jeho, tebe, rozumíš? Udělám z vás velikonoční nádivku.
3: Ale to bys přišel do kriminálu.
2: Proč do kriminálu, když tu nikoho nemáš, koho bych rozdranžíroval, co? A teď jsi se prozradila. A... čí je to bota?
3: Hele, bota. Tvoje, miláčku. Tvoje, půjďo.
2: Je tam cizí noha. Je, sekáček. Já. Když je to moje bota, tak já si ji useknu.
4: Ne, ne, ne, ne. Ne, pane, vy se strašně mýlíte. Strašně se mýlíte, opravdu. Já nejsem ten, jak vy si, jak si předpokládáte tady. Já jsem opravdu, já jsem ten, jak se, nejsem vlastně, milospaní, jak se tomu říká, ten svíc?
3: Svůdník.
4: Jo, svůdník nejsem.
2: Co děláte pod postelí? Ptám se vás, co děláte pod postelí?
4: Já jsem byl ovšem původně v koupelně.
2: Aha, v koupelně, tak to chápu. Chtěl jste se umýt.
4: Ano.
2: To by tak ještě scházelo, abyste měli ze špinavej do postele.
4: Ne, pozor, prosím pěkně, mě se tam zakutálelo těsněji.
2: Je. Co se vám tam zakutálelo?
4: No tak, takový těsněji.
2: No tak teď je to jasný. Sekáček, ne, sekáček, ne, já toho chlapa zabiju.
4: Ale ne, ne, ne, ne, pozor, já nejsem chlap, já jsem instalatér, prosím.
2: Je to... Tak teď se tomu říká instalatér, co? Co pak jste tady svou paní instaloval?
3: Adolfe, ovládej se.
4: Ne, opravdu, podívejte se na mě, milospane, já jsem instalatér, že jo? Já mám modráky, všude samý modráky, helejte.
2: Jo, no. Ukradený, že jo?
4: Ne, ne, ne, vyfasovaný. Je, a já mám taky nářadí, milospane, můžete se přesvědčit, koukejte. Já mám tady brašnice na... Ježíš, já tady, milospaní, já vám přece ukazoval Francouzák.
2: Taky ukradený, co?
4: Ne, ne, ne, prosím, taky vyfasovaný, ne, já opravdu, na mou duši, já jsem instalatér. Milospaní, co já bych vám jenom ukázal, abyste mi věřil.
3: Podívej se, vždyť on i vypadá jako instalatér. Má takové modré, důvěřivé oči.
4: Ne, ne, ne, milospaní, já mám nápad, pojďte za mnou. Hejte, kapne vám kohoutek, vidíte to, kikiriki kohoutek, jo, kap, kap, kap, kap, no. Podívejte se, milospaní, už ho mám, hledajte, Francouza, já to takhle povolím, já to takhle utáhnu. No, je, podívejte se, nekape, milospaní, kohoutek, nekape, v pořádku, dovolte mi odejít.
2: Amen!
3: Fantasticky, ty můj Otelo!
2: Bliká nám žárovka, miláčku. Zítra zavoláš elektrikáře.
0: Kateřino, co řemeslníci, instalatéři, elektrikáři, jaké zkušenosti s nimi máte?
1: No tak já myslím, že tak jako jsou poměrně horší a horší, protože si myslím, že trošku jako neumějí moc svý řemeslo. Já co můžu, tak si dělám sama. Nejradši jsem měla takový ty porcelánový bílý pojistky, ty jsem si vždycky takhle prstem, jako jsem si je tak jako vyčistila a měnila, což bylo životu nebezpečný. No a teď mi pozítří mě přijde opravář plynového kotle, tak možná, že v příští epizodě tady řeknu.
0: Jak jsem si opravila sama plynový kotel?
1: No minule jsem si opravila tady ohřívač jako bazénu, vody bazénu, no. Našla jsem si pan, se mě po telefonu ptal, jestli mám k tomu ten návod, já jsem řekla, že ne, našla jsem si ho a zjistila jsem tu chybovou to hlášení a než přijel pán z Mountfieldu, tak jsem si to opravil.
0: Ale výjezd si naúčtovala si.
1: No, ne, ne, tak on nechtěl nic, tak jsem mu dala, jako protože přišel. Protože jsem se nemohla tam dovolat, protože jsem vždycky se dovolala jenom telefonické asistence Anešce. Jo, která řekla, jaké máte přání. Já jsem řekla, jaké máte přání. Ano, prosím, ohodnoťte naši službu. A to bylo všecko. Jo. Takže já jsem nějaký starý telefonní čísle, tak jsem se snažila nějakého člověka dopátrat.
0: Ano.
1: Takže za to bylo odměněno.
0: A bazén funguje?
1: Bazén funguje, no, ale teď už nevím, jestli v těchto, jak náhle přišlo léto do podzimu, tak nevím, jestli ne ještě to, se mi bude...
0: Ne, to náhle přišlo to velké léto do obyčejného léta českého. Teď je to normální
1: ano,
0: léto
1: české kotlině,
0: času,
1: ano.
0: A všichni jsme vytáhli mikiny.
1: Ano, ne, dneska to bylo ráno mezi šatama na ramínko a kožešinovou vestou.
0: Jo.
1: No, takže takhle. No. Mm-hmm.
0: A to jste se do té doby převlékla, Kateřino?
1: Ne, já jsem teda měla něco na půl a byla mi velká zima.
0: Vážení, doufám, že vy jste v klidu, doma, v pohodě nebo v práci, možná na cestách, ale máte čas na to i vybrat si další ukázku. Buď bude opět s Jiřím Brůdrem a k němu přidáme Jaroslava Moučku, anebo si dopřejeme vyprávění Josefa Náhlovského o jeho zdraví, o šatce zdraví, když byl hostem v horoskopičinách u Karla Šípa. To je ta ukázka B, druhá varianta. Humor mezera A nebo B posíláte na číslo 90 011 04, pokud píšete SMSky, jestli se chcete dovolat, využijte čísla 731 800 900, míří přímo do studia a my všechny hlasy, ty vaše, budeme sčítat a vítěz pak jde do éteru. Tak do toho, je to na vás.
5: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tak scénka s Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou nebo vyprávění Josefa Náhlovského pustíte do éteru. Jaké je vaše přání? Řekněte nám to na telefonním čísle 731 800 900, když říkám nám, myslím sebe a Kateřinu Macháčkovou, dnešního hosta. Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Zdravím pana Patrika a zdravím profesorku Královou.
4: Ano, děkuji.
5: Můžu. Asi bych dal Bčko.
3: Dobře.
4: Bčko, děkujeme.
3: Vítejte Náhlovského, děkujeme. Vy taky, ať se vám daří a vítáme zároveň dalšího na telefonu.
6: Dobrý den, Brian z Martina.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Rozhodol som sa pre Ačko a prajem vám príjemný zvyšok dňa. Dovidenia.
4: Aj vám, dovidenia.
3: Dovi, mějte se pěkně. Dobrý den, kdo další a odkud?
7: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku, a já hlasuju pro Josefa Náhlovského.
3: Dobře.
4: Ano, děkujeme.
3: Tak jo, děkujeme za ten bod a myslím si, že máme rozhodnuto. Byl to tedy litý boj, celkem vyrovnaný, ale nakonec změna. Pepík Náhlovský.
4: No
3: jo, Ošatka zdraví. Host je tedy Karla Šípa v Všechno party, tato ukázka to u vás vyhrála.
4: Vaše Aneška.
8: Já nevím, jestli jsem ti v tom fofru stačil říct, proč já jsem tě vlastně dneska pozval.
9: Tak... Jako
8: má to svůj důvod.
9: Jo?
8: Ano, já často slyším a diváci určitě taky takový ty řeči, že se chystá taková ta reforma toho zdravotnictví.
9: Jo.
8: A já si vždycky na tebe vzpomenu, co ty si počneš, až ta reforma, protože ty jsi dneska nejznámější český pacient,
9: tak...
8: rozumíš, co ty si počneš, no. Až ta reforma vejde jako v platnost. To přeci bude pohroma pro lidi, jako
9: já ti něco povím, já vůbec nejsem žádný pacient. To, že jsem hypochondr si vymyslel jistý nemenovaný bavič, který na to vydělal pěkný prachy na těch kecech o mým zdraví. A já jsem v podstatě zdravý, já až akorát ty průdušky občas mě vemou, hlava a takový maličkosti. Já jako si nestěžuju. Jako no, mezi náma hypochondr, jo, to je taky nemoc. To má diagnozu, to má číslo. Takže když někdo hypochondr je nemocný.
8: To jsem nevěděl.
9: Hypochondr je nemoc. Dokonce představte si to, že i chudoba je nemoc.
8: To má svoje číslo jako diagnozu?
9: No, vlastně chudoba je nemoc.
8: Vidíte, paní, teď jste se dověděla, že jste marot.
9: Chudí řadě sedějí bohatlíci, pozor.
8: Ano.
9: Chudí na sedí tamhle.
8: No dobře, ale tak jako jdou o tom fámy, o tom tvým zdravotním
9: stavu. Já v podstatě vždycky mám nějakou smůlu v tom zdravím. Ještě jednu věc stěžnu, já třeba nemůžu bez doktorovi, jo. Já přijdu doktorovi a mě, je, zase něco kouslo. Chápeš to? A já mám třeba v noze hřebík, jo.
8: Ano.
9: Vůbec trapný. Já mám takový divný, já přitahuji některý nemoc, nebo některý věci, jo. Když se stávají kuriozní záležitosti. Představ si to tuhle takhle. Bylo to v létě, jsem ležel v posteli, znáš to ráno a neuslyšíš. Komár. Nedá pokoj. Jsem zatajil dech a on stichnul, řekl si, sedí tak. Nic. Tak já zase. Ticho. Nic. A já. Hele, mlátil jsem se půl hodiny. Já už měl hubu jak věrtel. Pak jsem se posadil, rozsvítil jsem, jdu takhle jako, po tým se podělal, slyším vůd. Mě ti pískala průduška. Tak ten se, já se tam malu umlátím a mě píská průduška.
8: Ano.
9: Za co mě úraz nejvyšší, tomu bys si nevěřil, člověče. Tak já, jsme měli v nějakým programu, taky jsme měli fakíra s tím lůžkem. Hřebíkama, ne? A on si to lůžko takhle postavil pod livištěm A já v té tmě se tam šdu, dovody už mě měl hlásit, že nejvyšší to bylo se skupinou fešáci, jo, a já tam takto neslyším, připrav se, já jo, no, v tom mi ujela noha, já jsem upadl zadkem na to lůžko. Teda jenom jednou půlkou, jo. No, 39 dírek jsem tam měl. No.
10: Celkem 40, jo, ano, celkem 40.
9: Celkem 40. A teď slyším, jak ten Novotný říká, nyní přichází vizuální komik Josef Alois Nálovský, hurá, lidi, hurá. A já tam vešel. Když jsem si tu ruku držel, to už bylo úplně červená. Ano.

0: na vlastně nandá na ty jednotlivé dny někdy ano, i v průběhu dne. Máte takový krmelec?
1: Já nemám, nemám. Já bych se bojím, že bych v pondělí už byla u soboty. Nemám.
0: Jak je to s polikáním prášku? Někdo má problém, třeba prášek jako i sebe menší polknu, prostě to nejde.
1: No já v poslední době mám takovou věc, že rozespala, protože já mám brát na lačno asi 3 várky prášku, které nejdou společně, jo. Čili už o 3 hodin v noci.
0: Vy musíte dát budíka.
1: Ano, berou po hodině ty prášky a já už mám takovou teď věc, že často se mi skutálí na zem a pak si musím vzít baterku a hledat ho ten prášek, jo. No ale mě to nedělá problém.
0: A neberete to na klouby?
1: Mě teď často bývá špatně od žaludku a dočetla jsem se, že ty prášky často kolidují proti sobě.
0: Ano,
1: jo.
0: A já to udělám jako takhle do hrsti
1: a jo.
0: A děj se vůle boží.
1: A děj se vůle boží.
0: No.
1: No pomůže nebo nepomůže?
0: Prý jak jich více jak 5, tak problém radši to probrat v lékárně nebo s doktorem, jestli něco neubrat.
1: No já jsem teďka byla někde jako na nějakém vyšetření a měla jsem tam farmakoložku, která posuzovala mé léky a v podstatě dostala jsem 4 jako by klasifikaci školní, jako z používání, jako kombinace léků.
0: Jak?
1: Říkala,
0: tom,
1: tady to...
0: To za to, že ano, doktor, ne?
1: Ano, a ještě doktor, tady profesorka matematiky, že jo? Ale ne, ona říkala, tady to na to nezabírá. Já jsem říkala, to je jediný, co na to zabírá. Tady to proti tomu úplně nejde, jo? A v podstatě mám takovýhle, pro všechny doktory mám návod, co mají používat, jo?
0: Jo. Takže jdete do ordinace s tím, co mi můžete předepsat a
1: tak
0: co ne.
1: Tak já už většinou ty, co mi doporučila, tak mám za sebou tu jo. zkoušení a jo. že to nepomáhá, jo.
0: jo.
1: Já myslím, že v podstatě, když se člověk na to vykašle, trošku začne myslet na něco jiného. Kvůli každému píchnutí jako v zádech nebo někde se nedívá na internet, co to je a nenajde hned ty nejstrašnější nemoci, tak myslím, že prožívá docela šťastný život.
0: Vážení, a nejlepší lék na všechno je humor.
1: Ano, humor.
0: Takže...
1: Smích, legrace
0: ano,
1: a humor
0: jsme tady. Ano, my jsme taková pedolka, proto jsme měli humor na všechno. Tak čím vás teď vyléčíme? Jakou ukázkou? Dál povídáním o zdraví s Josefem Náhlovským a Karlem Šípem? Nebo raději byste slyšeli, proč chci vést zanedbanou mládež od Jiřího Grossmana, nabízíme proti, jsme ano. se dohodli. Taky to byl skvělý člověk Jiří Grossman. Tak to je varianta B. Ačko Josef Náhlovský, Bčko Jiří Grossman a vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Volejte už teď, pište SMSky na číslo 90 01 04 a pozor s heslem Humor mezera A nebo B, ať to dorazí k nám do studia, do Humoriády.
2: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ošatka zdraví anebo zanedbaná mládež. Co byste si vybrali, co byste rádi slyšeli? Nepřemýšlejte dlouho, ať se rychle dovoláte na telefonní číslo 731 800 900 do Humoriády, kde je dnes hostem Kateřina Macháčková. Kdo je taky hostem po telefonu tedy?
2: Dobrý den, tady posluchač Josef, řidič nákladňáku toho času v Rakousku. Zdravím vás ve studiu a hlavně přeji zdraví.
3: Ano.
2: A potřeboval bych, nebo chtěl bych takhle, a pana Nálovského.
1: Dobře, tak šťastný dojezd. Co vezete, jestli to není tajný?
2: Není tajný, my vozíme obilí do Rakouska.
1: Vypašujete přes hranice obilí.
3: No to je hezký. Tak jo.
1: Dobře.
2: To je ta naše ekonomika.
1: Ano.
2: Ano. A tam je to takovýhle. Pak
1: ano.
2: To tak vypadá.
1: Tam to semelou a pak to přivezou jako mouku do Čech zase.
3: Aby nesemelili i vás, tak jo.
1: Mějte se moc pěkně, ať se daří. Naslyšenou. Kdo další volá a je s námi tedy v éteru v této chvíli? Dobrý den, přejeme po telefonu.
4: Dobrý. Tady Alena Kněževská, já vás zdravím a zdravím Kačenku.
3: Děkuji.
4: A přeju hodně štěstíčka, zdravíčka a pohodu. A vám taky, Patriku. Mějte
1: ano.
4: Se vám taky. Ačko.
1: Ačko, Pepa Náhlovský dostal další bod tím pádem. Dobře, dobrý den.
5: Já vás zdravím, Patriku, i zdravím Kateřinu.
3: Děkuji.
5: Já bych si moc a moc ptal Jirku Grossmana, protože to byla nezapamatelná dvojka se Šimkem. Myslím si, že už ho nikdo nenahradil. Ale málo kdo to dneska pamatuje, ale dám mu hlas.
1: Dobře, děkuju za to. Mějte
3: Děkujeme
1: se pěkně,
3: moc.
1: Ať se daří
3: Mějte
1: i vám
3: krásně.
1: Samozřejmě. No a kdo to uzavře, to hlasování v tomto boji?
6: Dobrý den, tady Petr ze Zdolné, zdravím Káťu a vás, Patriku.
3: No děkuji.
1: Ano.
6: A ať je tam veselo dneska zase, jako vždycky. A toho Nahlavského, ať to slyším, jak to pokračuje.
1: Dobře, ošetka
3: Děkujeme
1: zdraví.
3: Pěkně.
1: No součet hlasů tomu napovídá, že 3/4 těch hlasů bylo pro Pepíka Nahlavského jako hosta Karla Šípa. Ošetka zdraví tedy tím pádem pokračuje.
7: No dobře, tak to jsou... Ale počkej, já od začátku se tě chci zeptat, jako co jsi to tady přines, jako to je kabelka tvoje, tam nosíš doklady, nebo...
8: Tomu by se nevěřil, to je takzvaná ošatka zdraví. Já nosím takový běžný léky, který každý člověk potřebuje, tam mám skoro všechno.
7: Každý člověk, vidíte, no, paní, tu hromadu.
8: Vidíte, co se vám stane, já přiběhnu, už vás léčím.
7: Dobře, no tak mi řekni, tak jako namátku, tak co je třeba tohle? Tohle
8: to je, ukaž, to je na dětský škrkavky. Na škrkavky a roupy.
7: Prosím tě, kdybys ty mohl přijít jako k dětským škrkavkám teda.
8: No tak taky chodím k vám na návštěvu.
7: Ale ne? U nás deratizace každý druhý den, jo? Nebo tohle to mě zajímá, co je tohleto?
8: To je veselá tabletka, to když dáš někomu. To je pro jímadlo. Do kafíčka nebo do vínečka, tak za chvilku vyrazí. Ale to je kalup potom, no.
7: Aby bylo veselo, jako,
8: vlastně,
7: jo?
8: No, no.
7: Ty jsi vyzbrojený, jako úžasně. A co je, počkej, tady vidíme.
8: Potřebuješ ty něco? Co ti jde? Řekni, co to je,
7: no
8: třeba.
7: No co je tohleto?
8: No to bylo, to jsem nosní kapky, tohleto. Ale já ti mám lepší nosní kapky, to jsou super nosní kapky. Máš rýmu?
7: No já mám pořád nějakou rýmu.
8: No tak si lehce si nasaj.
7: A ty mě necháš, že svýho?
8: No jistě, no.
7: Jo, no tak dobře.
8: No.
7: No ale nějak se mi špatně dýchá přes ten nos. Špatně se mi dýchá.
8: Ježišmarja, promiň. Tohle jsou nosní kapky, tohle je vteřinový lepidlo.
7: Tak nějaká je, blbej
8: fort.
7: Skovej si ošatku zdraví pro sebe, nikomu nic nenabízej. Ale vidím, že jsi vyzbrojený, ale já jsem vlastně začal tím, že tady hrozí opravdu ta reforma toho zdravotnictví a všichni říkají, že to nejvíc dopadne na ty pacienty. Tohle ty jako naprosto běžnej štamgast v ordinacích, jako co ty si počneš, jako všechno se prej bude platit.
8: Já tam budu muset umřít, člověče. No já si to teda vůbec neumím představit, jak to bude.
7: Neumíš si to představit? Já taky ne, ale možná většina lidí si to neumí představit. Teďka tě prozradím, proto jsem tě pozval, protože možná názorně bychom si tady mohli předvést, jak to, až se ta reforma zdravotnictví zavede, jak to v těch ordinacích bude vypadat, jo? Tak já jako budu jako takový doktor.
8: Ty budeš doktor, jako jo?
7: Jo.
8: Aha.
7: Tak.
8: Já jsem jako pacient.
7: Ty jsi zatím v čekárně.
8: V čekárně, jo.
7: Tak.
0: Humoriáda.
1: Kateřino, jaké bylo léto?
3: Léto bylo krásné, teplé. Já mám ráda teplo. Já když je takový chladnější, třeba 30, 35 stupňů, tak jsem schopná v Řecku pod slunečníkem sedět v prošívaný bundě. Já jsem strašně zimomřivá. Já mám špatnou termoregulaci, abych to tak ušlechtile nazvala.
1: Máme v podstatě celý rok zima, pár dní se ohřejete takhle. Jako
3: ano, ale bývá mi strašná zima. Ale jo. Ku podivu, že já potom, když už mám jako 10 svetů, kožich a nějakou prošívanou bundu, tak už se potom jako aklimatizuju a už v tom vydržím jako třeba 20 až minus 60 stupňů. Mm-hmm. No, ale dotud, než se to promění v nějakou trvalejší hodnotu, tak trpím.
1: A léto bylo spíš válecí nebo pracovní?
3: Léto bylo takový napůl, ale bylo krásný, já jsem hodně odpočívala, byla jsem s dětma, něco jsem pracovala, v knihovně jsem se setkala znovu s Francem Kafkem, Kafkou jsem nadšená, takže jsem pročítala tohle, něco připravu, něco jsem si opakovala, učila se a takhle. Takže takový
1: a teď
3: napůl pracovní.
1: Nová divadelní sezona a škola?
3: Škola začala, už dneska jsme tam byli,
1: už
3: je týden předtím, takže pedagogičtí pracovníci
1: jo, takhle,
3: už jsme měli sešli, schůzku.
1: Abyste vyvětrali, zametli, dali si do šuplíku, co máte mít?
3: No ne, tak já bohužel mám skřínku, u který jsem ztratila klíč, tak ji mám takovou napůl vylomenou, ale asi 6 let a nejsem schopná si to nechat opravit. No, tak se tam přes ty jedny dvířka nějak jako vždycky vloudím a... No,
1: aha, vy se kradete do vlastní skřínky.
3: Ano, vykrádám si vlastní skřínku.
1: A co v ní máte?
3: Takový jako různě hrnky, kávu, texty, staré doklady o přijímacích zkouškách, což už by mohlo být trestný, no ale neskartovala jsem je. Já jsem šetřivá, tak na druhou stranu prázdnou si něco píšu třeba, jo.
1: Jo.
3: Poznámky na těhle jako
1: herecké. Na ty nové studenty zase.
3: Ano, na ty nové studenty. A ku podivu, když potom člověk přeloží jedno a druhý, tak jsou to poměrně stejný zápisy.
1: Kdy přijdou studenti první?
3: No první studenti třetího, jako prváci tam přijdou a my máme první hereckou, tak já nevím, jestli 6., ne, počkejte, 7. je pondělí, tak asi 8. podle mě budeme mít první hereckou. No, ale budeme mít ročník, který jsme neměli, maturitní, tak jsem zvědavá.
1: Tak držím palce.
3: No,
1: tím to
3: bude, to bude trošku nervák, no.
1: Přiznává Kateřina ano. Macháčková. Dvakrát už jsme slyšeli tedy Pepíka Náhlovského. Za malou chvíli pro vás vybereme další ukázku.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
0: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Ano, už se nám to blíží, oslava 10 let, ptali jsme se i na počasí, snad by to mělo vyjít, že všechno ten déšť by se měl vypršet ještě předtím v noci a pak by tam mělo být krásně.
5: Ano.
4: Budeme tam mít i kouzelníka, budeme tam mít i karikaturistu, budeme tam mít bubenickou show, František Kinský se tam zastaví dvakrát na talk show, prostě bude tam toho dost a dost, takže zastavte se 29. v sobotu od 11 až do 17 hodin jsme u zámku v Kostelci nad Orlicí, kde probíhá food festival a v rámci toho tam pochoutkový rok oslaví 10 let. Budete moci i lecos vyhrát. Tak, teď je tu humoriáda, tady vyhrávají ukázky humorné. Ve hře je teď jaká? Kterou dáme k přemýšlení?
6: Dáme tady Ivo Šmoldase o policejní kontrole vtip za stovku.
4: Dobře.
6: S Michalem Novotným.
4: Dobrá. A pak se rozhodne, jestli se s tím bude pokračovat se Šmoldasem, nebo ne.
7: Nechci být příliš osobní, a co takové problémy s policií? Míváte někdy třeba, zastavila vás hlídka třeba za rychlost nebo za něco?
8: No, mě většinou staví jenom tak jako kontrolně.
7: Kontrolně.
8: No, kontrolně, ale nejlepší historku s policií jsem měl v Táboře před mnoha lety a to jsme jeli z chalupy, zrovna ještě jsme vezli jednu známou a já jezdím v noci jenom, protože jednak vidím asi tolik, co za dne, že jo, za tím volantem a výhoda je v tom, že na těch silnicích je méně účastníků silničního provozu, takže...
7: O to více zvěře.
8: No, a zvěře, ano, tam já potkávám zvířátka, i jezevce už jsem potkal.
7: Taky jsem potkal jezevce, vlastně poprvé v životě jsem jezevce viděl na silnici cestou do Srbské Kamenice, a mohl jsem se divil, jak je to velký zvíře.
8: To byl asi jiný, než jsem viděl já.
7: Možná, že to byl ten samý.
8: Kdo ví, jestli takhle...
7: Spultoval z Tábora.
8: Nekmita.
7: Na Děčínsko.
8: No, tak když jsme vyjížděli v noci, že já jsem zavíral bránu, vrata a to auto už bylo nastartovaný takhle rozsvícený, já jsem ho viděl zezadu a zjistil jsem, že mi nesvítí zadní světlo ještě navrch to na levé straně, že je to důležitější a tak jsem tak uvažoval, jako co bych měl udělat a svědomí mi velelo prostě to vyměnit, že tu žárovku, no. Že pak jsem zjistil, že svědomí je hold dobré, ovšem vědomí o tom, která se mění žárovka, jsem neměl a žárovku taky ne, tak mi nezbylo nic jiného, než vyrazit teda dobrodružně do tmy tady s tímhle handicapem a jelikož tenkrát, jako vždycky, když jsme projížděli Táborem, tak nás tam někdo kontroloval, tak jsem si říkal, a jej, to dneska bude špatné a vjeli jsme do Tábora, já jsem si říkal, dobře, nic se neděje, jako projíždíme městem pořád nic a na výjezdu najednou červené světýlko a mě tak bleskla taková jako zcela paranoidní myšlenka, že oni to mají dobře promyšlený, že první hlídka je jako na výjezdu do města a tam koukají na ty auta zezadu, jestli jim to svítí a když nesvítí, tak to nahlásí jako té druhé hlídce na výjezdu a oni tam toho provinělce lapnou. Takže když mě zastavili, tak já jsem chytře v okamžitě jako vypnul motor a zhasnul jsem, jo, protože když nesvítí nic, tak se nepozná, co předtím svítilo. Jo. No a jelikož vždycky, když mě zastaví policie, tak já vylezu z toho auta, mně to připadá takhle slušné, taky protože nosím doklady tady na zadku, tak abych na ně dosáhl, že, protože jinak tam tu ruku nepropasíruju. No a jak jsem tak jako vystoupil, tak jsem si zjistil, že ten policajt prostě mi je podsud. A říkal jsem si, to není dobrá okolnost, jo, z toho nekouká nic dobrého. A on ještě tak si mě prohlížel jako zkoumavě a potom tak udělal prstem a říkal, vás já znám z televize. Já jsem udělal takový ten neutrální obličej a ona to reagoval s tím, že vykročil jako k zádi toho vozu a dělal na mě takhle prstíkem, pojďte se mnou. Jsem říkal, tak já měl pravdu. Oni mu to řekli, nahlásili a on mě jde kádrovat kvůli tomu nesvítícímu světlu. A opravdu jsme došli dozadu a stáli jsme u toho světla. On si mě ještě tím prstíkem takhle přitáhl, já jsem se naklonil a on šeptem říkal, poslyšte, ta Pavlovská, fakt je má takový. A já jsem řekl, má. A říkal, tak jeďte. Tak jsem Halině poděkoval, že mě zachránil.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Zdravíme Halinu. Kateřina, taky nějakou takovou zkušenost s policií, ne?
6: Tak já mám takovou, kdy dřív měla jsem trabanta, na kterým jsem uměla všecko opravit, jezdila jsem nesmírnou rychlostí, opravdu jako jezdil svižně, no a přestala mi blinkr mi přestal svítit. A měla jsem v sobě, tehdy to člověk tak jako nekontroloval, asi 2 deci vína a on mě zastavil, že pokutu, že mi nesvítí světlo, a jsem říkala, tak já to opravím. A on říkal, jak to opravte, já jsem měla, víte, jak jsem šikovná, ten, jako, tak jsem měla v kufru jako ten blinkr, tak jsem to opravila a on říkal, prýma, jeďte.
4: Výborně.
6: Ale ještě mám jednou, tu vám řeknu příště někdy.
4: Dobře, domluveno. A teď vy hlasujete Ivo Šmoldas nebo Oldřich Kaiser.
6: Já bych Oldu Kaisera.
4: Jo.
6: No.
4: 731 800 900 volejte,
6: Kateřino. A předpověď počasí, to je teď velice aktuální.
4: Ano, od Oldy Kaisera. A je to na vás. Poslední ukázka podle vašich přání.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ivo Šmoldas nebo Oldřich Kaiser. Poslední dnešní nabídka v Humoriádě. Na telefonu jste vy a ve studiu Patrik Rozehnal a Kateřina Macháčková. Kdo vybírá? Dobrý den.
2: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá. Zdravím vás. Zdravím vašeho hosta.
3: Ano, děkuji.
2: A já bych si přála pana Šmoldase, jestli ve pokračování.
1: Dobře, tak dáváme mu bod. Děkujeme za to hlasování.
3: Děkujeme.
1: Mějte se
3: moc.
1: Pěkně. Ještě rychlý bod pro někoho. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Lokavy, zdravím Patrika i paní Macháčkovou.
3: Ano, děkuji.
4: A tež hlasuji pro pana Šmoldase.
1: Díky. Dobře, my děkujeme. Tak já myslím, že je rozhodnuto. Ivo Šmoldas to vyhrál, zaujal vás. Teď to bude o nakladatelské práci v redakci. Byl hostem Karla Šípa.
5: Náplní vaší práce je co? Dostanete rukopis a ten si musíte přečíst. Jinak to těžko můžete vydávat, že?
6: No, takže tam prostě do nakladatelství to přichází jaksi dvojí cestou.
5: Ano.
6: Jednak jsou to takzvané nevyžádané rukopisy. To je to, co posílají lidé jaksi na stůl tomu redaktorovi. A musím říct, že po těch letech práce v redakci jsem nabyl dojmu, že málo kdo v Čechách není spisovatel. Těch rukopisů byla spousta. Já jsem taky jednu dobu působil v redakci poezie a tam, protože je to kratší všecko, tak to jde rychlejc psát.
5: Ano.
6: A tak to se tam vršilo jaksi velmi. To dosahovalo takové dosti výhružné stohovitosti. Tam...
5: A vy jste to všecko čet?
6: No. Něco. Samozřejmě. A taky to, co redaktor nakonec se uvolí přečíst, tak je taky dvojího druhu. To dobrý a to úplně blbý. Protože to jsou zajímavé kategorie.
5: A to vy tak rychle literární. Poznáte, aniž se do toho začtete? Tohle je blbý, tohle je dobrý, jak to poznáte?
6: No tak asi při třetím verši to jde víceméně odlišit.
5: Při třetím verši už víte, jestli no. To je dobrý nebo blbý?
6: No, tak já ne, jestli...
5: A co když se rozepisuje básník jenom to a ty nejlepší věci jsou uprostřed?
6: Tak zkuste mi říct tři verše a... Já uvidím, jestli mi ta schopnost zůstala nebo ne. Takhle, když třeba rozevřete ten rukopis, to já si ještě pamatuju, když se to psalo na stroji.
5: Ano.
6: Tak jakmile to někdo psal hustě, že jo, takový to řádkování jedna. Aby šetřil papírem, ano. A bylo to opravdu na té A4 od samého okraje horního po sám okraj dolní,
5: ano.
6: Tak buď šlo o lakotného génia, nebo o grafomana.
5: Ano.
6: Ale když to třeba začínalo, si vzpomínám, zlá vlezla sem kočice. Pak to pokračovalo, byla to taková dlouhá litanie, jako taková podkolenka, to vypadalo. A bylo to naprosto úžasné. A to my jsme sbírali v redakci a odkládali stranou jaksi pro vlastní potřebu. Že jo?
5: Na večírcích jste si četli a tak. Ano. Co pak říkáte takovým autorům, teďka myslím i třeba autora té kočice, jako přeci nemůžete brutálně říct, no věnujte se jinému povolání, jiný činnosti.
6: Já sám jsem vždycky jako se pokoušel spíš unikat a vyřizoval jsem to korespondenčně. Ovšem byli takový matadoři, jako například pan redaktor Jiří Binek, a ten na to měl geniální metodu. On, když mu došel rukopis, tak měl ve svým papundeklovým kamrlíku takovou skříň z dřevotříska, taková ta jako přeškolená na lesklo, že jo? A to vždycky on otevřel a když dostal ten rukopis, tak ho tam takhle pohodil a hned to zavře, aby to všechno nevypadlo. A já, když jsem to viděl prvně, tak jsem si říkal, no tak zdali pak on se na to někdy podívá, že? A tak jsem se optal, jak to dělá. Říkal, no, když se autor neozve, tak si toho rukopisu neváží ani sám, tak co já bych to četl. A já říká, na co se děje, když ten autor třeba se ozve, nebo nedej bože, přijde.
5: Ano.
6: A on říká, no tak to je jednoduchý. To, když přijde, řekne, že poslal rukopis, tak já mu řeknu, mladý muži, když to najdete, přečtu. Takže někteří našli, mnozí nenašli a prostě fungovalo to jako takové síto.
0: Humoriáda.
1: Někteří tím naším sítem Humoriádě prošli, někteří zapadli, ano. Ale určitě se nám zase do éteru vrátí.
3: Ano.
1: Stejně jako Kateřina Macháčková zase, ano. Příště.
3: Vaše asistentka Aneška. Mějte se moc krásně všichni, úsměv na rtech.
1: Je to tak, přesně, a poslouchejte i zítra, toto hostem bude Zdeněk Junák a těší se na vás i Patrik Rozehnal. Ať je vám pěkně.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Vamberk odstraní z ulic nadbytečné dopravní značky. Pyrotechnika na stadionech by nově mohla být trestným činem. Zemřela americká zpěvačka Dolly Parton a dnes bude místy pršet. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. Vamberk na Rychnovsku nechá z městských ulic odstranit téměř 70 dopravních značek. Nadbytečné nebo duplicitní značky vybralo město společně s dopravní komisí, policií a krajskou správou silnic. Nejvíc změn bude v centru, kde některé značky zůstaly po vybudování silničních obchvatů. Příliš mnoho značek může odvádět pozornost řidičů, vysvětluje změny starosta Vamberku Jan Rejzel z Hnutí STAN.
2: Některá místa, a to není jenom otázka Vamberka, ale obecně českých měst, připomínají takový les značek a v podstatě ten řidič by se měl soustředit jenom na to, co je opravdu jako pro tu bezpečnost zásadní. Pokud jedete a máte za sebou 5, 6, 7 různých značek, tak v tom provozu to prostě nestíháte všechno vyhodnocovat.
0: Obec Holohlavy na Královéhradecku postaví novou autobusovou zastávku. Podle nezávislého starosty Jana Hovorky nahradí plechovou konstrukci dřevěná pergola. Původní zastávku zničil před několika měsíci zahraniční řidič kamionu.
3: Že on tam je zákaz vezu kvůli té rekonstrukci mostu a on se otáčel. To byl sedlový taháč a on jak s kozlem zatočil, tak ten návěs vystrčí ten předek z té toční, že jo. No a tak to celý srovnal. Ten musel mít světla, rozbitý všechno, protože tam bylo střepu, protože to byla mé plechová bouda, že jo.
0: Použití pyrotechniky na stadionech by mohlo být nově trestným činem. V poslanecké sněmovně se na tom shodla pracovní skupina, která řeší bezpečnost ve fotbale. Novelu zákona chce koalice předložit v září.
4: Trestné by nově bylo taky zahalování obličejů na stadionech. Podle ministra pro sport Boris Šťastného z motoristů o zpřísnění trestů za pyrotechniku a zahalování požádali přímo zástupci fotbalových klubů a organizací.
5: Ať už jde o FAČR, tak o zástupce ligové asociace, tak i zástupce klubů.
4: Změny by podle Šťastného měly platit od příští podzimní ligové sezóny. Zavést by se mělo i dobrovolné rozpoznávání obličejů na stadionech. Podle poslance Jiřího Havránka z ODS ale na takzvaném face recognition není shoda napříč poslaneckými kluby a čeká proto dlouhou debatu.
6: Nemá jako cenu slibovat vzdušné zámky fotbalovému prostředí, že to prostě bude od příští nebo přes příští sezóny. Je před námi prostě celá řada práce.
4: Registr problémových fanoušků by měla vést Národní sportovní agentura ve spolupráci s jednotlivými kluby. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Zemřela americká zpěvačka, herečka a filantropka Dolly Parton. Bylo jí 80 let. Na sociálních sítích o tom informovala její rodina. Partonová byla držitelkou několika cen Grammy a jednou z nejúspěšnějších country zpěvaček historie. Za svou kariéru prodala přes 100 milionů desek a 25 jejich písní se dostalo na první místo americké hitparády. Proslavila se především hitem Jolene ze 70. let a na koncertech vystupovala i v pokročilém věku. V roce 2006 dostala cenu za celoživotní přínos americké kultuře. Sport. Tenistka Kateřina Siniaková vyhrála v prvním kole hlavní soutěže smíšené čtyřhry na US Open. Deblová světová jednička porazila společně s Britem Henry Petrem hvězdný srbsko-běloruský pár Djokovic-Sabalenková v rozhodujícím super tiebreaku. Ve smíšené čtyřhře uspěla také česká dvojice Jakub Menšík a Karolína Muchová. Ti na newyorském Grand Slamu vyhráli nad salvadorsko-francouzským párem Arevalo Mladenovicová také v rozhodujícím super tiebreaku. Počasí. Dnes bude oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přehánkami, později odpoledne a večer ubývání srážek. Teplotní maxima 18 až 21 stupňů, na horách 13 až 16 a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Trutnovsku do listopadu pokračuje rekonstrukce silnice mezi Úpicí a obcí Radeč. Objízdná trasa vede přes Maršov u Úpice a Libňatov.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: A po zprávách v 5 s Tomášem Myslivečkem vám taky Jakub Šmit přeje dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je středa 26. srpna, svátek má Luděk, tak přejeme všechno nejlepší. No a co nás čeká v našem programu? Divokej byl za chviličku, Václav Neckář taky zaspívá, Kenny Rogers tady bude, Anaka, Petr Kotwald, Bakara taky. No a budeme mluvit o tom, že výpadek léku tamoxifen na rakovinu prsu byl v Česku během léta hodně sledovaným tématem. Ukázal ale taky na problém, který je na českém trhu skoro u poloviny léků. Stejně totiž jako tamoxifen nemají tyto léky žádného dalšího dodavatele, mají jen jednoho jediného. Co to znamená pro nás, pro pacienty, o tom si tedy řekneme v první reportáži dnešního dobrého rána už za malou chvíli. Tak ať se hezky vstává a hezky poslouchá. Dobré ráno od Jakuba Šmita.

0: Václav Neckář, v dobrém ránu, 10 minut po páté. Teď se budeme věnovat chviličku tématu, které bylo hlavně v létě velmi a ostře sledované. Výpadky léků nejsou totiž v Česku ojedinělé. Podle dat České asociace farmaceutických firm hrozí hlavně u těch přípravků, které užívá jenom malá skupina lidí. Ministerstvo zdravotnictví proto chystá opatření, aby pak léky při výpadcích třeba nemuselo dovážet ze zahraničí, podobně jako to teď v létě dělalo s lékem tamoxifen, který nemohli sehnat pacientky s rakovinou prsu. No a bude to nejspíš potřeba, protože stejně jako v případě tamoxifenu má v Česku jediného dodavatele skoro polovina léků, u kterých už vypršela patentová ochrana.
1: Problém sehnat tamoxifen měla v červenci třeba Marcela z Ostravy.
2: Od začátku července už se bavím tím, že obvolávám lékárny, oni vždycky posunou to datum toho dodání. Je to vlastně frustrující v tom, že je to zásadní lék, který snižuje riziko návratu nemoci.
1: Jedním z důvodů, proč u poloviny léku chybí konkurence, je tlak na nízké ceny ze strany státu, tvrdí výkonný ředitel České asociace farmaceutických firm Filip Vrubel.
3: Takže ten trh neuživí dostatečný počet dodavatelů, uživí stíží jediného dodavatele, který tím, že získal v uvozovkách celý trh pro sebe, tak na tom objemu se ještě na trhu uživí, ale s provozním marží pouze v jednotkách procent.
1: Podle Martina Novotného z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví je ale na místě usilovat o to, aby se peníze z veřejného zdravotního pojištění utrácely co nejefektivněji.
4: Ministerstvo zdravotnictví se je však zároveň vědomo potřebnosti nástrojů, které umožní v odůvodněných případech zvláštní postup.
1: Jeden dodavatel je podle České asociace farmaceutických firm většinou u léků, které užívá menší část pacientů, třeba jako zmíněný tamoxifen. Stačí pak třeba jeden problém ve výrobě a lék nemusí být dostupný. Jaké další příčiny může výpadek mít, popisuje vedoucí Institutu pro zdravotní ekonomii, politiku a inovace Jakub Hlávka.
5: Stačí, aby prostě nějaká firma nebo továrna z Číny nebo z Indie nedodala nějakou zásilku. Někdy k tomu dochází z důvodu třeba kontroly kvality. Cukl vlastně kontroluje, jestli ty šarže, které k nám dochází, jsou bezpečné.
1: Z dat České asociace farmaceutických firm vyplývá, že k závažnějším výpadkům v Česku ročně dochází u 20 až 30 léků. Situaci měla zlepšit novela, kterou prosadil předchozí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09. Současné ministerstvo zdravotnictví ale chystá další úpravu, říká Martin Novotný.
4: Součástí připravených změn budou mimo jiné opatření ke zvýšení odolnosti systému nebo vytvoření robustnějších rezervních zásob.
1: Návrh této novely by podle něj měl být hotový do konce září. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Kenny Rogers teď v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové a spolu s ním samozřejmě Dolly Parton, která včera v 80 letech zemřela. Držitelka několika cen Grammy a jedna z nejúspěšnějších country zpěvaček historie. Za svoji kariéru prodala přes 100 milionů desek a 25 jejich písní se dostalo na první místo americké hitparády. Oni oba vzpomínali, když natáčeli třeba tuhletu píseň Island in the Stream, že to mezi nimi hodně jiskřilo. Takže zdravíme tam nahoru. Tam v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové teď připomenu, že je středa 26. srpna, 238. den, začíná svátek Má Luděk. No a před 70 lety v Německu vyšlo první číslo časopisu pro mladé Bravo a na to, jak jsme si taky jako teenagery v Bravičku listovali, vzpomínám moc rád, byly tam plakáty zpěváků a ty jsme si pak lepili třeba doma na zeď.
1: Počasí.
0: Čeká nás dnes oblačný až zatažený den, místy s deštěm nebo přehánkami musíme počítat, pak později odpoledne a večer budou srážky postupně ubývat a teploty dnes jenom 18 až 21 stupňů, na horách 13 až 16. Biozátěž bude na jedničce, tak s tím počítejte. No ale ty ranní teploty jsou poměrně příjemné, 14 stupňů teď aktuálně tady v Hradci Králové, v Trutnově 13, na Chodě 14, v Rychnově 14 a Výčině 16 stupňů dokonce, takže teď po ránu není žádná velká zima.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Anna K. Teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové a na řadě je chvilku před půl šestou taky dnešní spotřebitelský servis. No a dnes odpoví opět Josef Černý na váš další dotaz. Týká se konkrétně dnes reklamace bazarového zboží.
1: Pan Láďa si koupil ze stavárny mobilní telefon, který fungoval týden. Při pokusu o reklamaci mu bylo pracovníkem řečeno, že věci koupené v zastavárně jsou bez záruky. Pan Láďu by zajímalo, kdo tedy je za vady výrobku odpovědný. Pane posluchači, za vady výrobku je odpovědný vždy jeho poslední vlastník, stejně jako je to v bazaru. Záleží na tom, jestli zastavárna nebo bazar měli od předchozího majitele výrobek vykoupený, nebo jestli ji pouze zprostředkovali.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: 6.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Strážci Krkonošského národního parku pokutovali v letošní letní sezóně nejčastěji vstupy turistů do zakázaných míst. Výše jednotlivých pokut se pohybovala v řádech 100 korun. Podle nového ředitele národního parku Petra Moravce se sazebník pokut zvyšovat nebude. Safari park Dvůr Králové nad Labem byl loni opět nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Královéhradeckém kraji. Druhé místo znovu obsadili Adršpašské skály a třetí byla Lanovka na Sněžku. Vyplývá to z dat návštěvnosti turistických cílů za loňský rok, který sestavila státní agentura Czech Tourism. Poslanci přerušili debatu ohledně prezidentského veta novely k rozpočtům. Vrátí se k ní v 9 hodin dopoledne. Zhruba 10 hodin zabrala diskuze a navrhování bodů na program schůze. Po 20 letech se mění podmínky podpory bioplynových stanic, kterých je v Česku víc než 500. Stát bude nově vyplácet zelený bonus jen pro podniky, které dokážou vyrábět obnovitelný biometan. Provozovatelé musí investovat do změny technologie. Některé stanice skončí úplně. České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně porazily Ukrajinu 3-1. Zajistili si tak postup do osmifinále. Poslední zápas skupiny je čeká ve čtvrtek proti Bulharsku. A dnes bude oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přehánkami. Později odpoledne a večer budou srážky ubývat. Teploty vystoupají na 18 až 21 stupňů, na horách na 13 až 16 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Do konce roku pokračují práce na inženýrských sítích v Poděbradově ulici Výčině. Objízdná trasa vede okolními komunikacemi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: Jako každé ráno i dnes se díváme na stránky novin před 6:45. Poprvé v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a začnu článkem v Mladé frontě dnes, kde píšou, že turisty lákali letos zoo a tržpach a Sněžka v našem kraji. Dvorský safari park byl loni opět nejnavštěvovanějším turistickým cílem v našem kraji. Druhé místo znovu obsadili a tržpašské skály a třetí lanovka na Sněžku. Zoo a tržpašské skály jsou podle státní agentury Czech Tourism i v popředí celostátního žebříčku. Na čtvrtém místě v kraji se pak podle dat Czech Tourism umístily Prachovské skály, na pátém místě byla stezka korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. No a tak bych mohl pokračovat dál a dál, ale zbytek už je na vás. Přečtěte si v Mladé frontě dnes. V příloze kraj Hradecký je tohleto letošní aktuální turistické srovnání. No a v Hradeckém deníku pak píšou o tom, že výstavba více než 10-kilometrového úseku dálnice D35 mezi Litomyšlí a Janovem výrazně pokročila. Stavbaři dokončují zemní práce, budují mosty a protihlukové stěny a na části trasy už položili první asfaltové vrstvy. Nová dálnice má odvést transitní dopravu z Litomyšle a navázat na sousední úseky směrem k Hradci Králové i Svitavám. Zprovoznění je plánováno na rok 2027 tohoto konkrétního úseku. Podrobnosti tedy v regionálním deníku, třeba v tom Hradeckém, ze kterého jsem teď četl já. No a ještě se pojďme podívat na stránky Dnešního práva. Češi na prevenci chodí, ale ne všude. Patří k nejvýbíravějším v Evropě. Přístup lidí k prevenci zůstává rozpačitý u nás, ať už jde o běžné preventivní prohlídky u lékaře nebo specializované screeningové programy. 61% Čechů přiznává, že se chystá absolvovat jenom některé z nich. Vůbec na žádné pak nechodí každý čtvrtý Čech. Ideální je, když lidé využívají všechny preventivní zdravotnické programy. Nejhorší je, když nevyužívají žádné. Češi ale volí ještě jinou strategii. Z preventivních vyšetření si téměř 2/3 lidí vybírají jenom některá vyšetření. Z šetření, které letos na jaře mapovalo právě situaci v 18 evropských zemích, vyplývá, že obyvatelé Česka jsou spolu s Itali nejvybíravější ze všech. Neznamená to ale, že by Češi patřili k nejhorším. To vůbec ne. A víc už si taky můžete prostudovat sami. Tuto studii najdete na straně číslo 7 v dnešním vydání práva. Tak se podívejte, já se taky podívám, ještě samozřejmě i na další témata v dnešních novinách. No a s těmi vás seznámím zase za hodinu v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec.

0: Přejeme vám dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď je přesně 6:45, no a až bude 8:30, tak nás dnes čeká setkání s mladým jachtařem z Janských Lázní, Kormekem Brunsvíkem Bukem, kterého prý brával na jachto už jako miminku jeho táta, ale na tu svoji opravdovou premiéru na moři si musel počkat až do svých 20, kdy se letos v létě zúčastnil prestižního a velkého závodu kolem Irska. Prý to bylo velké dobrodružství, no a slíbil, že nám o tom bude v dobrém ránu vyprávět Kormek Brunsvík Buk, který bude naším dnešním ranním hostem. Po 8:30, tak si poslechněte.
1: Počasí.
0: Ranní teploty docela příjemné, tady v Hradci Králové kolem 14 stupňů, v Trutnově kolem 13, v Náchodě 14, v Rychnově nad Kněžnou 14 stupňů a v Jičíně 16, takže to není tak studené ráno. Dneska nás čeká pak přes den oblačno až zataženo, opět místy s deštěm a přeháňkami a později odpoledne a večer budou srážky ubývat. Teploty ale vystoupí jen na 18 až 21 stupňů maximálně, na horách 13 až 16 stupňů a biozátěž bude dnes na jedničce. Takže dneska se určitě neohřejeme, ale v těch dalších následujících dnech zase určitě ano. I o tom si povíme z meteorologie, až s nimi budeme mluvit dnes kolem 8:45 v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak vás ještě jednou pěkně zdravíme. Dobré ráno.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, za 9 minut už bude 6 hodin, pěkné vstávání, ať vám chutná i snídaně. Už jsme říkali, že dnes je středa 26. srpna, tak to připomínám těm, kteří třeba před chvíličkou vstali. No a určitě mezi nejslavnější krále patřil král a císař Karel IV. Dnes je to 680 let, co nastoupil na trůn, na něm vystřídal svého otce Jana Lucemburského, který v roce 1346 padl v bitvě u Kresčaku. Tak si pojďme o našem ikonickém králi taky něco říct s dětmi, protože právě s nimi se až ke Karlově mostu pomyslně vydá teď reportérka Tereza Brázdová.
1: Kdo je Karel IV?
2: Karel IV. Je král.
3: Náš král.
1: Kdy asi vládl?
2: My jsme ještě nebyli narození.
3: Nebo vůbec jsme nebyli na světě. Nikdo z republiky.
1: Kde vládl a kde bydlel?
3: Teďka bydlí v nebi, ale předtím bydlel někde na světě.
4: On bydlel vlastně na hradě.
1: A víš, na kterém hradě?
3: Taky v republice, protože u divadla je ten památníček a na tom je hlava toho Karla. Je to Karel?
1: Byl Karel IV. slavný?
5: Jo. Ano.
1: Co Karel IV. Postavil nebo vybudoval?
5: Asi postavil nějakou věž, Karlův most. A tam se prodávaly vajíčka na Maltu.
1: Proč ten Karel byl zrovna IV.?
2: Protože ten Karel IV. Vládl jako IV.
3: Protože byl trochu poslední, nebo byl první.
4: A takhle to vidíme my.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: V Královéhradeckém kraji přibývá střetů automobilů s chodci. V centrální evidenci je od července zapsaných zhruba 145 tisíc psů. České volejbalistky s předstihem postoupily do play-off mistrovství Evropy v Brně a dnes bude maximálně 21 stupňů. Dobré ráno u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Od začátku roku se v Královéhradeckém kraji stalo 87 dopravních nehod, při kterých se auto střetlo s chodcem. Už teď je to o 15 víc než za celý loňský rok. Nejvíce střetů bylo v okrese Hradec Králové, říká policejní mluvčí Šárka Pižlová.
3: Mezi tři nejčastější důvody srážky vozidla s chodcem patří nevěnování se plně řízení ze strany řidiče, to znamená rozptylování mobilním telefonem, navigací nebo jinou činností, dále nedání přednosti chodci na přechodu pro chodce a za třetí nesprávné vstoupení chodce do vozovky.
1: V Náchodě Bělovsi pokračují úpravy bývalého lázeňského areálu. Ten desítky let chátral. V minulých dnech město zpřístupnilo veřejnosti budovu kolonády Ida. Opravy stály víc než 24 milionů korun. Dalších víc než 72 milionů radnice zaplatí za parkové úpravy okolí, říká místostarosta Jan Čtvrtečka, zvolený za uskupení Jan Birke pro Náchod.
4: V tuhle chvíli se vlastně provádějí terénní úpravy a odstraňují se náletové dřeviny a invazivní dřeviny, které tady nesmí být. A zároveň se začalo pracovat na mole, které je umístěno na řece, aby jsme mohli tu cestu co nejdříve zprůchodnit.
1: Zvěrolékaři zapsali do centrální evidence zatím přibližně 145 tisíc psů. Jde o data komory veterinárních lékařů k 19. srpnu. Povinnost registrovat odčipované psy platí od začátku července. Má pomoct v boji proti nelegálním množírnám, usnadnit návrat zatoulaných psů zpátky domů a v systému jsou i údaje o vakcinaci proti vzteklině. Právě při tomto očkování veterináři zvířata zapisují, pokračuje prezidentka jejich komory Petra Šinová.
5: Denně přibývá přibližně 3,5 tisíce psů, což odpovídá tomu, co jsme očekávali. Systém eviduje vlastně obce, kde jsou psí chování, takže jsme schopni vyfiltrovat z toho systému údaje na jednotlivou obec, dokonce i na část obce.
2: Sport.
1: České volejbalistky postoupily do osmifinále evropského šampionátu v Brně. Jistotu jim dala výhra 3-1 nad Ukrajinou v předposledním utkání základní skupiny. Trenér Janis Atanasopoulos ocenil to, jak tým zareagoval na ztrátu druhého setu.
6: Po druhém setu jsme měli rychlou poradu, holky se pak na hřiště vrátily motivované a agresivní. Šli jsme bod od bodu a byli trpěliví. A taky jsme si zápas začali trochu víc užívat a trochu víc se usmívat. Vyhrát jsme si zasloužili.
1: Základní skupinu evropského šampionátu uzavřou české volejbalistky čtvrtečním zápasem proti Bulharsku.
2: Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přehánkami. Později odpoledne a večer budou srážky ubývat. Teploty vystoupají na 18 až 21 stupňů, na horách na 13 až 16 a biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Pozor, dejte na Rychnovsku mezi obcemi Třebešov a Lokot. Do 17 hodin je tam provoz řízen kyvadlově kvůli opravě krajnice.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: A 4 minuty po 6. pokračuje Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Po zprávách s Tomášem Myslovičkem vás tedy dál pěkně zdraví Jakub Schmidt od mikrofonu. Dnes je středa 26. srpna, svátek má Luděk. No a za chviličku si budeme povídat o ptačí chřipce, v peří a trusu divokých kachen a hlavně ve vodě, ve které se pohybují. Budou odborníci teď nově hledat virus ptačí chřipky, a to ještě předtím, než se v blízkých chovech objeví první příznaky této nemoci. Jak bude tento pilotní monitoring v Česku vypadat, uslyšíte tedy v další reportáži dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Už za chvilku.

0: 6 hodin 11 minut, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, no a teď k další reportáži, kterou jsem před chvíličkou slíbil. Odhalit ptačí chřipku dříve, než bude nutné vybít celý drůbeží chov. To je cílem nové metody českých odborníků. Na vybraných lokalitách budou od září monitorovat divoké kachny a husy, které jsou hlavním přenašečem. No a stejně jako člověk mají v sobě virus ještě předtím, než se objeví první příznaky. Experti proto budou pravidelně analyzovat peří a trus kachen a taky vodu v rybnících.
1: V ruce mám klícku, ve které je sorbent zabalený do gázy, abychom nazbírali dostatek biologického materiálu, včetně potenciálně virů ptačí chřipky.
2: Děrovaný váleček, co drží Vojtěch Kouba z Vysoké školy chemicko-technologické, má zároveň na sobě plovák polystyrenový, který bude jako jediný vidět na hladině,
1: na kterých se zdržuje volně žijící ptactvo, jelikož například ty kachny jsou rezervoárem virů ptačí chřipky. A tím, že nakažení ptáci vylučují ten virus ještě předtím, než uhynou, víme, že virus ptačí chřipky ve vodě najdeme.
3: Základem je pro nás sorbent aktivné uhlie, které si tu nasypeme.
2: Tady v laboratoři Ústavu technologie vody a prostředí odborníci vyvíjejí různé varianty. I proto Erika Buková teď k uhlí přilévá rybniční vodu.
3: Přidáme inaktivovaný virus ptačí chřipky.
2: To znamená, že není nebezpečný pro práci v laboratoři.
3: Použijeme zkoumavky a přístroj zapněme.
2: Teď se začaly zkoumavky točit a třást.
3: Budeme premeriavat 14 dní, či se tam ten vírus zachytává, ako to funguje.
2: Takto upravené aktivní uhlí bude ve zmíněném válečku od září plout na 4 lokalitách. Zhruba jednou týdně vědci náplň vymění a odeberou vzorky peří a trusu divokých ptáků.
1: Potřebujeme sebrat vyšší desítky vzorků za jeden odběr, ale na sorbentu máme průměr vlastně toho, co se v té vodě vyskytovalo za celou tu dobu toho týdne.
2: Teď se podle Alexandra Nadě ze Státního veterinárního ústavu drůbeží vzorky testují až po prvních příznacích nemoci.
4: Když překoná úhyn 2% a když dojde k poklesu snášky nebo k snížení příjmu potravy.
2: Když se ptačí chřipka potvrdí, musí se vybít celý chov.
4: Kdyby jsme našli pozitivitu v těle vzorcích blízkosti chovu drůbeže, tak ochranné opatření se můžou zavést významně dřív, než dojde k přenosu nebo k prvním příznakům.
2: Pokud se monitoring viru ptačí chřipky osvědčí, bude v příští sezóně i na dalších vodních plochách. Eva Kézrová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Středa 26. srpna, svátek má Luděk, přejeme všechno nejlepší z Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. No a jaké hosty dneska budeme mít? Už jsem říkal, že ráno tady bude Cormac Brunsvík. Buk, mladý jachtař z Janských Lázní, který se zúčastnil teď v létě velkého a prestižního závodu kolem Irska, bylo to prý velké dobrodružství, tak nám o tom bude po půl deváté vyprávět. No a v radioporadně jsme dnes už vlastně těsně, skoro před začátkem školního roku, zvolili téma návrat do tělocvičen, jak vybrat správný sportovní kroužek pro naše děti, a poradí nám v tom dneska Eliška Meclová, která tady bude právě v radioporadně dnes dopoledne po 11. hodině. Kdybyste se chtěli vy třeba na cokoliv zeptat, tak to můžete opět udělat třeba písemně a napište, pošlete svůj dotaz na adresu studio.hradec@rozhlas.cz jako vždycky, anebo pak po 11. hodině klidně můžete do studia Elišce Meclové zavolat. Tak, no a teď máme pro vás novou čerstvou předpověď, která před chvíličkou dorazila z Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové.
1: Počasí.
0: Srážky dnes budou hlavně na horách, čeká nás oblačno až zataženo, místy se objeví občasný déšť nebo přehánky, hlavně na horách, jak jsem říkal, a pak později odpoledne a večer budou srážky postupně ubývat. Teploty dnes ale nízké, 19 až 22 stupňů maximálně, na horách ty nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů. V noci pak čekáme už méně oblačnosti, bude převládat oblačno až polojasno, kránu se výjimečně můžou vytvořit nějaké mlhy, no a teploty 15 až 12 v údolích, ale můžou v noci klesnout i na 9 stupňů nad nulou. No a zítra už nás čeká slibované výrazné oteplení. Zítra, tedy ve čtvrtek, čekáme polojasno až oblačno, místy přechodně skoro jasno. Ráno se zítra budou opět výjimečně objevovat i mlhy, no a teploty budou stoupat na 26 až 29 stupňů. Na horách pak naměříme 19 až 22. No a co se týče aktuálních ranních teplot, můžeme se taky mrknout společně. V Hradci Králové teď 14 stupňů, v Trutnově 13, v Náchodě na teploměru 14 stupňů Celsia, v Rychnově taky kolem 14 a v Jičíně 16 stupňů.
2: Po roce je to opět tady. Mezinárodní horolezecký filmový festival v Teplicích nad Metují.
3: Setkání se zahraničními i domácími horolezeckými špičkami.
4: Dobrodružné filmy.
3: Bouldrové, běžecké i trickline závody.
4: A také hudební představení. To všechno na vás čeká od tohoto čtvrtku do neděle.
3: Neopakovatelnou atmosféru nabídneme i my v přímém přenosu v pátek od 9 do 12 hodin.
4: K poslechu srdečně zvou Lada Klokočníková
3: a Jiří Kánský.

0: Farná na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, 6 hodin 24 minuty, takže za 6 minut už bude půl sedmé, letí to letí i dnes ráno, dnes je středa 26. srpna, už jsme říkali, koho budeme mít ráno jako hosta, taky o čem to bude dopoledne v radioporadně a jakého hosta bude mít Alex Minářová po 13. hodině, to se dozvíme právě teď, bude to fotograf Robert Vano a dozvíme se třeba i to, jestli si dokázal představit, že se ve své práci dostane tak daleko a že jednou bude fotit světové známé osobnosti.
1: Já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, budeme fotit Rod Stewarta, nebo že tyhle lidi a Three Dog Night, Ornelu Muti, ale oni nehledají kamarádi, oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech a do dnes, já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo, a kdyby ty party a všechno bylo 8 ráno, tak já přijdu, ale po čtvrté nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe.
0: A celý rozhovor s fotografem Robertem Vano si poslechněte tedy dnes odpoledne po 13. hodině na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Milenka sledovaného disidenta se stane terčem posedlosti agenta STB. Oceňovaný film Pouta. ČT2. Jejich půvabné kolegyně záhadně mizí jedna po druhé. Komedie Četník a Četnice. A ČT Art. Mistr smyšlených historek i mystifikací. Je možné po více než 100 letech od jeho smrti zjistit, jaký doopravdy byl? Dokument Jaroslav Hašek, skutečný a neznámý. Středeční večer s Českou televizí.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Datové schránky budou od zítřka fungovat jen na nové stránce datovka.gov.cz. Jde o další krok, kterým stát sjednocuje své weby. Podle Ondřeje Menouška z Digitální informační agentury se přístup pro uživatele do datových schránek nemění. Pokud ale mají heslo uložené ve svém prohlížeči, budou ho muset na nové doméně znovu zadat. Odboráři budou dnes jednat o úpravách platových tabulek. Jestli na úpravy přistoupí, oznámí zítra. Součástí vládního návrhu je například to, že nejnižší tarif pro úředníky, kulturní pracovníky nebo nepedagogy by měl příští rok odpovídat minimální mzdě. Obec Dobřenice na Královéhradecku zavede kvůli bezpečnosti obyvatel a ochraně obecního majetku kamerový systém. Zastupitelé se pro něj rozhodli po konzultaci s policií České republiky. Pro jejíž potřebu budou záznamy sloužit. Chodci v Kostelci nad Orlicí můžou nově využívat opravený chodník v ulici U Váhy a nový přechod přes silnici. Povrch nově tvoří zámková dlažba. Součástí úprav byla také palisáda z betonových prefabrikátů, zpevňující svah a nové parkoviště. V italském Val di Sole začne mistrovství světa horských kol. Hlavní medailovou nadějí bude obhájkyně bronzu v cross country mezi juniorkami Barbora Bukovská. Program otevřou závody na elektrokolech. Ženy na trať vyrazí v 10 hodin dopoledne. A dnes bude oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přehánky, hlavně na horách. Později odpoledne a večer ubývání srážek. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 16.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: V Rychnově nad Kněžnou je do 14 hodin kvůli demontáži jeřábu uzavřena křižovatka ulic Kolovratská, Tylova a Hradební. Provoz řídí pracovníci stavby.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou.
1: Medicine man,

0: Ranní kávě, denní tisk.
1: No a začneme Mladou frontou dnes, kde je velký článek k tomu, s titulkem tedy Vyhnanství končí, zbývá vybalit krabice. Je to článek k tomu, že děti a učitele z Královéhradecké Malšovy Lhoty se po dvou letech v provizoriu konečně vracejí zpátky do své opravené školy, ta patří k nejmodernějším ve městě. Když se před dvěma lety děti, učitele a další pracovníci základní a mateřské školy z Malšovy Lhoty kvůli rekonstrukci stěhovali do náhradních prostor v Lipkách, tak netušili, že je čeká dobrodružství daleko větší než rok. Dojíždění do centra škola sice byla podle plánu opravena na konci minulých prázdnin, ale kvůli sporu se sousedem se nečekaně protáhla kolaudace. Děti zamířily z provizoria do ještě většího provizoria v Lipkách, kvůli výměně oken zůstat nemohly. Třídy našly azyl na základní škole Mandisova, školka v základní škole Štefanikova. Rodiče doufali, že se do opravené budovy jejich ratolesti vrátí na podzim, po Vánocích nebo alespoň po jarních prázdninách, avšak ještě na konci minulého školního roku nebylo úplně jisté, zda škola kolaudaci získá. Nakonec se tedy v polovině července se podařilo a mohlo začít velké stěhování. 88 dětí nastoupí tedy v září do školy, do nové školy krásné, a dalších 34 do nové a krásné mateřské školky v Malšově Lhotě. Přečíst si o tom můžete víc v dnešní Mladé frontě dnes, kde je velký článek k tomu. Tak, já už se dívám taky do regionálních deníků. Hollywoodští upíři i český Cimrman. Prachovské skály lákají turisty i filmaře. Prachovské skály přitahují zájem turistů i filmových štábů. V předchozích letech se tam natáčel třeba americký upíří horor Nosferatu, nominovaný ve čtyřech kategoriích na Oscara. Jiný americký štáb obsadil Prachovské skály zase v září kvůli fantasy filmu a letos v červnu tam natáčela i Česká televize s hercem Miroslavem Táborským dokument Stopy Járy Cimrman. Jinak v loňském roce navštívilo Prachovské skály taky podle údajů organizace Czech Tourism 178 900 turistů, jak už jsme četli v novinách před hodinou, a tím se tak Prachovské skály řadí mezi nejnavštěvovanější turistické cíle našeho Královéhradeckého kraje a drží si tedy čtvrtou příčku v pořadí konkrétně, jak se také v novinách píše. Takže gratulujeme. Pozvánka do Prachovských skal dneska v regionálním deníku. No a ještě jedno téma vybírám na závěr. Z dnešního Práva. Spasitelé Ježků znovu pijí záchranářům krev. Osvěta bohužel nepomáhá, situace je rok od roku horší. Záchranné stanice pro živočichy se opět marně brání tradičnímu srpnovému náporu lidí, kteří chtějí stůj co stůj zachraňovat nalezená ježčí mláďata. Zbytečné výjezdy a případná dlouhá následná péče o chovance s bodlinami přitom stojí nemalé prostředky. Je to pořád dokola, konstatuje Karel Makoň z plzeňské záchranné stanice živočichů. Jenom v srpnu jsme již řešili minimálně 4 desítky telefonátů a požadavků na příjem malého mláděte, domnělého sirotka či celého pelechu ješčat. Přitom ve 4 případech z 5 jde o škodlivý zásah do přirozeného vývoje volně žijícího živočicha, který o lidskou pomoc vůbec nestojí, upozorňuje Makoň. Pokud chce někdo mermoucí pomoci zatoulanému ješčímu mláděti, tak by měl se pokusit najít jeho pelech a tam ho pak zase zpátky vrátit. To by bylo nejlepší. Tak taková je rada z dnešních novin. My vám dál přejeme dobré ráno, hezké vstávání z Českého rozhlasu Hradec Králové. No a do novin se společně podíváme jako vždycky ještě jednou za hodinu.

0: Kustod u hokeje je člen realizačního týmu, který se stará o veškeré vybavení hráčů a zajišťuje jejich pohodlí a připravenost na tréninky i zápasy. No a dlouhých 30 let je v této pozici svázaný s hokejovým klubem Hradci Králové s extraligovým A týmem Ladislav Souček. Čerstvý osmdesátník stále zvládá svoji práci na výbornou a vy se už za chviličku dozvíte, co celou tu dobu slibuje své manželce. Tak si poslechněte dnešní ranní sportovní reportáž v dobrém ránu. Za malou chvíli hned po písnice kapely Krištof.
1: Počasí.
0: No a dneska nás čekají srážky hlavně na horách. Bude oblačno až zataženo, místy se objeví občasný déšť nebo přehánky, jak jsem říkal, hlavně na těch horách. Pak později odpoledne a večer budou srážky ubývat. Teploty dnes jenom do 22 stupňů maximálně. Ten teplotní rozptyl dnes 19 až 22, na horách 13 až 16. V noci pak čekáme méně oblačnosti, bude převládat oblačno až polojasno, k ránu se objeví výjimečně nějaká ta mlha. No a teploty v noci klesnou na 15 až 12 stupňů Celsia, v údolích pak místy můžou být teploty ještě nižší, až kolem 9 stupňů. No a zítra ve čtvrtek už čekáme výrazné a očekávané oteplení, bude polojasno až oblačno, místy přechodně skoro jasno, ráno se objeví nějaká ta mlha a teploty pak přes den vystoupí na 26 až 29 stupňů Celsia.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme plněné zapečené brambory, vylepšíme si je slaninou a sýrem. A co vám ještě nabídneme? S Radkem Pálkou si pořádně zavaříme, a to doslova a do písmene. A v receptech našich babiček si připomeneme ovoce, které se k nám kdysi dostalo z Turecka. Tušíte? Povídat si budeme o švestkách.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě 8 minut a bude 7. Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Dnes je středa 26. srpna, připomínám. A dál vám přejeme dobré ráno. Teď už tedy představíme kustoda hradeckého hokeje, který oslavil narozeniny.
1: Sport.
0: Ano, kulatou 80. oslavil nedávno kustod hokejového A týmu extraligového Hradce Králové Ladislav Souček. Jeho práce na pozici hokejového kustoda pro klub začala před více než 30 lety, a to díky vnukovi, který tenkrát převzal rodinou hokejovou štafetu.
2: Když vnuk nastoupil do první třídy a já jsem s tou generací těch kluků, což byl ročník 89, šel jako vedoucí až do juniorky. A skončil jsem v juniorce a od té doby jsem u A týmu.
3: Pokud byste měl dalšího vnuka, tak budete muset zůstat další leta.
2: Tak já mám dalšího vnuka, který teď je v juniorce, tak to už má kruček jenom. Jestli se dostane do Ačka, to už je jeho věc, že jo? On je takový ctižádostivý, takže uvidíme.
3: Váš táta hrál druhou nejvyšší soutěž v hradeckých barvách, tedy ještě v Meteoru Svobodné dvory, takže jste určitě rád, že sport ve vaší rodině jde takhle i dál.
2: No tak určitě, že ty generace na to navazujou.
3: Mezi vámi a současnými hráči je de facto rozdíl generací, jak si rozumíte?
2: S tím nemám problém, protože těm klukům se chovám slušně, i když by to mohli být moji vnuci, že jo, ale mám s nima dobrý vztah.
3: Takže vnímáte vzájemný respekt?
2: Určitě, tam je a to musí být.
3: Když mluvíte o tom, že se o ně staráte, takže vybavení, výstroj, výzbroj, brusle. Hokejky, brusle, takže to je náplň vaší práce.
2: Tohle mám všecko na starosti, ano.
3: Hradecká kabina je hodně mezinárodní, tak jak komunikujete s těmi cizinci?
2: Rukama, nohama, většinou se domluvíme a když ne, no tak přijde s nějakým hráčem, který mě řekne, co ten dotyčnej chce, že jo.
3: Takže žádný problém.
2: Ne, tomhle není problém.
3: No dokážete si představit, že byste vůbec skončil?
2: Dokážu.
3: Teď už ano.
2: Teď už ano. S tím věkem přibývajícím prostě docházejí taky síly a nejhorší období pro mě je, když má hráči dovolenou, aby až přijdou, měli věci každý na místě, včetně bruslí, hokejek a výstroje. A 15 roku jsem nebyl na dovolený nikde, protože jinak to prostě nejde.
3: No ale máte doma manželku, která je tolerantní asi.
2: Určitě. Kolikrát taky mě říká, že ji nevemu na dovolenou a já říkám, holka, pojedeme někdy jindy, až skončím, tak pojedeme.
3: Snad se dočká. V pár slovech, jestli to dokážete říct, co vám ten celý hokejový život dal?
2: Určitě mě dal to, že jsem mezi partou. Člověk musí kolikrát i něco překousnout, ale furt je to o tom, že když pracujete s mladýma lidma, i já se v dnešní době učím, jo?
3: Na druhou stranu, je vůbec něco, co vám ten hokej vzal? O co vás připravil v životě? Krom dovolených s manželkou?
2: No, krom dovolených s manželkou mě to baví, jo? Kdyby mě to nebavilo, tak bych to nedělal, protože to nemůže dělat člověk kvůli penězům. K tomu musí mít lásku a říkám, musí ho to bavit.
3: To znamená, že i vy vstoupíte ještě do toho dalšího ročníku.
2: Já ještě vstoupím, doufám, že do posledního ročníku už.
3: Říká čerstvý osmdesátník a vedoucí mužstva Ladislav Souček o své práci v hokejovém klubu v Hradci Králové. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Audioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Odboráři budou jednat o nových platových tabulkách. Drábské světničky budou opět přístupné. Kanoista Fuxa zahájí mistrovství světa rozjížďkou na kilometrové trati. A dnes čekáme občasný déšť. Dobré ráno u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Odboráři budou dnes jednat o úpravách platových tabulek. Návrh jim a zaměstnavatelům představila vláda na začátku týdne. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula považuje navrhované změny za revoluční. Jestli na úpravy přistoupí, oznámí svazy zítra. Součástí vládního návrhu je například to, že nejnižší tarif pro úředníky, kulturní pracovníky nebo nepedagogy by měl příští rok odpovídat minimální mzdě. Ta by měla od ledna stoupnout na 24 900 korun. To Středula vítá.
4: Jestliže někdo pracuje v té nejnižší skupině, v nejnižší tarifní třídě, měl by mít minimální mzdu. Ne kombinaci mezi nižším tarifem a nějakým doplatkem, což se teda bohužel i ve veřejné správě dělo. Měl by mít minimální mzdu.
2: Svazy po úpravě systému volaly dlouhodobě. Změnu vítají i zástupci zaměstnavatelů. Vláda by se k návrhu měla vrátit v pondělí. Policie upozorňuje řidiče, že v souvislosti se čtvrtečním fotbalovým zápasem mezi FC Hradec Králové a řeckým klubem Panathinaikos Athény můžou vznikat dopravní komplikace a kolony. Informovala o tom na webu. Na bezpečnost při zítřejším utkání budou dohlížet policisté pořádkové, dopravní, kriminální i cizinecké služby. Antikonfliktní tým se zaměří na příjezd a odjezd fanoušků a pomůžou i strážníci. V drábských světničkách v Českém ráji skončila instalace nových schodů, palisády i části turistických chodníků. Návštěvníci by se do těchto míst mohli vrátit už na konci září.
5: Důvodem odkladu prací bylo jarní hnízdění sokola stěhovavého. Lesy České republiky po konzultaci s odborníky práce v okolí Skalního hradu přerušily, aby zácný dravec měl klid na vyvedení mláďat. Původně se přitom počítalo s dokončením obnovy a otevřením lokality už během léta. Teď dělníci dokončují záchranný projekt spojený s obnovou turistické infrastruktury. Hotové už jsou venkovní palisády a schody od krásné vyhlídky. Vybetonované jsou také patky hlavního přístupu a pracuje se na konstrukcích uvnitř hradu. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
6: Sport.
2: V Poznani začne mistrovství světa v rychlostní kanoistice. Česká výprava má v Polsku i dva úřadující olympijské vítěze. Kajakář Josef Dostál pojede závod na 500 metrů. Kanoistu Martina Fuxu čekají starty na třech tratích. Závodit bude na kilometru a pětistovce, na které je přihlášený s bratrem Petrem na double kanoj. Martin Fuxa ale doufá, že ho nabitý program zásadně neovlivní.
7: Kašlu na to, prostě dokud to neskusím, tak nebudu vědět, je to 5 dní. V každém dní bych měl jít vlastně 2 jízdy. Já se nejvíc asi bojím toho semifinále 500 před finálem kiláku, protože to je prostě priorita, tak doufám, že mi to nějakým způsobem jako neovlivní. Doufám, že mám takovou fyzičku, i tak mentálně jsem připravený, že to snad jako zvládnu a to finále kiláku mi to neovlivní. No.
2: Rozjížďka na kilometrové trati čeká Martina Fuxu po 9. hodině. Kajakář Josef Dostál pojede v Poznaní jen závod na 500 metrů. Rozjížďku ve čtvrtek. O medaile se pojede od pátku do neděle.
3: Počasí.
2: Dnes nás čeká oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přehánky, hlavně ale na horách. Později odpoledne a večer ubývání srážek. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 16. Vítr povane slabý, místy mírný z východních směrů a biozátěž bude na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Před Volanovem ve směru od Pilníkova na Trutnovsku je doprava do konce listopadu řízena kyvadlově. Důvodem je oprava utržené krajnice silnice 1/16.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Před
0: Přejeme dobré ráno, tady je Český rozhlas Hradec Králové, dnes je středa 26. srpna, náš ranní informační servis pokračuje. Za chvíličku budeme mluvit o tom, že zakázka na stavbu nového náměstí v areálu kasáren v Hradci Králové, anebo nové informace o rekordním podvodu v Hradecké správě nemovitostí, to je jenom část, malá část programu včerejšího jednání zastupitelů Hradce Králové. Sledovala ho samozřejmě i naše reportérka Adéla Kavříková konkrétně a podrobnosti přidá za chvíli. V Bleskovce dobrého rána, tady pro vás máme i dnes pěkné ceny, jednak je to něco do kuchyně praktického, dneska je to 10metrová role alobalu, extra silného a k tomu přidáme i dnes dvě vstupenky na jednu z nejstarších a nejhezčích tanečních soutěží v Česku a v Evropě, Hradec Králové Open 2026, která bude už teď v sobotu a v neděli tady v Hradci Králové. Takže hodně štěstí a dobré ráno od Jakuba Šmita.

0: 7 hodin 12 minut. Dobré ráno, tady je Český rozhlas Hradec Králové. Takže za 3 minuty už bude čtvrt na 8. Teď pro vás máme další aktuální informace. V Hradci Králové se včera po dvouměsíční prázdninové pauze znovu sešli zastupitelé města. No a na programu několika hodinového jednání měli okolo 6 desítek bodů. Rozhodovali mimo jiné o zadání zakázky na stavbu nového náměstí v areálu Gajerových a Vrbenského kasáren v Hradci Králové. No a téma stejně jako zásadní, tedy body dalších, tedy záležitostí hradeckých zastupitelů, které projednávali dlouhodobě, sleduje i naše reportérka Adéla Kavříková. Taky teď dám slovo. Dobré ráno, Adélo.
1: Dobré ráno. Zastupitelé včera schválili, že zakázku za víc než 138 milionů korun nezíská sdružení firem Garden Line a Buck. Tohle společenství přitom vyhrálo už v prvním hodnocení. Radnice ale musela ten tender znovu posoudit po rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Na ten se obrátil neúspěšný tandem firem Stako a Smola, který nabídl o 640 milionů nižší cenu a skončil druhý. Antimonopolní úřad červnovým verdiktem předchozí výběr zrušil, protože město při prvním hodnocení postupovalo v rozporu se zákonem. Nová hodnotící komise ale po přepočítání bodů dospěla ke stejnému pořadí. Druhé sdružení Stako a Smola nevyloučilo, že proti výsledku znovu podá námitku, případně se znovu obrátí na ÚOHS. Pro radnici je přitom klíčový čas. Ředitel Muzea východních Čech Petr Grulich zastupitelé na včerejším jednání upozornil, že na projekt navazují krajské dotace budov za 840 milionů korun. V případě průtahu hrozí vrácení dotací.
0: Jinak v polovině letních prázdnin se Hradec Králové dozvěděl taky o 640-milionovém velkém podvodu ve správě nemovitosti Hradec Králové. Zabývali se tím taky včera i zastupitelé?
1: Ano, zastupitelé řešili dopady toho podvodu i nová bezpečnostní opatření. Připomenu, že náměstkyně ředitelky správy nemovitostí toho času stále v pracovní neschopnosti poslala v červenci peníze podvodníkům, kteří se vydávali za policisty a pracovníky České národní banky. Podle vedoucí magistrátního odboru interního auditu a kontroly obcházela nastavená pravidla a odpojila svou podřízenou od následné kontroly. Dočasně jmenovaný ředitel správy nemovitostí Tomáš Pospíšil včera informoval, že společnost zavádí nová opatření a spouští pravidlo kontroly čtyř očí, kdy každou platbu musí autorizovat druhý pracovník. Bývalá ředitelka organizace Jaroslava Bernhardová po incidentu rezignovala a město teď připravuje výběrové řízení na nového šéfa. Ten by měl nastoupit na přelomu roku.
0: A objevily se po tom včerejším jednání zastupitelů v tom případu podvodu nějaké nové informace?
1: Ano, další novinkou je, že se policii podařilo v zahraničí zajistit přibližně 5 milionů korun z ukradené částky. Přesto správa nemovitostí očekává, že její letošní hospodaření skončí ztrátou okolo 640 milionů. Tu se organizace pokusí částečně pokrýt z vlastních rezervních fondů, ze kterých zvládne sanovat asi 15 až 20 milionů. Přesná suma ale bude záviset na tom, jak rychle se zajištěné peníze vrátí. Firma zároveň reklamuje platební procesy u banky. No a na závěr doplním, že téma vyvolalo místy poměrně ostrou debatu, jednak kvůli údajnému nedostatku informací a směrem k odpovědnému náměstkovi a primátorce města padla taky výzva k převzetí politické odpovědnosti.
0: Včerejší jednání zastupitelů Hradce Králové sledovala Adéla Kavříková a teď nám všechny podrobnosti nabídla. A my za to moc děkujeme. Naschledanou, Adélo.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Středa bude se srážkami, a to hlavně na horách, bude oblačno až zataženo, místy se vyskytne nějaký ten déšť nebo přehánky, jak jsem říkal, hlavně na horách, pak později odpoledne a večer budou už srážky ubývat. Teploty dnes ale nižší, 19 až 22 stupňů Celsia, takže bude chladněji, na horách 13 až 16. V noci pak nás čeká méně oblačnosti už, bude převážně oblačno až polojasno a k ránu se objeví výjimečně i mlhy. Teploty 15 až 12 stupňů Celsia, v údolích místy klesnou až na 9 stupňů. No a zítřek bude ve znamení výrazného oteplení, ostatně jak meteorologové už dlouhodobě dopředu avizovali. Zítra čekáme polojasno až oblačno, místy přechodně skoro jasno, ráno zítra se můžou objevit mlhy výjimečně, no a teploty zítra 26 až 29 stupňů.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci na Torlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Bleskovka.
1: 7 hodin 23 minuty, kdo chce soutěžit, může. Teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Máme pro vás, jak jsem slíbil, 10-metrovou roli alobalu, extra silného a 2 vstupenky na jednu z nejstarších a nejhezčích tanečních soutěží v Česku a v Evropě, Hradec Králové Open 2026, která bude teď v sobotu a v neděli v Hradci Králové v kongresovém centru Aldis, bude to tedy 29. a 30. My pro vás máme vstupenky na sobotu. Takže vám přeju hodně štěstí, no a vaším úkolem bude poznat dnešní narozeninovou oslavenkyni. Myslím si, že to vůbec nebude těžké. Proto jsem záměrně dnes její jméno ještě neříkal.
2: Vy jste nejvzdělanější národ ve střední Evropě? Jste nejbohatší národ ve střední Evropě? Vždycky jste byli? Vždycky jste byli výspou vlastně všech inovací v monarchii, že jo? A nejsem ráda, že se tak jako izolujete a říkáte si, a my si tady budeme žít hezky a nás nezajímají ani Rakušané, ani Slováci a vůbec ne Poláci, ať si všichni dělají pro sebe. To mě mrzí.
1: Tak a víte, kdo to byl teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové? Jestli ano, můžete zavolat, tady je telefon, připomeneme ho.
0: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Koho pak máme na telefonu? Jako prvního,
3: dobrý
1: možná
3: den,
1: i posledního.
3: Dobrý den, tady je posluchačka Hana z Rychnovska.
1: Dobrý den, paní Hano, moc vás zdravím na Rychnovsko. No a povídejte, koho jste poznala, kdo má dnes narozeniny.
3: No, já nevím jistě, ale myslím si, jestli to není Kateřina Sajhamrová.
1: Není.
3: Není.
1: Není. Děkuju ale za tip určitě. Mějte se krásně, paní Hanko. Naschledanou.
3: Naschledanou.
1: Tak a zkusíme dalšího teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Takže kdo nám zavolá, můžete teď všichni volat. Samozřejmě telefon jste slyšeli, takže kdo to bude dál v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové? Dobrý den. Haló? Je tam někdo? Haló, dobré ráno. Slyšíme se? Neslyšíme? Tak, ještě může další z vás teď zavolat, když tady s námi nikdo nechce mluvit, sice na telefonu byl, ale nic neříkal, tak vy něco budete říkat. Dobrý den, haló, český
4: rozhlas. Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo pak tam?
4: Tady Jolana.
1: Jolana, tak paní ano. Jolano, co myslíte, víte?
4: No já nejsem jistá, ale myslím si, že to je paní Magda Vašáryová.
1: Výborně, ano. Magdu Vašáryovou jste tady poznala, rodačku z Banské Štiavnice. Ona dnes slaví 78. narozeniny, takže jí moc zdravíme, všechno nejlepší jí přejeme. Vzdělaná žena, vystudovala matematicko-fyzikální gymnázium v Bratislavě, pak sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. No a průlomovou rolí pro ní byla určitě titulní postava ve filmu Františka Vláčila Markéta Lazarová. To bylo v roce 1967, ale pro nás je určitě nezapomenutelná taky jako paní Správcová z Postřižin, kde teda jezdila na tom kole a lezla taky na komín s Jaromírem Hanzlíkem. Krása, takže jí moc zdravíme. Vám blahopřeju.
4: Děkuju.
1: Ať se vám líbí soutěž Czech Open tady v Hradci Králové, nebo Hradec Open, taneční soutěž Hradec Králové Open 2026 teď v sobotu. A mějte se krásně, naschledanou.
4: Vy taky, mějte se hezky.
1: Tak, za 4 minuty, teď už necelé, bude 7:30 v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, čekají na zprávy. Za chviličku budeme ještě taky samozřejmě povídat, co nás čeká dnes a co všechno napsali noviny. Takže nás dál poslouchejte, hezké ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové od Jakuba Šmita. No a jak jsem říkal, za 3 minuty už bude 7:30.

0: osmé.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Strážci Krkonošského národního parku pokutovali v letošní letní sezóně nejčastěji vstupy turistů do zakázaných míst. Pokuty byly v řádek 100 korun. Podle nového ředitele národního parku Petra Moravce se jejich sazebník zvyšovat nebude. Poslanci se dopoledne vrátí k debatě ohledně prezidentského veta novely k rozpočtům. Zhruba 10 hodin včera zabrala diskuze a navrhování bodů na program schůze. Po 20 letech se mění podmínky podpory bioplynových stanic, kterých je v Česku víc než 500. Stát bude nově vyplácet zelený bonus jen pro podniky, které dokážou vyrábět obnovitelný biometan. Provozovatelé musí investovat do změny technologie. Některé stanice skončí úplně. Na náplavce Eliště na nábřeží v Hradci Králové v 8:30 večer vystoupí Štefan Margita s místními filharmoniky. Koncert, při kterém operního pěvce doprovodí taky sopranistka Jana Šrejma Kačírková, připomene Margitovi 70. narozeniny. Akce je zdarma, kvůli očekávanému vysokému zájmu pořadatelé doporučují přijít s dostatečným předstihem. České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně porazily Ukrajinu 3-1, zajistil si tak postup do osmifinále. Poslední zápas skupiny je čeká zítra proti Bulharsku. A dnes bude oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přehánky, hlavně na horách. Později odpoledne a večer ubývání srážek. Teplotní maxima do 22 stupňů, na horách do 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Trutnově teď počítejte se zdržením v Královedvorské a Husické ulici, kde se kvůli stavebním pracím a kyvadlovému provozu tvoří z obou stran kolony.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: právě Denní tisk.
1: Ano, slíbil jsem, že se ještě jednou dnes podíváme do novin, takže teď je ten okamžik, kdy budeme společně listovat středečními novinami. Je 8 minut po půl osmé. No a v Mladé frontě dnes se píše, že turisty lákali zoo, Atršpach a Sněžka z našeho Královéhradeckého kraje nejvíc. Dvorský safari park byl loni opět nejnavštěvovanějším turistickým cílem v našem Královéhradeckém kraji. Druhé místo znovu obsadili Atršpašské skály a třetí pak byla lanovka na Sněžku. Zoo a Atršpašské skály jsou podle státní agentury Czech Tourism i v popředí celostátního žebříčku. Na čtvrtém místě v kraji se pak podle dat Czech Tourismu umístily Prachovské skály se 178 900 návštěvníky. Na pátém místě byla stezka Koruna mistromů Krkonoše v Janských lázních. A tak bych mohl pokračovat dál a dál. Zbytek už si dočtete sami, protože ten žebříček oni tady ještě v tom článku vyjmenovávají. Každopádně víme, že nejnavštěvovanější místem, turistickým cílem v našem kraji je Dvorská zoologická zahrada, safari park, který vlastně minule navštívilo 684 356 lidí, tedy v tom loňském roce. A i když je to pokles oproti tomu předminulému rekordu 729 767 návštěvníků, tak je to pořád rekordní číslo a je to tedy nejnavštěvovanější turistický cíl našeho Královéhradeckého kraje. Mladá fronta dnes má podrobnosti. Já už se dívám do dnešního regionálního deníku. Výstavba více než 10-kilometrového úseku dálnice D35 mezi Litomyšlí a Janovem výrazně pokročila. Stavbaři dokončují zemní práce, budují mosty a protihlukové stěny a na části trasy už položili taky první asfaltové vrstvy. Nová dálnice má odnést a odvést transitní dopravu z Litomyšle a navázat na sousední úseky směrem k Hradci Králové i Svitavám. Zprovoznění tohoto úseku bude plánované nebo je plánované na rok 2027. Tak uvidíme, jak to půjde. Podrobnosti k tomu má dnešní regionální deník. No a ještě jedno téma vybírám teď z dnešního Práva. Tady píšou, že Češi na prevenci chodí, ale ne všude. Patří k nejvybíravějším v Evropě v tomto směru. Přístup lidí k prevenci a k preventivním prohlídkám zůstává rozpačitý, ať už jde tedy o běžné preventivní prohlídky u lékaře nebo specializované screeningové programy. 61% Čechů přiznává, že se chystá absolvovat, jen některé z nich. Vůbec potom na žádné nechodí každý čtvrtý Čech. Ideální je, když lidé využívají všechny preventivní zdravotnické programy. Nejhorší je, když nevyužívají žádné. Češi ale volí ještě jinou strategii. Z preventivních vyšetření si téměř 2/3 lidí vybírají jenom některá. No a z šetření, které letos na jaře mapovalo situaci v 18 evropských zemích, tedy vyplývá, že obyvatelé Česka jsou spolu s Italy nejvybíravějšími ze všech. Ale to neznamená, že by Češi patřili v tomto směru k nejhorším. To vůbec ne. Podrobnosti o tomto průzkumu na straně číslo 7 v dnešním Právu a můžete si tedy prostudovat ještě další věci k tomu. Dobré ráno.

0: Co všechno víme a nebo nevíme o žížalách, tak naše znalosti si budeme moci už za chviličku společně porovnat s Martinem Písaříkem, už za chviličku v dalším vydání, v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, bude to opět velmi zajímavé a bude patřit tedy, jak jsem naznačil, právě žížalám.
1: Počasí.
0: Dneska srážky hlavně na horách, bude oblačno až zataženo, místy se objeví občasný déšť nebo přehánky a hlavně na horách, které, jak jsem říkal, pak později odpoledne večer budou srážky ubývat. Teploty 19 až 22 stupňů Celsia, bude tedy chladněji, na horách 13 až 16. No a v noci méně oblačnosti, bude převládat oblačno až polojasno, k ránu se objeví výjimečně mlhy, teploty v noci klesnou na 15 až 12, ale v údolích můžou klesnout ještě níž na 9 stupňů Celsia přibližně. No a zítra už nás pak čeká slibované a avizované výrazné oteplení. Čekáme polojasno až oblačno, místy přechodně skoro jasno a teploty 26 až 29 stupňů Celsia.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
4: A co na vás v dalším magazínu i o tom vašem životním stylu čeká? Rozhovor s houslovým virtuózem Jaroslavem Svěceným, další osobností nominovanou v anketě Šarmantní osobnost roku. Představíme vám taky muže roku 2026 Jakuba Bolka. Na podzimní plány se zeptáme herečky Jitky Sedláčkové a s novinářkou a cestovatelkou Pavlou Apostolaky navštívíme Švýcarsko.
3: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že žížaly nemají srdce? Tito obvykle růžoví kroužkovci patří ke klíčovému druhu živočichů. Jejich neustálé provrtávání půdy je totiž zcela zásadní pro celý ekosystém planety. Některé orgány byste však v jejich těle hledali marně. Cévní systém například zcela postrádá hlavní pumpu neboli srdce. Namísto něj mají žížaly 5 párů svalnatých oblouků, které obepínají jícen a pumpují krev z hřbetní cévy do té břišní. Ani plíce byste u žížal nenašli. Dýchají celým povrchem těla. Pro život potřebují stále vlhké prostředí, aby nestráceli z těla vodu. Jejich pokožka ji totiž neudrží. Na zemský povrch vylézají jen po dešti a před sluncem rychle prchají zpátky pod zem. Kdo by tvrdil, že žížaly mají oba konce těla stejné, spletl by se. Při pozorném zkoumání totiž můžeme na jednom konci rozpoznat sliznicí překrytý otvor, jakousi tlamu, kterou žížala přijímá potravu. Na opačném konci pak jednoduchý trávicí trakt, končící řitním otvorem. Žížaly tedy mají hlavu i patu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Zažijte královské slavnosti v Hradci Králové. Od 28. srpna do 5. září nabídnou 9 dní hudby, historie a zábavy. Příjezd královny Elišky, rytířské turnaje, ohňová show, koncerty hvězd, téměř 100 vystoupení a 50 balónů nad Hradcem. Více na královskéslavnosti.cz.
3: Hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Vleklý soudní spor s firmou ABD Invest chce Hradec Králové ukončit smírem. Horolezecký filmový festival v Teplicích nad Metují nabídne víc než 30 snímků. Hradečtí hokejisté absolvují turnaj v Německu a dnes čekáme občasný déšť. Zprávy má Tomáš Mysleveček. Dobré ráno. Zastupitelé Hradce Králové schválili návrh smíru v soudním sporu s firmou ABD Invest. Kontrakt týkající se přestavby zimního stadionu město uzavřelo v roce 2006. Spor trvá od roku 2012. Společnost po městu původně požadovala 248 milionů korun. Podle návrhu schváleného zastupitelstvem má Hradec Králové firmě zaplatit 35,5 milionů. Spor pravomocně skončí, pokud podmínky přijme i druhá strana, doplňuje primátorka Pavlína Špringrová z HDK.
6: My 250 milionů korun nebereme jako legitimní požadavek, vycházíme z našich vlastních analýz a vycházíme i z toho, že chceme opravdu projevovat dobrou vůli a s ABD se domluvit a ten mnoha letý šílený dlouhodobě se táhnoucí spor prostě ukončit.
5: Soudy v případu rozhodly už třikrát. Poslední pravomocné rozhodnutí, které žalobu firmy ABD Invest zamítalo, letos zrušil nejvyšší soud. Případ se tak vrátil na začátek k okresnímu soudu v Hradci Králové. Právě ten obě strany vyzval k uzavření smíru. Situací kolem bezpečnostní prověrky ředitele Českých drah se dnes bude zabývat dozorčí rada podniku. Michal Krapinec se totiž přednedávnem rozhodl jí vrátit. Odůvodnil to tím, že jí ke svojí práci nepotřebuje. Žádost o prověrku přitom byla podmínkou výběrového řízení na post. Podle ministra dopravy za SPD Ivana Bednárika jde o nestandardní situaci. Vyřešit jí podle něj má dozorčí rada. Krapinec je šéfem národního dopravce od roku 2022. Mandát mu končí příští rok na jaře. Teplice nad Metují na Náchodsku hostí od zítřka do neděle 43. ročník Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu. Nabídne 32 filmů, které organizátoři vybrali z téměř 150 přihlášených. To nejzajímavější z programu popisuje ředitel festivalu Petr Kašpar.
7: Novinkou je lezecké test centrum, z programu pak doporučuji přednášku zahraničních i domácích lezců, anebo talk show Tomáše Etzlera. No a součástí programu jsou samozřejmě bouldrové závody a koncerty, mezi kterými je i sobotní koncert Dana Barty.
5: V předvečer festivalu připravili jeho organizátoři program ve spojení s muzikanty z Police Symphony Orchestra. Ti tak už dnes v 19.30 zahrají na louce pod Adršpašskými skalami. Ještě předtím lidé můžou vidět v předpremiéře dokument o významné světové leskyni Nině Kapres.
8: Sport.
5: Extraligoví hokejisté Hradce Králové odjíždějí na turnaj do německého Kremitschau, kde během 4 dnů odehrají 3 přípravné zápasy. Na změnu prostředí se těší útočník týmu Patrik Zdrahal.
9: Samozřejmě bude to zase něco jiného, jsme na prostředí, budeme tam 5 dní spolu, takže nějak otužíme tu partu a se všichni těšíme, až si trošku odpočíneme od toho tréninkového cyklusu tady a budeme zase někde jinde trénovat a hrát.
5: Nová sezóna hokejové extraligy začne v polovině září.
4: Počasí.
5: Dnes nás čeká oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přehánky, hlavně ale na horách. Později odpoledne a večer ubývání srážek. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Vítr bude foukat slabý, místy mírný z východních směrů a biozátěž bude na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: S opatrností projíždějte 112. kilometr dálnice D11 ve směru na Polsko. Stojí tam porouchané osobní auto. Přejeme šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Čtyři minuty po osmé dál pokračuje. Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je středa 26. srpna. Luděk má svátek, přejeme všechno nejlepší. Už za chviličku se podíváme jako každou středu po osmé na to, co důležitého se chystá na silnicích v našem Královéhradeckém kraji. A po půl deváté bude naším hostem Cormac Brunswick Book, mladý jachtař z Janských lázní, který se zúčastnil teď v létě velkého, dobrodružného a prestižního závodu kolem Irska. Bude nám o tom vyprávět. Jakub Schmidt vám přeje dobré ráno a hezké vstávání. We'll be right back.

0: Helena Vondráčková dospívala teď 4 minuty před 8:45 v Českém rozhlase Hradec Králové v našem ranním vysílání. Na silnicích ve městech tento týden a taky v obcích samozřejmě tento týden ještě vládne a převládá takový klidnější prázdninový provoz spíš, ale od příštího týdne musíme už počítat s návratem dětí zase zpátky do škol a v té souvislosti i s mnohem větší pozorností nás řidičů za volantem, hlavně tedy kolem škol. No a my to ještě samozřejmě v tom týdnu příštím určitě budeme zmiňovat a připomínat. Teď se na silnice podíváme s Petrou Drkolovou, smluvčí ředitelství silnic a dálnic, aby nám pověděla, co důležitého se zase odehrálo na našich silnicích, tedy na těch krajských, v našem Královéhradeckém kraji a zamíříme teď do Trutnova.
1: Na silnici první třídy číslo 16 v Trutnově v místní části Volánov dojde od 1. září k úplné uzavírce komunikace. Důvodem jsou práce na zajištění havarijního stavu tělesa silnice 1/16 a oprava opěrné zdi. Objízdná trasa bude vedená přes Mladé Boky, Hertvíkovice, Hostinné a Pilníkov. Práce jsou v plánu do 2. října a po jejich dokončení bude komunikace průjezdná bez omezení. Stavební náklady vyjdou na téměř 21 milionů korun.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Je 8:45, úplně přesně, tak jak bude, co nás čeká v těch nejbližších dnech, samozřejmě také hlavně dnes, o tom si teď popovídáme s meteorologem Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové, Imrichem Drapákem. Dobrý den, pane Drapáku.
2: Dobrý den.
1: Tak povídejte, jak to bude vypadat dnes?
2: Musíme ještě počítat s velkou oblačností, budou se nám místy vyskytovat i nějaký slabý déšť nebo přehánky a bude to zejména na severu území na horách, takže spíš ty Krkonoše a Orlické hory to zasáhne. Později potom odpoledne a večer i tam budou srážky ubývat. Ty teploty budou podobné jako v těch předcházejících dnech, 19 až 22 stupňů a vítr slabý, místy mírný z východních směrů 2 až 6 metrů za sekundu. Prosté podmínky dneska budou většinou dobré a bylo ještě na stupni číslo 1 mírná zátěž.
1: Takže dnes to bude ještě takové chladnější, stejně jako včera to bylo hodně studené. No, ale vy pro nás máte dobré zprávy, jak jsme si třeba včera spolu říkali, protože se oteplí, ale to se ještě vrátí.
2: Ano, přesně tak. Podejte k nám teplej vzduch zítra. V noci ještě velká oblačnost, ale postupně potom, jak jsem říkal, ubývání oblačnosti, vytvoří se nám ráno, vidíme ještě i nějaké mlhy. 15 až 12 minimální teploty, u dolní jde tam může být i kolem 9 a vítr slabý, proměnlivý nebo z východní směru do 4 metrů za sekundu. A zítra už ty teploty 26 až 29, pojasno až oblač, to místy přechodní i skoro jasno, ráno jenom budou ještě nějaké ty mlhy a vítr slabý, postupně mírný z východních směrů 2 až 6 metrů za sekundu, bude večer opět slábnout. Vyvrcholení toho teplého vzduchu bude v pátek před studenou frontou, která by nás přecházela v noci zpátka na sobotu. Tam by ty teploty mohly vystupovat i na těch tropických 30 stupňů, nějakých 31, možná 32 někde v Polabí. A potom během toho večera, spíše a noci zpátky na sobotu na té frontě, tam to může být s deštěm nebo s přehánkem, můžou tam být i nějaké bouřky. V sobotu ráno potom ještě doznívání nějakých srážek, ale postupně ubývání a nějaké ochlazení za tou frontu tak kolem 25 a nejdu za svou pochlupek teplejší, tam by teplejte opět mohli vstupat někam k 27 stupňům a tam spíše nějaký pojasno oblačno, ale zatím bez srážek.
1: Dobře, tak děkuji i za ten výhled na víkend, aspoň si můžeme naplánovat svůj program a těším se zase s vámi třeba nebo z některým z vašich kolegů zítra ráno v tomto čase. Naschledanou, pane Drapáku, a děkuju.
2: Zítra se uslyšíme, naslyšenou.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Středa, 26. srpna, svátek má Luděk. Tady je Petr Jungmann, hezký den. 26. srpen je osudovým dnem českých králů. V roce 1278 padl v bitvě na Moravském poli král Železný a Zlatý, Přemysl Otakar II. O 68 let později v roce 1346 pak u Kresčaku i první Lucemburk na trůnu, Jan Lucemburský. Slepý král tedy vjel se svými věrnými do bitevní Vřavy proti Angličanům přesně před 680 lety. Králem se stal ten den Karel IV. I on u Kresčaku bojoval.

přece neexistoval. První číslo časopisu pro mladé Pravo vyšlo v Německu před 70 lety v roce 1956. Časopis výrazně ovlivnil popkulturu ve střední Evropě. Plakáty z bravíčka a sexuální poradnu zná snad každý. Před 5 lety během spěšného opouštění Afghánistánu, poté co byl obsazen Talibánem, se u letiště v Kábulu odpálil sebevražedný atentátník. Zahynulo nejméně 182 lidí, včetně 13 amerických vojáků. Za útokem stála organizace Islámský stát Chorásán. Zimní český král Fridrich Falcký se narodil v roce 1596, to je 430 let. A já přeju hezký den.

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

0: Tady dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Datové schránky budou od zítřka fungovat jen na nové stránce datovka.gov.cz. Podle Ondřeje Menouška z Digitální informační agentury se přístup pro uživatele nemění. Pokud ale mají heslo uložené ve svém prohlížeči, budou ho muset na nové doméně znovu zadat. V centrální evidenci je k 19. srpnu zapsáno zhruba 145 tisíc psů, potvrdila to veterinární komora. Zápisy dělají veterináři hlavně při očkování proti vzteklině. Majitelé psů musí do evidence zvíře zanést do 3 let, jinak jim hrozí pokuta až 50 tisíc korun. Povinné je to od července. Policie upozorňuje řidiče, že v souvislosti se zítřejším fotbalovým zápasem mezi FC Hradec Králové a řeckým klubem Panathinaikos Athény můžou vznikat dopravní komplikace a kolony. Na bezpečnost budou dohlížet policisté i antikonfliktní tým. Obec Dobřenice na Královéhradecku zavede kvůli bezpečnosti obyvatel a ochraně obecního majetku kamerový systém. Zastupitelé se pro něj rozhodli po konzultaci s policií České republiky. Pro jejíž potřebu budou záznamy sloužit. V italském Val di Sole začne mistrovství světa horských kol. Hlavní medailovou nadějí bude obhájkyně bronzu v cross country mezi juniorkami Barbora Bukovská. Program otevřou závody na elektrokolech. Ženy vyrazí v 10 hodin. A bude oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přehánky, hlavně na horách. Později odpoledne a večer ubývání srážek. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 16.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Pozor, dejte ve Svatoňovické ulici v Trutnově, havarovalo tam osobní auto a na místo jede policie.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: zkušenosti, chodil jsem tam do školy chvilku, takže díky tomu mám tu dobrou angličtinu.
1: Jasně. No a jak to bylo teda s tím vaším prvním vstupem na palubu lodi? To si asi teda nepamatujete, když vás táta byl jako tak malýho.
0: To jsem byl fakt v kočárku, jak jste říkal, ale nepamatuju si to, no, ale jako už od malička jsem tomu byl vystavený, ale až teďka jsem to začal nějak slíbit.
1: No a musíme říct, že váš táta toho taky hodně dokázal na té lodi, to řekněte možná sám.
0: Jo, tak táta takový trochu šílenec na té lodi, jo, prostě už zvládnu toho hodně, on obeplul celý svět na lodi v rámci jednoho závodu sám.
1: Sám na jachtě?
0: Sám na jachtě. Neoficiálně to musel dokončit, protože tam se stala chybička, ale to je to, nebo přeplul Atlantik na 7-metrovém člunu. Takže jako různý jídle šílenosti, no to mám po něm.
1: Takže blázen.
0: V dobrým,
1: samozřejmě. Líbilo se vám to od malička, ty lodě a jachting a voda?
0: Vůbec, já jsem to nenáviděl. Mě táta do toho nutil a mě ten neopren, ta slaná voda nedělala dobře na kůži, takže jsem to vůbec nemusel. No. Až teďka nějak jsem měl tu možnost, tak jsem ji vzal a vyzkoušel si to.
1: A co vás bavilo třeba?
0: Co mě bavilo...
1: Co jste měl rád, nebo co máte rád?
0: Jo, já mám rád, já bydlím v Janských Lázních, takže hory, miluju hory. Okay. Vždycky, když jsme byli někde tam v tom moři, tak jsem si představoval v dálce nějakou horu. Takže, že jo, chození po horách, lezení, teda teďka moc ne, hlavně snowboarding v zimě a lyžování a učím jako instruktor. A to moře moc ne.
1: A tak co bylo tím spouštěcím momentem, jako že jste se teď pustil v létě do té velké plavby kolem Irska?
0: Tak měl jsem čas a tu možnost a říkal jsem si, proč ne, aspoň jednou bych to mohl zkusit, že jo, projít si něco, čím si prošel táta, jo, když jsem si prošel měsíc a půl zhruba na tom, tak si říkám, jako ty vogo, co můj táta dal, to jako... Wow, no borec, no, takže jsem si to chtěl vyzkoušet na vlastní kůži.
1: A co člověk musí udělat pro to, aby mohl obeplout takhle v tom závodu prestižním Irsko?
0: Takže závod to byl Round the World, Round Ireland Race, který se konal každý 2 nebo 4 roky. A co tam musíte splňovat? Tak musíte mít nějaký kurzy třeba, nebo že záleží podle posádky. Jsme měli velkou posádku, takže jsme tam měli hodně lidí, hodně už někteří vycvičený.
1: Kolik vás bylo na lodi?
0: Nás bylo 21.
1: Takže to je nějaká velká jachta?
0: Bylo to, bylo to z 20 metrů, 21 metrů, takže jsme tam žili všichni, jsme si střídali postele, že jo, že tam nebylo dost postelí pro všechny.
1: Jako na ponorce taky, jako někteří jsou prostě ve službě a někteří spějí a pak obráceně.
0: Přesně, měli jsme službu, kde jsme na palubě, pak pod palubou, pak spíme. Na palubě, pod palubou, pak spíme.
1: Takže takovýhle koloběh to je.
0: Jo, tady jeden v kuse, no.
1: No a museli jste se nějak kvalifikovat, nebo...
0: Jo, takže pro ty neskušený, jako jsem byl já, že jo, ta loď, to je vlastně, nebo ten celý projekt, to je pro mladý lidi, ne jen nutně jachtaře, kteří nemají vůbec žádné zkušenosti, můžou mít ty zkušenosti s vodou a tak je vemou právě na tu loď, aby si vyzkoušeli tu týmovou spolupráci, že jo. No a my jsme teda, abychom se kvalifikovali, tak jsme se potřebovali přeplout nějak, myslím si, že nějak 200 mil, 150 námořních mil. Tam a zpátky jsme si dali cestu, to byl týden před tím závodem.
1: To je ta kvalifikace.
0: To je ta kvalifikace pro nás, no, pokud nemáme kurzy.
1: Jasně, a tam vás prý hodně potrápilo počasí.
0: No, to bylo šílené.
1: Takže velký vlny?
0: Velký vlny, my jsme vyjeli a to byla bouřka. To byl jako hurikán pomalu. Skoro by se to klasifikovalo jako hurikán, takže to většina lodí zůstává v přístavu a my jsme vyjeli, protože proč ne?
1: Protože jste se museli kvalifikovat prostě.
0: Ano, ano.
1: Měl jste strach třeba, když byla ta velká bouřka? Jako může to tak, jako člověk se tam bát, ne?
0: Tak, jako... Jo, tak můžete se bát, že jo? A ty podmínky, jako když je bouřka, jste tam ve tmě, že my jsme chtěli, nebo jezdili i ve tmě, nemáme ani světlo, my tam nepoužíváme světlo. Všechno podle... To tak jsme si to pamatovali.
1: Přístroji a,
0: no prostě jak jsme si pamatovali, kde jsou lana a tak. Kapitán řekl, vem tohle lano a já už jsem v té tmě už...
1: Po tmě musel jít prostě hledat to lano. Mm-hmm. Nebo vlastně nehledat, ale vědět, kde je.
0: No vědět, kde je a co to dělá, jak to dělá a takže...
1: Takže docela drsný.
0: No, byl to zážitek.
1: Tak já jenom připomenu, že naším hostem v dobrém ránu je Cormac Brunswick Book, 20-letý jachtař z Janských Lázní, který má za sebou velkou plavbu kolem Irska. My se k tomu ještě, Brunswicku, za chvilku po písnice vrátíme.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, naším ranním hostem je dnes Cormac Brunswick Book, mladý jachtař z Janských Lázní, kterého, jak už jsme říkali, na jachtu brával jeho táta už jako miminko, hodně dlouho k tomu moři, ale sám silný vztah neměl, a to i přesto, že jeho táta je právě opravdu slavný jachtař, který obeplul dokonce celý svět. Pro Brunswicka to byla vždycky spíš taková nutnost a rodinná rutina, než se to ale teď v létě zlomilo a ve svých 20 letech se zúčastnil, jak už jsme říkali, velkého a prestižního závodu kolem Irska. No, my jsme skončili tou kvalifikací, abyste se vůbec do toho závodu Brunswicku mohl dostat. Už jsme říkali, že teda tam to bylo docela peklo, bylo to perné.
1: Tam to bylo peklo, no, ale zároveň to byl zážitek a jako, nevím, určitě jsem se bál, nebo bál, jak to říct, jako bát se je dobře, že jo, takže pak jste opatrní. Ale zároveň jsem věřil v našeho kapitána, měli jsme tam i profi, pár lidí jako profi posádky, z posádku, no, a měli jsme, že jo, záchranné vesty. Jasně. A v těch podmínkách a v noci jsme pak měli, že ty vesty fungují jako sedák, takže jsme měli něco jako na feratě, když lezete, že jo, tak se jenom připnete, máte dvě karabiny, že jako kdybych spadnul, tak nespadnu, že jo, jako do vody.
0: Jo, jo, jo. Takže jste jištěný, je to prostě bezpečný všechno.
1: Je to bezpečné.
0: No a pak samotný ten závod, kolik tedy ho absolvovalo lodí nebo posádek? Byly to všechno takovéhle velké 20-metrové jachty?
1: Vůbec. Tam se mohl zúčastnit kdokoliv, registrovat kdokoliv a byly tam různý třídy lodí, takže různý kategorie. Takže bylo tam přes 60 lodí, 61, 62 lodí a v naší kategorii tak tam jich bylo pár. Na konci jsme pak byli, myslím si, že 29. a v naší kategorii třetí.
0: To je hezky.
1: V naší kategorii byly teda tři lodi. Co si bude.
0: Takže jste byli třetí. Je to hezký, určitě. No a tam už přálo počasí trošku víc.
1: Jo, jo, to počasí bylo o dost jednodušší, možná až moc. Jo, zase místami to víc foukalo, někdy víc, někdy míň. Spíš na začátku a pak na konci to bylo lepší, jo. V Irsku si chválili, že vůbec nefoukalo, ale když jste na lodi a potřebujete vítr, že to byl náš jediný pohon, že jo?
0: Když jste na jachtě, potřebujete vítr, samozřejmě. Jinak, my už jsme tady mluvili chviličku o tom režimu, jak to je, že jedna část posádky spí, druhá pracuje. Jaký vůbec je ten denní režim a co jste tam teda jako během dne dělali? Jaká je ta služba? Jak vypadá
1: jaká je ta služba? Takže jo, když začnete, tak jako nezačínáte už rovnou v té službě, ale byli jsme všichni na palubě a na tom startu to bylo jako šílený. Na tom startu tam bylo jako těch 60 lodí, takže tam každý člověk měl jedno lano a tam povoloval, utahoval. Prostě každý tam měl práci a tak. Takže pak postupně už jsme se dostávali do toho režimu, kde já jsem šel spát, protože já jsem měl službu od půlnoci do 4 do rána. Takže služby tam byly po 4 hodinách, s tím, že pak byly další 4 hodiny, kde jste byl jako assist nebo support, kde jste podporoval tu posádku na palubě, že připravovali jídlo pro celou posádku, uklízeli, kontrolovali loď, jestli je v pořádku, jestli se nenaplňuje, což většinou nenaplňovala.
0: Naštěstí,
1: nebo zapisovat do lodního deníku a tak, a pak spánek.
0: A vy jste se taky pak jako zúčastnil po tom závodu nějaké výcvikové plavby?
1: No, to celý, ten celý projekt, jsem říkal, nebo nevím, ale tak ještě rychle to, že berou tam mladí lidi, i lidi, kteří si to zaplatí. A právě ten výcvik pro ty mladí lidi, není to výcvik, je to spíš jako o té zkušenosti, kde oni tam jsou, ale já jako jsem asi jako měl více zkušeností než průměrný člověk s těma loděma, ale nemusíte tam mít ty zkušenosti a tam jde o to si to vyzkoušet tu týmovou tu spolupráci, toho týmového ducha a nějak jako pracovat v týmu, protože to fakt potřebujete tam, že ta loď, kde jsme byli my, tak tam potřebujete lidi, aby jí operovali, že jo.
0: Aby se na sebe mohli vzájemně spolehnout určitě taky. A ten program jako takový to snad založil váš táta, ne?
1: Ten program jako takový, nebo tu charitu, tak už před několika lety založil táta a až vlastně letos, teďka se to konečně rozjelo, už to byl jako poslední pokus a rozjelo se to kvůli jako mají maskota Ernesta Shackletona.
0: To byl polárník významný.
1: Polárník, no jako ten v minulém století tak dokázal dokázal jako hodně hustou věc.
0: Šílenou.
1: Antarktidě šílenou, kde se vrátil, že celá jeho posádka ztroskotala na Antarktidě, on se s ní se všema vrátil živý. a právě on má jako docela velkou komunitu, takže to konečně pak rozjelo ten celý projekt.
0: Kdybyste měl v Brunsvíku jeden jediný zážitek z toho měsíce a půl na tom moři kolem Irska teď říct na závěr?
1: Asi, že jo, když od půlnoci do 4 do rána tam jste na té palubě a zrovna nic nemusíte dělat, tak tam sedíte, je vám zima, máte možná hlad a koukáte se nahoru na ty hvězdy, když byly vidět, tak byly opravdu wow, takže ty hvězdy si vybavu.
0: Zamiloval jste si to?
1: Úplně nevím, jestli zamiloval, vyzkoušel jsem si to, jo, taky tou prací tam a tou zkušeností, tak jsem si jako, nebo já jsem věděl, že to je nebezpečný, jo, bejt na lodi, ale bejt tam, tak jsem jako si říkal, jo, to je fakt nebezpečný, takže oblíbil jsem si to, nevím, jestli zamiloval.
0: Takže uvidíte, jestli se uvidím, na vodu zase vrátíte.
1: Nepovažoval bych se za jachtaře úplně.
0: Ale já přesto řeknu, mladý jachtař Cormac Brunsvík Book byl naším dnešním ranním hostem, který tedy letos létě ojeplul Irsko, tak k tomu ještě jednou moc blahopřeju k tomu, co se vám povedlo. Děkuji. A ať se vám daří nejenom na tom moři samozřejmě, ale i v životě. Mějte se krásně, rád jsem vás poznal. Naschledanou.
1: Vy taky, naschledanou.
0: Tak a to je všechno z Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Už za chviličku pokračujeme dnešním dopoledním habadějem s Janou Kudevou. Jsou, takže ať se vám dál hezky tráví čas. S vysíláním Českého rozhlasu Hradec Králové já se na vás budu těšit zase zítra ráno.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Nový ředitel Krkonošského národního parku nechce zvyšovat pokuty za přestupky turistů. Odbory projednají vládní návrh na změnu platových tabulek. Odborníci v Černíkovicích představí archeologický výzkum a dnes bude oblačno až zataženo s občasným deštěm. Pěkné dopoledne u zpráv a vám přeje Tomáš Mysliveček. Strážci Krkonošského národního parku pokutovali v letošní letní sezóně nejčastěji vstupy turistů do zakázaných míst. Výše jednotlivých pokut se pohybovala v řádech 100 korun. Podle nového ředitele národního parku Petra Moravce se sazebník pokut zvyšovat nebude. Snahou je lidi naučit, jak se mají v chráněné oblasti chovat.
2: Pokud je potřeba vnímat tak, že to je opravdu už nějaká mezní stav, který zkrátka už musíme dát, už to musíme nějakým způsobem zahrozit tím pomyslným ukazováčkem, tak aby ty někteří neukázení turisté to pochopili.
0: Odboráři dnes projednají možné změny v platových tabulkách. Reformu odměňování ve veřejné sféře jim a zaměstnavatelům představila vláda na začátku týdne. Odbory po změně systému volali dlouhodobě, vládní návrh je podle nich revoluční. Kabinet by chtěl úpravy zavést už od nového roku. Jedna z hlavních změn se týká nejnižších tarifů, popisuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
3: Tabulkové platy už nikdy nebudou nižší, než je minimální mzda, a osobní příplatky a odměny budou opět sloužit k motivaci zaměstnanců, nikoliv jen k dorovnávání základního platu. A zvyšování minimální mzdy bude fungovat jako automatická každoroční valorizace platů.
0: Minimální mzda, a tedy i nejnižší tarif, mají příští rok dosáhnout na 24 900 korun. Podle nejnižšího tarifu stát vyplácí třeba úředníky, pracovníky v kultuře nebo třeba nepedagogy. O úpravách má vláda znovu jednat v pondělí, kdy bude řešit i státní rozpočet. Armádní vrtulníky Viper a Venom ze základny v Náměšti nad Oslavou se znovu vrátili do vzduchu, oznámil to mluvčí armády Vladimír Holas. Provoz strojů armáda pozastavila po červencové nehodě, při které zemřela jedna vojákyně a další 4 lidé se zranili. Armáda minulý týden oznámila, že provoz vrtulníků znovu obnoví, až dokončí technické kontroly a proškolí posádky. Už v pondělí obnovila provoz vrtulníků, které působí v Polsku. Zájemci dnes můžou v Černíkovicích na Rychnovsku absolvovat komentovanou archeologickou procházku. V rámci archeologického léta se seznámí s místy, kde archeologové od roku 2014 odhalují historii zdejší krajiny. Zaměří se především na nálezy z mladší doby železné, tedy halštatského období, říká Martina Beková z Muzea a galerie Orlických hor.
4: Půjdeme od číslu k číslu, takže projdeme vlastně ty jednotlivé stavby, které tam proběhly, a ukážeme si, co se kde našlo, jak to bylo rozsáhlé, a vlastně zakončíme na aktuální situaci. Staví se zde sídliště rodinných domků, kde zatím proběhly výzkumy na třech parcelách. Ten poslední byl skončen v podstatě před 3 týdny.
0: Akce začíná v 17 hodin. Sraz účastníků je před prodejnou potravin.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přeháňky, ty budou ale hlavně na horách. Později odpoledne a večer pak ubývání srážek. Teplotní maxima 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 16. Vítr fouká slabý, místy mírný z východních směrů a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Ve Skřivanech na Hradecku do konce listopadu pokračuje oprava silnice 327. Objízdná trasa vede přes okolní obce.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné dopoledne, je středa 26. srpna, je 9 hodin a 4 minuty, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Právě začíná dopolední Habaděj, ve kterém bude pokračovat náš seriál o uspořádání zahrad. Tentokrát se podíváme na posezení, kde všude by mělo být a kolik takových míst bychom si měli udělat ve svých zahradách. Taky pokračuje soutěž Zámecké léto, na další zámek se podíváme ve 10:45 a taky si řekneme, co nového připravují filmaři, proč si znovu vybrali Nové město nad Metují a jakou pohádku tam budou natáčet. Jana Kudyvejsová přeje krásný den.

V Novém Městě nad Metují se letos natáčí o 106. Zámek v Novém Městě si letos už podruhé vybrali filmaři a přijedou tam natáčet. Tentokrát tam bude vznikat pohádka Líné království, ve které budou hrát třeba Veronika Kek-Kubařová, Jaroslav Plesl, Ondřej Sokol nebo Pavel Kříž. A právě z důvodu natáčení bude zámek od 6. do 24. září pro návštěvníky zavřený a novou pohádku bychom potom měli vidět v kinech v březnu příštího roku. Tradiční zámecké vinobraní se ale 12. září konat bude, tak to je důležitá zpráva. Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, je 9 hodin 10 minut. Přejeme příjemné středeční dopoledne.

0: už třetím dílem teď pokračuje náš seriál o uspořádání zahrad, který jsme pro vás připravili se zahradní designérkou Michaelou Marinicovou. Povídali jsme si na její zahradě v Černožicích, kam pravidelně zve i návštěvníky na dny otevřených zahrad. V pondělí jsme mluvili o předzahrádkách, včera o oplocení a dnes budeme hledat, kam si v zahradě sednout. Takových míst by totiž mělo být víc. Jedno centrální, kde můžeme posedět s rodinou nebo s hosty, a pak další, kde si můžeme udělat i soukromí.
1: Posezení by mělo být v zahradě opravdu víc, a to rozhodně víc než dvě. Já si myslím, že víc posezení je dobré udělat i v malé zahradě a že to jde, že i tam je možnost prostě si vybrat několik posezení. A tady na té zahradě, ještě jsme to spolu neprošli celé, ale je tady celkem 9 míst k posezení.
2: 9. No tak to jsem počítala opravdu málo. Ne, tak tamhle vidím vlastně lavičku, tu můžeme taky počítat
1: ano,
2: za posezení.
1: Ano, počítejte i lavičky, křesílka, houpačky, určitě všechny počítejte. Častá otázka, když ke mně někdo přijde na návštěvu, je, jestli to stihnu osedět. Prosím vás, nestihnu to osedět, to v žádném případě.
2: No a kdo tam teda sedí?
1: Ale i tak mi to dělá dobře. Dělá mi dobře ten pocit, že můžu a že si můžu vybrat. Některé místečka jsou ve stínu, některé jsou na sluníčku, některé jsou pro více osob najednou a některé naopak jsou jenom pro jednoho. A to je moc zajímavé, že když si tady povídáme s návštěvnicemi, se ženami, tak oni vždycky, když uvidí to křesílko, já vám ho ukážu, tam takové zarostlé mezi keříky je jedna houpačka, křesílko, tam se nikdo jiný nevejde než ten jeden člověk, tak řeknou ty dámy, o, tak to bych chtěla, to bych si přála na své zahradě, aby tam už nikdo za mnou nemohl.
2: No tak mi ho pojďte ukázat.
1: Pojďte se na to podívat. Taky tam je dobrý aspekt ten, že když si sednete do toho křesílka, tak jste zády otočená k domu. To je takový psychologický efekt, že ty starosti necháváte za zády. Tam prostě jste schovaná, tam je váš svět a koukáte do zeleného.
2: No já už ho vidím. Je tady opravdu mezi keříky a je to takové to závěsné vajíčko, dřevěné, samozřejmě s polštářem. No a paní Michaela už se do něj usadila. Tak aspoň sem stíháte chodit někdy, to je vaše místečko.
1: A sem ano, tady je to totiž potom moc příjemné, protože jsme ve stínu té višně, jsme zarostlí v keříkách, tady si utrhneme muchovník, tamhle máme dřínky, za hlavou máme ten dům a ty starosti a díváme se do zeleného.
2: Takže na té zahradě ano, určitě tam bude místo, kde se může sejít třeba celá rodina, ale líbí se mi, že jsou to i místečka, kam si opravdu ano, zaleze intimní, každý zvlášť.
1: Ano, velice intimní, velice soukromá a máte na výběr. Tam je dobré myslet i na roční období a určitě si nechat jedno místo na sezení, které můžete použít v zimě, protože za mých mladých let se veškerý ten zahradní nábytek uklízel, aby se v zimě nezničil. Já naopak doporučuji některý z toho nábytku nechat venku přes zimu a pokud vysvětne to sluníčko, tak si tam jít sednout, zabalený klidně v bundě, ale se šálkem čaje nebo kávy a užít si to zimní slunce. Vyrobíme si vlastní vitamin D, bude nám dobře.
2: A víte, co mě ještě zaujalo? Tamhle ten prosklený altánek. V něm taky je nějaké křesílko nebo nějaká židle?
1: Ano, tam je taky křesílko a také zatím pouze jedno. Také je to vlastně takový prosklený pavilonek, tomu říkáme, a je zatím určený pouze pro jednoho na sezení a tam já teda se občas vydám se skleničkou vína, tam si sednu a tam jsem tak jako uzavřená od toho vnějšku a je mi tam moc dobře. A vzniklo to tak, že jsme loni na našich zahradnických cestách, protože já ráda cestuju a objevuju nové zahradnické inspirace po Německu, tenkrát to bylo, jsem v noci zbudila manžela a řekla jsem mu, mám skvělý nápad,
2: postavím... Měl radost?
1: Ano, měl velkou radost, bylo to v jednu v noci, řekla jsem mu, postavíme si altán. A on tak jako zavrčel, něco jako altán bych v životě nechtěl.
2: A kdo ho dělal, ten altán?
1: Počkejte, to má totiž takovou dohru, protože druhý den jsme navštívili Dessau, to je město německého Bauhausu, a jemu se tam moc líbilo a on tak jako zamyšleně říkal, altán nechci, ale pavilon, ten by možná byl dobrý. Takže je potřeba to správně pojmenovat a potom to jde. Manžel ho vyráběl, manžel to vyrobil.
2: Chodí si sem někdy i manžel do křesílka posedět?
1: Ne, on ne, chodí sem buď to naše kočka, anebo já.
0: Tak to bylo posezení na zahradě a abychom si udělali ještě víc útulno, můžeme využít v zahradě i jednoduché vodní prvky. A právě o těch si budeme se zahradní designérkou Michaelou Marinicovou povídat zítra.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Jak poznat co nejvíc míst, odvést si z dovolené co nejvíc zážitků a přitom mít stále komfort a pohodlí? Jednou z možností je cestování obytným vozem. Rady a tipy pro začátečníky nám včera v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové předal Pavel Bartoš. Řekl, jaká pravidla má cestování obytným vozem, jak se řídí takový obytňák a taky, co všechno v něm najdeme, protože to je důležité. Často třeba lidé přemýšlí o tom, jaká je tam zásoba vody, jak se vaří, na čem se vaří, jaká je zásoba plynu, jak je to s elektřinou, to všechno jsme se dozvěděli.
1: Ten vůz je vybavený špinavou vodou, což je voda, která se dostává z umyvadel, ze sprch, čistou vodou, která je potřeba pro vytápění, která je pro osprchování, umytí, potřebu pro vaření, plynový vařiče nebo elektrický vařiče, mám tam ledničku s mražákem, ten plyn, který je, tak jsou vesměs plynový zásobníky, ty nějakým způsobem taky vydrží podle spotřeby a podle vybavenosti. Můžu říct, že standardní vybavení plynu, který slouží pro ohřev vody a pro vaření, by měl vydržet týden, standardně týden. Samozřejmě, kolik ten poskytovatel má těch zásobníků, tak se mě to prodlužuje. Když si půjčuju tento vůz, tak bych určitě měl vidět zásobu pitné vody, což je ta čistá voda, což hodně ovlivňuje o tom, jak se budu sprchovat, jak budu používat toaletu, jak budu vařit, jak budu pít tu vodu, kde je možnost si doplnit tu vodu, jak. Plno těch poskytovatelů poskytuje různé věci, to znamená, součástí výbavy bývají třeba náhradní barely, mám dvojitou nádrž, jenom si ji doplním, nebo po případě veškerých těch aplikací nebo různých místech, kde je možnost parkování pro obytné vozy, tak tam jsou veškeré tyhle ty věci poskytovány a je možnost připojit elektriku, možnost doplnit vodu, možnost vyprázdnit šedou vodu, vyprázdnit toalety. To znamená, jedu nějakou trasu, koukám se na to, co všechno ty trasy mají. Součástí těch všech vozů je i samozřejmě elektrika. Všichni chceme svítit, chceme si nabít telefon nebo zapnout notebook. Elektrická energie je zásobována baterií, která je separátně od vozu, to znamená, ten vůz má dvě baterie. Samozřejmě větší část obytných vozů má i solární panel, takže solárním panelem já dobím tady tu baterii, cestováním dobím tuto baterii a pak je to samozřejmě o tom užívání na tom daném místě, jak hodně konzumuju tu elektrickou energii. Ale musím říct, že všechny vozy, které aktuálně se pohybují po rámci Evropy, tak mají indikaci. Řekne mě to vždycky, jestli mám málo vody, hodně vody, jestli mám hodně elektřiny, málo, jestli mám teplo, studeno, kolik stupňů má venku, kolik stupňů mám vevnitř. A v tomto směru ty vozy jsou autonomní.
0: Od Pavla Bartoše jsme včera v radioporadně dostali spoustu doporučení ohledně cestování obytným vozem. Záznam najdete na našem webu hradec.rozhlas.cz. Dnes přivítáme po 11. hodině Elišku Meclovou, náčelnici Orlické župy Sokolské a trenérku, protože s blížícím se začátkem školního roku budeme pro děti vybírat sportovní kroužky, tak si dnes budeme povídat právě o sportovních aktivitách.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Naše reportérka Zuzana Boučková opět jede někam po našem regionu, míří za dalším skvělým typem na výlet, hned nám řekne kam. Zuzko, přeju dobré dopoledne a pověs rovnou, kde jsme tě právě zastihli.
2: Také vás zdravím z cest. Právě jsem projela Jaroměří a blížím se ke Kuksu. Provoz z Hradce je pohodový, tak mi to nedalo a udělala jsem si malou odbočku k benzínce načepovat nádrž. A tam, pozor, jsem potkala se dvěma cyklisty, kteří mi řekli, že míří na Labskou stezku a jedou přesně tam, kam já, tedy do Kukského muzea veteránů rodiny Erlebachových. A to je pro mě dnešní znamení, že cíl toho dnešního dne je trefa do černého. Jen doufám, že tam budu dříve než ti cyklisté.
1: Kuks si většina z nás spojuje taky s barokním hospitálem, ale ty tam jedeš za vůní benzínu a leštěného chromu. Co tě bude hlavně zajímat?
2: No, musím přiznat, že se tam těším dost. Muzeum sídlí v secesní budově bývalé textilky přímo u Labe. Mají tam unikáty od legendárního Jeepu Willys z roku 1942 až po nablízkané sportáky jako Mercedes-Benz 250 CE nebo Opel GT, ale nejvíce mě láká Aero 662 z roku 1934. To je, jestli víte, ten slavný třímístný roadster s takzvaným sedadlem pro tchyni, které je vyklápějící vzadu mimo plátěnou střechu. No a také chci vidět dětské autíčko z Jilemnice ze 30. let, které mělo prý funkční spalovací motor, SPZ-ku a maximální rychlost 6 km za hodinu.
1: Teda, tak to je rarita, určitě by mělo úspěch i dneska. A ty už předem si úplná znalkyně, tak se těšíme, co všechno zjistíš, ještě co nafotíš, natočíš. Co tě čeká hned po příjezdu?
2: Mám domluvené setkání s majitelem sbírky a sběratelem panem Erlebachem. V plánu máme projít nejen halu plnou nablízkaných kapot, ale chceme také vlézt na vyhlídkovou galerii v patře, odkud je vidět celá expozice, včetně historického větroně, který visí pod stropem. Ostatně všechno vám určitě podrobně povím dnes odpoledne.
1: Tak my se na to těšíme, taky právě na fotky, na to, co natočíš, a my si to potom prohlédneme na našem webu a taky na sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové. Zuzana Boučková, přejeme šťastnou cestu, naslyšenou.
2: Děkuji a krásný den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Zuzana tedy míří do Kuksu a nás už za chvíli na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové čeká opět soutěž Zámecké léto.

0: Teplice je to opět tady. Mezinárodní horolezecký filmový festival v Teplicích nad Metují.
1: Setkání s zahraničními i domácími horolezeckými špičkami.
2: Dobrodružné filmy.
1: Bouldrové, běžecké i trickline závody.
2: A také hudební představení. To všechno na vás čeká od tohoto čtvrtku do neděle.
1: Neopakovatelnou atmosféru nabídneme i my v přímém přenosu v pátek od 9 do 12 hodin.
2: K poslechu srdečně zvou Lada Klokočníková
1: a Jiří Kánský.

0: Zámecké léto.
1: Úspěšnou středu vám přeje ze Zámeckého léta Pavel Kudrna. Je tohle zvláštní den, vidíte, teploty nejsou zdaleka letní, to jak na houpačce nahoru dolů, na mnoha místech poprchává, prší, ale to je zase taková ta ideální příležitost, jestli máte ještě dovolenou a prázdniny jsou, tak si zajet na nějaký pěkný zámek, pěkně pod střechu, pak si dát něco dobrého a užívat si ty poslední dny, kdy děti už stříhají metr před nástupem do školy. I my už stříháme metr, ale ještě před sebou nějaké zámecké objekty máme. Třeba ten dnešní hodně známý František Kinský vás na něj zve.
0: Zámecké léto.
2: Čeká nás výlet k mým blízkým sousedům ve východních Čechách na zámek Častalovice. Tento renesanční skvost s krajinářským parkem v údolí říčky Bahnice obývají Šternberkové. Na prohlídku nás zve Laďka Vildová.
3: Tady si odpovídají pávy v zahradách Častalovického zámku. Teď odsud z anglického parku a jdu k zámeckým budovám, kde se mám sejít s mým průvodcem. Správce a průvodce v jedné osobě, Zdeněk Bachmann.
4: V podstatě dějiny zámku zahají až do nějakého 13. století, kdy zde stála původně vodní tvrz. Ta v průběhu staletí střídala různé majitele, až se dostala do držení rodu Oberstdorfů, kteří vlastně se postarali o přestavbu staré schátralé tvrze do renesančního zámku. Potom v roce 1694 zakoupil Častalovice Adolf Ratislav ze Šternberka a tím se vlastně zámek stal majetkem rodiny Šternberků. Jehož držení je v podstatě dodnes až na dvě krátké pauzy. První byla v době německé okupace, druhá byla po příchodu a znárodnění zámku po 48.
3: Zámek je soukromý, ale můžete ho navštívit.
4: Krom prohlídek, samozřejmě historických interiérů, je možnost tady u nás navštívit zámeckou galerii, kde se konají výstavy současných umělců.
3: Věc se má tak, že rodina tady stále je. Potomci paní hraběnky Diany?
4: Ano, nyní na zámku bydlí vnuk paní Diany, pan Henry Silent se svojí manželkou Tessou, kteří vlastně pokračují v práci paní Diany, kterou tady započala.
3: To, co vidím na těch stěnách, vypadá z mého pohledu roztomile. Je tady drobné zpěvné ptactvo.
4: Nyní se nacházíme v prvním místnosti zámeckého prohlídkového okruhu. Říkáme mu dámský pokoj. A v podstatě, jak jste zmínila to ptactvo, tak to se nejedná se o živé ptactvo, nýbrž o porcelánové figurky, které sbírala paní Cecilie Šternberková.
3: Zdeňku, já jsem tady obdivovala tu postel, jako kdyby patřila do období empíru, ale nevím, jestli...
4: Je naprosto správně, je to. Nyní se nacházíme v empírovém pokoji, kde vlastně je všechno laděno do empírového stylu. Jinak před námi jsou dvě taková malá krásná křesílka, které využíval na své lodi admirál Nelson. Jsem doputovali z Anglie, převezla paní Šternberková, protože je získala v Anglii. Půjdeme přes Tobujášovu jídelnu, je to první místnost, kde se nacházejí kazetové stropy. Kazety v této místnosti zachycují příběh žida Tobiáše. Na stěnách této místnosti visí portréty známých českých panovníků.
3: Když někdo zůstane s otevřenou pusou stát, to se stalo právě mně, protože ten strop, to je uchvatné dílo.
4: Renesanční kazetový strop. V podstatě potom ještě uvidíte zase jiný v tom rytířském sále a přilehlých dvou místnostech.
3: To neříkám jenom tak, ale nebyla jsem úplně připravená na to, jak velký je to prostor. To je onen slavný rytířský sál.
4: Ano, přesně tak, kdy si můžeme prohlédnout jednak výjevy ze starého nového zákona na kazetách na stropě a pak také rodovou galerii Šternberků, kteří nás obklopují ze všech stran.
3: Čemu ten rytířský sál sloužil v minulosti?
4: Pro setkávání, rodiny, zábavy, slavnosti a tak dále.
3: Za průvodcovské služby děkuji Zdeňku Bachmannovi, takto správci a zároveň průvodci v jedné osobě.
4: Bylo mi potěšením a že i ostatní návštěvníci, kteří k nám zavítají, budou stejně nadšení, jako jste byla vy.
3: Naschledanou.
4: Naschledanou.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Častalovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Děkuji nejenom jemu, ale i Vlaďce Vildové, která nás tam reportérsky zavedla. No a já jsem se díval, co se natáčelo na zámku Častolovice, jestli nějaké pohádky, seriály, filmy, no nic moc. Film Jarní vody z roku 68 s Vítem Olmerem, s Květou Fialovou, to je nějaké takové milostné drama ruského důstojníka, tak to nevím, jestli by dnes asi chtěli filmaři točit, ale nakonec proč ne. Tak my se teď otočíme vlastně na telefony, já se podívám tady na monitor, zatím jsou telefony vypnuté, takže pokud voláte, tak se ozývá patrně obsazovací to, nebo je tam ticho, ale to se rázem změní, protože nám teď máme, nebo před sebou máme soutěž, no a chcete-li soutěžit, chcete-li vyhrát náš zámecký cestovatelský balíček, máte šanci, připomínám, v pátek losujeme jednoho z vás, tedy z těch výherců tohoto týdne, který získá soukromou prohlídku v Kostelci nad Orlicí na zámku, a už v pátek budeme znát jména výherců tří víkendových zámeckých pobytů na zámku Třešť s bohatými doplňky, tam je spousta věcí a nějaké víno a nějaká koupel a romantika a tak dále. Takže pojďme do toho, protože musíte teď udělat první krok a mít k němu pořádnou dávku štěstí, být třetím volajícím.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: No já myslím, že řada příběhů se i na zámku v Častolovicích odehrála, tak o tom třeba někdy příště. Teď nás čeká soutěžní otázka, no a třetím volajícím byl z Rodinova pan František. Pane Františku, hezké dopoledne.
1: Jo, já vás taky zdravím, hezký den přeji.
0: I vám. Čistě náhodou na zámku v Častolovicích jste byl, navštívil jste, nebo třeba perete
1: ne,
0: jako
1: ne, nebyl jsem na zámku v Častolovicích, ale navštěvujeme se ženou jiné zámky.
0: A v Kostelci nad Orlicí na zámku Františka Kinského jste byl, nebo ne?
1: Ne, nebyl, ale rád bych se tam podíval.
0: No tak já vám budu držet palce, tak k tomu teď uděláme spolu první krok. Já vám řeknu otázku a vyberte mi tu jednodušší část, jenom správně odpovíte. Tak, jestli můžu? Můžu.
1: Ano, můžete.
0: Dokonce musím. Jaký šlechtický rod dnes vlastní zámek v Častolovicích? Za A. Šternberkové, za B. Kinští, za C. Schwarzenbergové.
1: Štembergové.
0: Kdo vám tam napovídá?
1: No, tak mám tady šednu, protože já špatně slyším taky, jo, takže...
0: A co když vám napověděl špatně?
1: A má... Špatně?
0: Já nevím, to se vás ptám, takže mám dát to, co vám napověděli. Je to Ačko, tedy Šternberkové. Je to tak.
1: Šternberkové.
0: Jste říkal, že špatně slyšíte, no asi ano, protože ten šepot byl tak hlasitý, že kdyby se trochu přidalo, slyší to i v New Yorku. Takže pane Františku z Rodinova a patrně kamarád, nebo kdo to tam je?
1: Ne, manželka je tady.
0: To byla manželka? Já jsem se, že to byl mužský hlas, aha. No tak dobře, tak já už se v tom nebudu dál takzvaně patlat. Já vám pogratuluju, vám i vaší paní. No a máte tedy zámecký cestovatelský balíček. Prosím vás, v pátek už to je na vás i na ní nezávislé, to už bude v rukách Štěstiny, protože budeme losovat. No a třeba vyhrajete tu soukromou prohlídku. Mějte se krásně, zdravím vás do Rodinova.
1: Ano, vy taky mějte se krásně a přeji všem hezký den.
0: A to přeji já vám všem, kteří jste nás naladili, tedy nás Český rozhlas a Zámecké léto. Tolik tedy pro dnešek, no a zítra krátce před desátou se vypravíme na zámek Žinkovi. Tak se nachystejte. Hezký den přeji, Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Datové schránky budou od zítřka na nové doméně. Oprava drábských světniček je hotová. Hradečtí fotbalisté se chystají na odvetu z Řeky a dnes bude oblačno až zataženo s občasným deštěm. U zpráv vás zdraví a dobrý den přeje Tomáš Mysliveček. Od zítřka budou datové schránky fungovat jen na nové stránce datovka.gov.cz. Jde o další krok, kterým stát sjednocuje své weby. Doména gov.cz má podle digitální informační agentury zlepšit orientaci lidí a taky snížit riziko podvodných webů. Lidé totiž díky ní snadno rozpoznají, že jde o skutečnou stránku státního úřadu. Podle Ondřeje Menouška z digitální informační agentury se přístup pro uživatele do datových schránek nemění. Pokud ale mají heslo uložené ve svém prohlížeči, budou ho muset na nové doméně znovu zadat.
3: Před samotným přihlášením doporučujeme, aby si zkontrolovali přihlašovací údaje, případně využili lepší a bezpečnější způsob přihlašování přes identitu občana.
2: Tedy přes mobilní klíč e-governmentu, bankovní identitu nebo moje ID. Stát začal s přesunem na novou doménu datových schránek na konci června a podle digitální informační agentury už ji používá skoro 20% uživatelů. V drábských světničkách v Českém ráji skončila instalace nových schodů i části turistických chodníků. Návštěvníci by se do těchto míst mohli vrátit už na konci září.
4: Důvodem odkladu prací bylo jarní hnízdění sokola stěhovavého. Lesy České republiky po konzultaci s odborníky práce v okolí Skalního hradu přerušily, aby zácný dravec měl klid na vyvedení mláďat. Původně se přitom počítalo s dokončením obnovy a otevřením lokality už během léta. Teď dělníci dokončují záchranný projekt s obnovou turistické infrastruktury. Hotové už jsou venkovní palisády a schody od krásné vyhlídky. Vybetonované jsou také patky hlavního přístupu a pracuje se na konstrukcích uvnitř hradu. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Cyklisté v Čermné nad Orlicí na Rychnovsku můžou nově využít stojan pro elektrokola. Vznikl u bývalého fotbalového hřiště podél cyklotrasy číslo 8 směrem na Borohrádek. Součástí je nabíječka, kompresor a základní servisní nářadí. Cyklisté si můžou dobít také mobilní telefon, připravené jsou potřebné kabely. Odpočívadlo má i lavičky, informační mapu a odpadkové koše. Celá úprava vyšla obecní pokladnu na necelého 500 000 korun. Polovinu pokryla krajská dotace. Sport. Fotbalisty Hradce Králové čeká ve čtvrtek klíčový duel. Pokud v odvetě posledního předkola konferenční ligy vyřadí Panathinaikos Athény, zahrají si hlavní fázi evropského poháru. Útočník Adam Vlkanova věří, že se týmu podaří navázat na první duel na řecké půdě, odkud si východočeši přivezli remízu 2-2.
5: Společně si proto půjdeme a uděláme všechno pro to, aby ten Hradec mohl pokračovat dál a žít si vlastně tenhle ten hezký sen, který nikdo vlastně nedávno jakoby nečekal a nevěřil tomu.
1: Počasí.
2: Dnes nás čeká oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přeháňky, ty ale hlavně na horách. Později odpoledne a večer ubývání srážek. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 16. Vítr bude foukat slabý, místy mírný z východních směrů a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: S opatrností projíždějte mezi obcemi Podhradí a Vokšice na Jičínsku. Havarovalo tam nákladní auto a na místě je policie.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přejeme vám stále hezkou středu, hezké dopoledne, je 26. srpna, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. V dopoledním Habaději už za chvíli vyzkoušíme děti z Karla IV. Po 10:30 nám můžete volat a psát a zahrajeme si společně o knížku a taky o lístky na koncertní léto na Orlici. No a pustíme si třeba Petra Koláře, Petra Spáleného nebo Marii Rotrovou a jedna malá zastávka bude taky v Pilníkově na Trutnovsku. Hezké dopoledne.
1: Posloucháte Habaděj s Janou Kudivejsovou.

10 hodin 13 minut a s vámi Český rozhlas Hradec Králové. V Pilníkově na Trutnovsku se už na tuto sobotu chystají velké městské slavnosti, které začnou ve 13 hodin a pak už bude až do večera následovat bohatý program hudební, taneční pro děti i pro dospělé. Vystoupí například Mažoretky, Vítězňáček, taky zaspívá Magda Malá, Michal David a hudební program pokračuje až do 22. a ve 22 hodin to všechno vyvrcholí laserovou světelnou show. Už tuto sobotu 29. srpna v Pilníkově na Trutnovsku. No a my se v dopoledním habaději Českého rozhlasu Hradec Králové už za chvíli s dětmi vydáme za Karlem IV. Až ke Karlovu mostu. Hezké dopoledne.

0: Před chvílí jsme mluvili o tom, že v Pilníkově na Trutnovsku budou mít tuto sobotu městské slavnosti a ještě k dalším akcím v našem regionu. Už zítra v Teplicích nad Metují začíná Mezinárodní horolezecký filmový festival, což je nejstarší a největší setkání příznivců horolezectví. Jde o čtyřdenní soutěžní přehlídku filmu s lezeckou a horskou tematikou a my už v pátek dopoledne budeme z Teplic nad Metují z tohoto festivalu vysílat. Celé dopoledne od 9 do 12 budou tam Lada Klokočníková, Jiří Kánský. Je to vždycky už tradiční setkání hosté. Někdy se tam objeví ti stejní, taky už takové naše stálice, ale někdy zase noví a určitě jich bude i tentokrát hodně. Už tedy tento pátek dopoledne a teď už míříme v dopoledním Habaději za dětmi. Kdo patřil mezi nejslavnější Čechy? Samozřejmě určitě náš nejslavnější král a císař Karel IV. A dnes je to 680 let, co nastoupil na trůn. Tam vystřídal svého otce Jana Lucemburského, který v roce 1346 padl v bitvě u Kresčaku. Tak si pojďme o tomto našem ikonickém králi něco povědět. S dětmi se až ke Karlovu mostu pomyslně vydá naše redaktorka Tereza Brázdová.
1: Kdo je Karel IV.?
2: Karel IV. Je král. Náš král.
1: Kdy asi vládl?
2: Kdy jsme ještě nebyli narození.
3: Nebo vůbec jsme nebyli na světě. Nikdo z republiky.
1: Kde vládl a kde bydlel?
3: Teďka bydlí v nebi, ale předtím bydlel někde na světě.
4: On bydlel vlastně na hradě.
1: A víš, na kterém hradě?
3: Taky v republice, protože u divadla je ten památníček a na tom je hlava toho Karla. Je to Karel?
1: Byl Karel IV. slavný?
5: Jo. Ano.
1: Co Karel IV. Postavil nebo vybudoval?
5: Asi postavil nějakou věž, Karlův most. A tam se prodávaly vajíčka na Maltu.
1: Proč ten Karel byl zrovna IV.?
2: Protože ten Karel IV. Vládl jako IV.
5: Protože byl trochu poslední nebo byl první.
4: A takhle to vidíme my.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Za 2 minuty bude 10:30, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Ještě si zahrajeme Dámu při těle a Třetí galaxii, to znamená Petra Spáleného a Michala Davida, a pak už půjdeme soutěžit v naší hře Věřte, nevěřte, ale ještě předtím samozřejmě taky telefonujeme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové.
1: Počasí.
0: Dnes je zatím více oblačnosti, zítra by se snad mělo vyjasňovat, ale uvidíme, co nám k tomu řekne meteorolog Imrich Drapák. Dobré dopoledne.
2: Pěkný den přeji.
0: Pane Drapáku, nejdřív určitě k dnešku, co nás čeká.
2: Zatím nás čeká ještě velká oblačnost, pořád jsme prudenté tlakové níže, srážky, které budou převážně spíše na těch severních horách, by postupně měly během to odpoledne postupně slábnout. A na večer potom by nám začala i oblačnost ubývat, ty maximální teploty dneska pouze do nějakých 22 stupňů a vítr slabý promilým nebo z východních směrů do 4 metrů za sekundu. Na noc potom nám začne ubývat oblačnosti a k ránu se nám výjimečně můžou vytvořit i mlhy, ty nejnižší teploty 15 až 12 stupňů. A je to docela rapidní oteplení. Ty maximální teploty 26 až 29 stupňů, pronikne k nám teplý vzduch od toho jihozápadu a na oboze spíše polojasno oblačno, místy přechodně až skoro jasno, ale bez srážek, a vítr slabý, postupně mírný z východních směrů 2 až 6 metrů za sekundu bude večer slábnout.
0: Zítra tedy změna, a jak dlouho vydrží?
2: Do pátku. V pátek by měl být asi nejteplejší den tohoto týdne, tam by teploty mohly vystupovat nějakým tropickým třicítkám, takže nějakých 31 stupňů by tady mohlo být. Postupně potom nám začne ale na večer přibývat oblačnost. S pátkem na sobotu měl vlastně přecházet frontální systém, ten by nám potom teda přinesl déšť, přehánky i nějaké bouřky. V sobotu potom ještě zpočátku velká oblačnost doznívající nějakým deštěm nebo přehánkem, ale postupně potom ustávání srážek, ubývání oblačnosti. Tam se to front opět ochladí, takže v sobotu do nějakých 25 stupňů. A je spíše nějaká polojasná oblačná bez srážek a maximální teploty kolem těch 26 stupňů.
0: Tolik informace od Imricha Drapáka pro tuto chvíli. Děkujeme, přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: Zatímco zítra už by mělo být slunečno, dnes se můžou místy vyskytnout přeháňky, ale později odpoledne k večeru by měly ubývat, tak snad to všechno bude v pořádku. Na večerní koncert Štefana Margity s Královéhradeckou filharmonií, který se odehraje na náplavce v Hradci Králové na nábřeží Labe a bude to tedy pod širým nebem, takže když tak se pro jistotu vybavte a hlavně se vybavte třeba dekou nebo klidně i židličkou, protože ty minulé koncerty, co pořádala filharmonie pod širým nebem, byly hojně navštívené a opravdu lidi vyrazili i s velkým předstihem, zabrali si místa na nábřeží, na dekách, právě i na těch rybářských stoličkách, různě to promysleli, takže myslím si, že taková pátá, šestá hodina bude ideální, abyste si zabrali ten svůj plácek a koncert si krásně vychutnali. A my v tuto chvíli, protože je 10 hodin 37 minut, budeme hrát o vstupenky taky na jeden koncert Štefan Margita s filharmonií, tak to je zdarma, prostě přijdete, někam se postavíte nebo si sednete a posloucháte, sledujete, ale my pro vás máme lístky na příští týden, dvě vstupenky na koncert Martina Růži, což je součástí koncertního léta na Orlici, na Slezské plovárně v Hradci Králové příští čtvrtek od 19 hodin a pak taky knížku Kouzelné čtení od Alby pro děti, je to knížka Doprava, samolepková knížka, která obsahuje takové ty interaktivní samolepky, které na vás mluví, dělají vám zábavu, dávají vám různé informace a právě tyhle ty dvě ceny teď můžete od nás získat.
1: Věřte, nevěřte.
0: Když si s námi zahrajete a zavoláte na 726 46 46 46 svůj názor na následující událost. Může být pravdivá, nemusí být pravdivá, to jsou stručná pravidla naší soutěže. Pohraniční stráž na varšavském letišti zadržela občana Srí Lanky, který se do Polska pokoušel vstoupit na cizí cestovní pas. Myslím si, že tohle to není až tak nic neobvyklého. Dokonce ten muž cestoval ještě s 75letou ženou a tvrdil, že cestuje se svojí babičkou, jenomže se ukázalo, že měl sebou cizí cestovní doklad, na který se snažil projít. Samozřejmě ten doklad byl i s jinou fotkou. Na tom zatím není nic až tak kuriozního, takových případů řeší letištní policie hodně a že někdy podvodníci to mají všechno opravdu propracované. No a proto je zajímavé, jak to vymyslel tenhle ten člověk. Potřeboval se samozřejmě přiblížit té fotce na cizím cestovním pasu, takže co proto udělal? Jedna z variant, kterou nabízím já, je, že si přilepil uši k hlavě a to oboustranou lepící páskou, takže žádné důmyslné maskování, opravdu jenom takto na lajdáka, takže se dalo předpokládat, že se na to poměrně brzo přijde a taky, že přišlo. Tak co myslíte, je to pravda? Stala se takováto událost na varšavském letišti teď nedávno nebo nestala? 726 46 46 46 46 odpovídat můžete samozřejmě taky e-mailem. Tak se ptám, co si o tom myslíte? Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
2: Dobrý den, tady Lída. No, já to zkusím risknout, já řeknu ano.
0: Řeknete ano, že věříte. No tak proč ne? Určitě stát se to mohlo. Jinak, paní Lído, jak vy si užíváte léto?
2: No, tak dobře, až na ty velký vedra. Tak teda to jsem byla takhle někde zalezla.
0: Ale zvládlo se to, zítra se má trošku oteplit. Já si myslím, že už to nebude tak drsné, že už to bude takové to příjemné, ale to stačilo. Tak, vyhlížíme podzim možná. Mějte se moc pěkně, paní Lído, a naslyšenou, ano, naschledanou. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové. Tak já vás teď trošičku špatně slyším, tak zkusíme to nějak vyladit, anebo zkuste říct odpověď alespoň na hlas. Jestli...
3: Slyšíte mě?
0: Teď už je to lepší.
3: Nevěřila.
0: Nevěřila. Nevěříte. Odkud nám voláte?
3: Z Chlumce nad Cidlinou.
0: Zdravíme do Chlumce, mějte se moc pěkně, naslyšenou, naschledanou.
3: Taky děkuji, naschledanou.
0: A další odpověď. Dobré dopoledne, Český rozhlas Hradec Králové.
4: Krásné dopoledne, já vás zdravím z Hostinného a já vám taky nevěřím.
0: Taky nevěříte, dobře, tak si píšu. A vy jste z Hostinného už někam stihla cestovat o prázdninách?
4: My tady po okolí a jedeme na dovolenou až do Bulharska, když už je tam klidněji a nejsou tam ty rodiny s dětma.
0: tak když je ta možnost, je to určitě tak. Taky fajn varianta a lepit uši si předpokládám nebudete.
4: Určitě ne.
0: Krásně si to užijte. Zdravíme do Krkonoš. Mějte se moc pěkně. Naslyšenou a odpovědi dalším můžete posílat i e-mailem studio.hradec@rozhlas.cz. Hrajeme o krásnou knížku pro děti s interaktivními samolepkami a o dva lístky na koncert Martina Růži do Hradce Králové.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme plněné zapečené brambory, vylepšíme si je slaninou a sýrem. A co vám ještě nabídneme? S Radkem Pálkou si pořádně zavaříme, a to doslova a do písmene. A v receptech našich babiček si připomeneme ovoce, které se k nám kdysi dostalo z Turecka. Tušíte? Povídat si budeme o švestkách.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Dějí se někdy takové zajímavé věci a právě o nich si povídáme v soutěži Věřte, nevěřte Českého rozhlasu Hradec Králové. I když někdy ty příběhy a události třeba nejsou úplně pravdivé, tak dneska jsme mluvili o jednom muži, který přiletěl na varšavské letiště a pokusil se tam projít s cizím cestovním pasem a aby se co nejvíc přiblížil fotografii, tak si přilepil uši k hlavě obou stranou lepící páskou. Co jste na to říkali v e-mailech? Pan Pavel, dobrý den, myslím si, že jenom přilepené uši by mu nestačily, ale když by se otrhla páska, to bych nechtěl být v jeho kůži. Nicméně myslím, že pravda je částečná a nevěřím. Paní Hanka píše, já dnes budu věřit, lidé jsou mnohdy naivní, podceňují technické možnosti a zkušenosti pracovníků bezpečnosti. Je to sice kuriozní, pobavilo mě to, podvádět se nemá, mnohdy se to vymstí, takže paní Hanka věří, Martina, myslím si, že příběh z letiště je pravda, potom paní Jarmila například píše, dobrý den, kde pak dnes vám nevěřím, nejsem si jistá, že by oboustranná lepící páska uši u hlavy udržela. Tak to mě rozesmálo, protože to mě vlastně vůbec nenapadlo takhle přemýšlet a nikdy jsem to neskoušela, ale je to fakt, že možná by je neudržela. Takže paní Jarmila nevěří, pan Tomáš ještě, přijde mi to moc absurdní, takže nevěřím. Radek, věřím, to člověku někdy hlava nebere, co všechno jsou lidi schopní udělat. Tak teď už je asi na čase říct si, jak se ten příběh odehrál, jestli se opravdu odehrál. No a představte si, že ano, odehrál se a dokonce nedávno. Opravdu pohraniční stráž na tom varšavském letišti zadržela občana Srí Lanky, který se do Polska pokoušel vstoupit na cizí cestovní pas a nepomohl mu ani ten pokus o změnu vzhledu. Přiletěl spolu s 75-letou ženou z Malajzie, ta na kontrole tvrdila, že spolu s vnukem cestuje jako turistka. 20-letý muž předložil malajský pas, který ale v počítačovém systému figuroval jako ztracený a navíc neodpovídal ani vzhled a věk uvedený v cestovním dokladu, i když se muž opravdu zkoušel to tak navléknout, že si přilepil ušitou oboustrannou lepící páskou k hlavě, ale ani to tedy nebylo nic platné a hlavně to bylo velice nápadné. Navíc se potom ukázalo, že v zavazadle měl ještě další cestovní pas, ale bohužel se nedozvíme ty důvody, protože on připustil, že měl v plánu z Polska odcestovat do Německa a on i jeho falešná babička se k tomu přiznali, ale odmítli podat další vysvětlení, takže to dopadlo tak, že nejbližším letem byli odesláni zpět do Indie, odkud do Polska přiletěli, ale ta lepící páska, to byla pravda. Takže kdo získává kouzelné čtení od Alby pro děti na téma doprava a vstupenky na Martina Růžu, tak já si myslím, že se to krásně hodí, protože dnes vyhrává paní Martina, která odpovídala e-mailem. Moc gratulujeme.

Po 11. hodině už se ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové rozhýbeme, protože se blíží začátek školního roku a děti budou nastupovat do kroužků, mimo jiné i sportovních, některé do těch, kam už chodili, některé si budou vybírat za pomoci nás dospělých nové kroužky a my budeme mluvit o tom, jak je už od toho nejmladšího věku dítěte důležitá sportovní aktivita a probereme to s náčelnicí Orlické župy Sokolské Eliškou Meclovou v radioporadně už po 11. Hezké dopoledne.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Policie zajistila asi 5 milionů korun z rekordního podvodu v Hradci Králové. Zadlužení Čechů dále roste. Horolezecký filmový festival v Teplicích nad Metují nabídne víc než 30 snímků. A dnes čekáme občasný déšť, hlavně na horách. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Pěkné dopoledne. V případu rekordního 640 milionového podvodu ve správě nemovitostí v Hradci Králové se policistům podařilo v zahraničí zajistit asi 5 milionů korun. Ekonomická náměstkyně ředitele peníze v červenci odeslala podvodníkům, kteří se vydávali za policisty a pracovníky České národní banky. Sama přitom byla tvůrkyní směrnic a školila nové zaměstnance proti podvodům, říká dočasný ředitel správy nemovitostí Tomáš Pospíšil.
3: Je v pracovní neschopnosti a byl tam několikrát pokus o ukončení pracovního poměru. Dohodou, ten zatím nebyl akceptován. Paní náměstkyně komunikuje prostřednictvím svého právního zástupce. Je poslední pokus na dohodu, jinak odchází pro hrubé závažné porušení.
2: Správa nemovitostí očekává, že její hospodaření letos skončí ztrátou 46 milionů korun. Část dokáže firma pokrýt z vlastních rezerv. Proces plateb zároveň reklamuje u banky. Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za druhou polovinu roku 2022. Nepravomocně o tom rozhodl obvodní soud. SPD podalo kvůli zařazení do zpráv o extremismu několik žalob. Zatím jediný pravomocný rozsudek padl loni v říjnu, kdy dal soud za pravdu hnutí SPD. Dluhy Čechů rostou. Za první polovinu roku se meziročně zvýšily o 16% na skoro 4,5 bilionu korun. Vyplývá to z dat společnosti KRIF. O desetinu přibyl taky objem půjček, které lidé nezvládají splácet. Většinou jde o spotřebitelské půjčky nebo nesplácené úvěry na bydlení. Teplice nad Metují na Náchodsku hostí od zítřka do neděle 43. ročník Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu. Nabídne 32 filmů, které organizátoři vybrali z téměř 150 přihlášených. To nejzajímavější z programu popisuje ředitel festivalu Petr Kašpar.
4: Novinkou je lezecké test centrum. Z programu pak doporučuji přednášku zahraničních i domácích lezců, anebo talk show Tomáše Etzlera. No a součástí programu jsou samozřejmě bouldrové závody a koncert, mezi kterými je i sobotní koncert Dana Barty. Sport.
2: Kanoista Martin Fuchsa postoupil na mistrovství světa v rychlostní kanoistice do semifinále kilometru. Ve své rozjížďce byl v polské Poznani druhý. A tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová budou hrát na US Open o postup do finále smíšené čtyřhry. V New Yorku se v noci na zítřek utkají s ruskou dvojicí Rubliov-Andrejevová. Ve druhém semifinále nastoupí Francouz Monfils a Ukrajinka Svitolinová proti Italovi Kobolimu a Švýcarce Benčičové. Počasí. Dnes nás čeká oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přehánky, hlavně na horách. Později odpoledne a večer ubývání srážek. Teplotní maxima 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 16. Vítr bude foukat slabý, místy mírný z východních směrů a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Hradci Králové dejte kvůli poruše signalizace železničního přejezdu pozor na silnici mezi místní části Plácky a Plotišti nad Labem. Omezení tam potrvá ještě zhruba hodinu. A s komplikacemi počítejte i v Trutnově na silnici 37. Kvůli práci na silnici je tam provoz řízen kyvadlově a v obou směrech se tvoří kolony. Ve směru od Jaroměře se zdržíte až hodinu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jedenáct hodin čtyři minuty, po zprávách pokračuje dopolední habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové. Předpolednem tu budou další babské rady. Jarka Vykoupilová na ně dnes připravila upoutávku, která mi přijde taková úsměvná. Prý vám prozradí, proč se před pečením sekané vyplatí masem pořádně praštit o pracovní desku. Ale když si to tak vybavuju, moje babička a děda to taky dělali, tak tenhle způsob připomeneme a v radioporadně už za chvíli budeme mluvit o sportu a vůbec o pohybu. Polské heslo ve zdravém těle, zdravý duch, to vystihuje dokonale. My budeme mluvit mimo jiné o výběru sportovních kroužků pro děti s blížícím se začátkem školního roku. Hezké dopoledne.
1: Posloucháte Habaděj s Janou Kudivejsovou.

0: Radioporadna.
1: Dnes budeme cvičit ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, alespoň pomyslně. Mnozí z vás to znají dobře, protože mnozí z vás jsou sokolové. Už třeba od dětství, tak třeba i k tomu se dnes dostaneme, protože pokud budete mít nějaké dotazy, nějaké třeba postřehy, tak nám klidně můžete volat na 726 46 46 46. Dnes ve studiu vítám náčelnici Sokolské župy Orlické Elišku Meclovou. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: A my se dnes budeme bavit o sportovních aktivitách, protože začátek školního roku je na dohled a jak jsem říkala, některé děti budou pokračovat ve svých stávajících sportovních kroužcích. Někteří rodiče se rozhodují třeba, co podniknout, co vybrat, tak i s tím dnes se pokusíme poradit a pomoct, protože sokolské heslo zní ve zdravém těle zdravý duch a je tam ještě spousta dalších, ke kterým se asi dostaneme. Ale pojďme mi představit vůbec Sokolskou župu Orlickou a možná Hradeckého Sokola, který patří pod župu Orlickou. Co všechno tam patří? Co všechno vy máte na starosti?
2: Tak já jako náčelnice župy Orlické mám na starosti všestrannost, to znamená všechny ženské složky napříč celou župou, to znamená od těch nejmenších dětí až po ty nejstarší seniory. V podstatě v mé gesci by mělo být starat se o to, jakým způsobem cvičí, co potřebují, co jim může župa nabídnout, čem pomoci a tak dál.
1: No a vy jste hradečačka, tak můžeme klidně říct rovnou ohledně třeba Hradeckého Sokola, od kdy tady působí, to je přece docela už dlouhá historie.
2: Tak počátky Sokola v Hradci Králové připomínají poněkud narození Járy Cimrmana, protože se přesně neví, kdy se tady začalo o tom hovořit. Hovoří se o letech 1864, 65, 66. Mm-hmm. Když si představíme, jak vypadal Hradec Králové v té době, byla to vlastně pevnost, obehnaná hradbami, kdy ten veškerý život se odehrával pouze na kopci. Přesto se do Hradce dostávají různí buditelé a vzdělavatelé. Vzpomeňme třeba na Klicperu, Cíglera, Pospíšila a zejména Václava Červeného. Václav Červený byl podnikatel z dnešního pohledu, který vyráběl hudební nástroje, ale byl to zároveň nadšený sokol. Takže u něho pravděpodobně doma se scházeli nadšenci, kteří přemýšleli, jak ustavit jednotu v Hradci Králové, k čemuž došlo definitivně roku 1866. Původně se cvičilo ve škole, ale sokolové samozřejmě toužili po vlastní sokolovně. Mnozí možná ani netušíme, že ještě pozůstatky té úplně první sokolovny se nacházejí dodnes na Kavčím plácku, je tam teda víceméně jenom průčelí. Nicméně při třídění archivu župy Orlické se nám podařilo objevit fotografie někdy z toho konce 19. století, takže víme, jak vypadal interiér sokolovny, jaké tam bylo nářadí a podobně. Takže to byly ty úplně původní počátky Sokola v Hradci Králové.
1: Ano. No a když budeme srovnávat s dneškem, nebo já jsem mluvila o začátku školního roku, ale vím, že vlastně do Sokola třeba chodí cvičit už úplně nejmenší děti. Já jsem kdysi chodila i na cvičení dětí a rodičů. Tak jak to vypadalo dřív? Bylo to už taky pro děti, nebo to bylo hlavně pro dospělé?
2: Počátcích Sokola byl sokol naměřen pouze na muže. Postupně se k něm přidali dorostenci. Ženy začaly cvičit asi 7 let po založení Sokola, takže se přidali celkem záhy. Nicméně veřejná vystoupení pro ženy bylo až počátkem 20. století. Žatstvo jako takové máme doloženo v roce 1920, kdy cvičili na sletě, ale o složce rodičů a dětí musíme hovořit až na přelomu 70. a 80. let, kdy v rámci cvičení takzvané základní a rekreační tělesné výchovy, která jakoby suplovala sokol, protože sokol v té době nebyl povolen, byl záměr zapojit i batolata a předškolní děti. Takže v roce 1980 na Spartakiádě se objevuje první skladba pro rodiče a děti, pak v roce 85 a od 90. let už je složka rodičů a dětí pevně zakotvená v tom běhu sokolských cvičení, včetně následných předškolních dětí a na to navazující žatstvo.
1: A teď v roce 2026 můžeme přivést děti od kterého věku?
2: Cvičíme od 2 let. Je tam nutná dopomoc pomoc rodiče, ale můžou přijít i prarodiče, pokud si na to troufnou, nebo tetičky, strýčkové, máme tam bohaté zkušenosti. Já bych toto cvičení velmi doporučila, protože děti se tam naučí mnoha dovednostem, nejenom si osahají nářadí, které se vyskytuje v tělocvičnách, jako jsou lavičky, žíněnky, žebřiny, kruhy, velmi oblíbené trampolíny, ale za mě já mám dobrou zkušenost i v tom, že se děti učí, jak stát ve frontě. Protože když musí čekat, než na ně přijde řada na nádraží, na nářadí, tak samozřejmě musí se cvičit v té trpělivosti. Takže to je určitě dobrá věc. No a potom samozřejmě následný přechod do předškolní dětí, kde už cvičí bez rodičů, učí se samostatnosti a potom od těch zhruba 6 let nám mohou přejít do žactva, kde mohou pokračovat až třeba do 18 let.
1: K té všestrannosti my se určitě dnes ještě budeme vracet, ale i k tomu, které sporty dnes patří do Sokola, jaká je struktura a proč je důležitý pohyb právě už od toho nejmladšího věku. Posloucháte Radio Poradnu Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Phil Collins v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové. A ke cvičení by se hodilo možná něco svižnějšího, tak dodáme třeba za chvilku, protože se bavíme o cvičení, a to konkrétně o cvičení v Sokole. A to s trenérkou, cvičitelkou, taky náčelnicí Sokolské župy Orlické Eliškou Meclovou. A já jsem ráda, že zaznělo, že mají možnost už i ty nejmenší děti se seznámit vůbec s prostředím tělocvičny a s nějakým pohybem pod dohledem, protože samozřejmě na hřišti můžou leco zkoušet, ale tady je třeba i ta jistota, že někdo ohlídá, aby to dělali správně, aby si pokud možno neublížili. Proč vy z vašeho pohledu, když sledujete, ještě vytrénujete, vy jste to možná říkala, ale ještě jednou starší žákyně?
1: Ano, starší žákyně.
0: Což je věk zhruba?
1: Cirka od těch 10-11 let a většinou prostě jak nám tam zůstanou, takže ono se to potom překlápí do dorostenek, ale nevyháníme je.
0: No takže můžete posoudit, o tom jde. Proč je to důležité třeba už od toho nejmladšího věku opravdu tu pohybovou aktivitu u dětí podporovat?
1: Tak bohužel v dnešní době se vytrácí ten přirozený pohyb, kdy jenom chůze už začíná být kolikrát nedostatková pro tuhletu věkovou kategorii. U malých dětí už se setkáváme i s různými zkráceními svalových struktur. Samozřejmě ta výkonnost potom je nižší. Pochopitelně, za hodinu a půl ve cvičení nemůžeme dělat zázraky, ale pokud třeba si všimneme, že dítě začíná mít nějaký problém, ať už je to s páteří nebo s nohama, případně nějaké další problémy, tak pozorníme rodiče. Nejsme tam o toho, abychom děti napravovali, ani to není možné z časových důvodů, ale samozřejmě snažíme se využívat různé cviky, i balanční, využíváme různé náčiní, jako třeba gimboly, overboly, švihadla a tak dál, aby děti posilovaly ty jednotlivé svalové struktury a měly ten pohyb skutečně všestranný.
0: Ale ono je to možná i o tom návyku, že prostě si tak nějak zažijí, že je to fajn mít nějakou pravidelnou aktivitu, i kdyby to bylo jednou nebo dvakrát týdně.
1: Je to tak a z mé zkušenosti mohou se vyzkoušet i různé nářadí, ke kterému se třeba běžně už nedostávají. Takový přeskok přeskozu z naší škol vymizel, cvičení na kruzích nebo na hrazdě, kde je zapotřebí nějaká průprava i silová, to bohužel mnozí nezažívají. Většinou se dnes preferují míčové hry. A to si myslím, že je špatně, že je škoda.
0: No ale takhle, třeba ze školy já z té kozy a z toho koně nemám úplně dobré vzpomínky, ale věřím, že zase v Sokole je to něco jiného, protože vy právě tím, že dbáte na tu všestrannost, tak se to tam dělá úplně jinou formou, ne na známky, jak kdo se přes tu kozu tak dostane, ale prostě úplně jinak. Ale kdybychom měli poradit rodičům, kteří třeba mají pocit, že se jejich dítě neprojevuje jako úplně zdatné, tak proč se tím nenechat odradit? Proč naopak tomu jít naproti?
1: My si musíme

0: vidíte, že třeba to dítě se bojí. Zrovna jsme zmínili příklad přeskoku přes tu kozu, tak se pojďme toho držet. Když vidíte, že se bojí, že prostě neví, jak na to.
1: Já musím podotknout, že k mé velké radosti se velmi změnila metodika gymnastiky. Když jsem já sama se připravovala na kariéru cvičitelky, tak jsem vnímala, že za nás to bylo prostě postavit k nářadí a dělat ten daný cvik. Dnes to probíhá tak, že jsou vlastně přípravné kroky, jak tu danou disciplínu zvládnout, jak se naučit třeba přemet stranou, stojku a podobně. A to je podle mě velká výzva, právě pro tyhle ty děti, které se necítí v tomhletom úplně silné. Samozřejmě důležitá je podpora, kdy se snažíme ne, aby se děti navzájem pošklebovaly, že něco někdo neumí, ale aby se navzájem podporovali. Fakt je ten, že když jste zmínila přeskok přes kozu, tak pochopitelně my se snažíme zejména o přeskok, takový ten klasický, a já potom...
0: Takovou tu roznožku.
1: Roznožku
0: a tam
1: mi
0: docela šlo, no ale potom jako v tom dřepu, no tak to jsem asi nikdy
1: snažíme se o to,
0: nezvládla hezky.
1: Potom já dávám třeba jedno, dvě kolečka děvčatům, aby si sama zvolila, který přeskok si chtějí vyzkoušet ještě jednou, ale pravda je ta, že je dobré snažit se zkoušet, byť to třeba není úplně ideální, a ten strach pomalu překonávat. Horší je, když se stane třeba nějaké zranění a to dítě potom pochopitelně k tomu má nějakou averzi, tak tam je zapotřebí s tím pracovat a opravdu individuálně k tomu přistupovat. Ale nejsme na tom tak, že bychom museli za každou cenu všechno zvládat perfektně, což si myslím, že právě ten tlak na ty děti nevytváří tak velký, jako třeba právě v těch sportech, nebo třeba i ve škole, kde za to musí získat nějakou známku.
0: Ale určitě není to o tom nářadí, je to o tom, kdo nás vede, je to o tom učiteli, je to o tom cvičiteli, s čímž vy máte bohaté zkušenosti. Tak si budeme nejen o sokolském cvičení povídat i za chvíli.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Trenérka, sokolská cvičitelka Eliška Meclová je dnes hostem v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové. Bavíme se o tom, jak je nesnad ani sport jako takový, ale prostě pohybová aktivita důležitá pro děti a už i od toho nejmenšího věku. A možná ještě pojďme upřesnit, my se bavíme o té sokolské všestrannosti, což jsou ty klasické sokolské kroužky, ale potom třeba vím, že konkrétně tady v Hradci Králové pod jednotu Sokol patří i různé jiné sporty, jako třeba stolní tenis, byl to basketbal a další. Ale vlastně vy, jako cvičitelka, taky se zabýváte tou všestranností. To znamená, to jsou ty kroužky, kde si děti zkouší úplně všechno.
1: Tak, je to tak. Tady v Hradci Králové samozřejmě pod Sokolem soutěží významní třeba sprinter Michal Desenský nebo fleretista Aleksandr Šupenič, který je zároveň ambasadorem České obce sokolské, atlet Štěpán Balcár nebo výškař Marek Bahník, v současnosti moderní sport footback Patrik Černý, vlastně je reprezentantem na mezinárodní úrovni.
0: No, ten se teď stal mistrem světa v Japonsku a už máme natočený rozhovor, co nevidět bude v našem vysílání.
1: Takže nás těší, že pod hlavičkou Sokola nám závodí takovéhle úžasné osobnosti, ale to patří spíš do toho odboru sportu. To znamená, to je složka, která je nedílnou součástí Sokola, ale to je určeno právě pro ty, kteří se chtějí věnovat konkrétnímu sportu. Tady v Hradci Králové asi největší základnou je Sokol Hradec Králové na Eliščině nábřeží. Tady najdeme sporty i jako judo nebo další, s tím, že další ty menší jednoty, jako je Nový Hradec Králové, Pražské předměstí nebo Pouchov, tam už ty složky jsou trošku jiné. Pouchov má například sportovní gymnastiku, můžeme se setkat s volejbalovými oddíly a tak dál. U nás na Pražském předměstí je na té nejvyšší úrovni stolní tenis, který také samozřejmě nabírá nové členy, ale v rámci všestrannosti my máme složky skutečně od těch rodičů a dětí až po ty úplně nejstarší seniory.
0: A teď ještě přece jenom k té všestrannosti pro ty, kdo vybírají kroužek, přemýšlí, tak vlastně z mnoha sportovních kroužků se nakonec vyklube dřív nebo později soutěžní aktivita, což ne každému dítěti úplně sedne a může jí kvůli tomu i opustit. Jak tohle to je tedy pojato v Sokole?
1: Pokud se bavíme o všestrannosti, tak my máme jedny závody za rok a to jsou závody sokolské všestrannosti. Tam se soutěží v gymnastických sestavách, v atletických disciplínách a plavání. Je to samozřejmě závod jako takový, kde si děti mohou vyzkoušet různé disciplíny, ale není to nic, kam bychom ty děti tlačili, že se musí toho zúčastnit. Spíš to bereme jako možnost poměřit síly s ostatními dětmi z celé župy. Vyzkoušet si třeba závody, to třeba ne každý má možnost, ale rozhodně to není o tom, že bychom děti nutili za každou cenu závodit. Kromě toho pořádáme ještě závody zálesácké zdatnosti, které jsou zaměřené spíš trošku takovým tím pobytem v přírodě, který je taky nedílnou součástí sokolské všestrannosti. Tam si děti mohou vyzkoušet, kromě těch klasických pobytů v přírodě, jako rozdělání ohně, morzeovka, uzlování, topografie, tak i nějaké znalosti z vlastivědy, přírodovědy a z historie Sokola. Mm-hmm. Takže to je závod, který je takový trošku, bych řekla, atypický, je jiný a je hlavně v družstvech.
0: Ano, takže kdo nechce, nemusí, ale kdo by chtěl, naopak zase poměřit s někým svoje síly, má tu možnost.
1: Je to tak, na druhou stranu stává se nám, že dítě nastoupí do žactva a třeba ve věku 8-9 let se rozhodnou rodiče, že by ho rádi dali na nějaký sport, takže ze všestranností odchází a pokračuje v nějakém oddíle.
0: Ale je zase připravený od vás, takže to už je ta výhoda, má tam nějaký základ, základní startovní čáru. Když se podíváme na hesla Sokola, tak je tam i vytrvalost, překonávání překážek, taky volnost, rovnost, bratrství, to zní dneska už až tak trošku archaicky, ale přesto snažíte se i tyto myšlenky předávat dál, aby to byl pro děti víc než sportovní kroužek?
1: Určitě, protože Sokol možná se tak bude většině posluchačů jevit, není pouze sportovní záležitost nebo pohybová. Nedílnou součástí Sokola jsou taky třeba divadelní představení, divadelní kroužky, třeba tady nám působí na Novém Hradci Králové amatérský soubor nebo v Předměřicích nad Labem máme divadelní soubor, takže je to i v té rovině kulturní. Někde fungují taneční soubory na Moravě folklorní, Takže kdo má zájem, tak se může zapojit do sokolského dění v úplně jiném ranku. A ta komunita se nevytváří pouze v rámci cvičení, konají se různé další aktivity. Je třeba mimo tělocvičny, kde ty skupiny sokolů jdou třeba společně na výlet nebo podniknou nějakou akci, nějaké posezení. Takže ten sokol má daleko širší platnost.
0: Mnozí naši posluchači sokola znají z osobní zkušenosti a mnozí ještě v současné době stále cvičí, ale kdyby chtěli představit, přiblížit třeba svým dětem, vnoučatům, tak bude možnost teď v září a o tom si ještě popovídáme za chvíli.

0: o sokolském cvičení a nejen o něm se dnes bavíme s trenérkou, cvičitelkou Eliškou Meclovou v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové. Blíží se začátek školního roku, tak můžete popřemýšlet o různých kroužcích pro svoje děti a právě různé kroužky, nemusí to být jenom sportovní. Většinou na začátku září, myslím si, že to tak bývá ta první polovina, dělají takzvané hodiny otevřených dveří nebo otevřené hodiny, tak, kde si děti i s rodiči můžou přijít něco vyzkoušet, můžou se tam přijít podívat, rozhodnout se, jestli by je to bavilo, nebavilo, líbilo, nelíbilo. Budete něco pořádat i tady v Hradci Králové?
1: Ano, tak Česká obec sokolská přichází každoročně s programem Sokol spolu v pohybu v termínu 23. až 30. září. My, jako žactvo, jsme si zvolili termín 21. září, protože cvičíme v pondělky, takže se do tohoto termínu bohužel nevejdeme, ale nabízíme jakémukoliv zájemci i z řad dospělých možnost 21. září přijít do tělocvičny do Sokolovny na Pražském předměstí od 17.30 do 19 hodin, kde máme připravený program, aby si vyzkoušeli některé dovednosti a třeba za to i něco malého získali. Je to jednak ukázka, jak vypadá naše tělocvičná, představení naší činnosti a ráda bych podotkla, že cvičení v Sokole není pouze pro děti, ale je určeno všem věkovým složkám. Máme tam i složku mužů, máme tam složku žen, které cvičí v pondělí a ve čtvrtek, máme tam samozřejmě seniory, máme tam i jogu, country, takže myslím si, že je z čeho na Pražském předměstí vybírat, ale nerada bych prezentovala pouze Pražské předměstí. Samozřejmě podle místa bydliště se můžou zájemci podívat, co nabízí jejich Sokolovna.
0: Protože jste říkala Česká obec sokolská, takže to bude asi napříč republikou, tyto akce i napříč naším regionem, takže pokud máte někde poblíž Sokola, nebo si zjistěte, určitě se najdou informace i na webových stránkách, sociálních sítích případně a tedy v tom září je možné přijít se podívat, vyzkoušet. Tak to je dobrá zpráva, protože vždycky je lepší se zajít předem podívat a pak se rozmyslet, ale to není určitě jediná akce, kterou ještě plánujete, tak máte tam něco dalšího ve vašem programu, co bychom mohli zmínit?
1: Velkou akcí vlastně naší první, kterou máme jako Župa Orlická, jsme se rozhodli, že se zapojíme do Sokolského běhu republiky. Ten je tradičně od roku 2019, 28. října, k příležitosti výročí založení našeho státu. Koná se v 90 lokalitách České republiky a v 17 místech zahraničí, takže je skutečně už rozšířený. Já bych ráda všechny zájemce pozvala 28. října do Šimkových sadů, kde máme připraveny 3 běhy pro děti a 2 běhy pro dospělé v délce 3,2 km a 8 km. V rámci tohoto programu nabízíme i laserovou střelnici, jako takové trošku jiné téma. Ambasadorem sokolského běhu republiky je náš významný judista Pavel Petřikov ze Sokola Hradec Králové. Když se zaregistrujete do 30. září, tak budete mít možnost získat startovní číslo se svým jménem. Mm-hmm. Registrace je ale otevřena až do 25. října, takže skutečně ještě je dost času se přihlásit. Myslím si, že je to počin, kdy vlastně Sokol ukáže, že umí zorganizovat i takovouhle akci pro veřejnost.
0: Je to český sokolský běh, ale nemusím být Sokol, nebo nemusím být někde registrovaná, chodit do Sokola, můžu vás přijít podpořit,
1: přesně
0: můžu si
1: tak
0: přijít zaběhat, jen tak může přijít kdokoliv.
1: Je to tak, ano.
0: 28. října Šimkovy sady v Hradci Králové. A povězte ještě, jak je to třeba se sokolskými slety. Bude teď v dohledné době nějaký nácvik nebo nějaká taková akce?
1: Na sokolský sled, ten, tedy na který jsme zvyklí v Praze, na ten si musíme počkat do roku 2030, protože 2024 byl ten poslední, ale aby se Sokolové nenudili, tak se vytváří takzvaný mezisled a tomu se dal název Sokol Gym, nebo Sokolská gymna estráda, chcete-li. Ta se bude odehrávat ve třech městech, Brně, v Pardubicích a v Turnově. Již teď se můžou zájemci přihlásit, pokud by chtěli podpořit řady cvičenců ve skladbách. Samozřejmě záleží, jaká jednota, kterou skladbu vybrala, protože to není tak úplně jednoduché. Já se svými žáky bych ráda nacvičovala skladbu s názvem Zlatíčka. Je to skladba určená pro starší žactvo, ale vezmeme i ty menší. Takže pokud by se našel někdo, kdo by rád si zacvičil takhle ve skupině v hromadné skladbě, tak je vítán. Jinak se v naší jednotě bude nacvičovat i skladba pro ženy. Taktéž na Novém Hradci mám zprávu, je to skladba s názvem Teď my. Je to skladba pro mladší ženy a dorostenky, takže taková tanečnější, ale rozhodně hezká.
0: Takže i něco pro dospělejší nabízí určitě Sokolská župa Orlická a nejen ta. A my jsme tady měli dnes náčelnici Sokolské župy Orlické Elišku Meclovou. Tak přejeme hodně šikovných dětí, nejen dětí, ale hodně šikovných cvičenců, ať se daří v nadcházejícím školním roce a děkujeme za návštěvu naslyšenou.
1: Já také děkuji a budu se těšit se všemi na viděnou.
2: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Zítra po 11. hodině na své vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové čeká spotřebitelská radioporadna. Naším hostem bude vedoucí právního oddělení D-testu Jan Šura, takže pokud řešíte reklamace, řešíte vracení zboží, nějaké závady, nějaké nesrovnalosti, nedaří se vám najít společné řešení s prodejcem, tak to bude přesně prostor pro vás a pro vaše dotazy, které klidně už dnes můžete posílat na e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. My na ně zítra odpovíme. No a teď už Jarka Vykoupilová připravila radu, nějaké tipy zase do kuchyně, abyste mohli něco nového vyzkoušet. A připomenu ještě, že hned popolední odstartujeme písničky od srdce s datem 26. srpna.
1: Babské rady.
2: Recepty na sekanou se liší rodinu od rodiny. Základní suroviny jsou jasné. Cibuli nakrájíme najemno a mrkev nastrouháme na hrubém struhadle. K tomu přidáme do mísy mleté maso. Kdo má rád, přidá i hrášek. Zapomenout nesmíme na vajíčko, strouhanku. Zkuste kukuřičnou, petrželku, sůl a pepř. Směs důkladně propracujeme, vytvoříme bochánek, kterým několikrát vší silou bouchneme o pracovní desku. Je to kvůli odstranění přebytečného vzduchu a zároveň jde o prevenci prasklé kůrky. Sekanou můžeme před pečením potřít bílkem, i tento trik pomůže udržet dokonalou kůrčičku. Pokud chcete, aby sekaná byla šťavnatější, obložte ji plátky anglické slaniny. Trikem našich babiček pro dokonalou sekanou je použití směsi mletého vepřového bůčku a hovězího masa v poměru 2:1. Formu nasekanou vložte do trouby vyhřáté na 180 stupňů a pečte asi hodinku.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Zažijte královské slavnosti v Hradci Králové. Od 28. srpna do 5. září nabídnou 9 dní hudby, historie a zábavy. Příjezd královny Elišky, rytířské turnaje, ohňová show, koncerty hvězd, téměř 100 vystoupení a 50 balónů nad Hradcem. Více na královskeslavnosti.cz.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Nemocnice v Náchodě získala robotický operační systém. V Holohlavech modernizují areál mateřské školy. České veslařky čeká na světovém šampionátu boj o postup do finále. A počasí oblačno až zataženo, místy přehánky, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlhřábek, hezké poledne. Oblastní nemocnice v Náchodě má k dispozici robotický operační systém. Lékařům pomůže při zákrocích. Pro pacienta znamená menší riziko komplikací a rychlejší rekonvalescenci. První operaci s ním provedou v Náchodě 7. září.
2: Každý lékař, který bude s robotem operovat, musí absolvovat minimálně 40 hodin na výukové konzoli, která je prozatím v tréninkovém režimu. Lékaři také pojedou na stáž na chirurgické pracoviště v Polsku, kde už se stejným robotem operují. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Obec Holohlavy opravuje areál mateřské školy. Po dokončení střechy a kanalizace pracovníci vyměnili pískoviště a vysadili nové stromy. Další práce jsou v plánu příští rok, říká nezávislý starosta Jan Hovorka.
3: Tam máme ještě v plánu udělat další nějaký herní prvky, modernizovat a ještě chceme tam dodělat prostě nový chodník, protože ten starý už začíná být špatný. Když se staly, že děti o to klopejí, tady mají sezřený kolena zbytečně, tak jsme s paní ředitelkou si dali takový jako dobrodání, že to tam prostě předěláme. No.
0: Zvěrolékaři zapsali do centrální evidence zatím 140 tisíc psů. Jde o data komory veterinárních lékařů k 19. srpnu. Povinnost registrovat očipované psy platí od července. Opatření má pomoci v boji proti nelegálním množírnám a usnadnit návrat zatoulaných psů zpátky domů. V systému jsou taky údaje o vakcinaci proti vzteklině. Sport. Veslařky Pavlínu Flamínkovou a Anu Šantručkovou čeká na mistrovství světa boj o postup do finále v kategorii dvojek bez kurmidelnice. Vítězky celkového hodnocení světového poháru pojedou v Nizozemsku krátce po 4:30.
1: Počasí.
0: Na východě Čech dnes bude oblačno až zataženo, místy přehánky, hlavně na horách. Teploty od 19 do 22 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je v obci Holohlavy uzavřená. Pokračuje tam oprava mostu. Držte se objízdné trasy po dálnici D11. Práce potrvají do prosince.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A teď už začíná hodinka pro vás, kdy nám můžete telefonovat a kdy nám můžete psát, vybrat si u nás nějakou písničku, někomu ji poslat, nechat si zahrát sami pro sebe, protože právě začínají písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Jsou 4 minuty popoledni, je středa 26. srpna a svátek mají Luďkové. V naší hudební nabídce třeba Jiří Korn, skupina ABBA, Olympic, Marika Gombitová, skupina Krištof, taky třeba Michal Prokop nebo Iveta Bartoš nebo Kabáti a naše telefonní číslo 726 46 46 46, e-mailová adresa studio.hradec@rozhlas.cz a nebo číslo pro SMSky 900 11 04. Tak nám zavolejte nebo napište, přejeme vám hezké odpoledne a příjemný poslech, hezký den.
1: Dobré odpoledne a Jana Kudivejsová.

0: a cheese.
1: The eagle has landed.
2: I have a dream.
3: It's been a hard day's night.
4: Aby zvítězila pravda a láska.
5: Yes, we can.
6: Středa, 26. srpna, svátek má Luděk. Tady je Petr Jungmann, hezký den. 26. srpen je osudovým dnem českých králů. V roce 1278 padl v bitvě na Moravském poli král Železný a Zlatý, Přemysl Otakar II. O 68 let později v roce 1346 pak u Kresčaku i první Lucemburk na trůnu, Jan Lucemburský. Slepý král tedy vjel se svými věrnými do bitevní Vřavy proti Angličanům přesně před 680 lety. Králem se stal ten den Karel IV. I on u Kresčaku bojoval. Bitvu vyhrál anglický král Edvard III. Zbytky lidské kostry pravěkého člověka v německém údolí Neandertal objevil profesor Johann Karl Fullerod před 170 lety v roce 1856. Převratný objev pojmenoval podle místa nálezu a pro svět byl tehdy neandertálec šokující a nepřijatelný. Fosilní předvěký člověk podle tehdejší vědy a hlavně náboženství přece neexistoval. První číslo časopisu pro mladé Pravo vyšlo v Německu před 70 lety v roce 1956. Časopis výrazně ovlivnil popkulturu ve střední Evropě. Plakáty z bravíčka a sexuální poradnu zná snad každý. Před 5 lety během spěšného opouštění Afghánistánu, poté co byl obsazen Talibánem, se u letiště v Kábulu odpálil sebevražedný atentátník. Zahynulo nejméně 182 lidí, včetně 13 amerických vojáků. Za útokem stála organizace Islámský stát Chorásán. Zimní český král Fridrich Falcký se narodil v roce 1596, to je 430 let. A já přeju hezký den.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, přejeme krásné odpoledne, posloucháte Písničky od srdce a my už tady máme první blahopřání. Prosíme, zahrajte písničku pro paní Jitku Švehlíkovou k jejím narozeninám. Milá Jitko, vše nejlepší k dnešním narozeninám, hlavně zdraví, štěstí a pohodu na chatě ti přejí kamarádi Lída a Pepa.

To byla Lenka Filipová s Jindřichem Malíkem v písničkách Od srdce. Teď to bude Karel Gott a k této písničce tady máme hned dva vzkazy. Dobrý den, chtěli bychom nechat zahrát písničku pro babičku a dědu Prokupkovi z Poříčí. Celá rodina přejeme vše nejlepší babičce Věrušce k dnešním narozeninám a dědovi Otíkovi k zítřejšímu svátku. Hlavně hodně zdravíčka přejí Dáda, David a Jirušáci ze Svatoňovic. A potom ještě jeden vzkaz. Prosím zahrát písničku pro pana doktora Luďka Bergmana. Přeji vše dobré, hodně zdraví a krásný den od Soni Tiché.

0: Osobnost roku. Představíme vám taky muže roku 2026 Jakuba Bolka. Na podzimní plány se zeptáme herečky Jitky Sedláčkové a s novinářkou a cestovatelkou Pavlou Apostolaky navštívíme Švýcarsko.
1: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

I po půl jedné pokračujeme v písničkách od srdce. Můžete si o nějakou vaši oblíbenou zavolat nebo napsat telefonní číslo 726 46 46 46. SMSky ty posílejte na číslo 900 11 04 nebo případně e-maily na adresu studio.hradec@rozhlas.cz a píšete nám, zahrajte prosím písničku Do bílé třemešné pořadatelům sobotní gulášové soutěže. Těšíme se na ochutnávku Jana a Martina.

Skupinu Kryštof si přeje Veronika pro sebe a pro svou kolegyni Markétu a pokud mají opravdu rádi tuto skupinu, tak vědí, že Kryštof chystá nové album Půlnoční hřích, které má vyjít 9. října. Je to po nějaké pauze jak od vydávání desek, tak i od živého vystupování a kapela už má poměrně taky docela dlouhou historii. Richard Krajčo ji založil v Havířově v roce 1993 a úplně první album Magnetické pole pokřtili v roce 2001. Určitě si vzpomínáte na velkou slávu písně Lolita, která byla vybrána jako první singl z tohoto alba a stala se jednou z vůbec nejhranějších skladeb v českých rádiích. My si teď pustíme písničku Život je krásný z filmu Gump, jsme dvojka.

Jestli si vybíráte akce podle toho, kde bude něco dobrého, tak třeba tuto sobotu se v Hořicích na náměstí Jiřího z Poděbrad konají slavnosti hořických trubiček a už v pátek v Hradci Králové svátek vína na Soutoku. Pokračujeme dál ve vašich vzkazech, píšete, zahrajte pro Luďka Macha z Poříčí, krásný a šťastný sváteční den, přeje Marie.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Už je 12 hodin 48 minut, ale určitě pošleme ještě rádi někomu další písničku, protože teď nám telefonuje paní Jiřina. Pěkné odpoledne, dobrý den.
1: Pěkné odpoledne, dobrý den vám všem. Já bych chtěla tuto písničku, jak jsme se domluvili, věnovat paní, která je tady z Trutnova. Já budu jmenovat paní Eva Kavánová. Je to perfektní paní, která mě moc pomáhá po mé těžké operaci, ať jsou to nákupy, ať je to lékárna, prostě všechno, tak bych jí tímto chtěla poděkovat a jinak všem lidem dobré vůle.
0: I vám, paní Jiřino, mějte se moc pěkně, zdravíme
1: vám
0: vás.
1: A vám také.
0: Naschledanou.
1: A moc děkuji.
0: Není za co, naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: A ještě jednou připomínám, že písnička bude hlavně pro paní Evu Kavánovou z Trutnova.

Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové s datem 26. srpna jsou pomalu u konce, protože se blíží 13. hodina. S ní taky další zprávy s Radkem Pulkrápkem. Mimo jiné uslyšíte v nich o možnosti vydat se na komentovanou archeologickou procházku. Je součástí archeologického léta. No a teď pro koho ještě zahrajeme? Zahrajte prosím pro mého manžela Luďka Bednáře. K svátku vše nejlepší přeje manželka Dáša a synové Jirka a Petra.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
4: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
5: Dostavba D11 pokračuje, na Trutnovsko dnes přijel ministr dopravy. Chmelaři očekávají kvůli suchu a horku nižší úrodu. Tenisté Menšík a Muchová budou hrát semifinále smíšené čtyřhry na US Open. A počasí oblačno až zataženo, místy přehaňky, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezké odpoledne. Na stavbu dálnice D11 mezi Trutnovem a hraničním přechodem v Královci dnes přijel na kontrolní den ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Na místě vše sleduje náš reportér Václav Plecháček.
6: Já jsem přímo na hraničním přechodu, dívám se na tu dostavěnou část té polské dálnice. Je to opravdu pár vteřin, kdy skončil tiskový briefing, při kterém ministr dopravy Ivan Bednárik zvolený za SPD řekl, že úsek, který je dlouhý 3,2 kilometru, tady odsud z hraničního přechodu směrem na Trutnov se otevře už 27. listopadu a tím se vlastně zabrání tomu, nebo odkloní se doprava z Lubavky. Mluvil tady i starosta právě téhle polské obce, který zmiňoval, že momentálně je problém vůbec přejít silnici a moc se těší právě na to zprovoznění alespoň toho krátkého úseku. Podrobnější informace ke stavbě dálnice D11 nabídnu zhruba za hodinu a čtvrt. Z Trutnova Václav Plecháček, Český rozhlas.
5: Úroda chmele bude oproti průměru až o čtvrtinu nižší, hlavně kvůli suchu a horku. Oznámil to dnes předseda představenstva Svazu pěstitelů chmele Jiří Smetana. Horší je podle něj i kvalita. Lépe jsou na tom podniky, které mají vybudovaný systém závlažování. Zadlužení Čechů roste. Za první polovinu roku meziročně stouplo o 16% na 4,5 bilionu korun. Vyplývá to z dat společnosti KRIF. O desetinu přibyl i objem půjček, které lidé nezvládají splácet. V Černíkovicích na Rychnovsku dnes můžeme absolvovat komentovanou archeologickou procházku. Odborníci ukážou místa, kde archeologové odhalují historii tamní krajiny. Půjde hlavně o nálezy z mladší doby železné, říká Martina Beková z Muzea a galerie Orlických hor.
7: Půjdeme od číslu k číslu, takže projdeme vlastně ty jednotlivé stavby, které tam proběhly a ukážeme si, co se kde našlo, jak to bylo rozsáhlé a vlastně zakončíme na aktuální situaci. Staví se zde sídliště rodinných domků, kde zatím proběhly výzkumy na třech parcelách. Ten poslední byl skončen v podstatě před 3 týdny.
5: Procházka začne v 17 hodin. Sraz účastníků je předprodejnou potravin v Černíkovicích. Sport. Tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová budou hrát v semifinále smíšené čtyřhry na US Open. V noci na zítřek se v New Yorku utkají s ruským párem Rublyov Andrejevová.
4: Počasí.
5: Bude oblačno až zataženo, místy přehánky hlavně na horách. Teploty na východě Čech 19 až 22 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Na výjezdu z Náchoda směrem na Trutnov pozor na omezení v Dolní Radechové, kde se pohybuje těžká technika kvůli stavbě tunelu pro obchvat Náchoda.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
0: V 19 letech emigroval a dobil svět. Jeho fotografie zdobily titulní stránky renomovaných módních časopisů. Proslavil se černobílými portréty, akty na film a platinotiskem. V Alex a host vítám fotografa Roberta Vana. Dobrý den.
8: Dobrý den.
4: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který mohlo by se zdát z některých mediálních novinových titulků, že je v důchodu a že ukončil svoji kariéru, ale není to tak. Pane Vano, vy jedete dál.
1: Já pořád jdu dál, ale když lidi se ptají asi, proč to bylo, že ukončil, že v důchodu, já už jsem 20 let důchodu, ale já nevěděl, že jsem šel dobit kartu, ročnou kartu, a pak slečna mi řekla, že já už 20 let nemusím dobít kartu, a já to nevěděl, že vy už jste senior, a já myslel, že mluví na mě španělsky, že senior, a jsem jak senior, no vy už jste v důchodu, a já říkám, ale já nejsem, říká, tak jste blbý, vy už 20 let jste měli, já říkám, ale nikdo mi to neřekl, že to mám nikdo říkat nebude, to musíte jít na sociálku a tak. Takže já vždy, protože když působíte dlouho a lidi se ptají, že kolika ta je to výstava, za 60 let jich bylo hodně, nebo teď se zeptají, kolika tý tohle je rozhovor, tak řeknu, že tohle je poslední, jako dneska.
0: Zatím jo, poslední,
1: a
0: ano.
1: A za týden bude zase poslední rozhovor někde jinde. A oni to vybrali z kontextu a napsali, že to je moje poslední výstava, protože nevím, koliká ta to je, takže tak.
0: Ale byla to retrospektivní výstava, byla k vidění v tančícím domě, bylo tam 150 černobílých i barevných fotografií, tak se trochu mohlo zdát, že bilancujete, že jakoby děláte tečku za tou kariérou.
1: Ne, tečka bude, až budu na Olšany. To já nevím, to bylo ono vždy, když mě lidi osloví, ale co bylo jiný, že to bylo poprvníkrát, protože vždy, když dělám výstavu alebo novou knihu, tak já vždy vybírám ty moje fotky. A pak mě řekli, že já pořád vybírám ty samý stejný. Tak ať to dám mladým lidem, co ať si vyberou. Takže to bylo poprvníkrát, když z té nové knihy vybírali mladí lidi. A bylo to zajímavé, že oni mají v hlavě, je to takový retro, vybrali takovýto psychodeliktické barevné polaroidy ze 60. let a bylo to zajímavé.
0: A dovolili vám vybrat něco? Něco vybrat i vám, nebo všechno to bylo na
1: já
0: mladých?
1: Já nejdřív vybral do knihy, jo, a to a kniha vyšla a vždy, když vyjde nová kniha, tak je k tomu výstava. Že, takže v knižce bylo, řekněme, 500 fotografií a oni mohli vybrat z těch 500 těch 150. Že když lidi se ptají, která se mi líbí, nejvíc mi se všichni líbí, který já vyberu. A co jsem, já mám víc těch fotek, které se nelíbí. Ty mám doma v šuflících. Jo? To asi vydá někdo, že já nebudu, že jak jsem neuměl fotit. Ale já vždy říkám, protože to mě dali recept, že když každý den vyfotím dva kinofilmy, budu mít 72 políček, za rok budu mít 28 650 políček a z toho se 10 povede, i když náhodou. Takže za 60 let máte 600 dobrých fotek a tisíce špatných, který nikdo nevidí.
0: No i tak z těch, co se povedou, tak je těžké potom vybrat. Vy zase teď vybíráte pro novou výstavu v Londýně.
1: Ano.
0: Tam už máte vybráno? Jaké jste fázi?
1: Mám, ono to přišlo rychle, protože já s tím nepočítal a oni byli, lidi, kteří mě oslovili, byli na výstavě v Tančícím domě, ale tím, že je to v Londýně, a je to na třech místech, tak najednou chtěli ty kluky, co fotím akty a v druhé galerie bude móda a ty polaroidy a třetí galerie budou fotky z Prahy. A tak teď jsem to vybral, ale teď to musím zvětšit, udělat ty formáty a tak
0: a 24. června, ano. Hurá do Londýna.
1: Ano.
0: Na výstavu Roberta Vana, našeho dnešního hosta.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Fotograf Robert Vano je v Alex a host. My jsme končili minulý vstup vaší blížící se výstavou v Londýně. Zmiňoval jste, že v jedné té části budou i akty mužů. Vy jste fotil i akty žen. Řekněte mi, kdo se více stydí, fotograf nebo ti, co jsou fotografováni? Nebo nikdo?
1: No, já myslím, že předtím jsem nevěděl. Já jsem myslel, že nikdo se nestydí. Ale od té doby, jak jsou ty všichni možný mitu, jutu, ADP, HDP, takže už to není jak
0: HDP,
1: dám.
0: Je trošku něco.
1: Všichni ty AA, tak si a já nevím, všelijaký značky, já nevím, co to je. Takže předtím já jsem mohl s někým domluvit, ale teď, když já bych chtěl a nemusí být ani akty, ale musí to jít přes agenturu nebo někoho, kde ten člověk patří a já musím předtím, než vyberu, co chci dělat, já musím říct, co chci. Jo, jestli chci fotit jenom pusu, nebo oči, nebo zadek a předek a oni pak řeknou, jo, my vám zavoláme zítra a oni pošlu vám 5-6 lidí, který by to chtěli dělat. A ty se asi nestydí. Ale ty, který odmítli, tak ty se asi stydí. Jo, a teď přijde holka nebo kluk a já jsem řekl, že chci hezký zadek a teď oni se vyzlečou a mají hezký předek, ale já nemůžu to vyfotit. Já ani nemůžu oslovit tu modelku nebo modela. Já si to musím vyfotit, co jsem se domluvil, oni odejdou a pak můžu zavolat agentuře, že jo, měl i hezký předek. A oni řeknou, to vám necháme vědět zítra. Zavolaj zítra, řeknu, že Honza řekl, že nechce. A tím to končí, já nemůžu říct, o, prosím, to už je to mýtu, nebo že by tlačíte na někoho a
0: takže možná domluva na místě není možná.
1: Není. Jo, jako můžu se domluvit s někým na ulici, ale zase no nikdy, že nejsem ten typ, co bude sedět u koně a čekat, až přijde někdo, že to pak skončí jak Tennessee Williamsový tramvaj do stanice Vášeň, kde Dubois čekala celý život, že přijde nějaký hezký chlap a nikdo nepřišel, takže...
0: Ne, myslela jsem tím, když agentura někoho vyšle, tak s tím, koho agentura vyšle, není možné se potom nějak individuálně domlouvat
1: ne.
0: Na místě. A to tak bylo vždycky, nebo kdy
1: to
0: začalo?
1: Ne, že předtím nebylo, že předtím já mohl se domluvit, řekněme, že byli jsme na přehlídkách někde, kde chodili kluci, holky, já tam někoho viděl, tak kdo by se mi líbil na focení a mohl jsem říct, hele, nechtěl by si se mnou fotit, oni řekli jako očí do očí, že jo, alebo možná musím jít do posilovně za měsíc a takový ty věci, ale dneska nemůžete, protože to je, že jako molestování, nebo já nevím.
0: No a když už tedy dojde na věc, takzvaně, jde se fotografovat, tak už potom tím, že jsou ti lidé předvybraní, tak nějaký pocit studu, nebylo nikdy potřeba třeba si dát panáka, nebo jde jako to, podpořit.
1: No, já neměl ani pivo, už naposledy jsem měl alkohol, když mi bylo 30.
0: Aha, a ti, co vám stojí modelem, ti, co
1: taky
0: fotografujete?
1: U mě ne. Protože to už Shakespeare říkal, že v alkoholu ta imaginace je obrovská, jenom to představení je ubohý. Takže u mě alkohol ne.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je fotograf Robert Vano, kterému právě před fotoaparátem pozovali významné osobnosti. Během vaší mnohaleté kariéry byla nějaká osobnost, se kterou vás pojilo přátelství?
1: Ono, protože ty lidi, který jsou nebo byli úspěšní, tak ty pořád něco dělají. Jo, takže my jsme se moc nepotkávali a vy nikdy nevíte, nebo aspoň to takhle bylo a možná už teď je tady taky, takže ono je všechno ve smlouvě, jo, takže ta osobnost, která přijde na focení, tak ta dostane smlouvu podepsat, že jo, uděláme fotku na titulku, budeš se usmívat nebo nebudeš, budeš se koukat doleva, doprava a já nevím, a takhle budeš nalíčena, vlasy budu nahoru nebo dolů a já to dostanu taky. A teď, a jestli to je část toho, nebo já nejdřív myslel, že to vás jako taky našli, ta Amerika, že všichni se pořád usmívají, pořád mají dobrou náladu a my jdeme z národu, který je pořád naštvaný, takže oni přijdou na to a vy nevíte, jaký ten člověk je opravdu. Oni přijdou a řeknou hello, how are you? A ví, že se musí usmívat a čím rychleji udělá, na co byla podepsaná ta smlouva, tím rychlejší může jít domů. Že nikdy se nestane, že já to neudělám nebo ne, protože to je porušení smlouvy. Takže oni vždy stě hello, hello, hello a naschledanou a uvidíme se zase příště a buď je příště nebo není. A tím, že na začátku vás to baví, protože já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, že budeme fotit Rod Stewarta, nebo že tyhle lidi a Three Dog Night, Ornelu Muti, ale oni nehledají kamarádi, oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A

0: pracuju teď u počítače nebo v kanceláři. Oni pořád nejsou s lidma. Jo, já dělal práci a ne každý rád chodí domů. A byl kluk, který furt mě říkal, dělali jsme spolu v jedné firmě asi 15 let a on pořád říkal, nechceš jít se mnou na happy hour. A já říkám, Vlasíku, můj happy hour je, když tě nevidím. Vidím tě každý den od rána do večera. Já musím být sám.
1: Takže musíte být sám se sebou, se svými myšlenkami, osvěžit se, ano, abyste druhý den mohl opět fungovat, ano, a dostávat ze sebe energii. Dobře, takže přátelství není prostor, aby se tvořila, je to čistě na profesionální úrovni. Vy jste také mimo jiné fotil třeba supermodelku Naomi Campbell v jejich 17 letech a někdy, ano, jste řekl, že dnes je vlastně mnohem hezčí ve svých, teď nevím přesně, kolik je, ale přes 50 už to asi bude. Tak sledujete třeba i některé své tehdejší modely, jejich vývoj, kam se posunuli, jak vypadají dnes?
0: Určitě s lidma, kterými jsem pracoval, byla ta Naomi a Cindy Crawford a Carla Bruni a Eva Herzigová a Tereza Maxová naše a oni jsou všichni krásné a dodnes a pořád chodí přehlídky a dělají reklamy a je to super. Jsem rád, že je znám a tak.
1: A že jsou stále krásné.
0: A stále krásné.
1: Robert Vano je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který na počátku své kariéry toužil být hercem. Nikdy jste se o to nepokusil?
1: Nepokusil, protože ono to bylo hlavně s jazykem, protože já se narodil na jižním Slovensku, ale v maďarské rodině, a i když jsem chodil do slovenské školy, tak mě já nechtěl mluvit

0: měko, jo, že to, já myslel, že lidi šišlají v tom jazyku, že řekli, že slivka nebo lehce, že furt jsem říkal lehce nebo slivky a vždy říkali vanopět, tak když jsem šel na prýmačky na Damu a všechno jsem říkal tvrdě, tak řekli, že to asi proto, že jsem Maďar a že můžu působit v komárňanským maďarským divadle, jo, ale pak mě odvedli na vojnu a pak jsem musel utéct a už ty Americe, jak tím, že jsem neuměl jazyk, měl jsem dvě slova Yellow Submarine, to bylo všechno, takže ono to trvalo, pokud se člověk naučí. Ale mě to furt zůstalo, protože teď posledních 10 let různě chodíme po republice do kulturáku a divadla, máme tam vždy, tam je rozhovor s Robertem Vanem, 2 hodiny tam povídám a lidi mi dávají jako sílu a je to super.
1: Ano, vy jste utíkal ze socialistického Slovenska do Spojených států amerických, bylo vám 18-19 let. Popisoval jste ten útěk v 13. komnatě v České televizi, z toho až mrazí, viděla jsem. Jaké jste měl představy o tom, co bude za velkou louží a usmívali se Američani už tehdy?
0: Oni se, teď já nebyl v New Yorku už 20 let od dvojiček, takže a možná se už neusmívají, protože lidi, kteří tam jdou, říká, že se to hodně změnilo, ale já nikdy nechtěl jako do Ameriky, protože já chtěl někam do Vídně, že když se to nepovede, tak bych mohl stopovat domů, to je jen půl hodiny od Bratislavy, ale z Ameriky, když se nepovede, to já plavat neumím, to bych musel přes Atlantik. Ale bohužel v tom utečeneckém táboru byste nemohli jít, kam jste chtěli, ale mohli jste jít do těch zemí, které brali utečence. A to byla Austrálie, to ještě je dál. Pak bylo Švédsko, co by mohlo být dobrý, ale říkali, že to je super, že je to sociální stát. A já v 18 nevěděl rozdíl mezi sociální a socialistický, tak nebudu utíkat od čerta k ďáblu. Tak jsem, a byl kněz v lágru a on říkal, Amerika je nejlepší, protože tam jsou všichni utečenci. Jo, že tam nikdy nebude, nikdo ti nebude říkat, že jsi emigrant, protože jediný lidi, kteří jsou Američani, jsou Indiáni a ty už tam skoro nebyli, takže a dobré, že tam jsem dostal pak občanství za 5 let, co bylo jako super, protože jak jsem odtud odešel ilegálně, tak mě se zbavili národnosti, státní příslušnosti a občanství. A tak jsem já nikam nemohl. A všude jinde ty občanství nebo ty papíry trvají dlouhší 7 let, nebo tak, takže jsem tam. A tím pruser ale byl, že já nemohl jít jako sám, protože já podle amerických zákonů nebyl dospělý. Tam jste dospělý, když je 21. Takže mě dali na adoptaci z lágru a nějaká rodina se přihlásila z Filadelfie a ty mě vzali a tak jsem mohl jít do Spojených států.
1: A do těch 21 let jste žil u té rodiny. Žít,
0: ano.
1: A pak jste vlastně byl i pro Spojené státy dospělým, tak jste opustil tu rodinu, nebo jste zůstali nějak v kontaktu?
0: No, já opustil moji rodinu, tak já bych rovněž opustil každou rodinu, ale super, že mě vzali, to vím teď, protože bez peněz, bez profesí nebo práce, já bych jako nevím, co by se stalo, takže díky panu Bohu a rodině, která mě vzala. Ale já jsem musel jít za svým, chodil jsem do školy, musel jsem pracovat a pak do té doby jsem i vydělával peníze a to trvalo 3 roky, jo, a do té doby se člověk naučí trochu mluvit, takže jsem se mohl osamostatnit, ale pořád na víkendy jsem chodil domů k té rodině.
1: Robert Vano je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s fotografem Robertem Vanem, mimo jiné i o jeho emigraci v roce 67, začátcích ve Spojených státech amerických, vlastně i tehdejší rodině, která se vás ujala, protože jste pro Spojené státy americké nebyl dospělým, ale měl jste kontakt i se svojí skutečnou rodinou na Slovensku. No, po jaké době jste se s nima spojil?
1: Ono se to dalo někdy asi po dvou letech. Asi mě museli nějak... Já nevěděl, že já byl sledovaný. Jo? Že já, když i dostal papíry, tak jsem mohl domů, řekli, že máš, že jsi už Američan a můžeš klidně do Československa. Jenomže když jsem já chtěl domů, tak jsem musel jít přes Československou cestovnou kancelář. A tam seděli nasazené soudružky. To já nevěděl. Já myslel, že ta paní Marta, ta byla taky emigrantka jako já. A ta všechno, co já jí říkal, ona to posílala domů. A teď, když já dostal ty SCB spisy, tak tam byly všichni moje dopisy rodičům a všechno, co já tam říkal. A já nikdy nedostal povolení přijít domů až po revoluci 91.
0: Čili ty dopisy se nikdy k rodičům nedostaly, STB zabavilo.
1: Možná nějaké, jo, asi museli přijít, co bylo, řekněme, neutrálné, když jsem říkal, že svítí sluníčko, ale když jsem něco řekl, například ty první nedošli a když pak jsme se potkali po 30 letech, tak mamina říkala, jo, já když odešel, mě bylo 18, jsem se vrátil, mi bylo 45, takže mě jako mamina neviděla celý čas a tak jsme brečeli a ona říkala, hele, ale to je dobré, že všechno dobré jako dopadlo, protože že už mě znali a měl jsem dobrou práci. A jenom řekla, jenom já ti nikdy neodpustím, že ty si nám neřekl. A oni mysleli, že já umřel, že mě tam pochovali někde v Nových Zámcích, že, protože jsem byl nezvěstný. Já říkám, mami, ale já vám pořád psal a říká, dobré, tak už nemluvme o tom. Já se nechci s ní hádat, aby nedostala infarkt, už bylo přes 80. A maminka umřela a po 15 letech já dostal tyhle STB spisy k tomu dokumentu a tam byly všechny moje dopisy. A co mě jenom štvalo, že já ty mámině nemohu říct, že vidíš, já ti nelhal. Tady jsou všichni dopisy, které jsem vám psal.
0: K dokumentu, který o vás byl natočen.
1: Ano.
0: Vy jste se vrátil natrvalo v 95. roce. Kam jste se vlastně vracel? Tehdy už nebylo Československo, bylo Slovensko a Česká republika, tak kam jste se vracel a proč jste se vlastně vracel natrvalo?
1: Já nemyslel, že jdu natrvalo, já jenom, že jsem mohl poprvní tím 91. myslím, že ještě bylo Československo a protože já užila jenom maminka a takhle jsem každý půl rok, já žil tenkrát v Paříži, takže jsem se vracel domů a v 90. je pak se rozdělila republika, ale mně to bylo jedno, protože jsem já tady nebyl. Ale v 94. dva kluci, který taky emigrovali do Ameriky, jsme se znali, oni koupili licenci pro časopis L, československý časopis tenkrát, ale to trvalo, pokud se to dalo do pohybu a oni mi nabídli práci kreativního ředitela, co já byl blbej, protože nevěděl, mě bylo 45 a tak jsem myslel, že teď já budu šéfovat, tak teď budu moct dělat všechno, co chci, ale jsem nevěděl, že když vy koupíte licenci, vy se musíte držet podle toho receptu. Jo, takže to nebylo tak, ale já měl smlouvu na 2 roky, ale mně se to tady líbilo, já nikdy předtím v Praze nebyl. Tak jsem zůstal na další rok, na další a pak jsem zůstal a furt jsem, a já pořád myslím, že někam jdu, ale asi už nikam nejde.
0: A už toho je vlastně 30 let, více než 30, 31 let, co jste natrvalo tak v České republice. Robert Vano je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi fotograf Robert Vano, který chystá další výstavu, tentokrát v Londýně. Ta výstava započne 24. června. Vy se vydáte do Londýna, ale nejste úplně nadšen z toho, že usednete do letadla a poletíte.
1: Já nejsem nadšen, protože já už nikam nerád chodím, ale buď z té euforie, když mě oslovili, já měl jsem strašnou radost, že možná ještě jedno v Londýně, pak to mají do New Yorku a do Paříže. A tak jsem řekl, že jo, ale teď, jak se to blíží, tak jsem z toho čím dál víc nervózní. Ale tak a to není ani o tom leď, ale tím, že jsem dlouho nikde nebyl, takže už to není tak, jak dávno, když jsme letěli někam, to bylo, jak když dneska jdete na nádraží, jdete, nastoupíte, a jdete, ale teď tam přijdete a cestu tam všelijaké tyhle mašinky, kde musíte skenovat svůj pas, nebo co to mi říkají kamarádi, takže já se budu jako tvářit, že jsem slepý, nebo něco neumím, aby mi tam nějaká pomoc pomohla.
0: No, slepý,
1: pak to se... Pak chci sedět sám, jo, to taky není možný, ani ve vlaku, jo, že já říkám, já potřebuju jízdenku, chci sedět sám. A teď paní říká, jo, vy chcete relax. Já říkám, já nevím relax, nebo jenom... Protože z dětství máte z paměti, že do vlaku nastoupí 4 ženský s živýma kuřetama nebo kohoutem. Vytáhnu si sendviče, hned mají řízky a to. A mě vždy posadí něko vedle nějakého velkého pána nebo paní a já jsem furt uprostřed.
0: No, aby se to vyrovnalo. No, nemůžeme, no. Nemohou posadit 3 velké pány. Silné.
1: No, takže tak, ale mám i radost a večer, ale to je jedno, že mám vždy radost, když dva momenty, když přijdu a odejdu, tedy. A už na cestě domů se budu těšit. Já tam nebudu dlouho. Já jsem řekl, že já pojedu ten den, bych chtěl, když je vernisáž a na druhý den ráno chci jít domů.
0: Nechcete si prohlídnout Londýn, zavzpomínat, nic takového.
1: V televizi nebo někde.
0: Dobře, a říkáte, že by tato výstava měla pokračovat a měla by zavítat na místa, kde vy jste působil, ať už New York nebo Paříž?
1: Ano.
0: Takže dost možné, že poletíte do New Yorku.
1: No, budu
0: nebo to
1: muset.
0: Bude muset být bez vás?
1: No, budu muset, já nevím. Ono to je blbý, protože už jsem se chtěl vymluvit. A je to, není to fér nedodržet slovo. Jo? A oni řekli, ale vy jste nám to slíbil. Jo? A tam, protože pak, když řeknu, že ne, tak proč to dělají? Hmm. Jo, takže pojedu.
0: Sliby se musí plnit, nejen o Vánocích,
1: ano,
0: jo?
1: Ano.
0: Máte v Americe někoho, na koho se těšíte?
1: Oni, všichni ty lidi, kteří byli hodně blízký, někteří už nežijou a ty dva, ty manželé, které já znám od dětství, my jsme spolu chodili do školy na základku spolu emigrovali taky jedno, měsíc rozdílom, pak šel za náma a s tím jsme vždy v blízkém kontaktu, že všude, kde já žil, oni žili taky po nějakým čase jenom ulici dál. Takže ty lidi, a oni mají děti a to jsou ty děti, co mi vždy ukazuje, že jí vypad zub. Takže jedna žije v Los Angeles a druhá dcera žije v New Yorku. Takže když bude výstava v New Yorku, oni určitě pojedou. Ale už takhle ty blíz... Když s těma lidma nejste spolu, já nevím, 30 let, tak ono, oni si najdou jinou cestu a tím, kterým asi píšu, ty nepřijdou, protože ty kamarádky už je přes 90, takže ta nepojede a tak.
0: Abyste si našel cestu, která vás zavedla opět domů.
1: Ano.
0: A jste tu spokojený. Co vás ještě čeká? Teďka po rozhovoru, kam se vydáte?
1: Teď pojedu koupit baťoch, protože tehle baťoch, který mám, tak to už mám asi 10 let a už je na něm díra. Takže
0: tak to je příjemná povinnost, není?
1: No, musím koupit baťoch, a protože když pojedu do Londýna, tak nemůžu jít s dírou na baťoch.
0: Musíte být reprezentativní. Tak dobře, vyberte a moc děkuju, že jste tu byl. Robert Vano.
1: Moc krát děkuju za pozvání. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto k rozpočtu. Obec Dobřenice zavede kamerový systém. Slovensko navrhuje zakázat dětem sociální sítě. A počasí oblačno až zataženo, místy přehaňky, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké odpoledne. Vládní koalice přehlasovala veto prezidenta Petra Pavla k návrhu, který povede k rozvolnění rozpočtové odpovědnosti. Vládě to umožní předložit návrh státního rozpočtu na příští rok s vyšším schodkem než letos, tedy s částkou přes 310 miliard korun. Opozice se kvůli postupu vlády obrátí na ústavní soud. Obec Dobřenice na Hradecku zavede kvůli bezpečnosti a ochraně obecního majetku kamerový systém. Zastupitelé se pro něj rozhodli po konzultaci s policií. Pro její potřebu budou záznamy sloužit. Obec teď vybírá dodavatele, vysvětluje nezávislý starosta Tomáš Síkora.
2: My jsme vlastně zatím poptali vlastně jenom jednu firmu, která nám dala jako nabídku, s který jsme byli jako úplně jako nadšený. Takže jsme poptali ještě další dvě. Předpokládám, že do konce září bychom chtěli mít nejpozději už nabídky a vybranýho dodavatele, takže realizace předpokládám do konce roku snad.
0: V Drábských Světničkách v Českém ráji skončila instalace nových schodů a části chodníků pro turisty. Návštěvníci by se tam mohli opět vrátit koncem září.
3: Důvodem odkladu prací bylo jarní hnízdění sokola stěhovavého. Lesy České republiky po konzultaci s odborníky práce v okolí Skalního hradu přerušily, aby zácný drabec měl klid na vyvedení mláďat. Původně se přitom počítalo s dokončením obnovy a otevřením lokality už během léta. Teď dělníci dokončují záchranný projekt spojený s obnovou turistické infrastruktury. Hotové už jsou venkovní palisády a schody od krásné vyhlídky. Vybetonované jsou také patky hlavního přístupu a pracuje se na konstrukcích uvnitř hradu. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Slovenská vláda schválila návrh zákona, kterým chce zamezit dětem do 16 let vytváření a používání vlastního účtu na sociálních sítích. Předlohu ještě posoudí parlament. Provozovatelé platform by při ověřování věku neměli získat osobní údaje uživatele, ale pouze informaci, zda splňuje věkovou hranici.
1: Počasí.
0: Na východě Čech bude odpoledne oblačno až zataženo, místy přehánky, hlavně na horách. Teploty od 19 do 22 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Nehodu máme hlášenou v Hradci Králové na Slezském předměstí. Pozor v Brandlově ulici, kde se srazila dvě auta. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Jsme v polovině pracovního týdne, když pokud máte dovolenou, netýká se vás tato informace. Hezký den, krásné letní odpoledne přejeme z Českého rozhlasu Hradci Králové. Ve středu 26. srpna vás zdraví Karel Sladký, 4 minuty po 14. hodině. Za chvíli pozdraví Karel Gott písní Stíny dvou. S tebou zaspívá šarmantní Marie Rotrová, dáme si i Hanu Zagorovou, Buty, Petru Černockou nebo Petra Nadě. A o čem budeme mluvit? Informace. Pokračuje stavba hradecké dálnice D11, to vás bude zajímat. Na kontrolní den se přijel podívat i ministr dopravy, na místě máme reportéra. Bohaté sportovní vyžití je o prázdninách na Novém Plese, budeme konkrétnější. A také dnes nebude chybět po půl třetí rozhlasové zámecké léto. Na další z památek pozve František Kinský. Středa 26. srpna Český rozhlas Hradec Králové bude vysílat o všem, co byste měli vědět. Dobré odpoledne.

Slavnosti hořických trubiček v Královéhradeckém kraji jsou vyhlášené. Snad pořadatelům přinese 13. 13. ročník štěstí. V sobotu 29. srpna na náměstí Jiřího Spoděbrad v Hořicích. Hořické trubičky opět provoní Hořické náměstí. I vy můžete přijít oslavit tuto legendární hořickou pochoutku, jejíž příběh sahá až k Napoleonovi a užít si pestrý hudební program a strávit sobotu plnou pohody. Těšit se můžete i na Mažoretky z Hořic, Báru Ladrovou, Lukáše Korandu, Sokol Hořice, Redy Kirken nebo Pavla Celtu. Slavnosti hořických trubiček už tuto sobotu po 13.

0: Já nemám strach, píseň Hany Zagorové, kterou už za chvíli nabídneme, bude to jako skupina Buty. Přejeme příjemné odpoledne a teď to, co určitě také zajímá každého řidiče, na stavbu dálnice D11 mezi Trutnovem a hraničním přechodem v Královci přijel dnes na kontrolní den ministr dopravy Jan Bednárek, zvolený za SPD. Nová komunikace má navázat na dálniční úsek na polské straně. Ten už je hotový 3 roky. Podrobnosti teď doplní reportér Českého rozhlasu Hradec Králové Václav Plecháček, který nám popíše průběh kontrolního dne. Václave, dobrý den.
1: Hezký den, tak na ten dnešní tiskový briefing přijel kromě ministra Bednárika i generální ředitel ŘSD Radek Mátl anebo starosta polské Lubavky, která je významně a výrazně poznamenaná tou nedokončenou dálnicí na české straně. Přímo na místě se starosta dozvěděl to, že 27. listopadu se zprovozní víc než 3-kilometrový úsek od hraničního přechodu a díky tomu se právě Lubavce většina aut vyhne, jde ale skutečně jen o něco přes 3 kilometry z těch 21 na další části dálnice mezi státní hranicí a Trutnovem se stále pracuje.
0: Václave, kdy bude zmíněný úsek hradecké dálnice D11 hotový?
1: No, bavíme se pořád o tom úseku mezi Trutnovem a státní hranicí. Pravděpodobně bude hotový ve druhé polovině roku 2028. Radek Mátl z ředitelství silnic a dálnic dnes připomněl, že stavba toho zmíněného úseku je mimořádně složitá. Jeho součástí je 28 mostních objektů, včetně několika technicky složitých estakád. Na trase je 13 mostů přes údolí delších než 100 metrů, 3 mimoúrovňové křižovatky, třeba také 10 protihlukových stěn o celkové délce přes 1,5 kilometru, anebo 2 tunely. Ražba toho prvního je hotová, ražba druhého začne v září. Objevila se řada potíží, dělníky třeba zpomalila geotechnika při zmiňované ražbě tunelu. Práce zkomplikoval třeba i nález popílku s radioaktivitou v místě tunelu.
0: Dokončený ještě není ani dálniční úsek mezi Trutnovem a Jaroměří, tedy směrem do vnitrozemí. Jak postupují práce tam?
1: Stavět se začalo teprve letos na jaře, prakticky na začátku jsou tak všechny zemní práce a zakládání třeba mostních objektů. Objevily se i první potíže, třeba při skrývkách v lesních úsecích objevili stavbaři řadu velkých balvanů, které je potřeba odstranit. Ovšem nejde o žádné zásadní komplikace a tak to otevření téhle části a tím pádem i kompletní celé dálnice D11 by mělo být v roce 2029. Podle zástupců stavby aktuálně pracuje na výstavbě téhle dálniční části denně 1200 lidí a 400 kusů techniky.
0: O hradecké dálnici, o D11 jsme mluvili s reportérem Václavem Plecháčkem. Děkujeme za aktuální informace a příjemný zbytek dne.
1: Napodobně naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
0: A budeme i na Novém Plese, zajímat nás bude sportovní prázdninové vyžití právě tam. Český rozhlas Hradec Králové s vámi ve středu odpoledne. Dobrý den.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme plněné zapečené brambory, vylepšíme si je slaninou a sýrem. A co vám ještě nabídneme? S Radkem Pálkou si pořádně zavaříme, a to doslova a do písmene. A v receptech našich babiček si připomeneme ovoce, které se k nám kdysi dostalo z Turecka. Tušíte? Povídat si budeme o švestkách.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: prázdniny ještě nekončí a bohaté sportovní vyžití nabízí právě v létě o prázdninách nový ples. Natáčel jsem tam s Jiřím Frýbou.
1: Jiří Frýba mi odemyká Sokolovnu v novém plese, což je vesnice u Jaroměře, a mě překvapilo, jak to tady žije.
2: Máme tady kroužek stolního tenisu pro začátečníky, cvičí tady matky s dětmi, pak tady mají kroužek sportovní her žactvo, hrajou tady florbal žáci a dospělí muži, v letě pak hrajou malou kopanou dospělí i muži.
1: No vy tady máte i nádherná hřiště venku, takže ty možnosti tady jsou.
2: No hejbalový kurt, takže hrajou se tamhle hlavně tenis, máme asi dvě družstva v soutěžích. Tady máme tři velké turnaje dospělých,

0: Zázemí tady je úžasné.
1: No, je, zázemí tady je celkem dobrý. Nahoře v patře je loutkové divadlo.
0: To jsou také loutkoherci od vás tady přímo z Nového Plesu.
1: Jsou místní loutkoherci a jsou to loutky Aleš. Takže velice vzácný.
0: A my jdeme do tělocvičny, která je teď přes léto zavřená a zamčená, protože všichni jsou pryč.
1: Dřevěný barák po Němcích, který jsem byl dovezen z Meziměstí. Místní dělali tu podezdívku, dělali takovou tvárnice.
0: A my jdeme do tělocvičny v Novém Plese. No, to je pěkná.
1: Tu jsme zrekonstruovali. Vždycky po nějakých letech jsme dělali nové podlahy, v obložení, nám to tady vymalovali zdarma.
0: Ano, co všechno se tady odehrává?
1: Cvičí se, hraje se stolní tenis, jsou tady i zábavy, no je to tady opravdu vytížené.
0: Co tady všechno máte za nářadí?
1: Stolní tenis, stoly, míče, velký míče pro děti, na florbal hokejky, tady to používají ty matky s dětma, líný tenis se tady hraje, badminton. Samozřejmě se tady cvičí základní tělesná výchova, že jo?
0: Tak si myslím, že každý si vybere.
1: Každý si má možnost vybrat.

0: Vítejte do Hradec Králové ve středu 26. srpna. Přejeme příjemné odpoledne. Už jen do konce týdne máte šanci zapojit se do soutěže zámeckého léta. Soutěžíte každý všední den dopoledne krátce před 10. hodinou. A pokud nás nestihnete poslouchat dopoledne, máme pro vás každé odpoledne v tomto čase alespoň pozvánku na jeden z našich zámků. Nevynecháme samozřejmě ani dnes. Kam se vypravíme? To vám poví průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Zámecké léto. Čeká nás výlet k mým blízkým sousedům ve východních Čechách na zámek Častalovice. Tento renesanční skvost s krajinářským parkem v údolí říčky Bahnice obývají Šternberkové. Na prohlídku nás zve Vlaďka Vildová.
2: Tady si odpovídají pávy v zahradách Častalovického zámku. Teď odsud z anglického parku a jdu k zámeckým budovám, kde se mám sejít s mým průvodcem. Správce a průvodce v jedné osobě, Zdeněk Bachmann.
3: V podstatě dějiny zámku zahájí až do nějakého 13. století, kdy zde stála původně vodní tvrz. Ta v průběhu staletí střídala různé majitele, až se dostala do držení rodu Oberstdorfů, kteří vlastně se postarali o přestavbu staré schátralé tvrze do renesančního zámku. Potom v roce 1694 zakoupil Častalovice Adolf Ratislav ze Šternberka a tím se vlastně zámek stal majetkem rodiny Šternberků. Jehož držení je v podstatě dodnes, až na dvě krátké pauzy. První byla v době německé okupace, druhá byla po příchodu a znárodnění zámku po 48.
2: Zámek je soukromý, ale můžete ho navštívit.
3: Krom prohlídek, samozřejmě historických interiérů, je možnost tady u nás navštívit zámeckou galerii, kde se konají výstavy současných umělců.
2: Věc se má tak, že rodina tady stále je. Potomci paní hraběnky Diany?
3: Ano, nyní na zámku bydlí vnuk paní Diany, pan Henry Silent se svojí manželkou Tessou, kteří vlastně pokračují v práci paní Diany, kterou tady započala.
2: To, co vidím na těch stěnách, vypadá z mého pohledu roztomile. Je tady drobné zpěvné ptactvo.
3: Nyní se nacházíme v prvním místnosti zámeckého prohlídkového okruhu. Říkáme mu dámský pokoj. A v podstatě, jak jste zmínila to ptactvo, tak to se nejedná se o živé ptactvo, nýbrž o porcelánové figurky, které sbírala paní Cecilie Šternberková.
2: Zdeňku, já jsem tady obdivovala tu postel, jako kdyby patřila do období empíru, ale nevím, jestli...
3: Je naprosto správně, je to. Nyní se nacházíme v empírovém pokoji, kde vlastně je všechno laděno do empírového stylu. Jinak před námi jsou dvě taková malá krásná křesílka, které využíval na své lodi admirál Nelson. Jsem doputovali z Anglie, převezla paní Šternberková, protože je získala v Anglii. Půjdeme přes Tobujášovu jídelnu, je to první místnost, kde se nacházejí kazetové stropy. Kazety v této místnosti zachycují příběh žida Tobiáše. Na stěnách této místnosti visí portréty známých českých panovníků.
2: Když někdo zůstane s otevřenou pusou stát, to se stalo právě mně, protože ten strop, to je uchvatné dílo.
3: Renesanční kazetový strop. V podstatě potom ještě uvidíte zase jiný v tom rytířském sále a přilehlých dvou místnostech.
2: To neříkám jenom tak, ale nebyla jsem úplně připravená na to, jak velký je to prostor. To je onen slavný rytířský sál.
3: Ano, přesně tak, kdy si můžeme prohlédnout jednak výjevy ze starého nového zákona na kazetách na stropě a pak také rodovou galerii Šternberků, kteří nás obklopují ze všech stran.
2: Čemu ten rytířský sál sloužil v minulosti?
3: Pro setkávání, rodiny, zábavy, slavnosti a tak dále.
2: Za průvodcovské služby děkuji Zdeňku Bachmannovi, takto správci a zároveň průvodci v jedné osobě.
3: Bylo mi potěšením a že i ostatní návštěvníci, kteří k nám zavítají, budou stejně nadšení, jako jste byla vy.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou.
1: Zámecké léto.
4: Zámek Častalovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto.
5: Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: roce je to opět tady. Mezinárodní horolezecký filmový festival v Teplicích nad Metují.
1: Setkání se zahraničními i domácími horolezeckými špičkami.
2: Dobrodružné filmy.
1: Bouldrové, běžecké i trickline závody.
2: A také hudební představení. To všechno na vás čeká od tohoto čtvrtku do neděle.
1: Neopakovatelnou atmosféru nabídneme i my v přímém přenosu v pátek od 9 do 12 hodin.
2: K poslechu srdečně zvou Lada Klokočníková
1: a Jiří Kánský.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou

jsme si dali Beatlesáky v dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové, legendu Brouky. Marek Ztracený z písní Zastav mě už za chvíli, anebo Mám rád vůni tvý kůže. Pavel Vítek. No ale dnes večer to bude v Hradci Králové něco. Už teď vás můžeme pozvat na open air koncert pro Hradec, který se bude konat od 20 hodin 30 minut tady na Eliščině nábřeží v blízkosti budovy Filharmonie Hradec Králové. Říkám tady, protože my také sídlíme na Eliščině nábřeží. Společně s Královéhradeckými filharmoniky tentokrát vystoupí operní pěvec Štefan Margita, který tím oslaví také své letošní jubileum. Známé operní árie s ním bude zpívat jeho kolegyně sopranistka opery Národního divadla Jana Šrejma Kačírková. Dirigentkou orchestru bude Anna Pozdis, dirigentka opery Národního divadla Státní opery v Praze. No bude to velkolepé. Koncert je pro návštěvníky zcela zdarma, už jsem tam viděl i lehátka. My se k tomu vrátíme i po 17. hodině vedení v kraji. Naša reportérka před 18. hodinou nabídne ještě další informace k dnešnímu večernímu koncertu pro Hradec.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

zažijte královské slavnosti v Hradci Králové. Od 28. srpna do 5. září nabídnou 9 dní hudby, historie a zábavy. Příjezd královny Elišky, rytířské turnaje, ohňová show, koncerty hvězd, téměř 100 vystoupení a 50 balónů nad Hradcem. Více na královskeslavnosti.cz.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Koalice ve sněmovně přehlasovala veto prezidenta k rozpočtové změně. Stav vodních toků v našem kraji se po deštích zlepšil. České veslařky čeká na světovém šampionátu boj o postup do finále. A počasí oblačno až zataženo, místy přehánky, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké odpoledne. Poslanci vládní koalice přehlasovali veto prezidenta a navzdory opozici schválili změnu rozpočtových pravidel. Koalice prosadila pevné hlasování, opozice to kritizuje. Podle předsedy ODS Martina Kupky opatření umožní vládě nadměrně zadlužovat zemi. Opozice se proto chystá společně obrátit na ústavní soud.
3: V tuhle chvíli, kdy většina v poslanecké sněmovně neposlouchá, nevnímá odezvu ekonomů, nevnímá odezvu opozice, tak je to poslední instance, kde se můžeme dobrat ochrany před drancováním České republiky.
2: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bylo schválení novely nutné pro sestavení rozpočtu na příští rok. Vodohospodáři z povodí Labe hlásí zlepšení situace na řekách. Ukazatel sucha je na 24 ze 130 sledovaných profilů. Před dvěma týdny jich bylo 62. Průtoky ale na většině toků drží nízko a některé dál klesají. Kvůli nedostatku vody nadále platí omezení odběrů z náhonu Alba na Rychnovsku.
4: Situaci sice pomohly zlepšit srážky z posledních dnů, vody je ale v krajině stále málo. Problémem jsou především podzemní vody. Jejich hladina je podle povodí Labe mimořádně podnormální a nejhorší je situace právě v povodí Orlice a Horního Labe. Vodohospodáři proto očekávají, že průtoky budou v nejbližších dnech znovu pozvolna klesat. Pomoci by měly další srážky, které jsou podle předpovědi očekávané na konci týdne. Jiří Hofmán, Český rozhlas.
2: Na louce pod Atršpašskými skalami dnes vystoupí Police Symphony Orchestra. Komponovaný večer začne v 18 hodin doprovodným programem, který připravuje Mezinárodní horolezecký filmový festival v Teplicích nad Metují. Návštěvníci uvidí v předpremiéře dokument Essence 2 Story of Nina Capres. Po projekci začne debata s hosty. Podrobnosti ke koncertu doplňuje organizátorka Tereza Skalová.
5: Samotný koncert Police Symphony Orchestra začne o 7:30 a diváci se můžou těšit určitě na energii, která doprovází naše koncerty a zároveň budeme rádi, když diváci nás podpoří pro naše další fungování vzhledem k tomu, že koncert pro klid je hlavně pro klid na další fungování PSO. Sport.
2: Veslařky Pavlínu Flamínkovou a Anu Šantrůčkovou čeká na mistrovství světa boj o postup do finále v kategorii dvojek bez kormidelnice. Vítězky celkového hodnocení světového poháru pojedou v Nizozemsku krátce po 16:30. Boj o finále čeká v Amsterdamu taky dvojsky v Dalibor neděla Jakub Podrazil.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude oblačno až zataženo, místy přehánky hlavně na horách. Teploty na východě Čech 19 až 22 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na příjezdu do Hradce Králové od Trutnova a Jičína pozor na nehodu na kruhovém objezdu u bývalého areálu ČKD, kde se srazilo osobní auto s nákladním.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Středa 26. srpna, Karel Sladký přeje dobré odpoledne a my také jedeme dál. V této hodině zjistíme, kde je náš rozhlasový stopař. Samozřejmě na cestách v Královéhradeckém kraji, kde konkrétně uslyšíte. Vás uslyšíme a rádi přivítáme v oblíbeném radiobazaru inzertní 7-minutovce po 15. hodině 35. minutě. Ale v této hodině se budeme věnovat i sportu. Dlouhých 30 let je svázaný s hokejovým klubem v Hradci Králové kustod extraligového A týmu Ladislav Souček. Čerstvý osmdesátník stále zvládá svou práci výborně. A vy uslyšíte, co celou tu dobu slibuje své manželce.

0: všechno vodné z času.
1: O budoucím čase teď budu mluvit v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové o sobotě 29. srpna. Klání o nejlepší kotlíkové guláše zažije v ten den bílá třemešná, že to tam bude honět a bude to něco. Od oběda od 12 až do 19 hodin. Spolek Střemcha tam pořádá už 14. ročník soutěže o nejlepší vepřový guláš vařený v kotlíku na otevřeném ohni. Soutěžit bude 10 družstev z řad amatérů i profesionálů z blízkého i vzdálenějšího okolí Bílé Třemešné. V první řadě jde o zábavu, o odpočinek, pobavení a také si užít jiné vaření, než jak jsme zvyklí. O nejlepší vepřový guláš se utkají ti nejlepší v Bílé Třemešné už tuto sobotu 29. srpna od 12 do 19 hodin. Můžete být u toho a třeba gulášek i ochutnat.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Naše stopařka Zuzana Boučková strávila dnešní den mezi veterány, abych to vysvětlil, v Muzeu veteránů v Kuksu, a teď nám přímo z místa dodá informace. Zuzko, dobré odpoledne do Muzea veteránů. Jaké to tam je?
2: Pěkné odpoledne přeji. Je to tu jedním slovem perfektní, prostě pěkný den pro mne osobně jako za odměnu. Stojím v bývalé secesní tovární hale na Stužky, přímo na břehu řeky Labe. A když se podívám z okna, mám jako na dlani barokní hospitál. Ale uvnitř, přátelé, tady to nádherně voní benzínem, leštěnkou a starou mechanikou. Bylo tu dnes mnoho návštěvníků, rodiny s dětmi, cyklisté z Labské stezky i pamětníci. Majitel muzea, pan Dušan Erlebach mladší, mne tu provedl a musím říct, že u každého stroje se zastavil se zajímavým osobním příběhem.
1: Ty jsi dopoledne básnila o aéru se sedadlem pro tchyni, i dětském autíčku. Viděla jsi je na vlastní oči?
2: Ano, viděla a vyzkoušela. To sedátko pro tchyni na aéru z roku 1934 je opravdu zážitek. Vyklopí se z kufru venku za plátěnou střechou, takže paní tchyně sedí na čerstvém vzduchu, ale bez nároku na střížku. A to jilemnické autíčko pana Rolčíka je také moc zajímavé. Nyní je sice rozdělané na součástky a bude z něj zrenovovaný ještě hezčí zázrak, ale opravdu je malé a normálně má v sobě funkční motor, světla i klaxon a ve 30. letech s ním děti oficiálně drtily silnice šinečí rychlostí 6 km za hodinu. Ale největší dojetí na mě padlo u Jeepu Willys z roku 1943. Tatínek Dušana Erlebacha ho koupil v roce 1966. Roky s ním jezdil jako s běžným autem a dokonce si tímto veteránem přivezl dnešního sběratele a majitele Dušana Erlebacha mladšího z porodnice. A tímto celé sběratelství u nich v rodině vlastně začalo.
1: V muzeu nejsou jen auta, motorky. Co dalšího tě tam ještě překvapilo?
2: No musím říct, že je to prostě obří rodinná garáž plná historie. Nad hlavami nám visí historický větroň Orlík a kolem aut jsou vystavené staré deskové fotoaparáty. Jeden z roku 1925. Dokonce používal dědeček pana Erlebacha ve fotostudiu ve Dvoře Králové. Pak jsou tu historické šicí stroje, trofeje i staré motorky, jako například Pragovka 500 BD z roku 1930. Nebo vtipný prototyp motocyklu Járy Cimrmana. Teď zrovna stojím na nové vyhlídkové galerii v Patře, odkud je pěkný výhled na celou tu přehlídku kapot. A pan Erlebach mi prozradil, že letošní novinkou v muzeu je legendární Ford Model T z roku 1916, což je opravdu velká vzácnost.
1: Pokud chcete vidět, jak to všechno vypadá, jak vypadá sedadlo pro tchyni, nebo historické autíčko se spezetkou na vlastní oči, podívejte se na náš web hradec.rozhlas.cz, je na další sociální sítě, na Facebook, Instagram. Kam máš namířeno teď?
2: Já už pojedu domů do redakce a zpracuji videa a fotografie, které jsem tady udělala.
1: Šťastnou cestu, dobře dojeď a děkujeme za vstup z Kuksu z Muzea veteránů. Zuzana Boučková.
2: Také děkuji a hezké odpoledne.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.

0: odpoledne přejeme z Českého rozhlasu Hradce Králové. Dobré odpoledne také vysíláme. Každé všední odpoledne od 14 hodin informace z celého Královéhradeckého kraje, které přidáváme i na náš web hradec.rozhlas.cz a další zajímavosti. Kulaté 80. narozeniny oslavil nedávno kustod hokejového A týmu extraligového Hradce Králové Ladislav Souček. Jeho práce na pozici hokejového kustoda pro klub začala před více než 30 lety. Díky vnukovi, který převzal rodinnou hokejovou štafetu.
1: Když vnuk nastoupil do první třídy a já jsem s tou generací těch kluků, což byl ročník 89, šel jako vedoucí až do juniorky. A skončil jsem v juniorce a od té doby jsem u A týmu.
2: Pokud byste měl dalšího vnuka, tak budete muset zůstat další leta.
1: Tak já mám dalšího vnuka, který teď je v juniorce, tak to už má kruček jenom. Jestli se dostane do Ačka, to už je jeho věc, že jo? On je takový ctižádostivý, takže uvidíme.
2: Váš táta hrál druhou nejvyšší soutěž v hradeckých barvách, tehdy ještě v Meteoru, Svobodné dvory, takže jste určitě rád, že sport ve vaší rodině jde takhle i dál.
1: No tak určitě, že ty generace na to navazují.
2: Mezi vámi a současnými hráči je de facto rozdíl generací, jak si rozumíte?
1: S tím nemám problém, protože těm klukům se chovám slušně, i když by to mohli být moji vnuci, že jo, ale mám s nima dobrý vztah.
2: Takže vnímáte vzájemný respekt?
1: Určitě, tam je a to musí být.
2: Když mluvíte o tom, že se o ně staráte, takže vybavení, výstroj, výzbroj, brusle. Hokejky, brusle, takže to je náplně vaší práce.
1: Tohle mám všecko na starosti, ano.
2: Hradecká kabina je hodně mezinárodní, tak jak komunikujete s těmi cizinci?
1: Rukama, nohama, většinou se domluvíme a když ne, no tak přijde s nějakým hráčem, který mě řekne, co ten dotyčnej chce, že jo.
2: Takže žádný problém.
1: Ne, tomhle není problém.
2: No dokážete si představit, že byste vůbec skončil?
1: Dokážu.
2: Teď už ano.
1: Teď už ano. S tím věkem přibývajícím prostě docházejí taky síly a nejhorší období pro mě je, když má hráči dovolenou, aby až přijdou, měli věci každý na místě, včetně bruslí, hokejek a výstroje a 15 roků.

0: co vás připravil v životě, krom dovolených s manželkou?
1: Krom dovolených s manželkou mě to baví, jo. Kdyby mě to nebavilo, tak bych to nedělal, protože to nemůže dělat člověk kvůli penězům. K tomu musí mít lásku a říká, musí ho to bavit.
0: To znamená, že i vy vstoupíte ještě do toho dalšího ročníku?
1: Já ještě vstoupím, doufám, že do posledního ročníku už.
0: Říká čerstvý osmdesátník a vedoucí mužstva Ladislav Souček o své práci v hokejovém klubu v Hradci Králové. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Kufr jsme zbalili, teď už je 15 hodin 36 minut. Nejvyšší čas otevřít dnešní radiobazar a to bude prostor opět pro vás, pro vaše inzeráty. Můžete v našem vysílání prodávat, nakupovat, vyměňovat, něco darovat za odvoz, anebo se třeba zkusit i seznámit. Už to máte promyšlené? Někam si poznamenejte své telefonní číslo, abyste nezapomněli, až budete telefonovat. Zeslapte rádio a pustíme se do toho.
1: Radiobazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Středeční radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové má otevřeno. Vítejte, dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Chtěla bych ještě jednou potkat dávného známého, ale nejsem si bohužel jistá, jestli ještě žije. Před více než 50 lety bydlel v Pardubicích. V té době studoval ČVUT, elektrofakultu, jezdil na asi Javě 250. Jmenoval se Miroslav a tuto sobotu 29. srpna by oslavil buď 76. nebo 77. narozeniny, nebo něco kolem toho. Pokud prosím, někomu tyto údaje něco říkají, ať zavolá na číslo, opakuji, 608 318 252, nebo ať pošle SMSku, nebo přes WhatsApp, jako jedno.
0: Rozumíme. Pokud má někdo o Miroslavovi povědomí, tak ať se ozve na 608 318 252, teď si popřejeme. Hezký den.
2: Děkuji moc a přeji všem pevné zdraví.
0: Díky, mějte se hezky, nashledanou. Český rozhlas Hradec Králové, začali jsme výzvou. Co to bude teď? Český rozhlas, radiobazar, dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den.
3: Dohodou prodám pracovní boty, 45 velikost i polobotky, také důchodky, pak pekárnu na chleba a dohodou zámecký květináč betonový na silnější nožce, výška necelý metr. A jsou to Opatovice nad Labem a je to na telefonní číslo 603 303 077.
0: Děkujeme za nabídky, mějte se hezky, pěkný den, nashledanou.
3: Mějte se taky hezky, nashledanou.
0: Pracovní boty, polobotky, pekárna, zámecký květináč, 603 303 077, to byl pestrý inzerát. Český rozhlas Hradec Králové, radiobazár, dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den.
4: Nabízí vyklízení domů, bytů, sklepů, garáží, zahrady, pokácím stromy keře, uklím a odvezu úplně všechno. A je to na telefon 608 10 38 10. Děkuji a naslyšenou.
0: Děkujeme také, přejeme příjemný zbytek dne. Tak tam to bylo s ozvěnou, to je ta prosba vždycky od nás ze Slapte rádio, aby bylo dobře slyšet, rozumět, je to ve vašem zájmu. Český rozhlas Hradec Králové, radiobazár, dobré odpoledne. Dobrý den, vítejte v radiobazáru.
5: Nabízím Fiat Stilo 1616 Pentil, STK do 24.3.2027, povinné ručení zaplaceno, navíc alukola s pneu originál a cena by byla symbolická.
0: Zájemci mohou telefonovat kam?
5: 608 840 998.
0: Děkujeme za nabídku, mějte se hezky, pěkný den, naslyšenou.
5: Naschle.
0: 608 840 998, pokud máte o auto zájem. Český rozhlas Hradec Králové, radiobazár, zdravíme i vás a vítáme v našem vysílání v inzertní 7minutovce. Dobrý den, dobré odpoledne.
6: Dobrý den, já vás zdravím, jo, z Vysokova, u Náchoda a chtěl bych nabídnout transformátor stejnosměrného střídavého proudu od Picho na vláčky nebo autodráhy a podobně. Cena dohodou a bylo by to na telefon 721 653 658.
0: To byla rychlost. Dobře, máme to. Děkujeme, mějte se hezky, pěkný den. Nabídka transformátorů, na co jste slyšeli, 721 653 658, telefonní číslo posluchače. Naše číslo je 726 46 46 46. Když budete úspěšní, dovoláte se do Radiobazaru, do živého vysílání a můžete také inzerovat. Tak co to bude teď? Dobrý den, dobré odpoledne.
7: Dobrý den, já bych prodal terárium 60x40x50 cm nerezové mřížky na telefon 603 576 094. Prodám terárium s nerezovou mřížkou na 603 576 094. Děkuji.
0: Děkujeme i za to zopakování. V Radiobazaru jedno terárium k mání. Český rozhlas Hradec Králové, inzertní mých 7minutovka pokračuje. Kolik nám ještě zbývá? Nějaké 2 minuty, tak to máte ještě příležitost dovolat se k nám do vysílání s tím, co potřebujete. Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazar, dobré odpoledne.
8: Dobrý den.
0: Dobrý den.
8: Já mám poptávku, koupil bych na motor, teda nebo varí přeurovku Balcar. Je to 4 kvality dopředu a 1 dozadu. A bylo by to všechno na číslo 736 184 261.
0: Děkuji, naschledanou. Ať seženete převodovku Balcar. Pokud máte, nabídněte pánovi na 736 184 261. To je jeho telefonní číslo. Poptávka má zájem o tuto převodovku. Radiobazar pokračuje. Pěkný den i vám. Dobré odpoledne. Vítejte v našem vysílání.
9: Dobrý den.
0: Dobrý den.
9: Já bych prodal boudu Popsoy, je to pokolí, velmi zachovalou, málo používanou, o rozměry 1,5 metru krát 1 metr a výška 1 metr s odklápěcí střechou a je vyteplená. Byla by to cena velmi nízká, dohodou určitě na telefonním čísle 777 866 652. Novopacko. Děkuji. Naschledanou.
0: Tak také děkujeme za nabídku boudy pro psa, za teplné, jak jste slyšeli. Co máte vy? Ozvěte se do vysílání. Máte příležitost v Radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď vy, dobrý den, dobré odpoledne, vítejte.
10: Dobrý den. Já nabízím 2 stupenky na sobotu 29. do Hradce Králové na soutěž taneční. Výraznou slevu poskytnu. Stupenky jsou v Ronově. A je to na číslo 73 74 74 86 0.
0: Kdo má zájem o vstupenky na taneční soutěž, ozve se na číslo 737 474 860. Jsou k mání v Ronově a bude to v Hradci. Děkujeme, mějte se pěkně, hezký
10: Děkuji.
0: Den, naslyšenou. A to byl poslední zrád pro dnešek, pro dnešní odpoledne, ale na našem webu hradec.rozhlas.cz v audioarchivu Radiobazar najdete nejen ten dnešní a můžete si zpětně přehrát. Jan Nedvěd nám teď zaspívá Kvetly louky.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Zdeněk Junák s vámi bude v humoriádě Českého rozhlasu. Tento herec z Brna přijal pozvání do Českého rozhlasu. Zdeněk Junák, humoriáda mezi 16. a 17. hodinou. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Dozvíte se ve zpravodajsko-publicistickém souhrnu. Ten vám Český rozhlas Hradec Králové nabídne mezi 17. a 18. hodinou. Finišujeme s jeho přípravami, protože těch událostí dnes v Královéhradeckém kraji opravdu hodně. Budeme zvát i na večer do Hradce Králové na Liščinu nábřeží. Tady už Filharmonie zkouší, co uslyšíte. Také po 17. hodině. No a po 18. protože je středa, si dáme kvízovku hudebně soutěžní pouřad a dnes si s námi zahrajete o parádní sendvičovač. To je výhra, to je motivace zatelefonovat do kvízovky po 18. hodině. Sendvičovač někomu z vás velmi rádi věnujeme. Možná jste si už našli šťastné číslo, je na webu Českého rozhlasu Hradec Králové v pořadu kvízovka úplně nahoře. A je tam také seznam 25 prázdninových písniček, ze kterých můžete vybírat. Možná se budete inspirovat právě oblíbeným interpretem. Zatelefonujete a podle toho vyberete číslo. To už necháme na vás. Kvízovka o sendvičovač dnes po 18. hodině. Karel Sladký přeje hezké odpoledne.

0: Český rozhlas Hradec Králové nabídne další zprávy. Je tady s nimi Radek Půlkrábek. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto k rozpočtovým pravidlům. Nemocnice v Náchodě získala robotický operační systém. Ve fotbalové lize mistrů bude jasno o posledních účastnících hlavní fáze. A počasí zítra má být polojasno až oblačno, teploty kolem 25 stupňů. Poslanecká sněmovna přehlasovala prezidentské veto, prosadila tak spornou novelu o rozpočtových pravidlech. Některé výdaje státu nově nebudou zahrnuty do výdajových rámců, například investice do dopravní infrastruktury. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO by bez těchto změn kabinet nesestavil realistický státní rozpočet.
3: My jsme nehlasovali proti prezidentovi, my jsme hlasovali proto, abychom mohli zabezpečit obrany schopnost této země, abychom mohli zabezpečit další hospodářský růst, abychom mohli zabezpečit infrastrukturu, zdravotnictví, školství, všechny ty díry, které tady zůstaly po Fialově vládě, což by nebylo možné, pokud by nebylo bývalo prezidentské veto přehlasováno.
1: Podle opozice povede přijatá novela k zadlužování státu. Všech pět opozičních klubů se hodlá obrátit na ústavní soud. Oblastní nemocnice v Náchodě má k dispozici robotický operační systém. Lékařům pomůže při zákrocích. Pro pacienta znamená menší riziko komplikací a rychlejší rekonvalescenci. První operaci s ním provedou v Náchodě 7. září.
4: Každý lékař, který bude s robotem operovat, musí absolvovat minimálně 40 hodin na výukové konzoli, která je prozatím v tréninkovém režimu. Lékaři také pojedou na stáž na chirurgické pracoviště v Polsku, kde už se stejným robotem operují. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: Zvěrolékaři zapsali do centrální evidence zatím 145 tisíc psů. Povinnost registrovat očipované psy platí od července. Opatření má pomoci v boji proti nelegálním množírnám a usnadnit návrat zatoulaných psů zpátky domů. V systému jsou taky údaje o vakcinaci proti vzteklině. Při očkování veterináři zvířata zapisují, pokračuje prezidentka jejich komory Petra Šinová.
5: Denně přibývá přibližně 3,5 tisíce psů, což odpovídá tomu, co jsme očekávali. Systém eviduje vlastně obce, kde jsou psí chování, takže jsme schopni vyfiltrovat z toho systému údaje na jednotlivou obec, dokonce i na část obce. Sport.
1: Ve fotbalové lize mistrů se rozhodne o posledních čtyřech účastnících hlavní fáze. V odvetách závěrečného předkola bude hrát Lyon proti Fenerbahče Istanbul, Celje proti Slovanu Bratislava, AEK Atény proti bulharskému Levki Sofia a norský Viking Stavanger proti Dynamu Záhřeb.
2: Počasí.
1: Noc bude oblačná až polojasná s teplotami do 15 stupňů. Zítra čekáme polojasno až oblačno, teploty na východě Čech od 26 do 29 stupňů a biozátěž bude na dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Nehoda stále komplikuje provoz na příjezdu do Hradce Králové od Náchoda a Jičína. Na kruhovém objezdu u bývalého areálu ČKD se srazila dvě auta.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
6: Tak se k nám přidejte, my jsme připraveni, Patrik Rozehnal a dnes Zdeněk Junák. Vítej, Zdeňku.
7: Děkuji za přivítání, zdravím tebe, Patriku, zdravím všechny posluchače.
6: Výborně, léto jaké bylo? Dá
7: léto
6: se shrnout už několika
7: krásné.
6: Slovy?
7: Krásné,
6: pořád.
7: Opravdu, jako, že jo, já nevím, lidi si stěžovali hodně, že teda to léto, teda to teplo bylo extrémně, jako já mi vím, že bylo extrémně, ale představ si, že by bylo minus pět. Takže já, mě to nevadilo, užíval jsem si to a fakt jako bezvadný.
6: Užijte si i tu hodinu s námi, začínáme.
2: Humoriáda.

0: Klára od skupiny Činasky na úvod dnešní humoriády ve studiu už sedí a připraven a možná už má vybráno i ze seznamu Zdeněk Junák.
1: Ano, mám vybráno. Nabídka, moji milí, je opravdu pestrá, ale já mám rád opravdu Petra Nárožného. Jako babiče, fakt mám ho rád. A je tady ukázka, nebo tedy příběh Slečny ve vlaku. Tak by mě zajímalo, co tedy se slečnou ve vlaku se může dít.
2: Promiňte, slečno, už bude veselý nad dlužnicí. Promiňte, slečno, už bude veselý nad dlužnicí.
3: Co?
2: Jak prosím?
3: Ubohost.
2: Čí ubohost? Jaká ubohost?
3: Kolik jich na téhle trati takovýmto způsobem týdně zbalíte, mladíku?
2: Co prosím?
3: To mám být další čárkou ve vašem deníčku.
2: Co se vám stalo, čárko?
3: Víte co? Zeptejte se raději někoho jinýho. A je to.
2: Koho? Vždyť jsme tu sami.
3: No tohle... Teda, opovaž se na mě sáhnout. Já ti přerazím dáseň.
2: Co blázníš?
3: Komu tykáte?
2: Tobě, sluníčko.
3: Jo, tak on pán je básní.
2: A dáma zase hysterka.
3: Cože? No tak tohle mi teda ještě nikdo neřek.
2: No tak jsem aspoň v tomhle první.
3: No jo, to jsou ty drzouni, kterým není nic svatý.
2: Takže se voníte pro kamarádky, viď, ty jeptiško?
3: Podívej se, chlapečku. Jestli mi nedáš pokoj, tak zatáhnu za záchranou brzdu a řeknu, že jsi mě obtěžoval. A já za ní zatáhnu, to mi věř, ty. Volejzo.
2: Tebe a obtěžovat.
3: Co se tak díváte?
2: Já nevím. Totiž já musím. Vy se mi vlastně líbíte. Moc. Strašně. Strašně moc. Já vás mám asi rád.
3: Co? No teda tohle?
2: Já vás asi miluju.
3: No tohle?
2: Jste taková hezká, plavá, buňavá.
3: Buďte ticho.
2: Taková čistá.
3: Ach, tato, co si to dovolujete?
2: Já nevím, já musím. No co jsem udělal? No co jsem řekl?
3: Když o tomhle mě tatínek neinformoval.
2: A o čem vás pan otec neinformoval, můj tchán zlatý?
3: On mě informoval o vás mužích, ale o vás mi nic neřekl. Ani slůvkem se o vás nezmínil, že tady jednou budete sedět, že budete drzej a že se mi budete líbit.
2: Slečno, to není nic proti tomu, jak vy se líbíte mně. Miluju vás. Kde to jsme?
3: Za táborem.
2: Milujete mě taky?
3: Taky.
2: Jupi!
3: Co to děláte?
2: Zatáhl jsem za záchranou brzdu. Chci, aby byl průvodčí svědkem našeho zasnoubení. Ten bude překvapen. Ten bude mít radost, že v jeho vlaku, na jeho trati, při jeho službě dva mladí lidé. Jupi!
3: Co mu řeknete?
2: Máte krásné oči.
3: Ale ne, jemu, co řeknete?
2: Máte krásné rty.
3: Ne, co jemu, výpravčímu.
2: Miláčku můj.
3: Promiň, tatínku.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak, Petr Nárožný, první ukázka s ním. Bude-li druhá, o tom rozhodnou posluchači. Dá se takhle nějak seznámit, zažít nějaké zvláštní seznámení ve vlaku, Zdeňku?
1: Tak určitě se to dá, ale protože já jsem plachý člověk, tak mně se to nepodařilo a teďkom už vlastně s přibývajícím věkem vlakem nejezdím. Jelikož já mám problém v té nádražní hale, když oni hlásí odjezdy, příjezdy a zpoždění, tak oni to tak drmolí a v té hale se to tak tříští, že já to prostě nepochytám.
0: Jako, ty se bojíš, že by si prostě zmeškal ten čas?
1: No, to
0: čas
1: se mě
0: odjezdu,
1: právě stalo.
0: To se ti stalo.
1: Já jsem sem do Humoriády jezdil jako vlakem, protože jsem měl dobré spojení. No. Jenomže potom najednou jsem si taky koupil jízdenku, nebudu jmenovat, kterou společností jsem jel, no. A České dráhy to nebyly. A teď jako stojím na tom nástupišti a najednou ty lidi jak vlak nikde a teď najednou ty lidi tak jako trošku odchází a tohleto, ale pořád nás tam bylo dost. A vlak pořád nikde. A teď se dívám na hodinky, odjezd 17.40, bylo nějakých 17.35, vlak nikde, tak jsem se tam jedné paní zeptal, říkám, prosím vás, na Brno? A ona říká, teď hlásili, že je změna nástupiště. A já ti, Patriku, to bylo ještě před těma kolenama,
0: ano.
1: Tak já říkám, no tak To je vlám, prdoně, to nestihnu. Říká, ne, ne, ne, máte 4 minuty. Tak já jsem to vzal tedy kulhaje tryskem, no ale rychlík mě ujel. Proklel jsem celé prostě nádraží, všechny železničáře a rychlíky, a tak jsem musel hodinu čekat. A tak jsem řekl dost. A jezdím buď autem, anebo autobusem. Mm-hmm. Jo? Ale jinak jako, když jsem byl mlád, třeba s rodičema, tak to jsem jezdil strašně rád vlakem. To bylo výborný. Koliště, já jsem, že jo, 51. ročník, takže když mi bylo nějakých 8 let, tak to tahali parní lokomotivy.
0: A už jsme zase u toho. To jsme tu už řešili, ano. A dřevěný lavice, kartonový lístky.
1: Jo, a teď ty jiskry z komína. No to, když jel večer, no to ti byla paráda, to bylo něco úžasného. Takže jako jo, ale jo, teď už jako teď vlak, už ne. Vlak ne, ne, ne.
0: Dobře, říká Zdeněk Junák, vybral Petra Nárožného, co vyberete vy, když vám nabídnu proti, jako druhou ukázku, variantu B, Milan Lasicu a jeho vzpomínku na Julia Satinského, ukázka z Všechno party, zpovídán byl Karlem Šípem. Tak Petr Nárožný může vyprávět o škole a učitelích, Milan Lasica o Juliovi Satinském. Které vyprávění, kterého interpreta si vyberete? 731 800 900, SMS-kové číslo pak 90 01 04, humor mezera A nebo B stačí napsat a poslat do pořadu
4: Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
3: Petr Nárožný nebo Milan Lasica, kdo bude mluvit, kdo nás může pobavit, koho vyberete z archívu na telefonu 731 800 900. Voláte do studia a zvedá telefon Patrik Rozehnal a Zdeněk Junák dnes. Kdo tam je?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Junáka.
5: Dobrý den.
4: A já bych, chlapi, určitě pokračoval s Petrem Nárožným.
3: Dobrá, dáváme mu bod od vás. Kdo další?
6: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho vzácného hosta.
5: Děkuju.
6: A dala bych, nemáte zač, a dala bych pana Nárožného.
3: Dobrá, bod pro něj, děkujeme. Přesouváme se k dalšímu telefonátu.
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, oba do radia. A přál bych si Bčko.
3: Milan Lasica, vzpomínka na Julia Satinského, dobře zapisuju. Ještě někdo? Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Pepa ze Štětí. A přál bych si Opakování.
3: Opakování, tak znova ještě Petra Nárožného, tak to tomu rozumím. Dobře, ano. Tak jo, děkuju. Součet hlasů už je jasný, vítězství Petra Nárožného, to je vzpomínka na školu a učitele.
9: Tak bylo zajímavé, že byli lidé jako dneska už neboštík, matematikář a fyzikář profesor Kubíček, kterýmu nebylo možné vyvést z rovnováhy. Ten prostě psal na tabuli, řešil matematické formule a nevím co, a přilítla mu na hlavu vlašťovka. To se může stát, samozřejmě. Je to běžné, proč ne? Ale jak reagoval profesor Kubíček? Otočil se, sundal tu vlašťovku z hlavy, došel ke koši, zmačkal to a řekl: prosím tě, já nevím, kdo to hodil. Já to vyšetřovat nebudu. Já to musím odučit, vy si to musíte poslechnout. Možná, že by šel někdo radši do baru, nebo si zakouřit. Seber se, vypadni ven, zapal si, nebo jdi do baru. Neotravuj mě, zdržuješ mě, mě to taky dneska moc nebaví. Byl konec. Konec. Žádná druhá vlašťovka nepřilítla. Ten člověk byl takový zahámbený, ponížený, prostě výsměch, ironie, žert, prostě hlubší význam, všecko. Tohle, který se uplatní a správně zacílí, tak je prostě polegrace. Mu vstoupil do třídy a Jirka Modrů dělal stojku, prostě, že ano, a ještě takovou s rozepnutýma kalhotama, takže to vypadalo obzvlášť jako divně, že jo. A on řekl: Modrů, už jsem tady, sedni si. Konec. Jo? Ale přišla učitelka, budu ji říkat Troníčková, je naživu. Samozřejmě, tu jsme měli radši než profesora Kubíčka. A tam stačilo takový to, co se asi dělá do dneška, že ano, jak ty řady sedějí a to schéma české třídy se snad nezměnilo ve smyslu, že vlevo jsou pas oken, vpravo pas věšáků, vzadu mapa, vepředu katedra, vlevo u okna. A když se ty tři řady prostě, neboli těch šest dvojic, ty tři dvojic, tak teda domluví celý ty řady, že nasmluvené znamení prostě, až kantor veme pero a začne psát do třídní knihy, aby to bylo stejný, a udělá to další takový. Nebo docela tichounce se začne ozývat chorál. To je taková krásná věc, kde se nemusí otvírat pusa, že jenom se tak... Když se to zpívá takzvaně po venách, že kteří jsou nejblí, zpívají nejtišej, vzadu silněji, a když kantor projde tou uličkou, sílí zpěv za ním, že to vytváří takovou vlnu, jako že za chvíli má pocit, že je u domažlic. A v úplně jiným roce. Já no, a nebo prostě někdo hodí někam špulku z nití, nebo něco takového. Co udělá ta učitelka? Samozřejmě ta neřekla, jako prostě vyhoďte to tak. Špulka. Vystupte z lavic, tašky na stůl. No, o to šlo, proto se to dělalo. Začalo vyšetřování. Namaluje si plánek, kde kdo seděl. Zjišťuje se, viděl jste tu špulku, jak letěla před váma? Jo. Škrtnou se řady za... Snaží se to jaksi eliminovat, ten problém, že ano, konečně chytne viník, a až se samozřejmě zase dostane do situace, řeknou, ne, to bylo jasně za náma, to letělo přes nás. A jenom se zjistí, že se to nedá zjistit, že jo.
0: Humoriáda.
3: Co to v člověku vyvolá za vzpomínku? Taky takovéhle alotrie si dělal, Zdeňku, se spolužáky?
5: No tak takové až úplně ne, ale mám hezký zážitek, to byla nějaká 8. třída nebo 7. A tenkrát jsme odebírali, no, jsme kupovali kluci takový časopis ABčko, jako ABC. Ano. A tam byly vždycky nějaký prostě takový nabídky nebo prostě historky z různých technických záležitostí a tak dále. Já měl spolužáka, kterého jsem měl rád, byli jsme jako sousedi a on měl doma v koupelně zřízenou chemickou laboratoř. Takovou jako normální, jako prostě, co dovede dát kluk 8. třídy dohromady.
3: Mladý chemik, jo.
5: A mladý chemik. A jednou mi říká, ty Zdeňo, ty nosíš do toho chemického kabinetu pomůcky, prosím tě, abych potřeboval, kdybys mi tam vzal pipetu. Pipeta to je taková dlouhá tyčinka, dejme tak metr, tenunka, z toho se pak řežou kratší, když potřebuješ na nějakou, to se vezme jako nějak, ta tekutina se do toho vezme a pak se kapička ukápne, ano, do nějaký ty skumavky nebo to a... Tak já jsem tam vešel, nikde nikdo, a oni byli ty tyčinky takhle strčený, dejme v takovým držáku, jak na deštníky. No a tak jsem tam hrábal, vzal jsem asi 6. A teď jako říkám, no a teď mě někdo uvidí, co s tím, tak jsem si ti to, Patriku, strčil do kalhot. Jako takhle, že, jako, že teda půjdu trošku jako Joffre de Pirac. A tak jsem jako vyšel do té chodby a v tom jde paní učitelka a upadl jí sešit. A já, gentleman, blbec, jsem se pro něj zvohl. Teď to prostě ze mě padalo. No úžasný. No průšví jako hrom, byla to dvojka schování, teda rodiče do školy a tak dál. A tak jsem...
3: Nalámal ty malé pipety.
5: Já jsem říkal, Honzo, promiň tě, pipety se nevyvedly, říkám, příště chtěj něco většího. Takže to, ale jinak jako jinak, že bych třeba házel houbou nebo nějaký rýsováčky pro pana učitele na židli, tak to jako tohle to jsem nedělal.
3: Zdeněk Junák je naším hostem v Humoriádě. Vyprávě.

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Je to Humoriáda se Zdeňkem Junákem a vybíráme další ukázku. Teď je to na nás tady ve studiu, tedy na hostovi. Tak co to bude, Seznam bohatý?
3: Dlouho jsem ho neslyšel, kolegu Zdeňka Žáka, a ten by nám mohl povyprávět, jak to vypadá v nemocnici, ovšem v Itálii.
2: Ukázka z Všechno párty roku 2019 v režii Michala Čecha.
4: Zajímavým hostem je herec Zdeněk Žák.
5: Dobrý večer.
4: Ale můžete jako.
5: Tak jsme byli s rodinou v Itálii.
4: No.
5: A tam mě zase napuchl loket, jo. Tady prostě takhle úplně šíleně, takováhle ruka.
4: Žihadlo?
5: Ne, prostě nevím, prostě oni říkali, že to je nějaký zlatý streptokok nebo něco říkali. Tak jsme to vydrželi nějakou dobu, pak jsme se do auta jeli jsme na pohotovost. Do italské nemocnice to nepřeju nikomu, prosím vás. To je něco strašidelného. Po 6 hodinách čekání oznámili, že přišel těžký případ, že se na nás dostane až, já nevím, ráno v 7 hodin nebo v 8 hodin. Tak jsme zase odjeli zpátky, tam, kde jsme bydleli. No ale už to prostě, a najednou já se probouzím a začíná mě a dali mě prášky. Takové kapičky, a ty byly úžasný, protože vždycky jsem si vzal 8 kapek a bylo mi nádherně, jo.
4: Prostě, takhle jste udělali, no?
5: No, prostě jsem je vypil, ty kapky jsem spolknul a bylo mi nádherně. To je takový gesto, jakože...
4: A loket, to hezký. Loket splasknul?
5: Nesplask, ten byl furt stejný, ale já to necejtil a ležel jsem a bylo mi nádherně. Tak prostě vždycky, když mě to začalo bolet, tak říká, kapky. Dostal jsem kapky.
4: Že se to
5: jenom, že ty kapky mě došly. Tak jsme zase šli k tomu na tu pohotovost a oni mě opravdu předepsali. Tak jsem zase 3 dny byl na kapičkách a pak jsem se najednou jednoho dne probudil a cítím, jak mě nos, teda jazyk začíná opuchávat. Ale jazyk úplně... Říkám, tak to je z těch kapiček, to je nějaká reakce.
4: To se přelilo z toho lokte, se to...
5: Ne, ten loket byl furt stejný. Ten byl pořád stejný. A já jsem ležel a přestával dejchat, ale jazyk mi už takhle vylejzal, jako hrnečku vář. Už mi takhle vylejzal. Tak jsme jeli tam, jak jsme bydleli, tak tam byla takové jako zdravotnický středisko, tak tam jsme teda přijeli, zaťukala, vyšel takový naštvaný doktor, podělal, úplně se mi lék, tak jak tam sedělo asi 5 lidí, tak je poslal pryč, že už nebude mít čas.
2: Jste zvědaví, jak to dopadne, možná proto budete hlasovat pro vyprávění Zdeňka Žáka o zážitku z Itálie. Takovéhle nějaké zdravotní problémy v cizině byly, nebyly?
3: Jako měl jsem, já už do ciziny moc nejezdím, teda
2: kvůli
3: vůbec
2: tomu.
3: Ne. A moje žena miluje Turecko. A tak jsme byli v Turecku, že jo, a prostě moje žena si v 9 ráno lehne do lehátka, obloží se knihami a cigaretami, nějaký to pitíčko a tam leží a já ji odtamtud vymetu až v 18 večer a jdeme na večeři. Já vždycky říkám, Jirenko, já nechápu, proč jdeme all inclusive, když tady prostě akorát se nasnídáme a pak se na večeříme. No a já ji tam jako uložím a pak jako jdu po tom pobřeží minimálně kilometr a půl a najdu si tam nějakou hospůdku,

0: tam si sednu, jdu samozřejmě jenom v plavkách, mám nějakou čepici a beru si sebou doutníčky, že jo, a tak si tam vykouřím doutníček, vypiju nějaký pivko, druhý pivko a vracím se zpět. No a tak jsem šel, samozřejmě jako v 9 ráno se ta příroda probouzí, to sluníčko, a šel jsem bosej. Jsem si tak cupkal pěkně, no a přišel jsem tam a když jsem se za hodinu a půl vracel, tak už ten chodník, který byl z takového hrubozrného takový štěrčíček, nějaký říční, nějaká naplavenina, ten píseček, tak to bylo žavý, že se na to nedalo postavit. Říkám, ty brďo, tak do písku, no to bylo ještě horší. A z druhé strany byl posečený trávník a tam byly takový ty osny, jako to, no to píchalo, no hrozný, nebudu to natahovat. Já jsem šel a spálil jsem si a strhal jsem si ty peřinky na chodidle, jako jak jsou hned za prstama, že jo to. No hrůza, teď do moře se nedalo jít, protože to mě tak štípalo, no tak jsme odpoledne vyrazili do lékárny, tam oni všechno ví, jenomže já umím tak akorát, já nevím, good morning, jo, please, a water. A
1: to stačí a pak ukázat na těle.
0: Hello, Marlboro. A tak jako mu to ukazuje, a on se říká, oh, se jako divil, teď jako říkal, tak mi tam dal nějakou mastičku a teď mi říká, jako, že tomu jsem rozuměl, nechodit. Já říkám, no tak to ti teda děkuju. A tak jsem chodil po hranách těch noh, no a takže vlastně jsem to odkulhal, z moře jsem neměl vůbec nic, vrátil jsem se domů, teda
1: byl problém s kyčlema,
0: dával jsem nohy měsíc dohromady, takže od té doby prostě šluz.
1: Takže žádná dovolená v cizně, tady je vedro taky a jsou chodníčky lepší. Vážení, tak náš host Zdeněk Junák vybral tedy Zdeňka Žáka, Zdeněk Zdeňka. Já nabízím proti anekdoty klaunské od Jiřího Štuchala, to je varianta B teď a vy si musíte vybrat, kterou ukázku pustit do vysílání. Dejte nám o tom vědět přes telefonní linku 731 800 900, nebo pokud se nedovoláte, tak nám pošlete SMS-ku hlasovací Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tou cestou, tím směrem, prý

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Na Instagramu nebo Facebooku Patrik Rozehnal Pochoutky se můžete také podívat na místo, kde se to všechno bude konat, a připomínám, že tam budou i další věci a zábava, takže třeba rychlo karikaturista, budete si moci nechat zvětšnit svůj obličej rychlými tahy karikaturisty, bude tam také bubenická show, přijde i kouzelník, jeden z našich nejlepších, Michal Nesveda, a spousta dalšího a dalšího. Ceny jsou připraveny, taky knížka Sladké Česko a její prezentace, takže stojí za to navštívit 29. v sobotu Kostelec nad Orlicí od 11 hodin, oslava 10 let pochoutkového roku. Teď je tu humoriáda se Zdeňkem Junákem ve hře Zdeněk Žák a anekdoty od Jiřího Štuchala. Mezitím si vybíráte. Tak se ptám, kdo na telefonu 731 800 900.
2: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Junáku, po dlouhé době.
3: Dobrý den, Miroslave.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a díky. Dávám hlas Brňákovi Jiřímu Štuchalovi.
1: Dobrá, píšu mu bohat a tudíž i anekdotám, ať se daří, mějte se pěkně. Kdo další volá?
4: Dobrý den, tady Bohuješ z Plzně.
1: Ano.
4: A dávám taky pokračování.
1: Zdeněk Žák tedy dostává mod. Dobře, děkuju za to. Kdo další?
5: Dobrý den, tady je Radka Zlišová. Patriku, já vás moc zdravím. A pana Junáka taky strašně moc zdravím.
3: Dobrý den.
5: Přeji vám hodně zdravíčka a chci pana Žáka. A na pana Junáka se moc ráda dívám. Když jsou technické humoresky, tak to je vždycky strašně... Prýma.
3: Děkuji vám.
1: Dobře, děkujeme moc a mějte se pěkně, ať se daří. Tak součet hlasů o pár navrch získali, ale anekdoty, takže vystřídáme Zdeňka Žáka, vystřídáme Itálii klaunskými anekdotami.
6: Jak je přestavku, tak přijde klaun, aby si mohla postavit klec na lefa. Vždycky přijde klaun a dělá antre v cirkusy nebo repozu, ano. No nazda, nekoukej na mě, kukr, dej si ten kukr kukrku. Aha, Emilo, to je nejlepší klaun z mého repertoár. Emilo přijde a zavolá. Pane řediteli, alo, pane řediteli, pojďte sem. Já vám dám Adanku, ano, pane řediteli.
7: No, co je klaun? Co bys chtěl vědět?
6: Pane řediteli, já jenom jestli vy to víte. Pane řediteli, proč nemůže prase jezdit na kole?
7: To nevím, klaun.
6: No protože nemá palec, nemůže zvonit, aha! Pane řediteli, já vás udám! Vydáváte vodní vši do akvária!
7: Ale klaun, to se přece dává!
6: Jo, to se dává, ale to se nemá, co pak se může ryba poškrabat. Aha. Alo, pane řediteli, pojďte sem. Já jsem strčila lefový chlávu do krku a on mě neukous.
7: Jak je to možné, klaun? Jak to, že vám neukous hlavu?
6: No on stál v obrácení, aha.

0: Židiteli, pojďte sem. Pane Židiteli, já vám dáš hadat, já vás dáš, mám, dávám hadanku, ano, ano, pane Židiteli, ano. No, můžeš mě dát clown hadanku. Pane Židiteli, proč má pes v sadu takovou dírku?
1: To nevím, clown.
0: No, protože on mu někdo vytrhnul vocásek a zarazil ho kousiček, víš? Pane Židiteli, já vám dám hadanku. Proč má náš Lipicán kůň, co dělá levada, takové dlouhý ocas a vůbec proč má kůň ocas?
1: No, aby si mohl clown odhánět mouchy.
0: Je, dipak, aby mohla filharmonii hrát na housle, aha.
2: Typický cirkusový clown. Kdy naposledy jsi viděl klauna, Zdeňku?
3: Je, minkote, no tak to už bude asi dlouho, ale v podstatě s vynikajícím klaunem se víceméně potkávám pravidelně a to je Boleček Polívka, no. To já mám rád. Ale naposledy jsem, no tak v cirkuse jsem nebyl dlouho. Já jsem byl jednou z vnoučaty, to byli menší a musím říct si, že je cirkus nechytil. Já jsem koupil vstupenky téměř do první řady a najednou, jak tam právě klaun na ty děti, tak jako prostě ne, že by útočil, ale...
2: Jsou to takové výpady, ano.
3: A, ano, tak se vyděsili a že už já do cirkusu nepůjdou. Takže dlouho, no, klauna jsem dlouho neviděl.
2: A červený nos na nose měl jsi někdy?
3: Červený nos, ano, to jsem jednou měl, jako v podstatě na nějaká, to byla nějaká plesová záležitost, tak to jsem si půjčil od Bolečka, takový ten jeho červený nos, jo. To jako to jsem měl, to jo.
2: Zdeněk Junák, náš host, teď mi řekněte, co si vyberete. Anekdoty jsou ve hře, ne, už od Jiřího Štuchala a od Jana Vericha. Máme tady pro dnešek a taky máme v zásobě Radima Uzla ještě třeba. Mm. Tak nasazuji proti. Takže Jan Verich nebo Radim Uzel, koho si vyberete? Dejte nám vědět. 731 800 900, číslo do studia a SMS-kové 90 011 04. Pište SMS-ky Humor mezera A nebo B.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Tak rychlé hlasování. Pro koho? Pro anekdoty s Janem Vrchem nebo pro Radima Uzla? Dobrý den, humoriádě.
2: Ještě jednoho z velkých chlapí, určitě Radima Uzla.
1: Dobře, píšu mu bod a děkuju, mějte se pěkně.
3: Naschledanou.
1: Ještě někdo? Dobrý den. Tak neozývá
4: Dobrý
1: se.
4: A,
1: ah, je tam.
4: Tak. Franček Zavorníků.
1: Ačko nebo Bčko?
4: Já bych chtěl Jana Vericha.
1: Dobře, no, teď tak už to jo. Můžu říct. Máte ho mít a židovské anekdoty z roku 1964.
5: Tak vám řeknu další, jo? Pan Kohn spí jako Dudek. No a proč by neměl spát jako Dudek, když obchod mu jde dobře? Zdraví mu slouží. A paní Kohnová je v Karlových Varech v hotelu Pup. Najednou crr, zvonek. Pan Kohn se probudí, posadí se na posteli. Crr, crr, crr, zvonek. Pan Kohn rozsvítí, veme si župan a jde otevřít. Kdo je to? Telegram! Pan Kohn přijme telegram a vrátí se do ložnice. Usedne na pelest postele. Opatrně odlepí nálepku, rozloží telegram, nasadí brejle a čte. Vaše paní náhle zemřela. Stop. Zatelegrafujte obratem dispozice stran pohřbu. Stop. Hotel Pup, Karlovy Vary. Pan Kohn složí telegram, pečlivě ho zalepí nálepkou, vyklouzne ze županu rovnou do peřina, zhasne. A pak za chvilku, do tmy, pan Kohn vzdychne. To bude ráno leknutí. To je zajímavé, že v mnohých židovských anekdotách úmrtní lože, pohřeb a okolnosti spojené se smrtí v rodině jsou běžné. A přece tyto anekdoty nejsou morbidní, nepatří do takzvaného černého humoru. Oni totiž chápou smrt jako neoddělitelnou část člověčího údělu. A eo ipso jí dávají kredit komičnosti. Za určitých předpokladů ovšem. Oni se nesmějí smrti. Oni se smějí lidem. Živým lidem kolem ní. Tak to máte jako s paní Sárou Ginsburgovou v Budapeštu, ne? Vyrovnaná, smířená, leží na lůžku, u kterého na židli sedí její starý manžel, který tiše pozoruje. Najednou se Sára ozve a povídá: Ginsburgu, já bych ráda věděla, jestli mě splníš moje poslední přání. Že se ptáš, povídá Ginsburg, ty přece víš, že poslední přání ti vždycky rád splním. Co by to mělo být? Víš, já bych nechtěla, aby si mě pochoval tady v Budapeštu. Já jsem se narodila na Moravě a já bych chtěla být na Moravě pochovaná. Sára, povídá pan Ginsburg po chvilce. Holka, ti něco povím. Já tě dám pochovat tady v Budapeštu. Ale kdybych měl vidět, že jsi tady nespokojená, tak tě dám převez na Moravu.
0: Humoriáda.
1: Jan Verich a jeho anekdoty ukončili dnešní vysílání Humoriády. Zbývají ještě poslední slova a také rozloučení. Poděkování Zdeňkovi Junákovi za to, že tady byl s námi.
6: Patriku, já moc děkuji za pozvání. Bylo to tady opět příjemné. Zdravím všechny posluchači a jeden takový malý vzkaz pro mého kolegu Pavla Kašpara, který už ráno ve 4 poslouchá reprízu tohoto pořadu. Takže Pavlíku, představ si, že náš motorist je zavřený, nevezu ti žádnou dobrotu, ale neboj se, ráno přijdu a už se na tebe moc těším. Moji milí, na vás se těším taky. Mějte se moc a moc hezky, užívejte si poslední zbytky léta a zase někdy naslyšenou. Je to...

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Sněmovna přehlasovala veto prezidenta k rozpočtové změně. Obec Dobřenice zavede kamerový systém. Češky Anna Šantrůčková a Pavlína Flavínková postoupily na veslařském mistrovství světa do finále. A počasí zítra má být polojasno až oblačno, teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Půchrábek, hezké odpoledne. Poslanci vládní koalice přehlasovali veto prezidenta a navzdory opozici schválili změnu rozpočtových pravidel. Koalice prosadila pevné hlasování, opozice to kritizuje. Podle předsedy ODS Martina Kupky opatření umožní vládě nadměrně zadlužovat zemi. Opozice se chystá proto společně obrátit na ústavní soud.
4: V tuhle chvíli, kdy většina v poslanecké sněmovně neposlouchá, nevnímá odezvu ekonomů, nevnímá odezvu opozice, tak je to poslední instance, kde se můžeme dobrat ochrany před drancováním České republiky.
3: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bylo schválení novely nutné pro sestavení rozpočtu na příští rok. Obec Dobřenice na Hradecku zavede kvůli bezpečnosti a ochraně majetku kamerový systém. Zastupitelé se pro něj rozhodli po konzultaci s policií. Pro její potřebu budou záznamy sloužit. Obec teď vybírá dodavatele, vysvětluje nezávislý starosta Tomáš Síkura.
5: My jsme vlastně zatím poptali vlastně jenom jednu firmu, která nám dala jako nabídku, s který jsme byli jako úplně jako nadšený. Takže jsme poptali ještě další dvě. Předpokládám, že do konce září bychom chtěli mít nejpozději už nabídky a vybranýho dodavatele, takže realizace předpokládám do konce roku snad.
3: Počet obětí záplav na hranicích Nepálu a Tibetu vzrostl nejméně na 95. Nepálská správa cestovního ruchu informuje o stovkách pohřešovaných cestovatelů. Většina z nich jsou cizinci. Voda na různých místech strhla mosty. Celkový rozsah škod není známý.
6: Nepálské úřady se přiklánějí k verzi, že neštěstí spustilo zemětřesení, které strhlo led a kusy skal do řeky Lendé Kóla. Následná vlna se potom hnala do údolí a strhávala mosty, silnice, domy i rozestavěné přehrady. Na pomoc do zasažené oblasti už vyrazila armáda. Podle nepálského ministerstva zahraničí jsou pohřešováni i cizinci, například Korejci, Malajci, také Australan a Holanďan. České ministerstvo zahraničí naopak nemá informace o tom, že by mezi pohřešovanými, zraněnými nebo mrtvými byli čeští občané. Z Asie David Jakš, Český rozhlas. Sport.
3: Veslařky Pavlína Flamínková s Annou Šantrůčkovou postoupily na mistrovství světa do finále kategorie dvojek bez kormidelnice. V semifinále byly třetí.
2: Počasí.
3: Noc bude oblačná až polojasná s teplotami do 15 stupňů. Zítra čekáme polojasno až oblačno. Teploty na východě Čech od 26 do 29 stupňů, na horách kolem 20. Biozátěž bude zítra na dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Pozor na nehodu na výjezdu z Vrchlabí směrem na Jilemnici a Špindlerův mlýn před kruhovým objezdem ve Valteřické ulici se srazila dvě auta.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
7: S datem 26. srpna. Dobré odpoledne. Pokračuje stavba hradecké dálnice D11. Na kontrolní den přijel i ministr dopravy. U Adršpašských skal zahraje večer lidem Polický symfonický orchestr se svými hosty. Na náplavce Liště na nábřeží v Hradci Králové zase večer vystoupí Štefan Margita z Filharmoniky. Koncert připomene Margitovi 70. narozeniny. Lidé ho budou moci sledovat z protějšího Smetanova nábřeží nedaleko Tyršova mostu nebo z plavidel na Labi. Podrobnosti o programu přidá přímo z centra Hradce Králové naše reportérka. Zeptáme se i na počasí. V této hodině se spojíme s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
7: Tím dnešním vás provede Karel Sladký, dobrý podvečer. Za chvíli už přehled událostí dne s Radkem Půlkrápkem. Příjemný poslech.

0: Dnešní den 26. srpen byl bohatý na události v Královéhradeckém kraji a teď vám dáme důkaz.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
0: Poví to Radek Půkrávek. Dobrý podvečer.
2: Hezký podvečer. Silničáři zprovozní v listopadu 3-kilometrový úsek dálnice D11 z Královce směrem na Trutnov. Navazující trasa na polské straně je hotová. Kdy se řidiči projedou po celé dálnici z Prahy až do Polska, upřesní náš reportér za několik minut. Vodohospodáři z povodí Labe hlásí zlepšení situace na řekách. Ukazatel sucha je zhruba na pětině sledovaných profilů. Kvůli nedostatku vody nadále platí omezení odběrů z náhonu Alba na Rychnovsku. V Drábských Světničkách v Českém ráji skončila instalace nových schodů a části chodníků pro turisty. Návštěvníci by se tam opět mohli vrátit koncem září.
3: Důvodem odkladu prací bylo jarní hnízdění sokola stěhovavého. Lesy České republiky po konzultaci s odborníky práce v okolí Skalního hradu přerušily, aby zácný dravec měl klid na vyvedení mláďat. Původně se přitom počítalo s dokončením obnovy a otevřením lokality už během léta. Teď dělníci dokončují záchranný projekt spojený s obnovou turistické infrastruktury. Hotové už jsou venkovní palisády a schody od krásné vyhlídky. Vybetonované jsou také patky hlavního přístupu a pracuje se na konstrukcích uvnitř hradu. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Nové náměstí v Hradci Králové v areálu Gajerových a Vrbenského kasáren má vybudovat sdružení firem Garden Line a BAK. Rozhodli o tom zastupitelé. Firmy zvítězily v tendru i po novém hodnocení soutěže, které nařídil antimonopolní úřad. Cyklisté v České v Čermné nad Orlicí můžou nově využít stojan pro elektrokola. Nachází se u bývalého fotbalového hřiště na trase číslo 8 ve směru do Borohrádku. Je tam nabíječka, kompresor a servisní nářadí. A Štefan Margita dnes oslaví v Hradci Králové 70. narozeniny open air koncertem na náplavce. Společně s filharmonií a sopranistkou Janou Šrejma-Kačírkovou vytvoří show plnou operních árií a popových melodií. Koncert začne ve 20 hodin 30 minut. Přípravy sleduje přímo na místě naše reportérka. Spojíme se s ní v závěru hodiny.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
0: A jak pokračuje stavba hradecké dálnice, povíme už za 4 minuty.

0: Na stavbu dálnice D11 mezi Trutnovem a hraničním přechodem v Královci přijel dnes na kontrolní den ministr dopravy Jan Bednárek, zvolený za SPD. Nová komunikace má navázat na dálniční úsek na polské straně. Ten už je hotový 3 roky. Podrobnosti teď doplní reportér Českého rozhlasu Hradec Králové Václav Plecháček, který nám popíše průběh kontrolního dne. Václave, dobrý den.
1: Hezký den. Tak na ten dnešní tiskový briefing přijel kromě ministra Bednárika i generální ředitel ŘSD Radek Má a nebo starosta polské Lubavky, která je významně a výrazně poznamenaná tou nedokončenou dálnicí na české straně. Přímo na místě se starosta dozvěděl to, že 27. listopadu se zprovozní víc než 3-kilometrový úsek od hraničního přechodu a díky tomu se právě Lubavce většina aut vyhne. Jde ale skutečně jen o něco přes 3 kilometry z těch 21. Na další části dálnice mezi státní hranicí a Trutnovem se stále pracuje.
0: Václave, kdy bude zmíněný úsek hradecké dálnice D11 hotový?
1: No, bavíme se pořád o tom úseku mezi Trutnovem a státní hranicí. Pravděpodobně bude hotový ve druhé polovině roku 2028. Radek Mátl z ředitelství silnic a dálnic dnes připomněl, že stavba toho zmíněného úseku je mimořádně složitá. Jeho součástí je 28 mostních objektů, včetně několika technicky složitých estakád. Na trase je 13 mostů přes údolí delších než 100 metrů, 3 mimoúrovňové křižovatky, třeba také 10 protihlukových stěn o celkové délce přes 1,5 kilometru, anebo 2 tunely. Ražba toho prvního je hotová, ražba druhého začne v září. Objevila se řada potíží, dělníky třeba zpomalila geotechnika při zmiňované ražbě tunelu. Práce zkomplikoval třeba i nález popílku s radioaktivitou v místě tunelu.
0: Dokončený ještě není ani dálniční úsek mezi Trutnovem a Jaroměří, tedy směrem do vnitrozemí. Jak postupují práce tam?
1: Stavět se začalo teprve letos na jaře, prakticky na začátku jsou tak všechny zemní práce a zakládání třeba mostních objektů. Objevily se i první potíže, třeba při skrývkách v lesních úsecích objevili stavbaři řadu velkých balvanů, které je potřeba odstranit. Ovšem nejde o žádné zásadní komplikace a tak to otevření téhle části a tím pádem i kompletní celé dálnice D11 by mělo být v roce 2029. Podle zástupců stavby aktuálně pracuje na výstavbě téhle dálniční části denně 1200 lidí a 400 kusů techniky.
0: O hradecké dálnici o D11 jsme mluvili s reportérem Václavem Plecháčkem. Děkujeme za aktuální informace a příjemný zbytek dne.
1: Napodobně naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: počasí.
1: Sobony Tyler vystřídá hlasy Mrycha Drapáka, který má službu v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové. Dobrý podvečer, pane Drapáku.
2: Pěkný podvečer.
1: Říkáte pěkný, tak nám pověste, jak bude ve zbytku dnešního dne.
2: No, ještě moc pěkný nebude. Ještě musíme počítat s velkou oblačností pořád. Ještě se nám někde výjimečně na těch horách může být nějaká slabá přehánka, ale během noci postupně potom ty srážky úplně ustanou. Oblačnost by se nám mohla protrávat až na polejasno. K ráno by se nám výjimečně mohly vytvořit nějaké mlhy a ty nejnižší teploty 15 až 12 stupňů.
1: Tady bude večer velký koncert Open Air na Lištině nábřeží ve 20:30 začne. My o tom ještě budeme mluvit v závěru této hodiny. Tak nebude jim pršet, myslíte, bude to
2: v pohodě? Ne,
1: jenom se chladněji obléci.
2: Ano, přesně tak.
1: Dobře. Pojďme k tomu, jak bude zítra, do jakého rána se vzbudíme, jaký zítřejší den?
2: Zítra už se nám oteplí. Předem měl bych polasno, oblačno, myslím, přechodí skoro jasno, ráno výjimečně ty mlhy, ale bez srážek, ty nejvyšší teploty 26-29 stupňů a vítr slabý, postupně mírný z východních směrů 2-6 metrů sekundu bude večer slábnout. Nejteplej bude pátek, tam by ty maximální teploty měly vystupovat někam až k 31 stupňům a na oblaze většinou oblačno, postupně potom od západu by nám přibývala oblačnost před frontálním systémem, který by nás přecházel v noci zpátka na sobotu. Tam by se mohly vyskytnout nějaké přehánky, déšť, místy i bouřky. A za nic tato potom frontu by se nás to trošku ochladilo. Zpočátku ještě velká oblačnost s nějakými přehánkami a bouřkami a postupně ubývání srážek. I ty oblačnosti a ty nejnižší teploty byly nějakých 18-14 a ty maximální 22-26. A zatím vypadá neděle, bylo většinou polejasno jenom na horách, by se výjimečně mohla objevit nějaká slabá přehánka a docela příjemné letní teploty 23 až 27 stupňů.
1: Tak to si ještě tu poslední prázdninovou neděli všichni užijí. No a jak to zatím vypadá na začátku příštího týdne? 31. bude v pondělí.
2: Tam asi taky vypadá, že by mělo být ještě poměrně teplo, tam by ty teploty mohly vystupovat někam i na těch 28 stupňů, no ve spíše nějaký polejasno, opět víme, že nějaká slabá přehánka, pak v tom týdnu vypadá takové slabé ochlazení, ty minimální teploty někde 18-15 a ty maximální většinou by se pohybovaly kolem letních 25 stupňů a spíše nějaká polejasná oblačná obloha a s nějakými výjimečnými slabými přehánkami.
1: Máte přehled, víme, s čím máme počítat. Mrych Drapák, Český hydrometeorologický ústav v Hradci Králové. Děkujeme za předpověď. Hezký zbytek dnešního dne, pane Drapáku. Naslyšenou.
2: Máte za hezký večer. Naslyšenou.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: A co na vás v dalším magazínu i o tom vašem životním stylu čeká? Rozhovor s houslovým virtuózem Jaroslavem Svěceným, další osobností nominovanou v anketě Šarmantní osobnost roku. Představíme vám taky muže roku 2026 Jakuba Bolka. Na podzimní plány se zeptáme herečky Jitky Sedláčkové a s novinářkou a cestovatelkou Pavlou Apostolaky navštívíme Švýcarsko.
0: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji. Naším hostem byla dnes dopoledne náčelnice Sokolské župy Orlické Liška Meclová. Kromě toho, že si s ní povídali na Kudybysova o sportovních aktivitách, tak se zaměřili na historii a současnost této nejstarší české tělocvičné a společenské organizace. Tak si poslechněte, co nám náčelnice Sokolské župy Orlické Eliška Meclová dnes ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové řekla.
1: Pojďme mi představit vůbec Sokolskou župu Orlickou a možná Hradeckého Sokola, který patří pod župu Orlickou. Co všechno tam patří? Co všechno vy máte na starosti?
2: Tak já jako náčelnice župy Orlické mám na starosti všestrannost, to znamená všechny ženské složky napříč celou župou, to znamená od těch nejmenších dětí až po ty nejstarší seniory. V podstatě v mé gesci by mělo být starat se o to, jakým způsobem cvičí, co potřebují, co jim může župa nabídnout, čím pomoci a tak dál.
1: No a vy jste Hradečačka, tak můžeme klidně říct rovnou ohledně třeba Hradeckého Sokola, od kdy tady působí, to je přece docela už dlouhá historie.
2: Počátky Sokola v Hradci Králové připomínají poněkud narození Járy Cimrmana, protože se přesně neví, kdy se tady začalo o tom hovořit, hovoří se o letech 1864, 65, 66. Mm-hmm. Když si představíme, jak vypadal Hradec Králové v té době, byla to vlastně pevnost, obehnaná hradbami, kdy ten veškerý život se odehrával pouze na kopci. Přesto se do Hradce dostávají různí buditelé a vzdělavatelé. Vzpomeňme třeba na Klicperu, Cíglera, Pospíšila a zejména Václava Červeného. Václav Červený byl podnikatel z dnešního pohledu, který vyráběl hudební nástroje, ale byl to zároveň nadšený sokol. Takže u něho, pravděpodobně doma, se scházeli nadšenci, kteří přemýšleli, jak ustavit jednotu v Hradci Králové, k čemuž došlo definitivně roku 1860. Původně se cvičilo ve škole, ale sokolové samozřejmě toužili po vlastní sokolovně. Mnozí možná ani netušíme, že ještě pozůstatky té úplně první sokolovny se nacházejí dodnes na Kavčím plácku, je tam teda víceméně jenom průčelí. Nicméně při třídění archivu župy Orlické se nám podařilo objevit fotografie někdy z toho konce 19. století, takže víme, jak vypadal interiér sokolovny, jaké tam bylo nářadí a podobně. Takže to byly ty úplně původní počátky sokola v Hradci Králové.
1: Jak to vypadalo dřív? Bylo to už taky pro děti, nebo to bylo hlavně pro dospělé?
2: V počátcích sokola byl sokol naměřen pouze na muže. Postupně se k něm přidali dorostenci. Ženy začaly cvičit asi 7 let po založení sokola, takže se přidali celkem záhy. Nicméně veřejná vystoupení pro ženy bylo až počátkem 20. století. Žatstvo jako takové máme doloženo v roce 1920, kdy cvičili na sletě, ale o složce rodičů a dětí musíme hovořit až na přelomu 70. a 80. let, kdy v rámci cvičení

0: cvičení takzvané základní a rekreační tělesné výchovy, která suplovala Sokol, protože Sokol v té době nebyl povolen, byl záměr zapojit i batolata a předškolní děti. Takže v roce 1980 na Spartakiádě se objevuje první skladba pro rodiče a děti, pak v roce 85 a od 90. let už je složka rodičů a dětí pevně zakotvená v tom běhu sokolských cvičení, včetně následných předškolních dětí a na to navazující žactvo.
1: Celý rozhovor s náčelnicí Sokolské župy Orlické Liškou Meclovou, která byla dnes hostem Českého rozhlasu Hradec Králové, si můžete poslechnout v našem audio archivu na webu hradec.rozhlas.cz. Zajímavé hosty zveme do studia, co?
2: Den v kraji.
1: U Adršpašských skal zahraje večer lidem Polický symfonický orchestr se svými hosty. Já o tom budu mluvit s členkou organizačního týmu Viktorií Antlovou už za chvíli. Český rozhlas Hradec Králové, středa 26. srpna 17:35. Příjemný podvečer přeje Karel Sladký.

0: Širým nebem na louce u Držpašských skal vystoupí dnes večer Police Symphony Orchestra. Koncert pro klid se uskuteční od 7:30 v rámci Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu. Součástí programu, který začne v 6 večer, bude také předpremiéra filmu Essence Two Story of Nina Kapres a povídání se špičkovou s Lekleinerkou Anou Hanuš Kuchařovou. O samotném koncertu symfonického orchestru teď budu mluvit s členkou organizačního týmu a zároveň hráčkou na marimbu Viktorií Antlovou. Viktorie, dobrý podvečer.
1: Dobrý večer.
0: Když jsem řekl hráčkou na marimbu, nevím, jestli každý ví, co je marimba, jestli můžete.
1: Marimba je melodický bicí nástroj.
0: Díky. Jak to teď vypadá na místě koncertu?
1: No, my jsme před chvílí skončili naši generální zkoušku a právě jsme otevřeli brány našeho areálu a pomalu sem začínají proudit první návštěvníci. O 6:00 nám začíná ten již zmiňovaný doprovodný program. No a my se nemůžeme dočkat, dokonce se nám umoudřilo po celém dni i počasí a vypadá to, že to i vydrží, takže se moc těšíme.
0: Meteorolog nám to potvrdil, tak by to snad mělo být dnes dobré. Kteří hosté se k vám při dnešním koncertu přidají?
1: Pozvali jsme si naše blízké hosty Tomáše Kluce a Jiřího Kučerovského a také Prago Union. Ti s námi tady v regionu vystoupí úplně poprvé. No a doprovodí nás také tanečníci z Červeného kostelce, ale nebudou chybět i naše stálice Karolínka Soukupová, Andrea Hola a Pepa Fečo. Takže je na to se těšit určitě dneska večer.
0: No a když už jsme zmínili to počasí, máte pro návštěvníky nějaká doporučení třeba i v této souvislosti?
1: Tím, že tady jsem už 2 dny, tak můžu jenom doporučit teplé oblečení a hlavně pevnou obuv. Rozhodně návštěvníci neprohloupí třeba holinkama. A tím, že to je na louce, tak tady taky není moc míst k sezení, takže když se vezmou svoji židličku nebo deku, tak určitě neprohloupí. Naším největším strašákem, ale není jenom počasí, ale je to také parkování, takže všechny, kteří za námi do Adržbachu dnes jedou, bychom chtěli poprosit, jestli by auto mohli nechat v Teplicích nadmetují a využili naši kivadlovou dopravu, kterou jsme si pro dnešní večer speciálně připravili. A budeme se tedy na ně moc těšit. Všechny informace jsou pak na webu policesymfoniorchestra.cz.
0: U Adržbašských skal zahraje večer lidem Polický symfonický orchestr se svými hosty. Také Tomáš Klus nebude chybět. Mluvili jsme o tom s členkou organizačního týmu Viktorií Antlovou. Děkujeme za informace, ať se vám to vydaří. Hezký večer.
1: Moc díky, mějte se pěkně. Na stranou.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: A na náplavce Liště na nábřeží tady v Hradci Králové večer vystoupí Štefan Margita. Vše se chystá. Naše reportérka je u toho, sleduje přípravy přímo na místě a tak o tom ještě uslyšíte právě v této hodině našeho vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, středa 26. srpna. Hezký podvečer.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Boys ve dnu v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. Lidé v Hradci Králové se dnes večer mohou připojit k oslavě 70. narozenin Štefana Margity. Operní pěvec vystoupí na náplavce Elišče na nábřeží v doprovodu hradeckých filharmoniků a sopranistky Jany Šrejmika Čírkové. Koncert pod širým nebem budou moci lidé sledovat z protějšího Smetanova nábřeží nebo nedalekého Tyršova mostu. Přípravy teď přímo na místě sleduje reportérka Českého rozhlasu Hradec Králové Adela Kavříková, která sedí na jedné z laviček připravené pro návštěvníky. Vidím tě, Adélo, z okna. Hezký podvečer.
1: Pěkné odpoledne z Labské náplavky. Tak ten koncert začne přesně v 8:30, tedy za necelé 3 hodiny. Tady už je teď téměř všechno připravené. Stále jsou tady někteří technici, kteří dokončují stavbu pódia nebo zkouší zvuk. Organizátoři po celý den bedlivě sledují předpověď počasí a i když se posetnění očekávají teploty jen asi okolo 18 stupňů, dobrá zpráva pro návštěvníky je, že by nemělo pršet. A pořadatelé to totiž nemají připravenou mokrou variantu a pódium není zastřešené, takže je to možná trochu loterie. Někteří lidé si tady ale už teď na Smetanově nábřeží zabírají ta nejlepší místa a rozkládají si tady piknikové deky.
0: Mluvili jsme s meteorologem, Imrich Drapák potvrdil, že by skutečně pršet nemělo, takže by to mělo všechno dopadnout. Dnešní večer je, jak jsme říkali, koncipovaný jako oslava jubilá Štefana Margity. Adélo, na co přesně se mohou diváci těšit?
1: Je toho mnoho. Program nabídne takový průřez operní klasikou i populárnějšími melodiemi. Zazní třeba árie z Mozartova Dona Giovanniho nebo Figarovy svatby, z Čajkovského Evžena Onegina, Smetanovy Prodané nevěsty, Dvořákovy Rusalky nebo melodie z Gershwinovy opery Porgy a Bess. Štefana Margitu na pódiu kromě hradeckých filharmoniků, to jsme říkali, doprovodí taky jeho kolegyně z Národního divadla sopranistka Jana Šrejma Kačírková a to vše bude znít pod taktovkou dirigentky Anny Pozidis z opery Národního divadla. Pro Štefana Margitu bude ten dnešní večerní koncert výjimečný. On totiž letos oznámil ukončení divadelní kariéry a v pondělí byl uvedený do síně slávy Národního divadla. A připomenu, že během své kariéry zpíval v nejslavnějších hudebních operních domech světa, včetně New Yorkské metropolitní opery nebo třeba milánské La Scaly.
0: A teď takové ty praktické informace, kdybych chtěl na koncert, musím si sehnat vstupenku, jak to je?
1: To je ta dobrá zpráva, že tu vstupenku lidé nepotřebují, vstupné je zdarma, organizátoři ale doporučují dorazit s dostatečným předstihem. Hradecká filharmonie letos pořádá, už je to tuším 5. ročník koncertu Open Air pro Hradec a zkušenosti pořadatelů ty mluví jasně, sejde se tady několik tisíc lidí a dnes to zřejmě podle toho, kolik lidí už je tady teď, nebude jiné. Diváci budou moct vystoupení sledovat jednak tady ze Smetanova nábřeží, z Tyršova mostu. No a pak se nabízí taky romantická varianta využít vlastní plavidlo přímo na Labi, třeba soukromý kajak, kánoj nebo paddleboard. Vzhledem k počasí je to ale zároveň asi i ta nejodvážnější varianta. Utěšením pro ty, kteří nestihnou přijít včas, pak může být připravená videoprojekce, která bude živě přinášet ty detaily z pódia a chybět tady nebudou. A teď už nechybí taky stánky s občerstvením. Pro starší návštěvníky filharmonie přichystala omezený počet židlí a lavic, ale zase je třeba počítat s tím, že budou k dispozici jenom do vyčerpání kapacity.
0: No, Štefan Margita je zkrátka Štefan Margita a navíc, jak jsi říkala, ten koncert bude výjimečný, protože oznámil ukončení kariéry. Adélo, ještě máš nějaké praktické doporučení pro ty, kteří by chtěli pořádání koncertu podpořit přes to, že vstup je zdarma?
1: Ano, pořadatelé letos divákům poprvé umožňují přispět na organizaci formou takzvané Noty pro Hradec. To je dobrovolný příspěvek v libovolné výši, který lze zakoupit na předprodejním portálu hkpoint.cz. Nejde o klasickou vstupenku a nezajišťuje ani rezervaci místa k sezení, slouží výhradně jako podpora pro pořádání příštích ročníků koncertu Open Air pro Hradec, ze kterého se tady, troufám si říct, už postupně stává tradice. Takže pokud tedy lidé zvažují zda dorazit, tak počasí zatím drží, vstup je volný a na nábřeží už se začíná tvořit příjemná atmosféra.
0: Ve 20 hodin 30 minut to vypukne. Adéla Kavříková, naše reportérka, nám nabídla informace z příprav. Děkujeme za to, hezký zbytek dne.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Co bude Český rozhlas Hradec Králové sledovat zítra, o čem budeme vysílat? Zítra bude v našem ranním vysílání hostem po 8:30 Adam Křehký, trenér plaveckého klubu v Rychnově nad Kněžnou. Působí jako odborný lektor a zástupce vedoucího na katedře tělesné výchovy a sportu Univerzity Hradec Králové, kde budoucí tělocvikáři a trenéry učí právě plavání a atletiku. Publikuje ale i vědecké studie zaměřené na plavání mládeže. Adam Křehký, trenér plaveckého klubu v Rychnově nad Kněžnou, dorazí do Českého rozhlasu v Hradci Králové 8:55. Zítra se v našem vysílání vydáme i do Teplic nad Metují, kde, jak už jsme říkali, začíná 43. ročník Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu. Z něj budeme ostatně tento pátek dopoledne 3 hodiny vysílat od 9 do 12. Přehlídka nabídne 32 soutěžních snímků z 11 zemí. Mezi českými autory najdeme Tomáše Galáska, Honzu Šimánka nebo Jana Považana. Oblíbenou spojnici mezi Velkým náměstím a Komenského ulicí tady v Hradci Králové schodiště Bono Publico čeká údržba. Pro veřejnost se uzavře zítra. Jaké práce tam budou technici provádět? Zeptáme se. O nájemní bydlení v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku se přihlásilo 70 uchazečů. Kdyby se mohli nastěhovat první nájemníci a kolik jich má šanci? Zjistíme. A zastavíme se i v Dolanech u Jaroměře, kde si obyvatelé stěžují na hluk ze silničního obchvatu. Jak to tam vypadá? Uslyšíte z našeho zítřejšího vysílání.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: A Karel Sladký, který vás jim provedl.

Sandvičovač si s námi můžete zahrát po 18. hodině v kvízovce. To je parádní cena, to je motivace. Sandvičovač někomu z vás věnujeme po 18. hodině. Kvízovka Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto novely, která mění rozpočtová pravidla. Silničáři otevřou v listopadu další úsek dálnice D11. Chmelaři očekávají kvůli suchu nižší úrodu. A počasí zítra má být polojasno až oblačno, teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezký podvečer. Poslanci dnes přehlasovali prezidentské veto. Hlasy koaliční většiny prosadili novelu rozpočtových pravidel. Do schválených výdajů se nově nebudou započítávat některé investice státu, mimo jiné na dopravní infrastrukturu. Schválený schodek bude moci kabinet překročit i v případě zhoršení bezpečnostní situace.
4: Novelu od začátku jejího projednávání silně kritizovala opozice. Podle ní přispívá pouze k zadlužování státu a oslabuje kontrolu veřejných financí. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
5: Začíná rozpočtová demolice, začíná faktický konec odpovědného vládnutí. Jste hrobaři rozpočtu.
4: Všechny opoziční kluby se kvůli novele plánují obrátit na ústavní soud. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO ale argumentovala, že bez přijetí novely by nešel sestavit realistický rozpočet na příští rok.
6: Nechceme dělat vylhané rozpočty. Právě proto přicházíme s tímto zákonem.
4: Do sněmovny se novela vrátila už po druhé. Ještě před prezidentem ji poslancům v červnu vrátili taky senátoři. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
3: Silničáři zprovozní v listopadu 3-kilometrový úsek dálnice D11 z Královce směrem na Trutnov. Navazující trasa na polské straně je hotová. Další úsek dálnice do Trutnova má být dokončený podle šéfa ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla ve druhé polovině roku 2028.
7: Stavba dálnice D11 mezi Trutnovem a státní hranicí je velmi náročná. Obsahuje 28 mostů, 2 tunely. Z těch mostů je třeba dvě dlouhé estakády přes 700 metrů, to znamená skutečně z hlediska výstavby je to velmi komplikovaná náročná stavba, ale probíhá tuto chvíli těch harmoniem, který jsme slibovali.
3: Úroda chmele bude oproti průměru až o čtvrtinu nižší, hlavně kvůli suchu a horku. Oznámil to dnes předseda představenstva Svazu pěstitelů chmele Jiří Smetana. Horší je podle něj i kvalita. Lépe jsou na tom podniky, které mají systém zavlažování. Sport. Fotbalisté Hradce Králové zítra nastoupí k odvetnému utkání v posledního předkola konferenční ligy. Opět po týdnu vyzvou Panathinaikos Athény. V prvním duelu vybojovali remízu 2-2. Trenér David Horejš opět vsadí i na hráče z lavičky.
8: Věřím, že vybereme takovou sestavu, která nás dovede k postupu, ale pro nás to není o tom, kterých 11 hráčů vyběhne. Pro nás je to o těch, co hrajou celý to utkání. Počasí.
3: Zítra má být polojasno až oblačno, teploty na východě Čech od 26 do 29 stupňů, na horách kolem 20. Biozátěž bude na dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Ve Velkém Poříčí na Náchodskou pozor na uzavírku Poříčské ulice. Důvodem je stavba nové silnice směrem na Náchod. Držte se objízdné trasy. Tolik informace z dopravy.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Je na startu.
0: Zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
9: Určitě si kvízovku s námi dnes užijete. Příjemný 26. srpnový podvečer, stále ještě prázdninový. Dnešní výhra sendvičovač, to je cena. A někdo z vás sendvičovač získá, vyhraje parádní výhra kvízovky Českého rozhlasu, která se hlásí vždy ve středu v tomto čase. Hudebně zábavná hodina, do které se může zapojit každý, kdo si rád hraje. Kvízovka nabízí hodnotnou výhru a to dnes opravdu podtrhuji, protože ten parádní sendvičovač, který mám před sebou, stojí za to a někdo z vás ho získá v závěru této hodiny. Z vás úspěšných. A lovec Jakub Kvášovský už je na vás také připraven, také nachystal zase nějaký ten kvíz. Máme pro vás i písničky, ještě stále na prázdniny. A šťastné číslo, to je na webu Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. Už jste se podívali. Karel Sladký vás zdraví z Kvízovky Českého rozhlasu. Příjemný podvečer.

0: No, jednou je to úplně nebude, ale rádi si s vámi popovídáme, pobavíme se ještě v poslední prázdninové kvízovce Českého rozhlasu, kde je ve hře sendvičovač, to je parádní výhra. Kvízovka!
1: Kvízovka! Hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
0: Je to tak, hlavy dohromady může vás být víc, přitom jeden zatelefonuje, zozvete se k nám do Českého rozhlasu, vyberete si číslo od jedničky do 25, pod každým je dnes soutěžní otázka, pokud na otázku správně odpovíte, postoupíte do závěrečného slosování o sendvičovač, který někomu z vás před 19. hodinou věnujeme. Pod každým číslem je písnička, jejich seznam na prázdniny na internetových stránkách Českého rozhlasu, právě v pořadu Kvízovka, a tam i šťastné číslo pro dnešní podvečer, pro dnešní hru. Pokud se k nám do Českého rozhlasu dovoláte a řeknete ho, automaticky postoupíte do slosování. Jakub Kovášovský na vás také připraven, někde pod čísly od jedničky do 25, sázka na Jakuba. Pokud narazíte na číslo, kde je, Jakub vám položí otázku a na vás bude, zda budete jeho tvrzení věřit nebo ne. Jen si hlídejte, abyste neřekli číslo, které už si vybere posluchač před vámi. Držíme pěstě, co vám v dnešní stále ještě prázdninové kvízovce Českého rozhlasu daří. Správně odpovíte a zajistíte si postup do slosování o sendvičovač, protože to stojí za to zatelefonovat a zkusit s dnešní kvízovkou štěstí. Písničku vám určitě pošleme, písničky jsme nasadili na léto, na prázdniny a hrát můžeme v této hodině i takto. Letní láska pod číslem 2. Prachovské skály pod pětkou, Ivan Mládek a jeho Benjo Band. Číslo 5. Jennifer Rush máte pod číslem 9, takže by to bylo šťastné číslo pro dnešní hru, pro dnešní kvízovku. 9. Valdemar Matuška na vaše četná přání pod číslem 15. 15. A pod 24. Kylie Minogue. To byla malá hudební ochutnávka i možná nápověda pro dnešní poslední prázdninovou kvízovku Českého rozhlasu. Jestli na ní dáte nebo ne, to už je na vás. A jestli vás zajímá, jaké další interprety najdete, tak se podívejte na internetovou stránku Českého rozhlasu do pořadu Kvízovka. V této hodině si budeme i příjemně hrát, ale těším se i na to, že si hezky popovídáme. 18 hodin 11 minut, nejvyšší čas, abychom aktivovali telefonní linku a dali někomu z vás šanci. Jsem zvědavý, jestli hned první kvízovkář se ozve se šťastným číslem.
1: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: A nemusíte jen poslouchat, můžete se zapojit, zatelefonovat, protože můžete získat sendvičovač. To je parádní výhra dnešní Kvízovky Českého rozhlasu. Sendvičovač je motivací k tomu zkusit s námi štěstí, pobavit se, zahrát si, a když to budete brát sportovně s nadhledem, tak o nic nejde. Zdravím paní Inku, která se k nám dovolala. Paní Inko, hezký podvečer.
2: Dobrý podvečer, pane Karle, já vás také zdravím.
1: Telefonuje z Hradce Králové, nechystáte se náhodou na dnešní koncert pro Hradec Open Air na Vyštině
2: nábřeží? Nechystám z toho důvodu, protože bych nevydržela dlouho stát a lavice, které tam většinou jsou nízké a mě jako s třema endoprotézama.
1: Rozumím.
2: Se špatně sedí.
1: Štefan Margita tam bude pomyslně mávat posluchačům, bude se loučit, protože oznámil ukončení kariéry, oslaví v Hradci Králové své životní jubileum 70. a už teď se místa plní, i ty lavice, které jste zmiňovala, už se plní, protože zájem je velký, vstup je zdarma, ve 20:30 to na Eliščině nábřeží vypukne, společně s Filharmonií. Já to říkám teď i ostatním posluchačům, protože je máme po celé republice v tuto chvíli, třeba ještě někoho zlákáme a řekne si, je, tak já do Hradce pojedu. Ve 20:30 to začne na Eliščině nábřeží, Štefan Margita, vstup je zdarma, Filharmonie a další hosté. No ale na vás, paninko, je, když jste se dovolala do té kvízovky, správně odpovědět na nějaký kvíz, a nebo je tady ještě varianta, že jste si našla šťastné číslo pro dnešní hru.
2: Ano, našla jsem si ho, je to jednička a je to shodou okolností mé životní číslo jednička.
1: No tedy. Šťastné číslo. A je to skutečně tak, tak to pěkně vyšlo. Jednička dnes šťastným číslem pro poslední prázdninovou kvízovku. Když se tady pomalu loučíme s těmi prázdninami, jaké bylo vaše léto, jak jste si užívala vy?
2: Tak jako v rámci možností, no, byla jsem u sestry na chalupě na pár dní, udělala jsem si pár výletů, setkala jsem se s kamarádkami, protože jsem nedávno oslavila 70.
1: Jako Štefan Margita.
2: Jako paráda. Ano.
1: Dobře.
2: Ale já nejsem tak slavná.
1: No třeba budete, pokud to dnes dopadne v té kvízovce sendvičovač. Každopádně jedničkou jste si hladce zajistila postup do slosování o hlavní výhru dnešní kvízovky. Tak vás moc zdravíme, příjemný zbytek dne, a vybrala jste nám i hezkou písničku, tak si ji teď dáme pod jedničkou.
2: Děkuji moc, ráda si ji poslechnu, přeji hezký večer, mějte
1: hezký
2: se,
1: večer vám, paní Inko.
2: Naslyšenou.
1: Paninka, která vybrala šťastné číslo jedničku pro dnešní hru, sendvičovač je ve hře, telefonujte.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Parádní sendvičovač hrajete v poslední prázdninové kvízovce Českého rozhlasu. To stojí za to zkusit štěstí.
1: Posloucháte kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: Štěstí teď zkusí pan Jiří, který se k nám dovolal do kvízovky. Pane Jiří, dobrý podvečer.
2: Zdravím, dobrý podvečer.
0: Hezký podvečer. Zeslabte si prosím rádio, ať je lépe slyšet. Je to důležité. Jaké je vaše léto, jak vy jste si ho užil dosud, Jiří?
2: Léto perfektní, až na to vedro. Nemám rád takovýhle horoučavý.
0: Čtyřicítky, když bylo 30, tak jsme si říkali, je, ochladilo se. Tak, dva dny se nám vrátí opět tropické teploty, ale myslím, že dnes taková příjemná úleva. Tak hezky se hraje i kvízovka. Jaké číslo jste si, Jiří, vybral vy?
2: Já?
0: Ano.
2: Sedmičku.
0: Sedmičku. Pod sedmičkou spisovatel Jaroslav Hašek. Pane Jiří, Osudy dobrého vojáka Švejka určitě znáte.
2: No jo.
0: Od Jaroslava Haška. Ano. A my se vás ptáme, kde prožil poslední roky svého života spisovatel Jaroslav Hašek a kde je také pochován. Jaroslav Hašek.
2: Aj.
0: Můžete se s někým poradit, je-li tam někdo? Když to rádio jste trochu zesilil, určitě.
2: Mám tady tu druhou polovičku.
0: Tak se jí zeptejte, kde prožil poslední roky života spisovatel Jaroslav Hašek a kde je pochován?
2: Nápověda by mohla být.
0: Není.
2: Není. Cože? Protivín.
0: Protivín? Tak já ještě jednou zopakuji tu otázku, kde prožil poslední roky života a kde je pochován Jaroslav Hašek. Tak Protivín říkáte. Tak my se teď zastavíme v domku Jaroslava Haška. Dozvíte se správnou odpověď, pane Jiří.
3: Jaroslav Hašek jsem vlastně přijel na pozvání malíře Panušky a natolik se mu tady zalíbilo, že zde zůstal, pobýval nejdřív v hostinci u České koruny, u pana Invalda a potom si koupil tady ten domeček zhruba v říjnu, ale bohužel tady asi žil jenom 3 měsíce a pak skonal.
0: A v tomto domečku tady strávil poslední okamžiky života.
3: No.
0: Ten domeček je teď přístupný lidem, co tady všechno mohou vidět?
3: Jsme 2 roky po rekonstrukci, takže úplně nově upravený. V té první části tady panely o jeho životě, jak působil v Praze, v Rusku, tady o jeho přátelích. A v dolní části je potom video o jeho pobytě na Lipnici, kterou uvádí pan Ivo Niederle. Pak je tam výstava ke 100 letům neprakty malíře. Pak je tam jeho místnost, kde vlastně bydlel. Původní boty, který si přivezl z Ruska a samovar. Pak je tam taková kuchyňka a upravená zahrádka, kterou si můžou návštěvníci prohlídnout.
0: Je nádherný ten dům Jaroslava Haška. Asi vybral dobře a myslím si i na strategicky dobrém místě,
3: ano,
0: že?
3: Perfektní, ano.
0: Tady krásná energie pod hradem a on na tom hradě i provázel.
3: Ano, tam má vlastně i komůrku na hradě, je taky zpřístupněná lidem.
0: Tvořil tady právě ta svá díla, která všichni známe?
3: Určitě. Ne úplně dokončil Švejka, že jo, ale napsal tady i povídky různý.
0: A pochován je přímo tady na hřbitově?
3: Je tady. Za tou hospodou je potom jeho hrob. Je to taková otevřená kniha.
0: Haškův domek v Lipnici nad Sázavou, kde je pochován a kde také můžete tedy navštívit právě jeho hrob. Je to Lipnice. Haškova Lipnice, známý vyhlášený festival. Také, ano, tak právě tam prožil Jaroslav Hašek poslední roky života. I tu jeho komůrku na hradě v Lipnici můžete vidět a zastavit se v jeho domku. Průvodkyní nám byla Martina Trousilová. Zdravíme do Lipnice nad Sázavou. Ale zdravíme i vás. Dnes to sice nevyšlo, ale za týden bude opět příležitost v září, ať to září pro vás v kvízovce, pane Jiří, pozdravujte tu vaši drahou polovičku, která vám radila také, dávali jste hlavy dohromady. A mějte se hezky, pěkný večer, naslyšenou.
2: Děkuji.
1: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Kvízovka Českého rozhlasu 726 46 46 46 do Rožnova v Královéhradeckém kraji. Zdravím paní Janu. Paní Janu, hezký podvečer, vítejte.
1: Hezký podvečer.
0: Jaké vaše léto, jak jste výletovala, užívala si?
1: My jsme se užívali.

0: Myslím, že tam bylo horolezci tam nápovědě.
1: Ano, Prachovské skály, Benjamin Mládka. Na Prachovské skály se pod pětkou určitě vypravíme, ale ještě tam je něco pro vás, soutěžní úkol, paní Jano.
2: No, Sázka na Jakuba.
1: Jakub Kvášovský pod číslem 5. Lovec Jakub Kvášovský, který také chystá kvízy, nejenom pro televizi, ale také pro kvízovku Českého rozhlasu, tak si na dnešek pro vás, paní Jano, jeden kvíz připravil. Jestli budete připravena, dejte pokyn a Jakub Kvášovský vám položí soutěžní otázku.
0: Dobře.
1: Může, může. Ano, na vás pak bude odpovědět jednoduše ano nebo ne, buď to vyjde, nebo to nevyjde. Jakube Kvášovský, poprosím otázku pod číslem 5 pro paní Janu z Rožnova.
3: Ludwig van Beethoven složil během svého života celkem 9 oper.
1: Paní Jano, ano nebo ne?
0: Ano, ne. Já říkám ne, ne, ne.
1: Nelíbí se vám to? Nesedí vám to?
0: Ne.
3: Ne? 9 složil symfonii, operu pouze jednu a tou byla opera Fidelio.
1: Skvělé, tak vám to vyšlo. Pro tuto chvíli tady porazila Stalovce. Jakuba Kvášovského, úsměv úleva asi i velká, že?
0: Děkuji vám.
1: Člověk čeká, jaký kvíz dostane, jakou otázku, jestli to bude ten lovec, nebo ještě něco jiného a tak. Tak každopádně pod číslem 5 jste si zajistila postup do slosování před 19. hodinou, tak teď už to bude na té štěstěně před 19. Dobře. Hodinou, jestli to vyjde a jestli budete mít v Rožnově nový sandvičovač. Máte sandvičovač doma?
0: Máme toustovač, nemáme sandvičovač.
1: Tak. Tak jestli bude do páru sandvičovač, tak dozvíme se před 19. hodinou.
0: On ho právě chtěl syn.
1: Syn ho chtěl, touží po něm. No tak přáli bychom mu ho, a kdyby to nevyšlo, tak maminka je hodná, ona mu ho koupí určitě.
0: Jasně.
1: Když se bude snažit ve škole, za týden to vypukne. Paní Jano, mějte se v Rožnově hezky, poslouchejte dál a před 19. hodinou budeme všichni vědět, jak to dopadlo. Mějte se moc hezky.
0: Děkujeme. Mějte se krásně.
1: Naslyšenou. No a vyrazíme na ty zmiňované a slibované Prachovské skály.
2: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46 46.

0: Možná jste také vyrazili do Prachovských skal, do Českého ráje, tam je opravdu krásně, mohu potvrdit. 18 hodin 35 minut je s vámi Český rozhlas. Ve hře je sendvičovač, někomu z vás ho před 19. hodinou věnujeme.
1: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: Pan Filip se dovolal do Kvízovky Českého rozhlasu, tak doufám, že dobře naladěn, že dnes měl dobrý den. Pane Filipe, hezký podvečer.
2: Pěkný podvečer vám do studia i všem soutěžícím a posluchačům Rádia Hradec a na vaši otázku měl jsem dnes pěkný, normální pracovní den.
0: Tak, vše jste zvládl, tak teď ještě, ať se daří v té Kvízovce Českého rozhlasu, dovolat se podařilo, to je ten první krok a teď ten další číslo, pane Filipe, které vám bude přát dnes.
2: Dovolat se podařilo, číslo 25 jsem vybral a doufám, že budu vylosován, protože poslední několik kvízovek jsem se dovolal a štěstí mi nepřálo.
0: Gumbay Dance Band pod číslem 25 a pod 25 otázka z Českého rozhlasu přímo. Tak pane Filipe, které stanice vysílají každou středu mezi 18. a 19. hodinou právě kvízovku?
2: Tak já se domnívám, že stanice Hradec Králové a Pardubice.
0: Domníváte se?
2: Domnívám se.
0: A nemůže to být třeba Hradec Králové a Liberec, nebo Hradec Králové a Pardubice? Brno tedy.
2: Já se domnívám, vy mě určitě zkoušíte, pane Kájo. Když se smějete, ale já se domnívám, že je to Hradec Králové a Pardubice.
0: Hradec Králové a Pardubice. Teď se smějí kolegové v Pardubicích a je to tak, Filipe. Ano, Český rozhlas Hradec Králové, Český rozhlas Pardubice, ale máme posluchače po celé republice, protože jsou s námi i přes digitální rádia, přes internetové
2: stránky. To určitě, ano, také poslouchám přes digitální rádio a přes mobilní aplikace a tak dále, ale Hradec Králové jsem věděl a ty Pardubice jsem váhal, ale když jsem byl dnes na vašich internetových stránkách, kde jsem hledal včasné číslo, tak vím, že tam bylo, že i z rádio Pardubice.
0: Je to pravda, je to tam napsáno všechno, jste pozorný čtenář, za to velká pochvala. A teď budeme pořádně držet pěsti, protože už by to mohlo dopadnout, že v tom závěrečném slosování.
2: No, přál bych si to moc, byl by to dárek tady. Pro mého syna si zařizuje bydlení, tak byste mu to určitě hodilo.
0: Jeden sendvičovač do bytu by se hodil, určitě.
2: To bych chtěl pozdravit i paní Šárku, která je v práci, tak aby to do těch 22 hodin uteklo a i ta píseň vypatřila jí a samozřejmě vám do studia, protože jste nejlepší rádio a všem kvízovkářům.
0: Děkujeme pěkně, pane Filipe. Vám hezký zbytek dnešního dne, ať je tedy štěstěna při vás před 19. hodinou. To už neovlivníme, tak budeme ale držet
2: pěstí. Já vám také děkuji a i když to nevyjde, tak nevadí, protože Hradec Králové budu poslouchat dál, protože jste fajn rádio.
0: Díky. Díky za ta slova a také paní Šárce, mějte se hezky. Posíláme písničku Gumbay Dance Band, tak se budeme ještě krásně letně ladit v kvízovce. A pro vás ostatní šance.
1: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46 46.

0: Je s vámi Český rozhlas, je s vámi Kvízovka a v Teplicích nad Metou je s námi pan Petr, kterého zdravím. Pane Petře, hezký podvečer.
1: Dobrý večer, já vás tady zdravím.
0: Děkujeme, jaké je vaše léto, jak vy si užíváte?
1: No, užívám se dobře, teď zase u nás chystá Mezinárodní horolezecký filmový festival.
0: To je pravda, budeme u toho, ano.
1: A to bylo vás na pohostění k hasičům.
0: Mezinárodní horolezecký filmový festival, který začíná ve čtvrtek zítra, to je vždycky velká událost a Český rozhlas u toho nemůže chybět.
2: Kvízovka. Hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
0: A pane Petře, šance teď pro vás také zahrát si o sendvičováč, hlavní výhru dnešní kvízovky. Jaké číslo jste zvolil vy?
1: Zvolil jsem se
0: 16. 16. Tak to nevyrazíme do Teplic nad Metují na filmový festival, ale za Rumcajzem. Petře, čím Rumcajz byl, než se stal loupežníkem? Čím byl Rumcajz, než se stal loupežníkem?
1: Byl to Švec.
0: Říkáte, že to byl Švec?
1: Ano.
0: Samozřejmě je to tak. Švec měl dílnu Podvěží, dokud nebyl pro urážku starostenské nohy vykázán z města, byl ševcem, než se stal loupežníkem. Tak to šlo hladce, pane Petře, v Teplicích nad Metují teď. Gratulujeme pro tuto chvíli tady a držíme pěsti v závěrečném slosování také před 19. hodinou, i když ještě někomu dáme šanci z posluchačů. Tak se mějte hezky v Teplicích nad Metují. Pěkný večer, naslyšenou.
1: Ano, moc děkuji, naslyšenou. Chcete zkusit
2: kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: paní Květu ještě stačíme pozdravit. Paní Květo, krásný středeční podvečer, vítejte v Kvízovce.
1: Vám taky, pane Karle, krásný podvečer.
0: Krásný podvečer. Jaké číslo nakonec?
1: 15.
0: 15, 15. Šarmantní osobnost roku, letos jubilejní 30. ročník této ankety. Dostal se do té šarmantní desítky, ze které teď vybíráte absolutního vítěze Jakub Kvášovský, který připravuje kvízy právě do Kvízovky Českého rozhlasu.
1: No, je tam nominovaný.
0: Takže odpověď je ano?
1: Ano.
0: Je v té desítce? Jste o tom stoprocentně přesvědčená?
1: Stoprocentně, protože ho máme rádi všetci a je to znova.
0: No, že ho máte rádi, jestli dostal tolik hlasů, že je v té desítce?
1: No, já si myslím, že jo.
0: Teď se to dozvíme. Ano, cinklo to, je to tam. Tak když ho máte všichni tolik rádi, tak ho taky podpořte, protože teď je to hlasování, ano. Tam jsou také hodnotné ceny, televizor, mobilní telefon a tak dále. Tak doufejme, že ta tečka teď i šťastná s číslem, které jste si vybrala, postupujete také do slosování a už za pár minut někomu sandvičovač věnujeme. Je parádní. Já už to úplně vidím, křupavé vonavé sandviče z nového sandvičovače.
1: Já taky.
0: Tak si to představujte, vizualizujte a třeba to dopadne za malou chvíli. Mějte se hezky, paní Květo. Krásný večer.
1: Naslyšenou.

poslední prázdninová kvízovka Českého rozhlasu. Nebojte, za týden září se také ozveme. A teď to bude hodně napínavé, protože jste se dnes dostali právě do finále mnozí. Začali jsme šťastným číslem. Tak jaké bude to šťastné číslo pro dnešní hru a kdo získá parádní výhru kvízovky Českého rozhlasu Sendvičovač? Je to číslo 5. A pětku si vybral, nebo vybrala? Paní Jana, gratulujeme. Číslo 5 dnes tím šťastným číslem, i když jednička byla oficiálně šťastným číslem na webu Českého rozhlasu, tak dnes to vyšlo s tou pětkou. Tak je to zajímavé, za týden začne školní rok, ve škole pětka nic moc, ale u nás může být výhrou. Tak je to výhra, je to sendvičovač, za chvíli budeme telefonovat paní Janě, abychom si domluvili vše, co je potřeba, dopsali. Paní Jano, gratulujeme, no a přejeme krásný závěr prázdnin a krásné ještě letní dny, protože určitě léto se nám ještě vrátí, ještě budou i ty tropické teploty. No a vrátí se kvízovka Českého rozhlasu za týden ve středu po 18. hodině. Nenechte si ji ujít a nejpozději před začátkem kvízovky se podívejte i na šťastné číslo, které najdete na webu na internetových stránkách Českého rozhlasu. Karel Sladký se na vás v kvízovce ve středu po 18. hodině těší. Zahrajeme si společně a zpříjemníme další středeční večer. To nejbližší v 19 hodin to budou zprávy a pak naše další večerní pořady. Ať už nás posloucháte kdekoliv, zdravíme vás a přejeme krásný středeční večer.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Sněmovna přehlasovala veto prezidenta k rozpočtové změně. Nemocnice v Náchodě získala robotický operační systém. Štefan Margita oslaví v Hradci Králové 70. narozeniny koncertem. A počasí zítra má být polojasno až oblačno, teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrávek, hezký podvečer. Koaliční většina přehlasovala ve sněmovně prezidentské veto novely k rozpočtům. Vládě to umožní mimo jiné navyšovat výdaje na obranu a další infrastrukturu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je novela nezbytná k sestavení odpovědného rozpočtu. Opozice tvrdí, že zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Chce podat proto stížnost k ústavnímu soudu. Oblastní nemocnice v Náchodě má k dispozici robotický operační systém. Lékařům pomůže při zákrocích. Pro pacienta znamená menší riziko komplikací a rychlejší rekonvalescenci. První operaci s ním
2: s robotem operovat musí absolvovat minimálně 40 hodin na výukové konzoli, která je prozatím v tréninkovém režimu. Lékaři také pojedou na stáž na chirurgické pracoviště v Polsku, kde už se stejným robotem operují. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Štefan Margita dnes oslaví v Hradci Králové 70. narozeniny open air koncertem na náplavce. Společně s filharmonií a sopranistkou Janou Šrejma Kačírkovou vytvoří show plnou operních árií a popových melodií. Koncert začne ve 20 hodin 30 minut. Vstup je zdarma.
3: Sport.
0: České posádky dvojsky v Podrazil neděla a dvojka bez kormidelnice Šantrůčková Flamínková pojedou na mistrovství světa ve veslování o medaile. Anna Šantrůčková byla v Amsterdamu po třetím místě v semifinále ráda, že jí z tribuny sledovali rodiče.
4: Vím, že tady jsou a všimla jsem si jich před závodem, akorát jsem se na ně moc nechtěla koukat, protože mě hrozně znervozňujou. Nám se mistrovství světa nikdy úplně nevyvedlo. Pavlína byla nejlíp sedmá na mistrovství světa a já jsem byla snad nejlíp osmá, takže pro nás obě dvě je to zlepšení. Už jsme to vlastně dokázali posunout na světových pohárech nebo na mistrovství Evropy, ale ten světový šampionát pro nás rozhodně letos bude nejlepší zatím.
0: Čechům se dařilo i v polské Poznani na úvod mistrovství světa rychlostních kanoistů. Olympijský vítěz Martin Fuchsa postoupil do semifinále na kilometru i na pětistovce. Uspěla taky mužská čtyřkanoe, mužský a ženský čtyřkajak i zbylé české posádky.
3: Počasí.
0: Noc bude oblačná až polojasná, teploty do 15 stupňů. Zítra má být polojasno až oblačno, teploty na východě Čech 26 až 29 stupňů, na horách kolem 20. Biozátěž bude zítra na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Vertyni v Podkrkonoší neprojedete Hronovskou ulicí, počítejte s objízdnou trasou přes Červený kostelec, důvodem jsou opravy silnice. Tolik informace zelené vlny. Český rozhlas Hradec Králové přeje hezký večer a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dnes se zastavíme opět u dotazu jedné z posluchaček, která se ptá velmi záludně, hodně zajímavé, myslím, že to, milí posluchači, zaujme mnoho z vás, jestli se skloňují zkratky, třeba pha, pce, jestli tady máme napsat v pce, a tak.
2: Tyhle zkratky, včetně té zkratky od slova firma FA, které fungují zpravidla v administrativním stylu nebo tam, kde jde o jakési technické funkční zkracování textu, se dostávají do takzvané kategorie iniciálových zkratkových slov. Jde totiž o to, abychom to vysvětlili obecně, že máme takzvané iniciálové zkratky, například ČKD, a pak máme takzvaná zkratková slova, která už mají slabiky, obsahují nějakou samohlásku, tudíž my je už chápeme jako slovo a každé slovo v češtině máme tendenci ohýbat, skloňovat
1: Čedok
2: a tak dále.
1: Třeba mě napadá, ano, cestovní ano. Kancelář, já nevím, z čeho to vzniklo už, česká dopravní kancelář, tak. Takže to můžeme říct v Čedoku s Čedokem a můžeme tedy říkat nebo psát v pcích, pze, protože paní posluchačka píše, že se dočetla, že když je zkrátka firma jako fa, takže se může skloňovat fi, fie, že to je spisovné.
2: Ano, ano, skutečně jako slovo nám to připadá zvláštní, ale má tu slabiku, má samohlásku, tak proč ho neskloňovat? Ale samozřejmě musíme brát v úvahu charakter toho textu, kde tu zkratku píšeme.
1: Takže to není tak úplně v pořádku.
2: Když budeme psát nějaký text s vyššími funkcemi, například estetickými, jistě by to působilo spíš jako nezáměrná komika, ale když píšeme úřední tiskopis a podobně vyplňujeme, tak tam to svoje opodstatnění má.
1: A to samé, co u té firmy, tedy fi, s tvrdým i, můžeme říct tedy o pcích a Praze jako bze, špatně se to vyslovuje.
2: Ano, ano, všechny ty příklady, které paní posluchačka uvedla, jsou stejného typu.
1: Takže když to prostě nebude nějaký závazný dokument, tak si to může dovolit.
2: Řekněme, když jsou to texty technického typu.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že žížaly nemají srdce? Tito obvykle růžoví kroužkovci patří ke klíčovému druhu živočichů. Jejich neustálé provrtávání půdy je totiž zcela zásadní pro celý ekosystém planety. Některé orgány byste však v jejich těle hledali marně. Cévní systém například zcela postrádá hlavní pumpu neboli srdce. Namísto něj mají žížaly 5 párů svalnatých oblouků, které obepínají jícen a pumpují krev z hřbetní cévy do té břišní. Ani plíce byste u žížal nenašli. Dýchají celým povrchem těla. Pro život potřebují stále vlhké prostředí, aby nestráceli z těla vodu. Jejich pokožka ji totiž neudrží. Na zemský povrch vylézají jen po dešti a před sluncem rychle prchají zpátky pod zem. Kdo by tvrdil, že žížaly mají oba konce těla stejné, spletl by se. Při pozorném zkoumání totiž můžeme na jednom konci rozpoznat sliznicí překrytý otvor, jakousi tlamu, kterou žížala přijímá potravu. Na opačném konci pak jednoduchý trávicí trakt, končící řitním otvorem. Žížaly tedy mají hlavu i patu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto novely, která mění rozpočtová pravidla. Ostravští strážníci školí děti na bezpečnou cestu do školy. Zítra se oteplí, může být až 29 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Poslanci přehlasovali prezidentské veto. Hlasy koaliční většiny si tak prosadili novelu rozpočtových pravidel. Schválený schodek bude moct kabinet překročit třeba při zhoršení bezpečnostní situace.
2: Novelu od začátku jejího projednávání silně kritizovala opozice. Podle ní přispívá pouze k zadlužování státu a oslabuje kontrolu veřejných financí, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
3: Začíná rozpočtová demolice, začíná faktický konec odpovědného vládnutí. Jste hrobaři rozpočtu.
2: Všechny opoziční kluby se kvůli novele plánují obrátit na ústavní soud. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO ale argumentovala, že bez přijetí novely by nešel sestavit realistický rozpočet na příští rok.
4: Nechceme dělat vylhané rozpočty. Právě proto přicházíme s tímto zákonem.
2: Do sněmovny se novela vrátila už po druhé. Ještě před prezidentem i poslancům v červnu vrátili taky senátoři. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Strážníci městské policie Ostrava vyrazili v posledním prázdninovém týdnu na dopravní hřiště po celém městě. Zaměřují se na školení dětí, jak se bezpečně dostat do školy a zpátky domů. Od začátku září pak budou strážníci dohlížet na bezpečnost u 50 vybraných přechodů pro chodce v blízkosti škol. Podle ředitele městské policie Ostrava Miroslava Plačka ale velký díl z odpovědnosti leží také na rodičích žáků.
5: Samotní rodičové by si měli zamyslet nad tím, jak jsou jejich děti připraveni na to, aby šli do školy. Především ty děti, které jdou do školy poprvé. To znamená, aby si s nimi tu trasu prošli, aby jim ukázali, jaké nebezpečí a úskalí jim případně hrozí, a aby je připravili na to, co by je mohlo cestou do školy čekat.
0: 50 filmů v 6 soutěžních kategoriích nabídne letošní ročník festivalu Sportfilm v Liberci. Přehlídka potrvá od 30. září do 4. října. Pětidenní program doplní besedy s tvůrci, tři výstavy a konference o mentálním zdraví. Na co se diváci mohou těšit, představuje ředitelka festivalu Renata Balašová.
6: Italská premiéra Alberta Tomby, Cesta vítěze, to si myslím, že nejenom liberečáky, lyžaře zaujme. A pak bych doporučila Hazel 85, no a pak z těch českých neporazitelní Oba Nepelové, Nepela a Šampion, a pak je tady novinka Bojovník, jsou tady dokumenty. Sport.
0: Fotbalistky pražské Sparty hrají o postup do hlavní fáze Ligy mistryň. Na úvod závěrečného předkola bojují na Letné se švýcarským Servet Ženeva. Stav utkání je zatím 3-2 pro Češky.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme většinou polojasno, večer bude od jihozápadu oblačnost částečně přibývat. Ráno se budou ojediněle vyskytovat mlhy, nejvyšší teploty budou 24 až 29 stupňů, na horách kolem 20 stupňů a na Šumavě až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolony. Popojíždí zejména kamiony v pravém jízdním pruhu. Kolona se táhne od 178. kilometru až do Brna k omezení. Osobní auta v levém pruhu zastavují jen místy a zdržení je 15 až 20 minut. A na dálnici D48 na obchvatu Těšína brzdí provoz omezení před hranicemi s Polskem. Kolony jsou tam z obou stran, delší do Polska asi na čtvrt hodiny. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: V 19 letech emigroval a dobil svět. Jeho fotografie zdobily titulní stránky renomovaných módních časopisů. Proslavil se černobílými portréty, akty na film a platinotiskem. V Alex a host vítám fotografa Roberta Vana. Dobrý den.
8: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je fotograf Robert Vano, který mohlo by se zdát z některých mediálních novinových titulků, že je v důchodu a že ukončil svoji kariéru, ale není to tak. Pane Vano, vy jedete dál.
1: Já pořád jdu dál, ale když lidi se ptají asi, proč to bylo, že ukončí, že v důchodu, já už jsem 20 let důchodu, ale já nevěděl, že jsem šel dobit kartu, ročnou kartu, a pak slečna mi řekla, že já už 20 let nemusím dobít kartu, a já to nevěděl, že vy už jste senior, a já myslel, že mluví na mě španělsky, že senior, a jsem jak senior, no vy už jste v důchodu, a říkám, ale já nejsem, říká, tak jste blbý, vy už 20 let jste měli, já říkám, ale nikdo mi to neřek, že to vám nikdo říkat nebude, to musíte jít na sociálku a tak. Takže já vždy, protože když působíte dlouho a lidi se ptají, že kolika ta je to výstava, za 60 let jich bylo hodně, nebo teď se zeptají, kolikátý tohle je rozhovor, tak řeknu, že tohle je poslední, jako dneska.
0: Zatím jo, poslední,
1: a
0: ano.
1: A za týden bude zase poslední rozhovor někde jinde, a oni to vybrali z kontextu a napsali, že to je moje poslední výstava, protože nevím, kolikátá to je, takže tak.
0: Ale byla to retrospektivní výstava, byla k vidění v Tančícím domě, bylo tam 150 černobílých i barevných fotografií, tak se trochu mohlo zdát, že bilancujete, že jakoby děláte tečku za tou kariérou.
1: Ne, tečka bude, až budu na Olšany. To já nevím, to bylo ono vždy, když mě lidi osloví, ale co bylo jiný, že to bylo poprvníkrát, protože vždy, když dělám výstavu alebo novou knihu, tak já vždy vybírám ty moje fotky. A pak mě řekli, že já pořád vybírám ty samý stejný. Tak ať to dám mladým lidem, ať si vyberou. Takže to bylo poprvníkrát, když z té nové knihy vybírali mladí lidi. A bylo to zajímavé, že oni mají v hlavě, je to takový retro, vybrali takový to psychodeliktické barevné polaroidy ze 60. let a bylo to zajímavé.
0: A dovolili vám vybrat něco? Něco vybrat i vám, nebo všechno to bylo na mladých?
1: Já nejdřív vybral do knihy, jo, a to a kniha vyšla a vždy, když vyjde nová kniha, tak je k tomu výstava. Že, takže v knižce bylo, řekněme, 500 fotografií a oni mohli vybrat z těch 500 těch 150. Že když lidi se ptají, která se mi líbí, nejvíc mi se všichni líbí, který já vyberu. A co jsem, já mám víc těch fotek, který se nelíbí. Ty mám doma v šuflících. Jo, to asi vydá někdo, že já nebudu, že jak jsem neuměl fotit. Ale já vždy říkám, protože to mě dali recept, že když každý den vyfotím dva kinofilmy, budu mít 72 políček, za rok budu mít 28 650 políček a z toho se 10 povede, i když náhodou. Takže za 60 let máte 600 dobrých fotek a tisíce špatných, který nikdo nevidí.
0: No i tak z těch, co se povedou, tak je těžké potom vybrat. Vy zase teď vybíráte pro novou výstavu v Londýně.
1: Ano. Nebo
0: už máte vybráno? Jaké jste fázi?
1: Mám, ono to přišlo rychle, protože já s tím nepočítal a oni byli, lidi, kteří mě oslovili, byli na výstavě v Tančícím domě, ale tím, že je to v Londýně, a je to na třech místech, tak najednou chtěli ty kluky, co fotím akty, a v druhé galerie bude móda a ty polaroidy a třetí galerie budou fotky z Prahy. A tak teď jsem to vybral, ale teď to musím zvětšit, udělat ty formáty a tak.
0: A 24. června, ano. Hurá do Londýna.
1: Ano.
0: Na výstavu Roberta Vana, našeho dnešního hosta.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Fotograf Robert Vano je v Alex a host. My jsme končili minulý vstup vaší blížící se výstavou v Londýně. Zmiňoval jste, že v jedné té části budou i akty mužů. Vy jste fotil i akty žen. Řekněte mi, kdo se více stydí, fotograf nebo ti, co jsou fotografováni? Nebo nikdo?
1: No, já myslím, že předtím jsem nevěděl. Já jsem myslel, že nikdo se nestydí. Ale od té doby, jak jsou ty všichni možný me too, you too, ADP, HDP, takže už to není jak
0: dám. HDP je trošku něco.
1: Všichni ty AA, taxi a já nevím, všelijaký značky, já nevím, co to je. Takže předtím já jsem mohl s někým domluvit, ale teď, když já bych chtěl a nemusí být ani akty, ale musí to jít přes agenturu nebo někoho, kde ten člověk patří a já musím předtím, než vyberu, co chci dělat, já musím říct, co chci. Jo, jestli chci fotit jenom pusu, nebo oči, nebo zadek a předek a oni pak řeknou, jo, my vám zavoláme zítra a oni pošlu vám 5-6 lidí, který by to chtěli dělat. A ty se asi nestydí. Ale ty, který odmítli, tak ty se asi stydí. Jo, a teď přijde holka nebo kluk a já jsem řekl, že chci hezký zadek a teď oni se vyzlečou a mají hezký předek, ale já nemůžu to vyfotit. Já ani nemůžu oslovit tu modelku nebo modela. Já si to musím vyfotit, co jsem se domluvil, oni odejdou a pak můžu zavolat agentuře, že jo, měl i hezký předek. A oni řeknou, to vám necháme vědět zítra. Zavolaj zítra, řeknu, že Honza řekl, že nechce. A tím to končí, já nemůžu říct, o, prosím, to už je to mýtu, nebo co, že by tlačíte na někoho a
0: Takže možná domluva na místě není možná.
1: Není. Jo, jako můžu se domluvit s někým na ulici, ale zase no nikdy, že nejsem ten typ, co bude sedět u koně a čekat, až přijde někdo, že to pak skončí jak v Tennessee Williamsový tramvaj do stanice Vášeň, kde Dubois čekala celý život, že přijde nějaký hezký chlap a nikdo nepřišel, takže...
0: Ne, myslela jsem tím, když agentura někoho vyšle, tak s tím, koho agentura vyšle, není možné se potom nějak individuálně domlouvat
1: ne.
0: Na místě. A to tak bylo vždycky, nebo kdy
1: ne,
0: to začalo?
1: Ne, že předtím nebylo, že předtím já mohl se domluvit, řekněme, že byli jsme na přehlídkách někde, kde chodili kluci, holky, já tam někoho viděl, tak kdo by se mi líbil na focení a mohl jsem mu říct, hele, nechtěl by si se mnou fotit, oni řekli jako očí do očí, že jo, alebo možná musím jít do posilovně za měsíc a takový ty věci, ale dneska nemůžete, protože to je, že jako molestování, nebo já nevím.
0: No a když už tedy dojde na věc, takzvaně, jde se fotografovat, tak už potom tím, že jsou ti lidé předvybraní, tak nějaký pocit studu, nebylo nikdy potřeba třeba si dát panáka, nebo podpořit.
1: No, já neměl ani pivo, už naposledy jsem měl alkohol, když mi bylo 30.
0: Aha, a ti, co vám stojí modelem, ti, co
1: fotografujete? Ty taky ne, u mě ne. Protože to už Shakespeare říkal, že v alkoholu ta imaginace je obrovská, jenom to představení je ubohý. Takže u mě alkohol ne.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je fotograf Robert Vano, kterému právě před fotoaparátem pozovali významné osobnosti během vaší mnohaleté kariéry. Byla nějaká osobnost, se kterou vás pojilo přátelství?
1: Protože ty lidi, kteří jsou nebo byli úspěšní, tak ty pořád něco dělají. Jo, takže my jsme se moc nepotkávali a vy nikdy nevíte, nebo aspoň to takhle bylo a možná už teď je tady taky, takže ono je všechno ve smlouvě, jo, takže ta osobnost, která přijde na focení, tak ta dostane smlouvu podepsat, že jo, uděláme fotku na titulku, budeš se usmívat nebo nebudeš, budeš se koukat doleva, doprava, já nevím, a takhle budeš nalíčena, vlasy budu nahoru nebo dolů a já to dostanu taky. A teď a jestli to je část toho, nebo já nejdřív myslel, že to vás jako taky našli, ta Amerika, že všichni se pořád usmívají, pořád mají dobrou náladu a my jdeme z národu, který je pořád naštvaný, takže oni přijdou na to a vy nevíte, jaký ten člověk je opravdu. Oni přijdou a řeknou hello, how are you? A ví, že se musí usmívat a čím rychleji udělá, na co byla podepsaná ta smlouva, tím rychlejší může jít domů. Že nikdy se nestane, že já to neudělám nebo ne, protože to je porušení smlouvy. Takže oni vždy stě hello, hello, hello a naschledanou a uvidíme se zase příště a buď je příště nebo není. A tím, že na začátku vás to baví, protože já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, že budeme fotit Rod Stewarta, nebo že tyhle lidi a Three Dog Night, Ornelu Muti, ale oni nehledají kamarádi, oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech a dodnes, že já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo, a kdyby ty party a všechno bylo v 8 ráno, tak já přijdu, ale po čtvrté nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nešukám, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe. Ale zas ty lidi, který i známi, který pracují teď u počítače nebo v kanceláři, oni pořád nejsou s lidma. Jo, já dělám práci a ne každý rád chodí domů. A byl kluk, který furt mě říkal, dělali jsme spolu v jedné firmě asi 15 let a on pořád říkal, nechceš jít se mnou na happy hour. A já říkám, vlastně můj happy hour je, když tě nevidím. Vidím tě každý den od rána do večera. Já musím být sám.
0: Takže musíte být sám se sebou, se svými myšlenkami, osvěžit se, ano, abyste druhý den mohl opět fungovat, ano, a dostávat ze sebe energii. Dobře, takže přátelství není prostor, aby se tvořila, je to čistě na profesionální úrovni. Vy jste také mimo jiné fotil třeba supermodelku Naomi Campbell v jejich 17 letech a někdy, ano, jste řekl, že dnes je vlastně mnohem, mnohem hezčí ve svých, teď nevím přesně, kolik je, ale přes 50 už to asi bude. Tak sledujete třeba i některé své tehdejší modely, jejich vývoj, kam se posunuli, jak vypadají dnes?
1: Určitě s lidma, kterými jsem pracoval, byla ta Naomi a Cindy Crawford a Carla Bruni a Eva Herzigová a Tereza Maxová naše a oni jsou všichni krásné a dodnes se pořád chodí přehlídky a dělají reklamy a je to super. Jsem rád, že je znám a tak.
0: A že jsou stále krásné.
1: A stále krásné.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který na počátku své kariéry toužil být hercem. Nikdy jste se o to nepokusil?
1: Nepokusil, protože ono to bylo hlavně s jazykem, protože já se narodil na jižním Slovensku, ale v maďarské rodině, a i když jsem chodil do slovenské školy, tak mě já nechtěl mluvit měko, jo, že to já myslel, že lidi šišlají v tom jazyku, že řekli, že slivka nebo lehce, že furt jsem říkal lehce nebo slivky a vždy říkali vanopět. Tak když jsem šel na prýmačky na Damu a všechno jsem říkal tvrdě, tak řekli, že to asi proto, že jsem Maďar a že můžu působit v komárňanským maďarským divadle, jo, ale pak mě odvedli na vojnu a pak jsem musel utéct a už ty Americe, jak tím, že jsem neuměl jazyk, měl jsem dvě slova yellow submarine, to bylo všechno, takže ono to trvalo, pokud se člověk naučí. Ale mě to furt zůstalo, protože teď posledních 10 let různě chodíme po republice do kulturáku a divadla, máme tam vždy, tam je rozhovor s Robertem Vanem, 2 hodiny tam povídám a lidi mi dávají jako sílu a je to super.
0: Ano, vy jste utíkal ze socialistického Slovenska do Spojených států amerických, bylo vám 18-19 let. Popisoval jste ten útěk v 13. komnatě v České televizi, z toho až mrazí, viděla jsem. Jaké jste měl představy o tom, co bude za velkou louží a usmívali se Američani už tehdy?
1: Oni se, teď já nebyl v New Yorku už 20 let od dvojiček, takže a možná se už neusmívají, protože lidi, kteří tam jdou, říká, že se to hodně změnilo, ale já nikdy nechtěl jako do Ameriky, protože já chtěl někam do Vídně, že když se to nepovede, tak bych mohl stopovat domů, to je jen půl hodiny od Bratislavy, ale z Ameriky, když se nepovede, to já plavat neumím, to bych musel přes Atlantik. Ale bohužel v tom utečeneckém táboru byste nemohli jít, kam jste chtěli, ale mohli jste jít do těch zemí, které brali utečence. A to byla Austrálie, to ještě je dál. Pak bylo Švédsko, co by mohlo být dobrý, ale říkali, že to je super, že je to sociální stát. A já v 18 nevěděl rozdíl mezi sociální a socialistický, tak nebudu utíkat od čerta k ďáblu. Tak jsem, a byl kněz v lágru a on říkal, Amerika je nejlepší, protože tam jsou všichni utečenci. Jo, že tam nikdy nebude, nikdo ti nebude říkat, že jsi emigrant, protože jediný lidi, kteří jsou Američani, jsou Indiáni a ty už tam skoro nebyli, takže a dobré, že tam jsem dostal pak občanství za 5 let, co bylo jako super, protože jak jsem odtud odešel ilegálně, tak mě se zbavili národnosti, státní příslušnosti a občanství. A tak jsem já nikam nemohl. A všude jinde ty občanství nebo ty papíry trvají dlouhší 7 let, nebo tak, takže jsem tam a tím pruser ale byl, že já nemohl jít jako sám, protože já podle amerických zákonů nebyl dospělý. Tam jste dospělí, když je 21. Takže mě dali na adoptaci z lágru a nějaká rodina se přihlásila z Filadelfie a ty mě vzali a tak jsem mohl jít do Spojených států.
0: A do těch 21 let jste žil u té rodiny.
1: Ano.
0: A pak jste vlastně byl i pro Spojené

0: Pane státy dospělým, tak jste opustil tu rodinu, nebo jste zůstali nějak v kontaktu?
1: No, já opustil moji rodinu, tak já bych rovněž opustil každou rodinu, ale super, že mě vzali, to vím teď, protože bez peněz, bez profesí nebo práce, já bych jako nevím, co by se stalo, takže díky panu Bohu a rodině, která mě vzala. Ale já jsem musel jít za svým, chodil jsem do školy, musel jsem pracovat a pak do té doby jsem i vydělával peníze a to trvalo 3 roky, jo, a do té doby se člověk naučí trochu mluvit, takže jsem se mohl osamostatnit, ale pořád na víkendy jsem chodil domů k té rodině.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s fotografem Robertem Vanem, mimo jiné i o jeho emigraci v roce 67, začátcích ve Spojených státech amerických, vlastně i tehdejší rodině, která se vás ujala, protože jste pro Spojené státy americké nebyl dospělým, ale měl jste kontakt i se svojí skutečnou rodinou na Slovensku. No, po jaké době jste se s nima spojil?
1: Ono se to dalo někdy asi po dvou letech. Asi mě museli nějak... Já nevěděl, že já byl sledovaný. Jo? Že já, když i dostal papíry, tak jsem mohl domů, řekli, že máš, že jsi už Američan a můžeš klidně do Československa. Jenomže když jsem já chtěl domů, tak jsem musel jít přes Československou cestovnou kancelář. A tam seděli nasazené soudružky. To já nevěděl. Já myslel, že ta paní Marta, ta byla taky emigrantka jako já. A ta všechno, co já jí říkal, ona to posílala domů. A teď, když já dostal ty SCB spisy, tak tam byly všichni moje dopisy rodičům a všechno, co já tam říkal. A já nikdy nedostal povolení přijít domů až po revoluci 91.
0: Čili ty dopisy se nikdy k rodičům nedostaly, STB zabavilo.
1: Možná nějaké, jo, asi museli přijít, co bylo, řekněme, neutrálné, když jsem říkal, že svítí sluníčko, ale když jsem něco řekl, například ty první nedošli a když pak jsme se potkali po 30 letech, tak mamina říkala, jo, já když odešel, mě bylo 18, jsem se vrátil, mi bylo 45, takže mě jako mamina neviděla celý čas a tak jsme brečeli a ona říkala, hele, ale to je dobré, že všechno dobré jako dopadlo, protože že už mě znali a měl jsem dobrou práci. A jenom řekla, jenom já ti nikdy neodpustím, že ty si nám neřek. A oni mysleli, že já umřel, že mě tam pochovali někde v Nových Zámcích, že, protože jsem byl nezvěstný. Já říkám, mami, ale já vám pořád psal a říkal, dobře, tak už nemluvme o tom. Já se nechci s ní hádat, aby nedostala infarkt, už bylo přes 80. A maminka umřela a po 15 letech já dostal tyhle STB spisy k tomu dokumentu a tam byly všechny moje dopisy. A co mě jenom štvalo, že já ty mámině nemohu říct, že vidíš, já ti nelhal. Tady jsou všichni dopisy, které jsem vám psal.
0: K dokumentu, který o vás byl natočen.
1: Ano.
0: Vy jste se vrátil natrvalo v 95. roce. Kam jste se vlastně vracel? Tehdy už nebylo Československo, bylo Slovensko a Česká republika, tak kam jste se vracel a proč jste se vlastně vracel natrvalo?
1: Já nemyslel, že jdu natrvalo, já jenom, že jsem mohl poprvní tím 91. myslím, že ještě bylo Československo a protože já už žila jenom maminka a takhle jsem každý půl rok, já žil tenkrát v Paříži, takže jsem se vracel domů a v 90. je pak se rozdělila republika, ale mně to bylo jedno, protože jsem já tady nebyl. Ale v 94. dva kluci, který taky emigrovali do Ameriky, jsme se znali, oni koupili licenci pro časopis L, československý časopis tenkrát, ale to trvalo, pokud se to dalo do pohybu a oni mi nabídli práci kreativního ředitela, co já byl, protože nevěděl, mě bylo 45 a tak jsem myslel, že teď já budu šéfovat, tak teď budu moct dělat všechno, co chci, ale jsem nevěděl, že když vy koupíte licenci, vy se musíte držet podle toho receptu. Jo, takže to nebylo tak, ale já měl smlouvu na 2 roky, ale mně se to tady líbilo, já nikdy předtím v Praze nebyl. Tak jsem zůstal na další rok, na další a pak jsem zůstal a furt jsem, a já pořád myslím, že někam jdu, ale asi už nikam
0: nejde. A už toho je vlastně 30 let, více než 30, no. 31 let, co jste natrvalo tak. V České republice. Robert Vano je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Je s námi fotograf Robert Vano, který chystá další výstavu, tentokrát v Londýně. Ta výstava započne 24. června. Vy se vydáte do Londýna, ale nejste úplně nadšen z toho, že usednete do letadla a poletíte.
1: Já nejsem nadšen, protože já už nikam nerád chodím, ale buď z té euforie, když mě oslovili a měl jsem strašnou radost, že možná ještě jedno v Londýně, pak to mají do New Yorku a do Paříže, tak jsem řekl, že jo, ale teď, jak se to blíží, tak jsem z toho čím dál víc nervózní, ale tak a to není ani o tom letě, ale tím, že jsem dlouho nikde nebyl, takže už to není tak, jak dávno, když jsme letěli někam, to bylo, jak když dneska jdete na nádraží, jdete, nastoupíte a jdete, ale teď tam přijdete a cestu tam všelijaké tyhle mašinky, kde musíte skenovat svůj pas, nebo to mi říkají kamarádi, takže já se budu jako tvářit, že jsem slepý nebo něco neumím, aby mi tam nějaká pomoc pomohla.
0: No, slepý,
1: pak to se... Pak chci sedět sám, jo, to taky není možný, ani ve vlaku, jo, že já říkám, já potřebuju jízdenku, chci sedět sám. A teď paní říká, jo, vy chcete relax. Já říkám, já nevím relax, nebo jenom... Protože z dětství máte z paměti, že do vlaku nastoupí 4 ženský s živýma kuřetama nebo kohoutem. Vytáhnu si sendviče, hned mají řízky a to. A mě vždy posadí někoho vedle nějakého velkého pána nebo paní a já jsem furt uprostřed.
0: No, aby se to vyrovnalo. No, nemůžeme, no. Nemohou posadit 3 velké pány. Silné.
1: No, takže tak, ale mám i radost a večer, ale to je jedno, že mám vždy radost, když dva momenty, když přijdu a odejdu, tedy. A už na cestě domů se budu těšit. Já tam nebudu dlouho. Já jsem řekl, že já pojedu ten den, bych chtěl, když je vernisáž a na druhý den ráno chci jít domů.
0: Nechcete si prohlídnout Londýn, zavzpomínat, nic takového.
1: V televizi nebo někde.
0: Dobře, a říkáte, že by tato výstava měla pokračovat a měla by zavítat na místa, kde vy jste působil, ať už New York nebo Paříž?
1: Ano.
0: Takže dost možné, že poletíte do New Yorku?
1: No, budu
0: nebo to
1: muset.
0: Bude muset být bez vás?
1: No, budu muset, já nevím. Ono to je blbý, protože už jsem se chtěl vymluvit a je to, není to fér nedodržet slovo. Jo, a oni řekli, ale vy jste nám to slíbil. Jo, a tam... Protože pak, když řeknu, že ne, tak proč to dělají? Jo, takže pojedu.
0: Sliby se musí plnit, nejen o Vánocích,
1: ano,
0: jo?
1: Ano.
0: Máte v Americe někoho, na koho se těšíte?
1: Oni, všichni ty lidi, kteří byli hodně blízký, někteří už nežijou a ty dva, ty manželé, které já znám od dětství, my jsme spolu chodili do školy na základku spolu emigrovali taky jedno, měsíc rozdílom, pak šel za náma a s tím jsme vždy v blízkém kontaktu, že všude, kde já žil, oni žili taky po nějakým čase jenom ulici dál. Takže ty lidi, a oni mají děti a to jsou ty děti, co mi vždy ukazuje, že jí vypad zub. Takže jedna žije v Los Angeles a druhá dcera žije v New Yorku. Takže když bude výstava v New Yorku, oni určitě pojedou. Ale už takhle ty blíz... Když s těma lidma nejste spolu, já nevím, 30 let, tak ono, oni si najdou jinou cestu a tím, kterým asi píšu, ty nepřijdou, protože ty kamarádky už je přes 90, takže ta nepojede a ta.
0: Abyste si našel cestu, která vás zavedla opět domů.
1: Ano.
0: A jste tu spokojený. Co vás ještě čeká? Teďka po rozhovoru, kam se vydáte?
1: teď pojedu koupit baťoch, protože tenhle baťoch, který mám, tak to už ho mám asi 10 let a už je na něm díra. Takže
0: tak to je příjemná povinnost, není?
1: No, musím koupit baťoch, a protože když pojedu do Londýna, tak nemůžu jít s dírou na baťoch.
0: Chcete být reprezentativní. Tak dobře, vyberte a moc děkuju, že jste tu byl. Robert Vano.
1: Moc krát děkuju za pozvání. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Odbory schválily změny v platových tabulkách. Přerov hledá provozovatele kavárny v novém sídle magistrátu. Zítra bude polojasno, nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů. Zprávy Ažofie Nováčková, dobrý večer. Odbory souhlasí se změnami platových tabulek ve veřejné sféře, které navrhla vláda. Požadují ale některé dílčí změny. Po dnešní schůzce šéfů odborových svazů veřejného sektoru o tom informoval předseda odborářů Josef Středula. Odbory navrhují třeba úpravu prvního platového posunu nebo osobních příplatků. Ministerstva práce a financí teď budou pracovat na detailních propočtech, aby změny mohly platit od nového roku, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Začne se na tom prvním stupni s minimální mstou. Budou tam mezi nimi určitá procentuální rozpětí. Zrušíme i zaručené mzdy, to znamená, že celá řada zaměstnanců jim stoupne ten plat, ale samozřejmě budeme to muset vybalancovat i s tím osobním ohodnocením. Teď to budeme všechno počítat.
1: Vláda by o změnách platových tabulek měla znovu jednat v pondělí. Návštěvnost koupališť v Libereckém kraji je tuto sezónu spíše průměrná. Shodují se na tom provozovatelé, které Český rozhlas oslovil. V červnu se lidé koupali více než předchozí roky, naopak v červenci méně. Po chladném a návštěvnicky slabém roce 2025 se počty návštěvníků dorovnávají roku 2024. Důležité nejsou jen vysoké teploty, říká správkyně vratislavického koupaliště Sluníčko Zuzana Benešová.
4: Naši návštěvníci hodně využívají ty sluneční louky, terasy, který tam jsou kolem bazénu, nejenom jakoby přímo za vodou, že by chodili, takže tam potom, když je slunečno, tak ten zájem je daleko vyšší.
1: Město Přerov hledá provozovatele kavárny do nového sídla magistrátu na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Uchazeči můžou nabídky posílat do konce září. Součástí zázemí kavárny jsou i skladovací prostory a terasa s vyhlídkou. Pokračuje Lenka Chalupová, mluvčí magistrátu.
5: Znalecký posudek stanovil obvyklé nájemné v rozmezí 20 až 40 tisíc korun měsíčně, a to bez energií. Uchazeči tak budou moci ve svých nabídkách zohlednit vlastní podnikatelský záměr i předpokládané provozní náklady. Sport.
1: Tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová budou hrát semifinále smíšené čtyřhry na US Open. Dnes v noci se v New Yorku utkají s ruským párem Rubljov Andrejevová. Na turnaj naopak dohráli nejlepší deblisté světa Kateřina Siňaková s Britem Henrym Pettenem. Počasí. Zítra čekáme většinou polojasno, teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů. Na horách bude kolem 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov stojí osobní auto na krajnici na 58. kilometru. Projíždějte tam opatrně. A na silnici 9 z Prahy na Mělník opět omezení a kolony mezi Zdiby a sjezdem z dálnice za Líbeznicemi. Zdržení je asi na 15 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už je repríza pořadu Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
6: Máme pro vás další příběh, který vás chytne za srdce.
7: Na jeho začátku snila mladá dívka o chlapci na motorce a odmítala kvůli němu řadu nápadníků.
6: Její čekání se vyplatilo a je z toho láska delší než půl století.
7: Dnes je původnímu mladíkovi 76 let. A ona je o 3 roky mladší. Energii jim dává také jejich 13letá pravnučka.
6: Jak napsal Emil Zola, největší odvahu dokáže mladým lidem dávat jen láska.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: K nejsilnějším citům, které jako lidé známe, patří láska. A právě ona je námětem našeho pořadu.
1: Jak silný může být tento cit u lidí, kteří spolu prožili v manželství už více než 50 let?
0: To nám dnes prozradí manželé Jarmila a Antonín Řezníčkovi z Luhačovic.
1: Na začátku se, jak se říká, oťukávali, aby se zamilovali a zjistili, že jejich lásku už nic nezlomí. Je tak pevná, že díky ní dokázali překonat i těžkosti.
0: A tak jsme k ním poslali s mikrofonem našeho milého kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Odhaduju správně, když jste venku, že jste Jarmila?
4: Ano, ano, jsem Jarmila.
3: Řezníčková.
4: Ano, na vás čekáme.
3: A upravujete květiny?
4: No jenom tak, jako, abych měla co dělat. Z recese.
3: Já vám jednu přidám, ale je, do vázy.
4: Hodný, děkuji. Pojďte nahoru.
3: Půjdem.
4: Pojďte.
3: Ať se seznámíme i s Antonínem.
4: Ano, Antonín je čeká už na vrchu.
3: Aha, připravený na povídání.
4: Moje záliba je květiny. Já můžu mít květin ještě daleko, ještě jednou tolik. Manžel moc ne, ale já jako, to je moje hobby.
3: A co má manžel jako hobby?
4: Tak on je elektrikář vyučený.
3: Kolik máte doma zásuvek?
4: Nevím.
3: A to ví manžel. Dobrý den.
5: Luhačovicích, zdravím vás.
3: Takže už vás máme pohromadě Antonín a Jarmila, manžele Řezníčkovi.
4: Ano.
3: Jak dlouho jste spolu?
5: 53 a půl.
3: To tak hrdě říkáte a nahlas.
5: Jasné, však já na to mám zásluhu, ne?
3: Takže i to se dozvíme, jak ta zásluha vznikla a to povídání začneme za chvíli. Bereme si papuče a jdeme na to.
0: Oba se znali od vidění už léta. Vídali se hlavně o prázdninách, kdy měl mladý student průmyslové školy volno a sličná dívenka k němu vzhlížela jako ke staršímu. Zůstávalo jen usnění.
1: Ale v létě roku 1969 se v Březolupech konala folklorní slavnost. Slovácká svatba. 20letý Antonín dorazil na své motorce a 17letá Jarmila už v sobě našla odvahu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Už jsem, jak kdyby byla do něho, ne jako zamilovaná, ale už jsem ho víc znala. Tak a nechtěla jsem, aby mě ho některá uglovla. Tak jsem si ho držela.
3: Vy jste si na něj myslela, jako?
4: Ano, ano, myslela, no.
3: A když jste byl na té slovácké svatbě, tak vy jste přijel a už jste si taky třeba myslel na Jarmilu, nebo k čemu tam došlo, že ona si pak jako už tohle pamatuje a pokládá za okamžik nějakého začátku?
5: Nevím, jak začít, ale no. Jarmilka je z Březolup, Uherského Hradiště a já jsem ze sousední vesnice ze Šarov. Březolupy mají asi 1800 obyvatel, no 16 až 1800 obyvatel, a Šarovy měli nějaký 230, tak já jsem byl z malé dědiny. No. Ale já jsem o 3 roky starší, no a my jsme jezdívali na skútrech, my jsme měli skútry ČZ-175. Dneska tomu říkají, že jsou to prasata, to není pravda. To jsou krásné mašiny.
3: Takže vy jste přijel ze Šarov do Březolup, byla nějaká folklorní sláva, na vás jako na chlapa s motorkou lepili se teda ženský a přilepila se i Jarmilka, nebo co?
4: Ano, já, no, mně se to hrozně líbilo.
3: To možná dovíte, co ani nevíte po těch 53.
5: Rozvídám se věci, no.
4: Řeknu vám ještě jeden příběh. My jako, jsme měli doma všeli co svítí elektriku, jenomže se nám pokazila a já jsem ho znala. Tak jsem říkal rodičům, já znám jednoho elektrikáře a já mu řeknu, on nám to přijde spravit. Jako, tak došel, pospravoval, tak od té doby bych řekla, že už jsme se víc jako tak stýkali.
3: Vy jste si jako začali u zásuvek, jo?
4: Ano.
5: U přípojky.
4: U přípojky.
3: Tak dobře, tak objevil se doma a zase odešel. A vy jste si na něj myslela?
4: Jo, myslel to. Tedy tu dobu, jak bych řekla, že už jsme jako tak spolu začali chodit.
3: Bylo to jako pozvolné, ano. Takové, nelze vystopovat žádný zásadní okamžik, že by přišel a řekl, já tě zvu na rande nebo něco takového, nebo vám dal první pusu, Jarmilko, třeba, nebo tak?
4: No to už mě tu pusu dal na té slovácké svatbě, to jsem měla 17 roku.
3: No jak tomu tak jako dojde, to tam...
5: Patriku, za našeho mládí sešli kluci s holkama dívat na hvězdičky, jak svítijou. Při zábavě, při tancování. No.
3: To chci slyšet.
4: Ano,
3: no. Takže u hvězdiček.
4: Ano, ano. Tak, no. Tak to bylo. Tak to bylo, no.
3: Tam jste byli sami.
4: Ano, sami.
5: V parku třeba, nebo v lesíku někde a tak dále.
3: No a proč jste se rozhodl ten den pozvat Jarmilu na pozorování hvězd? Proč jste si třeba nevybral jinou?
5: No jenom tak musíte zkoušet, no, která povolí, no. Ale však tam ničemu nedošlo, to bylo jenom tak jako procházka, jako to, když se dala pusa, tak to už jsem potom z toho nespal, jako.
3: A byla pusa na tom prvním?
5: Jasné.
4: Byla.
5: Jasné.
4: A ještě vám něco řeknu, když to bylo na té slovácké svatbě, tak tam máte 4 sukni a než by se k tomu dopátral, tak by ho přišla i chuť.
3: Dobrá, ten večer končil pusou, asi nějakým rozloučením a možná příslibem, že se ještě uvidíte.
4: Určitě.
3: Doprovázené.
4: Ne, já jsem měla na té slovácké svatbě, já jsem měla svojho mládence a on měl svoju družičku taky.
3: Ale ejhle.
4: No, tak to bylo. Tak to bylo. No. A pak jsme, jako, mně se líbila ta jeho motorka, on vždycky přijel na motorce, tak jsme si někde vyjeli.
3: Tak kdy jste se... rozešli s těmi původními partnery, nebo jste tak jako myšlenku na to, že by z toho něco mohlo být, opustili a dali se dohromady vy dva skutečně?
4: No, já jsem, aby vám pravdu řekla, já jsem třeba měla ty, ne, jako že by jsme spolu chodili, za mnou chodili, já jsem jich nikdy jako nechtěla, protože jsem chtěla jenom ho.
3: Jarmilko, jak dlouho jste po něm snila?
4: No já nevím, no, tak aspoň 2 roky.
3: Tolik, to se dá vydržet.
4: No dá, no, ale protože za mnou přišel ten druhý, ale já jsem ho nechtěla, protože jsem chtěla tady toho miláčka mojeho.
3: Čím vám tak imponoval?
4: Nevím, tak byl hodný, byl pozorný, nenadával mě. Pozval mě, když jsme někam šli, tak mě pozval. Takže já jsem byla spokojená.
5: My jsme z normálních rodin, jako. A to ještě měli hospodářství doma, prasátko, slepičky, že? A brojléry a já nevím, co všecko. A záhumenky.
3: Byl vůbec čas na randění?
4: Já jsem si ho vždycky udělala. Musela jsem třeba podělat doma, jako jsme měli husy, tak jsem musela přivézt nějaké to krmivo jim. Rychle, rychle jsem to udělala a už se mazala. Abys přišla brzo, vždycky maminka mě říkala.
3: Měli jste nějaké to svoje místo?
4: Tak vždycky jsme si něco našli. Pak už chodil k nám. A ještě vám řeknu jednu perličku, vždycky jako došel k nám a moja maminka byla hrozně takový, ne pedant, že by mě nepřála nebo něco. Bylo 10 hodin, ona šla, jako mezi, já jsem měla svoju světničku a ona vždycky říkávala, Jarko, spat, aby šel dom. Taková byla ona, no. A stejně neuhlídala.
3: Takže v přítmí vaší světničky někdy došlo i k něčemu.
4: Ano, došlo.
5: Bylo to tak, jak to mělo být. Tak to mělo být. To je normální.
4: Když jsme byli mladí, tak jsme si někde, aby nás nikdo neviděl, mačkali ruky. Já jsem zase byla taková, když jsem mu jako přišla říct, že jsou těhotná, tak jsme tam seděli ve Zlíně, tak tam bylo takové, já vám to řeknu normálně, takové šáší. A on mě chtěl jako hlubit, já říkám, Ježišmar, všichni se na nás dívají a ty mě tady budeš líbat. Musíme i někde jít, já jsem se normálně styděla.
3: Tak počkat, v přítmí doma, tam dovádí a na veřejnosti no, ani ruku stisknout ne.
4: Ne, ne, ne. Ruku jo, ale jako aby mě tam někde dával posu, to ne. To jsem nechtěla.
3: Když jste přišla s tím, že jste v jiném stavu, komu prvnímu jste to řekla? Doma rodičům, Tondovi?
4: No prvním...
5: Já jsem na ně čekal, jak to dopadne, ne?
3: Vy jste jí poslal doktorovi?
4: Ano, ano.
5: No ne, no tak to bylo nutné, no.
4: No, a tak jsem přišla pak domů, tak jsem to mamince a ještě, když jsem třeba měla 20 let, tak jsem měla, ne strach, ale bála jsem se vždycky, ježiš, co ta maminka mě řekne, řekne, že mám ještě čas, mám 20 roků. Tatínek, který jezdil po světě, který byl někde na montáži v Polsku, to se on říká, tak co, musíš počkat, až otec přijede. A já říkám, že on přijede za 3 měsíce, tak to musíme uspíšit. No.
5: Bude chodit.
4: Tak nakonec jako sama... Nakonec sama přijel spíš a ta svatba se konala
5: 10. června 72.
4: Zlatá láska.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám o své lásce a citech k sobě vyprávějí manželé Jarmila a Antonín Řezníčkovi.
2: Seznámili se v roce 1969. Necelé tři roky potom, v roce 1972, se museli brát.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: My jsme si dali 10. června a hotovo, přesto vlak nejel.
4: Kde jste měli obřad?
3: V Březolupech na Národní výboru, který mohla být svatba. A pak jsme to měli ve Zlíně v kostele, který mohlo být aj tak, aj tak. A teďka ne. Ale tedy jsme to měli například na úřadě a pak v kostele.
4: Jak jste jeli na úřad?
5: Na úřad jsme šli pěšky, protože to bylo v Březolupech.
3: Ano.
5: No, ona bydlela od kostela, já nevím, 3/4 kilometru nebo tak nějak. Od kostela, od obecního úřadu. A to se chodilo průvodem.
4: Kdo ho vypravil? Někdo mávnul a šlo se nebo jak?
5: No tak začátek byl u nevěsty, protože já jsem byl vedlejší dědiny, tak byl u nevěsty, tam se týden dopředu peklo, smažilo a já nevím co všecko, že? No a to mělo svůj rituál, všecko na plánu, ty no svátky se opakovaly.
4: No já to právě chci slyšet, protože to už se dneska třeba tak neděje, tak jak, co všechno bylo součástí toho rituálu, tedy vypravit se na ten úřad, v jakém pořadí jste šli, ve dvojstupu, trojstupu, nebo ano, co, jak se chodilo?
3: Nevěsta šla, ze ženích šli první, nebo my jsme tedy ještě bývali aj družba, tak já jsem šla se starším mládencem a Tonda šel jako s tu starší družku, tak jsme přišli na úřad, pak jsme si to vyměnili, z každé strany stál svědek, oni to podepsali, pak jsme šli do Zlína, jeli jsme, tak jsme měli jako mšu v kostele, tam také byli svědci.
4: To jste si ty prstýnky zase sundavali?
3: Ano.
5: No a taková příhoda byla. My čekáme po obřadu obecního úřadu na ten autobus. To měl Křížka jet. A on furt nejel. Tak kdo si to šel zjišťovat, protože mobily nebyly, ne? Kdo si to šel zjišťovat a on byl tesař, tak on byl na střeše, no, na to zapomněl. Tak musel... Tak rychle slez ze střechy, oblékl se a valili jsme do kostela do Zlína, no. To byl ale zkrácený obřad, to nebyla celá mše třeba hodinová, ale to bylo 20 minut, ano. To trvalo. A pak jsme šli k fotografovi, lidi šli někde na kafe a podobně a pak zase celý autobus jel dom do Březolup. Tam už kuchařky měli navařeno, sedlo se, barák, to bylo připravené, 50 nebo kolik nás bylo, 60, 50 lidí.
4: Ano. Jak, co jste měli k jídlu?
3: Ježíš, my jsme měli pečené maso, zelí, knedlík. Pak byla večeře a na tu večeru jsme měli bramborový salát a řízky a kuře. A ještě jsme měli polívku. Slepičí to vždycky sousedky přinesly. To se vařilo v kotli, polévka, protože bylo moc lidí, by se na každého dostalo. Nudle se dělávali týden před svatbou, to přišly sousedky jako k mamince, pomohli jí to našoulat. To byla krabice veliká od kuřat. No, tak jako, jedna. No.
4: Koláčky byly?
3: Koláčky se pekly u pekaře.
5: Ve Březnici.
3: Ve Březnici, no. To bylo veliké.
4: Co váš první tanec na svatbě?
3: Polka asi byla, ne?
5: To já nevím.
3: Asi jo, první byla polka.
5: Jo?
3: Ano, to vždycky. Měl ženích z nevěstů solo a potom se už přidali ostatní. Až nevěstu všetci vytočili, tak potom šli tancovat ostatní. Takže a to vždycky jsme šli, jako byli v hospodě a než byla večeře, tak jsme byli jako v té restauraci a potom přišli kuchařky, donesli něco na tácku a jako řekli tak a teď se jde, je večeře, všetci jdeme jednu, tak všetci do průvodu, jsme zase šli mojím rodičům, už to měli nachystané, tak jsme pojedli a zase večer byla zábava a ta byla možná do rána.
4: Dostali jste spolu se svatbou od rodičů třeba nějaké požehnání, nějakou radu?
3: Ano, ano. To se vždycky dávali.
5: Na to jsme zapomněli, protože součástí toho rituálu, než se šlo na ten obřad, bylo odprošení rodičů. Že?
3: No, ale my jsme to dělali.
5: No však dělali. To ano, jsme ano. Museli, to jsme byli zvlášť, rodiče a my, a odprosili jsme jich, nebo poděkovali za vychování.
3: Ano.
5: A že mě dali dcerku.
3: A když jako bylo, tak se dávala mamince na šaty, tatínkovi košula, to bylo tedy, a ještě velký dort.
5: No.
3: No. To ještě tedy to tak bylo, teď už já si nepamatuju, že by to na které svatbě tak bylo.
5: No, ale my jsme se brali dvakrát.
3: No.
5: My jsme byli asi po 20 letech na Velehradě, v Bazilice. My jsme tam přišli na mši a zrovna tam bylo obnovování manželského svazku. No. To jsme nevěděli vůbec.
3: No, no, tam faráři tam bylo.
5: A tak jsme si všetci vstoupili do lajny a všetky nás pan farář požehnal.
3: Ano. Bylo to krásné, bylo to jako, to jsem ještě nikdy neviděla. Je to tam nádherné.
5: Patriku, no. Tam když nakonec té mše zahraje na ty velké varhany, ten varhaník takovou tu hudbu, tak to se třepe celý kostel i vám zle.
3: No a mě aj slze teču. No, to je nádherné, ale něco. Jo, my když jsme se vzali, tak já jsem si vždycky říkala, nikdy by jsem se jako s ním nerozvedla. Nikdy, a i teďka, někdy, když jsou třeba na něho nazlobená, tak, ale nikdy bych se to neudělala. Já bych asi bez něho už nemohla jako žít. Já vždycky říkám, ty tady musíš být del jak já, protože ty, kdyby se ti něco stalo, tak já nevím. Já bych se to asi neunesla. Protože jsem už na něho tolik roku zvyklá, nikdy jsem žádného jiného neměla, jenom ho. Nevím, no. Teďka ti mladí jako se na sebe škredě podívají a už jdou od sebe. Já bych se to asi nedokázala. Tak asi, no.
5: Ale já jsem manželce před 10 rokama řekl, miláčku, já se s tebou nechci už do smrti hádat. A to je pro ženskou trestem.

0: Jak řekl francouzský malíř Edgar Degas, jenom ten, kdo umí celou svou bytostí milovat každodennost, kdo zná krásu nejvšednějších malých činností, jen ten umí milovat a ocenit krásu.
1: No počkej, 10. června byla svatba, za týden jsem maturoval, takže po svatbě jsem byl odloučený od lože, protože jsem musel něco vědět, že? No a aby toho nebylo málo, tak potom v říjnu, 1. října jsem šel na vojnu, ve 23 letech.
2: Dítě se nám mělo narodit v listopadu a tatínek byl, sloužil vlasti. Já jsem bydlela u rodičů, tak rodiči mě pomáhali, takže jsem to jaksi tak... Pak nám pomohli spravit jako na dítě půlku. Oni měli půlku baráku a my jsme bývali v druhé půlce. A dostávala jsem pár korun.
1: 720 korun.
2: 500 korun od svitu jsem dostávala, potom jsem dostávala ze sociálky 500 a vojáci nám platili 750 korun. Tak jsem to dala dohromady, tak kdybych nebydlela u rodičů, tak já nevím, abych šla asi po žebrotě. A když manžel za 2 roky přišel z vojny, tak jak už jsme to tam tu půlku měli pospravovanou všechno, tak maminka mě řekla, já milá dcero, manžel ti přišel z vojny, tak teď se starají o manžela sama. Já říkám, ale my nemáme peníze. A tak jako maminka mě řekla, jo, já ti všecko dám, co budeš potřebovat, ale běž si na svoje. To byla škola. Ale přežili jsme to. Jsou ráda, že to tak bylo všecko. Přišel z vojny, říkám, ještě máme čas na druhé.
1: Dva roky,
2: ježiš, prázdka, aby jsme měli druhé.
3: Tak důležité je, že jste se měli rádi a to ostatní už prostě přijde nějak s tím. Jaké to bylo, když jste se stali mámou, tátou? Co se ve vás tak u toho prvního dítě odehrálo v srdci, v duši?
2: Tak jako bych řekl, člověk na to nebyl jako nepřipravený, ale nebyl na to zvyklý, jako já jsem to brala normálně, že to asi tak musí být. Dcerku jsem měla ráda, tak jsem si opatrovala. A když přišel manžel z vojny, tak dcerečka se ho bála, bečela, no, babička ji musela vzírat s ní uprý, protože se o tom zeleném munduru asi bála. No. Ale pak jako, jak už tam byl třeba delší dobu, tak jak kdyby se oznámila, tak už pak za ním šla, ale ten první moment to byla hroza. Teďka jakoby s tatínkem, kdyby tatínek neřekl, pojedeme na dovolenou, tak stojí a obě dvě tady, i co mají 50 roků, tak by s ním na tu dovolenou jeli. No, mají ho rády, obě dvě.
4: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Zlatá láska dnes patří manželům, kteří jsou svoji už 53 let. Jarmile a Antonínovi Řezníčkovým z Luhačovic.
2: Jsou k sobě milí, něžní, pozorní. Štěstí i smutky prožívají společně a pomáhají si. To je láska.
1: A tak jsme jim chtěli říct, že je obdivujeme. A rozhodli jsme se jim po Patrikovi poslat malé dárky.
3: Ježiš, ty jsou krásné.
4: Dva zlaté hrnečky a jedno digitální rádio.
5: Jejda, pambu zaplať, no.
3: Čím jsme si to zasloužili?
4: Těmi 53 lety, tím, že vy jste pokukovala po Tondovi, když přijížděl na motorce, tím, že se staráte o Emičku, tím, že jste a chováte k sobě lásku.
3: No to jako chováme.
5: Hlavně dělejte pěkný pořady, ano, jak děláte to teďka, rádi to posloucháme.
3: Ano.
4: Když nasloucháme vám, jako jste vy, tak to jde snadno, takové pořady.
5: Tak je to super, no.
3: Ano, my jsme rádi.
5: Ať se daří.
3: My jsme rádi, že jsme vás viděli. Já vás slyším jenom v rádii. Jsem si říkal, je to starší pán nebo mladý kluk, ale podle hlasu by to měl být mladý. No, opravdu je mladý.
5: My máme pro vás taky dárek. A je tam dobrá slihovice, pak je tam marmeláda, pak je tam hořčice bio
3: vlastní výroba.
5: No a tam dole máte vajíčka, tak s tím nemlaďte.
3: To je od našich slepiček.
4: Ježíš, my se máme. A my jenom hrnečky a rádio.
3: No, Ježíš Maria. No já jsem si právě říkala, že ti Kostkovi, že přijedou sama, že jich jako uvidím naživo. Tak jich aspoň pozdravujte, že jich mám jako já, že jich mám ráda jako herce. Nikdy jsme se ani nepotkali, nikdy, ale jako když vidím v televizi, pan Kostka, i když má tolik let, tak je štramák a ona je hvězda na ty
5: je
3: roky.
5: Mači.
4: Vyřídíme pozdravy moc rádi a ještě jednou moc děkujeme.
5: Ano, rádo se stalo.
2: Je krásné slyšet jejich radost, ale také vyprávění o jejich lásce.
1: Když by se Jarmila s Antonínem ohlédli za svým manželským životem, které období, událost nebo jen okamžik v nich vzbudí radost i po letech?
3: No tak já jsem třeba byla ráda, že se nám narodili dvě zdravé děti a mám jako radost do včelsku jako z těch dětí. Za bohu někdy mě jako
6: pijou krev,
3: ale jako mám jich ráda pořád. Já nevím, kdyby jsem jich neměla, nevím, to by byl takový prázdný život pro mě.
4: Je to jiné starat se o děti a o vnoučata?
3: Je. Já, když jsem měla svoje děti, tak jsem nebyla opatrná. Při těchto vnukoch nebo pravnukoch jsou taková opatrnější. Bojím se to, jako, aby mi to nespadlo, protože jsou taková... Na svoje děcka jsem to jako nepocítila, ale na těchto jo.
4: Neužívá si to víc člověk?
3: Užívá. Já jsem jako třeba ty moje děcka také jako měla ráda, nebo mám ráda, a jsme si jich třeba užili, ale tady těch vnuků, jako jsem, bych řekla, že si užívám víc. Člověk je v důchodu, já jsem od 53 v důchodu, protože jsem byla nemocná, měla jsem problémy s páteřou, tak jsem byla na operaci, tak od té doby byla jsem s očima na operaci, takže já těch vnuků, jako vnuků jsem si užila víc. Jako Tonda tak ne, protože chodil do práce, ale já jsem jako ty si jich hlídávala jsem jich. Takže já jsem si jich užila, víc, a tady to vždycky říkám, tyto pravnuky, doveste mě jich, já nebudu pořád za váma jezdit.
5: Ale tak máme tady výjimku, tu Emču.
3: No.
5: Že tu
3: Emičku máme jako pořád tady.
5: Takže tu vychováváme od 3,5 roku.
3: No.
4: Jak k tomu došlo, že vychováváte Emičku vlastně, že je tu s váma?
3: Protože maminka nebyla hodná, protože jí byly milejší drogy a druzí, jak vlastní dcera.

0: A dostala se do takové situace, že prostě musela jít na léčení, ale ještě
1: prostě teďka... Prostě Hemička zůstala u nás jednoho dne a od té doby je tu, z roční přestávky.
0: Dali jsme jí chvilku, jako, aby si vzala, a nedopadlo to, že, protože byla v Anglii a tam jako si našla přítela, přijeli sem a v loni, on byl takový slovačisko divoký, a v loni se tam setkali s Ukrajincama
1: v
0: Luhačovicích a každý měl jiný názor, jeden byl toho prezidenta, druhý byli za toho prezidenta, tak se porvali a oni ho zabili, ti Ukrajinci, toho jejího přítela.
1: Dostala kopanec od života znova, no, jak se to stalo. No, to je těžké.
2: Neříkáte si někdy, proč se to zrovna stalo? Proč to osud nachystal takhle do naší rodiny?
0: No, také jsem si kolikrát říkal. Já vždycky říkám, ten Bambiček nás už víc nemohl potrestat.
1: Ještě mohl. Jsou všetci zdraví. Jsou na tom rodiny daleko hůř. Jako my nemůžeme naříkat.
0: A tak ona se potom dala jako ta vnučka na špatnou cestu, tak byla i na léčení v Kroměříži. Tak nevíme, co bude dál.
1: No, co nebude dál? No. Tak Hemička je s náma, ona je hodná, ráda se učí, nejsou problémy, chodí do kroužku, do kytary, chodí do Luhačovského zálesí a to chodí od školky, čili folklor zase.
2: Jak těžké je v tom srdci přijmout, že maminka Hemičky prostě nefunguje, že přijdou tohle, jak, co zlomí se něco v člověku a objeví se ta odpovědnost starat se.
0: Ano.
1: Ona je ale pravnučka, čili...
3: Pochopil jsem.
1: Čili maminka je, to je naše první dcera. Dcera je maminka její maminky, jo? Takže to je takový zamotaný všecko.
0: Já vždycky si říkám, kéž by jsem se dožila, já to říkám i jí, kéž by jsem se dožila, protože my ho máme do 18 roku, potom ona už si může dělat, co chce. Kéž by jsem se tohoto všeckého dožila a byla a věděla jsem, co s ní jako bude. Čím se vyučí, jestli se zaměstná, jestli bude mít peníze. To jako někdy to mám úplně v hlavě, když nemůžu spát, tak prostě tak přemýšlím.
2: Nepřišlo vám to líto i s tou vnučkou, že to takhle dopadlo? Nedělá vám to bol na duši trochu?
0: Dělá, protože mě to jako... Mě je líto, že ta maminka se k ní chová tak, jak se k ní chová a že mi prostě tady tu lásku a to všechno musíme za ní dávat. A ona si to, ta vnučka, já si myslím, že si to ani neuvědomuje. Teď jsem s ní měla rozhovor, tady bečela. Říkám, nebeč, všechno si zavinila sama. Mohla v klidu žít. Mohla změt Emču, mohli jste chodit po procházce, na výlety jste mohli chodit, o to si všecko ošizená.
1: Ale tak třeba se to zlepší, no. Musíme tomu věřit, že to bude lepší.
0: Já jsem říkal, máš 33 roku, tak už bys měla mít rozum, máš krásnou dcerku. Měla by se o ní starat. Ona ji měla chvíli v opatrnosti, pak jsme si ji zase museli vzít na zpátek, protože to nešlo.
2: Proč vy a ne vaše dcera?
1: No, dcera je sama.
0: Ona je rozvedená, ta starší.
1: Sama a musí se živit. Musí živit barák, musí živit, ještě má další dvě děti. No. Ona má celkem pět dětí.
0: Pět dětí, no.
1: Asi tak, no. Ona by to v tu dobu před kolika sedmi rokama by to absolutně nešlo. Jak by se o tu děcko starala? No.
2: Bylo to vaše rozhodnutí, váš nápad?
0: Ano, my jsme si tak s manželem domluvili. Že si ji vezmeme a budeme se o ní starat.
1: Byli jsme realisti.
0: Ano, nechtěli jsme, já vždycky říkám, pojď do polepšovny, jak neposlouchá, jenom vždycky ze srandy, že ti to říkám.
4: Jo.
0: Ale já bych ho tam nikdy nedala. Já možná bych opět ke dveřám, ale my jsme tam přišli, tak bych se vrátila nazpátek. Protože už jsem na ní zvyklá. Ale ona je ráda u nás, ona je spokojená. Ona má radši dědečka jak babičku, protože babička je přísnější a dědeček je takový, on jí všecko dovolí.
1: Skoro.
0: No, skoro všecko jí dovolí. Já něco zakážu a dědeček jí to dovolí. A to se mě nelíbí u něho. To třeba jako zvíhnu hlas.
2: Tak určitě byl i takový na vás.
0: No.
1: Tolerantní, strašně tolerantní. A proto jsme spolu tak dlouho.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství.
3: která prověřil čas.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes jsme pro vás vybrali příběh manželů Jarmily a Antonína Řezničkových.
2: Sezdali je před 53 lety a od té doby jsou spolu v dobrém i zlém.
1: Museli se už dokonale poznat. Asi už tuší, jak by se ten druhý zachoval, co má rád a kdy je šťastný.
2: Potvrdí nám to manželský test, který si pro ně připravil Patrik Rozehnal? Otázky pokládal každému zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Co vám šeptal do ucha, když jste spolu tak jako začali chodit?
4: To mě vždycky říkal Jarmilko.
5: Jarmilko, Jaruži, říkám doteďka.
4: Nebo Miláčku, ale já mu taky.
3: Kdo vybíral první dovolenou?
4: Po první navíl, no jako do ciziny jsme první jeli do toho Egypta. To byla nejkrásnější moje dovolená.
5: Já si myslím, že ta velká zahraniční dovolená byl ten Egypt, to jsme vzpomínali už.
3: Lezl jste za ní někdy oknem někam?
5: Ne.
4: No tož to ne, to ne. Oknem ne.
3: Vždycky a čím?
4: Dveřmi přišel.
3: Jaké časopisy četla?
5: No tak co, Mladý svět jsme kupovali tehdy, že?
4: Mladý svět a takové, co bylo spíš, to já už si nepamatuju. Květy bývaly, to jsem také četla ráda.
5: Květy a takové věci, to jsme nekupovali.
3: Šla jsi pro vás někdy do hospody?
5: Nikdy. Nikdy.
4: Ne, protože nikdy do hospody nechodil. Ne. Ne.
3: Kterou kořálku Antonín pije?
4: Tak dá si slivovicu, třeba si dá, ale my hodně pijeme víno. Červené.
5: Já mám spíš červený, ona taky červený. A...
3: V jaké poloze zpíváš muž?
4: On spává na pravé straně a natáhnutý jak paus, zakrytý až po nos.
3: V jaké poloze spíte?
5: Na boku. Usínám na pravém, pak se točím, někdy spím na zádech a ráno, když nemůžu spát, už je to na kočku.
3: Co nejvíc ztrácí, nebo na co zapomíná?
5: No někdy zapomene doma klíče od baráku, no.
4: No, dvakrát jsem zapomněla zamku tady, jako barák jsem zapomněla. Hledala jsem klíče a měla jsem jich ve vnitřku v zámku.
3: Kolik má kravat?
4: Ježišmarja, já si myslím, že mám takových 15.
5: Já myslím, že jich tam tak 10.
3: Nosil jste někdy kníra?
5: Ne.
3: Proč?
5: No, v tom nic nevidím, no. Možná jsem dělal chybu.
3: Nosil někdy kníra, Tonda?
4: Ne, nenosil nikdy. Jak se nejde 2 dny oholit, tak vypadá hrozně, tak to už o ženu, aby se dal do pořádku.
3: Měli jste psa někdy?
4: Měli.
3: Kolik jste měli psů?
4: No, myslím tak 3.
5: 3-4, no.
3: Co byste udělala, kdybyste vyhráli 1 000 000 korun? Jak byste to společně utratili?
4: Já nevím, já bych možná polovičku rozdala dětskám a tu druhou nevím. Něco bychom si koupili, nebo bychom někam jeli na delší dovolenou.
5: Já myslím, že bychom to tak nějak podělili, něco dětskám, něco vnukům, tak jsme to dělali do teďka, no. Něco nechali pro sebe.
3: Koupil jste někdy své ženě nějaké sexy prádlo?
5: Možná někdy, jo, no, asi ne.
4: Ano, koupil. Pod prsenkou krásnou mě koupil, který byl moderní, tady zapínání napředu, to mě koupil. Kalhotky mě, myslím, taky koupil jedenkrát. Jak on má rád, tady toto. Ale on vždycky říká, rád tě vidím oblečenou a radši vyslečenou.
3: Kterou část vašeho těla si myslíte, že má nejradši?
4: Já si myslím, že moje celé tělo má rád, nejenom jednu část těla.
5: Já ji mám rád celou. Celou, no.
3: Jakým stylem líbá?
4: Jak jsme byli zvyklí za mlada.
3: Jste vášnivý, opatrný, něžný, zbrklý, nevím.
5: Něžný, něžný, velmi něžný.
3: Kdy jste si naposledy k sobě tak jako přivinul, přitisknul?
5: Včera. Včera večer.
4: No a bylo to možná včera. My tak spolu leželi, ruky jsme si drželi, Říkám, ježiš, já zítra máme tady to tu, já nevím ani, co tam budu vykládat. Co tomu Patrikovi řeknu? Nemohla jsem dlouho usnout, ale pak jsem usnul. Drželi jsme se za ruky. Leželi jsme u sebe.
1: Z jejich slov a vyznání je cítit hřejivá láska, která jim dává sílu, energii a klid.
2: Rádi bychom se inspirovali. Jaké je takové manželství po 53 letech? Vždyť se brali ve stejném roce jako my.
1: Jak se užívají dny? Co pokládají v životě za důležité, aby si udrželi krásnou lásku?
3: Co byste poradili těm mladším? Na co nezapomenout?
4: Aby byli k sobě tolerantní, měli se rádi.
5: Optimismus měli v životě.
4: Ano.
5: A vážili si jeden druhého.
4: Ano, aby vážili si jeden
5: pomáhali
4: druhého.
5: Pomáhali si.
4: Ano.
3: Byly v životě i nějaké těžké chvíle, kromě toho, co jsme tu třeba zmínili, bylo něco, co pak vlastně se odrazilo v tom vašem vztahu, že se ukázalo, že je fajn, že jste oba, že si můžete pomoct?
4: To měl rakovinu prostaty a to, když mě řekl, tak jsem myslela, pila jsem kávu, jsem myslela, že mě hrnek spadne na zem. Nemohla jsem ani spávat.
5: 59 jsem měl.
4: 59 roku měl, když jak mu to zjistil, tak to jsem byla vyřízená.
5: No ale pak jsem šel do vojenské nemocnice, do Prahy. No tam to dobře dopadlo, robotická operace, každého můžu doporučit. Ať se toho nebojí a jde zavčasu. Protože kdyby náhodou doktor neposlal v těch letech na preventivku, tak by to možná už by jsme tady neseděli.
3: Měl jste strach?
5: Strach jsem ani neměl, protože ty výsledky nebyly zas tak katastrofální a jako musíte věřit. No, když nevěříte, tak špatně dopadnete. No. Takže to.
3: Ale vidíte, Jarmilka ta tuto málem porazil.
4: No to já jsem z toho byla úplně nemocná, jak by se dalo říct.
5: Já jsem říkal doktorovi, on mě dal 3 možnosti. A já říkám, doktore, co byste udělal vy, kdybyste byl na mém místě? On říkal, já bych udělal toto. Říkám, tak mě tam napište. Hotovo.
3: Ale ženský přístup mozek je možná trochu jiný. Pobrečela jste si? Měla jste strach třeba, když odjel do nemocnice nebo tak?
4: Měla jsem strach. No, vlastně to bude všecko v pořádku.
5: No tak ty jsi byla taky na mnoha operací a všecko jsme přečkali, no.
4: Tak byla, ale já jsem neměla rakovinu tak jak ty. Já jsem na tom tak nebyla špatně. Já jsem měla ženské problémy, pak jsem byla z páteru, také jsem mohla být na vozíčku.
5: Slepé a všecko a vrátné to neudělá, tu operaci.
4: No, takže nebylo to tak hrozné jak ty. Já jsem rakovinu neměla, no. Já nevím, co to je, ale měla jsem strach, aby se mě vrátil v pořádku. Jsem říkal, jestli bude sex nebo nebude, mě to jedno, hlavně, když mě chlapa dají na zpátek a bude zdravý.
3: Jde ten strach a radost pospolu, radost z toho, že ten druhý tu radost může mít a vy ji pak máte, a strach právě, že by se třeba něco stalo. Jsou tyhle dvě věci, ty protiklady i součástí lásky?
4: No já si myslím, že ano. Když se bojíte a máte radost, že to je jako v jednom balíčku, tady to je toto. Večer si spolu lehneme, i když třeba spolu nic nemáme, tak se chytneme za ruky a tak usínáme.
5: Řekneme si, co bude zítra.
4: Ano, dáme pusu na dobrou noc, držíme se za ruku, tak usneme. Vždycky říkáme ráno, ani nevím, jak jsem usnula. Můžu vám říct, že se jako ještě milujeme. Sex, jako manžel je takový čiperný a on je na mě jako bych řekl, taky něžný, ne, že mi to, to ne. On to má tak rád, tak jak bych to řekla, takový je ohleduplný, vidíte, já to neumím ani vyslovit. Takový je, že na mě jako netlačí. Když ne, tak ne. Když ano, tak ano. Takže řekne, však zítra je také den.
3: Je to pro ten vnitřní klid nějaké srovnání a jenom zakončení toho dne, že si potvrdíte, pořád jsme tu spolu, A kdyby se něco stalo, tak máme jeden druhého. I tohle je třeba v tom stisku té ruky.
4: Ano, je. Já si nedou představit, kdyby se mu něco stalo, já udržela za ruku a teď se probudím a on jako nežil. To jako já si nedovedu představit vůbec tady teď to. To nevím, jak jako Tonda, ale jako já to tak v té hlavě mám.
5: No je to podobné. Za ty roky, za těch 53 roků, jako to tak je. To ani jinak být nemůže u normálních lidí.
3: Jste rád, že vedle sebe tu svou ženu Jarmilku máte?
5: Nesmírně rád. Moc.
3: Bylo by to bez ní těžký.
5: Já se to nedovedu představit.
3: Milujete jí?
5: Jasně.

0: Jarmila a Antonín Řezníškovi poznali, jak se klid společných dní může změnit v neklid a strach. Ale vědí také, že láska všechno překoná. Je jako most do naděje, jako cesta domů, nebo květ uprostřed pouště.
1: Jak napsal Viktor Hugo, láska se podobá stromu. Vyrůstá sama od sebe, zapouští hluboké kořeny do celé naší bytosti a nezřídka nepřestává kvést a zelenat se ani na rozvalinách našeho srdce.
0: Starejte se i vy o svou lásku, ať kvete, hýří všemi barvami, ať těší vás i druhé, ať je svět barevný a milý.
1: Tak si to přejí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Kojenecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Rezort životního prostředí šetří porušení zákona o veřejných zakázkách v Ústavu pro krajinu. Moderní technologie, stroje a zvířata letos přilákaly víc než 120 tisíc návštěvníků na českobudějovický agrosalon Země živitelka. A zítra se oteplí, bude až 29 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Ministerstvo životního prostředí prověřuje výzkumný ústav pro krajinu v Průhonicích u Prahy. Důvodem je možné porušení zákona při zadávání veřejných zakázek. Oznámil to ministr Igor Červený z motoristů. Podle něj jsou problematické dva projekty za 40 milionů korun. Jeden se týká akceleračních zón a druhý strategického vládního dokumentu Politika krajiny a krajinného plánování. Ředitel ústavu Libor Hort je teď podle ministra Červeného na překážkách. Více než 124 tisíc lidí navštívilo letošní agrosalon Země živitelka v Českých Budějovicích. Je to o víc než 8 tisíc lidí méně než loni. Předseda představenstva Českobudějovického výstaviště Mojmír Severin je i přesto s návštěvností spokojený.
3: Návštěvnost letošního ročníku potvrzuje, že zájem o zemědělství, moderní technologie i doprovodný program je stále velmi vysoký. Samozřejmě nás těší, že veletrh dokáže představit inovace, inspirovat a zároveň přibližovat význam zemědělství návštěvníkům všech generací.
2: Stavba nového komplexu Dornych u brněnského hlavního nádraží začíná růst nad úroveň terénu. Zhruba 200 pracovníků dokončilo základovou desku. Na místě bývalého obchodního domu Prior vznikne 6 budov s byty, kancelářemi, obchody a 800 podzemními parkovacími místy. Celý areál má být hotový koncem roku 2027, potvrzuje manažer developmentu společnosti Krestil Martin Štěpánek.
4: Celý komplex se stává z 3 podzemních podlaží a 6 budov. Nacházíme se ve fázi, kdy jsme dokončili betonáž posledního segmentu základové desky. Veškeré úsilí nyní směřováno na železobetonový skelet. Co se týká objemu materiálu, jsme zapracovali zhruba polovinu. Sport.
2: České posádky dvojka bez kormidelnice Šantrůčková Flamíková a dvojsky v Podrazil Neděla postoupili na mistrovství světa ve veslování do bojů o medaile. Jakub Podrazil byl v Amsterdamu po 3. místě v semifinále nadšený.
5: Udělali jsme tvrdou práci, makali jsme a tohle je odměna za to. Je to skvělé. V mých 34 letech vlastně je to druhá účast ve finále A. Naposledy jsem byl ve finále A na mistrovství světa v roce 2013, takže je to po 13 letech prostě skvělý výsledek a jsem na něj fakt jako hrdej. Uvidíme, každá předjetá loď bude dobrá.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme většinou polojasno, večer bude od jihozápadu oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 20 stupňů a na Šumavě až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 v Brně směr Ostrava je ještě hustý provoz mezi kilometry 195 a 196 kvůli omezení u sjezdu na Bratislavu. A na silnici 48 u Českého Těšína brzdí provoz omezení, oprava povrchu vozovky a je tam kyvadlový provoz, tak jeďte opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, dámy a pánové. Divadlo pro vaše uši je tu zas, aby vám vyprávělo, no a to je právě to, vyprávělo. Jak málo máme času poslední dobou na to, abychom se na chvíli zastavili, abychom přestali spěchat a našli si čas jenom tak pár minut sami pro sebe a třeba taky pro několik veselých a moudrých příběhů. Jestli se přidáte, můžeme to zkusit právě teď. Hezký večer.

0: Jeden můj přítel, divadelní režisér, říká, dva to je dialog, ale tři to už je divadlo. No, nebo taky, dodávám, výborná příležitost ke společnému vzpomínání. Třeba na to, jaké byly ty začátky rozhlasového vysílání, jak se tehdy začínalo s natáčením. To se vám takhle jednou sešli u mikrofonu ti, kteří to pamatovali, a jako první dostal slovo režisér a rozhlasový reportér Miloslav Disman.
1: Tak třeba o takové reportáži z jeslí. Tam přijdete mezi dvouleté nebo sotva tříleté caparty a teď byste rádi také posluchačům přinesli nějaký zvukový obrázek, jak ty děti tam štěbetají, jak si hrají, jak se učí mluvit, jak se tam baví. Jenomže jakmile přinesete před ně mikrofon, tak nejvýše v prvním okamžiku řeknou, hele, co to je, můžu ho s tím praštit nebo něco takového, ale za chvilku se tak zajímají o tu technickou stránku mikrofonu, že přestanou mluvit vůbec. A to se nám právě jednou stalo, že jsme vysílali přímo takovou reportáž a nemohli jsme z těch dětí dostat jediné slovo. Tak jsem zoufale běhal po světnici, hledal jsem nějaké mluvící děťátko, vyptával se, domlouval i k těm nad těmi postýlkami, ne a ne, až konečně vidím jednoho, který tam byl někde pod klavírem, vyběhne odtamtud, utíká ke mně, oči plné dychtivosti, zřejmě mi chce něco povědět, tak co chlapečku, co pak ty nám povíš, co pak ty víš novýho? Pane rozhlas, utíkejte, onem tamhle pod klavír, ona tam Andulka čůrá. Když jsme přišli potom už mezi děti starší, ovšem taky maličké, do mateřské školy, tam už by to bylo snadnější. Ovšem přesto jsme považovali za nutné těm dětem napřed vysvětlit, co se to vlastně bude dělat, aby to bylo pedagogické, že? Tak jsme jim tam postavili mikrofon doprostřed místnosti, do kterého měli zpívat a recitovat a tak. A já jsem jim chtěl vysvětlit, co to vlastně rozhlas je. Řekl jsem si, no o rozhlase to mají doma jenom ten přijímač, ale to vysílání, ten princip a tak dále neznají, nevidí, co je to mikrofon. Tak jim to vysvětlím na fotografování. A řekl jsem, podívejte se děti, kdo z vás se fotografoval? No všichni se fotografovali. A tam byl takový pán, ten se schoval pod takovou černou deku, že? A on tam měl takovou bedinku, bál jsem se říct aparát, protože jsem si myslel, děti přece slovo aparát a tak dále, fotografie a to nebudou znát. Měl tam takovou bedinku, skrze tu bedinku se na vás díval, sliboval vám, že tam vyletí ptáček, že? Tak prosím, tak to je to fotografování, v té bedince se objevuje váš obrázek, potom ho dostanete a tak dále. No a já tady mám také takovou nějakou maličkou bedinku, ještě menší, než je ten fotografický aparát, jenže ta bedinka nefotografuje váš obrázek, jak vypadáte, nýbrž to, jak mluvíte. Víte, děti? Váš hlas. Načež se ozve vážný hlas zezadu. Kdyby nepovídal, dyk je to mikrofon. Teď si vzpomínám na jednu hereckou. Tady ve studiu. Právě zde v Šestce se to stalo. Spoluúčinkoval ve školském rozhlase jeden velmi známý imitátor všelijakých zvířátek školského rozhlasu, no Tonda Jedlička. A my jsme na něho čekali aspoň 3/4 hodiny. Všichni herci včas přišli, technika všechno bezvadně připraveno, ale nemohli jsme vůbec zkoušet, poněvadž Tonda Jedlička nikde. Za 3/4 hodiny se rozrazily prudce dveře studia. Tonda Jedlička vletěl do studia s bezvadně nastudovaným, jak je uštván, jak je uhnán, jak je spocen a tak dále, tedy to sehrál skvěle. Přiběhne až k nám a povídá, představte si, co se mně stalo. Já jsem si včera večer tu roli studoval. Já jsem si tu roli v předsíni položil na skřínku, že si ji vezmu sebou. Vyběhnu z domu, vzpomenu si, nemám roli. No to není možné, já musím roli mít. Rychle běžím zpátky, roli popadnu, sednu do tramvaje a ještě, jak jsem zvyklý, z tramvají studuji roli, abych byl opravdu dokonale připraven. Jedu a skutečně jsem se tak do té roli začetl, že jsem přejel rozhlas a najednou vidím, že už jsem asi o 2 stanice výš, nahoře u Jiřího náměstí, vyskočím ven. A co se nestalo, představte si, já tu roli nechal ležet v tramvaji. Tak jsem se rychle rozběhl za tou tramvají, asi 3 stanice jsem vydržel to tempo, ale u ty 3. stanice už mi prostě ujela, už jsem do ní skočit nemohl. Promiňte, nemám roli a spozdil jsem se, velmi mě to mrzí. Ale v tom okamžiku to nebylo, prosím, narežírováno, nic, se otevřely dveře studia, přichází pan Fabián, drží něco za zády a povídá, který pak slavný rozhlasový mistr si tady včera zapomněl roli. No ovšem, pan Jedlička. Teď jsme čekali, co na to Jedlička řekne. Jedlička se zarazil a najednou povídá, to je ale dramatická situace, co?
2: F.K. Zeman si ještě na něco vzpomněl. ale přeskočil poněkud pořadí. Dříve se hlásil...
3: Jako ptáče světem sem a tam, čemu ten bloudí...
2: Josef Frič, herec a pomocný režisér Československého rozhlasu.
4: Zasudek, to by bylo za jednoho pana režiséra, který taky je napravdě boží. A vysílala se nějaká věc, tenkrát ovšem se vysílala živě, poněvadž tenkrát se nenatáčelo, tak jako se natáčí dneska všecko. No a mezi účinkujícími té velké věci, byla to snad, myslím, hodinová relace, účinkoval jeden mistr z Národního divadla, no a když přišlo k vysílání, naskoušelo se to a on hrál, myslím, nějakého doktora, už se tak dobře nepamatuju, který potom provádí nějaké operace, pak přijde, umývá si ruce a tak dále. No a náš Fabián, tedy, jak mu režisér nařídil, připravil stoleček, dal na to umývadlo a tak dále, s vodou, ručník, všecko připravil, jak se sluší a patří. No a mistr, aby nemusel držet text, no tak si text dal na pult, který byl připraven pro něj, no a přišlo k vysílání. Ten mistr z Národního divadla byl tak pečlivý a tak opravdu poctivě připraven, že veškeré poznámky, které mu režisér řekl, tak ty si pečlivě zaznamenal ingoustovou tuškou do textu, že ano, a všecko si tak poctivě potrhal slova, kde co, všecky poznámky měl vzorně v knize udělané. Aby papíry při obracení nešustili, tak si knihu rozdělal a bral list po listu a dával si odmluvené listy stranou. Role byla veliká a najednou, ale co se nestane. Jak hrál před tím mikrofonem, měl velikou scénu, tak teď najednou zavadil o tu knihu, jak ji měl na tom pultě, papíry se sesmekly a sesmekly se mu do toho umývadla. No to by konečně nebylo nic tak zlýho, kdyby tam nebyla ta voda. Teď ale ta voda pěkně ty papíry, tu vodu sálí do sebe hezky. Ty poznámky tou ingoustovou tuškou, to se pěkně rozplízlo, tak po tom papíře text samozřejmě, že začal být nečitelný. Teď on zoufale držel poslední dva listy, který ještě mohl odmluvit, držel zoufale v ruce, teď jen se díval, co se bude dít. No, my okolo byli přímo konsternováni všichni, protože teď jsme nevěděli, co se bude dít. Tak jednoho kolegu napadlo, vrazil mu svůj text do ruky, no ale jak je to vrzda, se on tam neměl zaškrtaný ty svoje monology a tak dále. Tak teďko co dělat? Teď mezi tím Fabián lovil ty listy, bylo jich tam asi tak 20, ještě dokonce zbývalo, tak to lovil z toho umývadla, teď zase se díval, tady není nikde ústřední topení, že kam by to dal sušit, tak teď se to vysušovalo na stole, dal se vždycky list z cizí, z druhého textu se dal na to, teď se to hledělo vysušit, mezi tím chudák četl, hrůzný věci přečetl, poněvadž nevěděl, co má mluvit, nevěděl, jak má mluvit, no zastavit to nešlo, to se nemohlo vykypnout, no zkrátka a dobře, došlo to tak daleko, že mistr nedělal nic jiného, nežli vždycky vzal od někoho list, který mu ho strčil, jo, suchej, zatím mu to zaškrtávali, co mluví, dali mu list, on se chudák jen utíral, potil, takže potom opravdu jsme viděli, že voda je strašně škodlivá věc.
5: Divadlo pro vaše uši.
1: Když jsme tak v těch vzpomínkách, tak si vzpomínám, jak jsme vynalézali. Jak jsme vynalézali a jak jsme se nadřeli se vším možným. Co my jsme si všechno museli navýmejšlet a co jsme museli dělat. Tenkrát ze začátku, no to desky, kde pak desky? To já jsem štěkával za honorář, dostával jsem 25 korun za štěkání v operetě. Jsem byl pes. No, teda Ferda by ode mě kurku nevzal, to samozřejmě.
6: Dneska je rozhlas tak daleko, že máme
1: skutečného šipého, zvíře. Ano, vzdělance, psího vzdělance. Nebo tenkrát, když bylo potřeba zátku z láhve, no my jsme byli chudí, mladí začátečníci, a my jsme si nemohli na každou hru kupovat láhev něčeho a vytahovat zátku před mikrofonem, aby to bylo doopravdy. No tak se to dělalo tak, že se stočil prst hodně hluboko pod hubenou, pokud možná hubenou tvář, ta se tím prstem natáhla, asi takhle. Je? A
7: už byl efekt. A zjelo to, já nevím, jak vám, ale našim posluchačům, kteří bývali skromnější, než jsou dnešní naši posluchači, to tenkrát znělo docela dobře.
1: No a nebo jsme kokrhali.
8: Tak já mohu sám ze své zkušenosti opravdu říct, že jednou technik před zahájením ranního vysílání mě volá jako hlasateli zoufale: prosím tě pěkně, Johnny, podívej se, nám se tady rozbil kohout, co budeme dělat? Archiv je zavřený, já nevím, co budeme dělat.
9: Tak já vám povídám, počkej, tak klidně, já ti toho kohouta zaimituju. Signál, časové znamení, v 6 hodin, tenkrát se začínalo 6 hodin a ozvalo se.
7: Já si vzpomínám, jak jednou jsme chtěli získat ten zvukový efekt jelení hříje. A to Till tenkrát byl správcem ostravského rozhlasu a tak říká, musíme být tu hříji. To musíme mít věrný snímek, to byla nějaká lesnická hra. On tam chtěl mít zkrátka ten věrný snímek té hříje jelení. Tak se jelo tenkrát někam na Hukvaldy, tam do těch lesů, tak se tam natáhali jsme tam spoustu kabelů a to přenosové zařízení, odtamtud to šlo po povrchových linkách, tenkrát do Ostravy, z Ostravy se to propojilo do Prahy. Jediná natáčecí aparatura gramofonová byla v Praze a ta už byla zapojená, všechno připravené, udělala se zkouška mikrofoní a potom jsme to tam 3 dny nechali, aby tam vyčichly všechny ty lidské stopy a za 3 dny jsme zapojili mikrofon, který tam byl ukryt v houští na místě, kam nejvíc jeleni vycházeli a říjeli. No a tak jsme zapnuli a teď operatér poslouchá, říká, nic tam není, není tam nic slyšet, jestli to má všechno v pořádku, proud, všecko bylo. V Praze. Tak co bude, kdy budeme natáčet a nic, ale takové ticho, tedy to vypadalo opravdu tak nějak divně. No tak nakonec nezbylo, hodinku to zkoušeli, hledali závadu, nezjistili nic, všechno klapalo technicky, jenom nebylo nic slyšet. Tak se sebrali a kráčeli po kabelu pěkně do lesa, přišli na paseku, přišli do křoví a zjistili, že jim mezi tím někdo ten mikrofon ukradl. No tak od té doby to dělali pořád ti lesáci, jo, jak dělali. Já to tak neumím, ale teda oni to dělají takhle, že? Dají si obě dlaně k ústům a přitom to dělají jako jeleni. A dokonce jeden o sobě tvrdil, že to dovede ještě líp než jelen a že jednou za sebou přilákal laň až na náves. No já mu nevím.

a mír. Kdo pak nesví?

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Když se tu před chvílí vzpomínalo na ty lovy beze zbraní, natáčení jeleních hří a tak podobně, připomněl jsem si druhdy populární knížky spisovatele Jaromíra Tomečka, jeho příběhy z lesních zákoutí. Mimochodem, Jaromír Tomeček sice nepatřil do té party rozhlasových sedmilhářů, ale jednou tam jako skvělý vypravěč taky zavítal. Ostatně všechny vám teď ve studiu představí rozhlasová redaktorka Dita Skálová.
2: Máte rádi žertovné historky ze života? Tak si na čtvrt hodiny sedněte a poslouchejte. Pořád nám píšete, že se vám ty minulé mikropovídky ze života líbily. Dobrá, máte možnost jich za 15 minut slyšet 10. Možná, že jste některé už slyšeli, ale je to už dávno, tak to snad nebude vadit. Načne to spisovatel Milan Smolík.
3: Mně nikdy nenapadlo, že kluk můj, který mu je dnes 12 let, si všímá všelijakých diskuzí, různých politických diskuzí, které jsem měl já se svým otcem. Až jednoho dne mě překvapil takovou otázkou, hrál si nic, bylo ticho doma a on mě najednou povídá, poslechni, tati, kdo to vůbec byl ten starý Rakousek? Často slyšel, říkal, za Rakouska bylo Pilbuřky, za Grejcar nebyla. Teď je to tak, kdo to byl?
4: Já to říkám z rozpaky, poněvadž já ji slyšel od Ivo Fischera, kterého všichni znáte, tak on má báječného kluka Honzu. Tato historka je z doby, kdy Honzovi bylo půl druhého roku. A to je takový kluk, no, prostě exportní, namalovaný tváře, takový temný, inteligentní
2: oči. A tohle je
4: oči.
2: Zdeněk Jirotka.
4: Oni mu jednou doma půjčili takovou nějakou knihu, aby si v tom listoval a dal pokoj. A on si tam našel obrázek, reprodukci nějakého slavného obrazu ukládání Krista do hrobu. No a teď tam v popředí ležel ten nahatý Kristus jenom s takovou rouškou a tam ty postavy a díra do skály. A teď dítě, které se nikdy nesetkalo se smrtí a tak, no tak koukal se Honza na ten obrázek a oni najednou zjistili, že on si tiše něco povídá. Tak šli blíž a Honza si ukazoval na postavy na tom obrázku a říkal, paní pláče, paní taky pláče, pán pláče, bože, bože, hrůza, budou ho koupat.
3: To kdysi vozívali velcí psi chleba. To byl takový velký hafan, jakoby řeznický, a na vozíku měl naskladaný chleba. A jednou se takový
2: Jaromír Tomeček,
3: zastaví,
2: spisovatel
3: no
2: z Brna.
3: No a učedník nosil chleba do obchodu a jak tenhle ten hafan takhle stojí a čeká, až dostane povel k jízdě, tak stará babka tam z domu vynesla jako ven na čerstvý vzduch takového toho malého psíčka, takového toho zmrzlička, co se pořád třese. A tak ho postaví na zem, on nespadl, on se držel a teď se třese a najednou ho pojala nějaká šílená odvaha, rozběhl se a tohle velkého rafana chňap odzadu za zadní nohu. Teď tenhle ten pes, který ho v představě nemohl kousnout nic než lev a ten tam nebyl, prostě by vkousnut, tak skočil kupředu a teď s tím chlebem letěl s tím vozíkem kolem města. Tak nejprve ztratil chleba, pak ztratil korby, pak ztratil nápravy, pak ztratil všecko a teď nakonec, když měl jenom oje, tak vletěl domů a ještě vymlátil tě mojemu toho pekaře výklad. A teď prostě vykládám, když rozumíš, z čehož plyne naučení. Když tě kousne takový zmrzlíček, můžeš ztratit chleba.
5: Tady právě visí obraz jednoho našeho výborného
2: Jaroslav
5: krajináře.
2: Učenášek.
5: A já ho pro jistotu nebudu jmenovat, ale tu historii, která se stala, ta se stala skutečně a byl jsem tomu přítomen. Chodili jsme spolu venku malovat v Povltaví. Ne, já ho nebudu opravdu jmenovat, on by se třeba zlobil. Když se vypraví tedy do terénu malovat, tak nosí na zádech takovou jakousi, vypadá to zkrátka jako krosna. Je to dost složitý aparát, který který je to francouzský výrobek a to se potom postaví, má to nohy, má to různá šuplátka a samozřejmě stojan a štaflák, že je to velmi složitě a působí to mohutně. My jsme přišli tam, tak byla tam nádherná krajina, byla tam krásná chalupa, tak on si to před tu chalupu začal stavět, až počítal s tím, že vymaluje tu chalupu a vzadu tu řeku. No a když už to měl skoro dostavěno, což dalo dost práce, tak vyšli z té chalupy smutný lidi a povídali mi, prosím vás, tady nám nehrajte, nám umřela babička.
6: Stručně z nemocnice je nějakou výborní. Ty jsme takový veselý kopy. Jistý půděl
2: profesor Ivan Osvald.
6: Na městí v nemocnici a pro tam víc lidí v pokoji, náhle tam vběh ten lapiduch, držel nějaký lejstro a říkal, Kadečka, je zde Kadečka? Se ozvalo, tady. Říkal, Kadečka, nesmíte být operován, máte slabé srdce. Říkal, já byl včera.
5: Mně se podařilo vyděsit jednoho štábního kapitána. Ale přišli jsme k sobě asi takhle. Já jsem za protektorátu sloužil na poště. V Jindřišské ulici v ústřední telegrafní stanici
2: Praha. A tohle je scenárista František Blček.
5: A sloužil jsem tam ve funkci, která se přesně jmenovala plně zaměstnaný poštovní pomocník s denním platem měsíčních 740 Kč. Po čase a po určitých službách mě přezadili do takzvaného PPO, což byla poštovní protiletecká obrana. Ta služba trvala 24 hodin, pak jsme měli 48 hodin volno a nedělali jsme tam prakticky nic, protože jsme byli všichni pošťáci, jenom jsme tam měli rozvěšený porůznutý sekery a helmy a takto náčiní k tomu. Po čase, kdy jsme žili úplně bezprizorný, přišel k nám štábní kapitán z tehdejší protektorátní armády, z té zrušené armády se vytvořila taková vládní vojsko, správně, ano. A byl to strašlivý byrokrat, pravděpodobně proto tam u toho zůstal. A první, co udělal, že nás rozstřídil na dvě družstva, družstvo hasičů a družstvo samaritánů. Pak nám napsal předpisy pro hasiče a předpisy pro samaritány. A potom ty předpisy chodil zkoušet. Tedy nikdo tohle neovládal, ale já mám paměť pro nesmysly, přímo fotografickou. A tak jsem ty předpisy se zálibou čet. A on přišel jednou, trošku byl pohněvaný a začal zkoušet. Říkal, co jste vy? Ten řekl, já jsem samaritán. On řekl, správně. A co budete dělat v případě náletu? Ten měl odpovědět, v případě náletu budu se pohybovat v troskách poštovní budovy, budu vyhledávat raněné a umírající a po poskytnutí první pomoci dopravím je na obvaziště. Tak tohle nevěděl. A šlo to dál a bylo to čím dál tím horší, až došlo na mě. A on říkal, co jste vy? Ten tlustý. Já jsem říkal, já jsem proudník. To bylo správně, on taky řekl, ano,

0: Dár buď to uhasím, anebo lokalizuji.
1: Ten člověk se na mě takhle dlouze díval, pak odešel a od té doby jsme ho tam neviděli.
0: Tahle historie má ještě dohru. Já totiž jsem ty předpisy ovládal perfektně. Ovšem pak došlo k praktické zkoušce. Já jsem se skutečně dostavil poklusem k ohnisku požáru. Požár samozřejmě byl předpokládaný. Odevřel jsem násilím hydrantovou schránku, uchopil jsem proudnici, ovšem uchopil jsem proudnici pro hašení pěnou. To byla proudnice, která měla nahoře takový karburátor. Podařilo se mně zapojit mosazné náustí proudnice do mosazné hadice, i když s použitím trochu násilí. A teď jsem zaujal postavení co nejvýhodnější a další dva z mužstva hasičů mě do toho pustili vodu. Já jsem stál na dvoře uprostřed poštovního dvora, kde byly vozy a koně tenkrát ještě, a teď vzniklo něco, co se podobalo vodotrysku fontáně. Já stál uprostřed jako trpaslík a nade mnou se klenulo obrovský deštník vody, který stříkal na všechny strany. Samozřejmě pošťáci vyklidili ten dvůr a já jsem stál uprostřed bez pomoci, až někdo potom přeseknul tu hadici, tím jako zachránil situaci, takže jsme mohli skončit poblach a odejdou.
2: Výborně.
3: Divadlo pro vaše uši. Ponořte se do hlubin našeho rozhlasového archivu a vychutnejte si lahůdky v podání legendárních českých herců, komiků a vypravěčů.
2: Herec a režisér Karel Pech.
4: A to mi vyprával jeden kolega, který říká, že nesnese, aby to okénko na té malé místnosti bylo otevřené. A říká, sedím na té malé místnosti a čtu si. Najednou mi někdo šlápne na pravé rameno, na levé koleno, odligruje, otočí se na mě a řekne pardon a odejde. Slyším ještě, jak se odevřel byt a zmizí. Zloděj, který ho honili po střechách, tak touhletou cestou se dostal ven. Od té doby nesnáší ten můj kolega, dneska to zasloužil u mě otevřený okýnko. Do světlíku.
5: Když čte.
6: Jste to nabral tedy z hlubokého hrnce, kterých přičiním historii, jak v Mánese, kde býval klub dříve česko-německých divadelníků, posléze umělců, tak tam se chystal Silvestr, sešli se tam různí lidé a ten den spatřil ten kustod, Mytiska s kustodem spolku Mánes Poláčkem, dole přimrzlou kachnu, která už se nehejbala, tak tam slezli po takovým žebříčku, kachnu ocekli, ta byla úplně mrtvá, že? A v tom už se tam začali hrnout ty davy, oni tu kachnu sebrali a dali ji do jedné předsíně těchto malých místnůstek, o kterých jste hovořil, a tam na ní zapomněli. A teď se tam normálně lidi scházeli, vybavovali, že dobrý večer a tak dále, že? A jistý tedy jeho český básník tam, který tam vodil slečny vždycky, aby viděl, říkal, můj přítel Vidra, tak, tak tam přivedl jakousi slečnu z dobré rodiny a ta jako prvá teda se odebrala na tu místnostku, načež najednou se rozletěly dveře, ona vletěla dovnitř, ječela jak sirena. No, taky tam ošetřit, že zjišťovali příčinu, tam se stalo to, že ta kachna rozmrzla a hledala vodu. A usedla. A tahle ta nešťastná dívka, která tam přišla první, usedla tež. A v tom se pod ní ozvala kvák, kvák, kvák, kvák, kvák. Proto ona vyletěla tam mezi ty jasající silvestrovské davy.
7: To je Silvestrov.
8: Tak já jsem jednou před lety nastoupil do jedné pražské redakce.
2: A nakonec tam mě představili, uvedli mě
8: do kanceláře a tam seděl za stolem takový drobný, malý redaktor. Tak jsme se představili a bylo to několik takových zdvořilostních frází. A teď vidím, že on prostě sedí na takovým plánkem zadumaně a já mu jako říkám, co tam má. A on říká, no, já čekám rodinu a ty palandy mě pořád tady. A já mu říkám, a to máš malej byt, že? On říká, no ne, já mám čtyřpokojový byt na Pankráci. A já mu říkám, a proč ty palandy? A on říká, no já čekám 11. dítě. A tenhle ten redaktor, když měl těch dětí 8, tak prostě měl takový pokoj, kde ty děti si sely,

ten hráli. A teď tam jednou vešel a on měl 7 děvčat a 3letýho kluka. A jednou večer přijde domů a jde do toho dětského pokoje a teď si najednou s hrůzou uvědomil, že malý František oblíká panenky, hraje si s kočárkama, dělá bábovičky, kuchyňku tam staví. A teď si uvědomil, že vlastně má v bytě mužskýho, tak ráno okamžitě vzal Františka, ještě nešel do redakce, šli do hračkářství a koupil mu vojáky, kanony, letadla, světlomety, všechny takový ty vyloženě mužský hračky. František byl nesmírně šťastný, hrál si s tím hned, jak přišel, to všechno rozbalil. Tak ten přítel odešel klidně do redakce a večer se vrátil a vešel do toho pokoje podívat se, jak si hraje František. A otevře dveře a tam malý František sedí u neciček a pere prádlo. A on mu říká, Františku, proč si nehraješ s vojáčkama? A on říká, vždyť si hraju, peru jim prádlo.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Snad se mnou budete souhlasit, že taková příhoda, aby působila, musí mít, jak se říká, zemité jádro, dobrou poentu, musí mít svého autora, vypravěče a nebo stejně zdatného interpreta. No a právě takhle se potkali scénarista a spisovatel Vladimír Kalina, já si ho pamatuju ještě na fakultě s Dýmkou, když nám přednášel, a herec Milan Neděla. Bože, jak ten si ty Kalinovi sedmilhářské střípky u mikrofonu užíval. No a vlastně je to dodnes dárek pro nás všechny. Tak vám ho teď posílám a těším se zase někdy brzy naslyšenou.
2: Jsou úsloví, která přetrvávají věky jako lidová moudrost. A pak jsou taková, která jsou jako móda, za čas se vytratí a přijdou zase jiná se stejným osudem zapomnění. Většinou pocházejí z filmů a stávají se sloganem v analogických okamžicích, které prožívali hrdinové bílého plátna. Pamatuji si na úsloví Sleduj mě z mnoho významných situací idolů dívčích srdcí herce Pucholta z prvních Formanových filmů. Nebo slavný výrok z neméně slavného filmu Někdo to rád horké, kdo je dneska dokonalý, jimž se reagovalo na každý nezdar. Jeden čas se také reagovalo na situace, které dopadly nad očekávání dobře a přinesly kýžený úžitek úslovím Za to jsme bojovali. Častokrát jsem je vyslovil, aniž jsem si jako každý jiný uvědomoval původní význam, který odpovídal názvu amerického protifašistického filmového seriálu Zač jsme bojovali. Až jednou jsem to řekl naposledy a styděl se, že bych nejradši prošel Prahu kanálem. Šel jsem ve vedru kolem reprezentačního domu a dostal jsem chuť na pivo. Sedl jsem si na zahrádku a objednal si je u starší servírky. A když mi přinesla orosenou sklenici a polkl jsem první osvěžující doušek, s úlevou jsem vydechl. Za to jsme bojovali. Servírka na mne pohlédla vážnýma očima a řekla ledově. Nevím, za co jste bojoval vy, pane, ale my za vaše pivo určitě nebojovali. Reportér František Gell mi kdysi vyprávěl historku z počátku našeho letectví, jejímž byl přímým svědkem při své návštěvě letiště ve Kbelích, kde právě probíhal výcvik mladých vojenských pilotů. Podrobnosti, které se odehrály vysoko nad přistávací plochou, nemohl samozřejmě vidět, ale později mu je doplnil bledý letecký instruktor. Sluší se předeslat, že pro výcvik byl určen typ dvouplošníku se dvěma otevřenými místy v horní části trupu s ovládacím zařízením, kdy vpředu seděl žák a za ním instruktor. Ten mohl jednak korigovat let a jednak při letu udílet příkazy. Rádiové spojení totiž tenkrát ještě neexistovalo ani mezi posádkou a letištěm, ani palubní telefon mezi žákem a instruktorem. Toho dne se konaly závěrečné zkoušky a na improvizovaném pódiu přihlížela z dalekohledy generalita a štábní důstojníci. Atmosféra byla logicky napjatá a nervózní, nebe však bylo jasné a panovalo bezvětří, co víc si rozechvělí adepti mohli přát. A pak nastal let, který všechny přítomné zvedl ze židlí. Dosud bezchybně letící cvičný letoun se přesně podle programu vzepěl k loupingu a současně v té chvíli se od trupu odpoutala postava instruktora v přímém pádu, aby v zápětí se nad ním otevřel bílý padák. Ve všech se zarazil dech, neboť každý očekával, že letadlo začne hořet, že selhalo řízení nebo vysadil motor a nastane nezadržitelný pád i s žákem, který zavčas nevyskočil. Hasiči vyrazili na plochu a záchranné družstvo vyběhlo z baráku. Jenomže se nestalo nic, což bylo ještě záhadnější. Letadlo pokračovalo v krkolomných cvicích a motor hučel na plné obrátky. A mezitím instruktor dopadl na kraji letištní plochy a bylo zřetelně vidět, jak se rychle zbavuje padáku a rozbíhá se do jejího středu. Nikdo nic nechápal. Letoun pak s naprostou jistotou přistál A když stroj zastavil a motor zmlknul, seskočil žák po křídle na zem, sejmul kuklu a brýle a když spatřil svého instruktora, který se k němu řítil s hrozivě zdviženou pěstí, hrůzou zařval a omdlel jako špalek. Vůbec si totiž nevšiml, že od určité chvíle letí sám, neboť ho nemohlo napadnout, že v kritickém okamžiku zareagoval na povel Looping tak bleskově, že instruktor, který při předávání rozkazu se musel na chvíli odpoutat a naklonit se k jeho hlavě, svou sedačku už netrefil.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Na malém městě se ví všechno. O lékaři na středisku se například vědělo, že nebere. Byl to skutečně lékař Lidumil, ochotný, pečlivý. Pracoval i jako dobrovolný funkcionář Červeného kříže a pořádal řadu přednášek o zdravotnické osvětě. Nehleděl na čas a především přestárlým pacientům pomáhal, jak mohl. Ale stále byl ustaraný a všechno bral vážně. Jednou ošetřoval vedoucího samoobsluhy a protože čekárna už byla výjimečně prázdná a sanitka pro návštěvy do okolních vesnic ještě nepřijela, postavil na kávu a povídali si. Přišla řeč i na úplatky. Lékař si stěžoval, jak často se dostává do trapných situací, zvláště pak na vesnicích, kde mu pacienti v dobré vůli podstrkují vajíčka, husy a králíky, že samozřejmě vždycky odmítne, ale většinou s provinilým pocitem, že se jich nepřímo dotkl. Jenomže člověk neuhlídá, pokračoval lékař a na důkaz otevřel skříň. Ležel tam stoh asi 30 pečlivě zabalených bomboniér. A rozhorleně pokračoval, nechávají to tady na židlích, pod židlemi nebo pod věšákem, než se otočím, jsou pryč, a co já s tím mám dělat? Praktický vedoucí prodejny si okamžitě věděl rady a protože znal jeho neúplatnost a na druhé straně ho lákal lehce se nabízející užitek, opatrně a rozšafně poznamenal, že to jako je velká národohospodářská škoda, protože bonbony podléhají zkáze. A když lékař sebekriticky pokyvoval hlavou a poznamenal cosi, že se pořád ještě nedělá zdravotnická osvěta dobře, obratně navrhl, pane doktore, já bych vám rád pomohl. Co byste tomu říkal, že si to odvezu? A lékař souhlasil. A tak vedoucí samoobsluhy bomboniéry odvezl a hned příští den některé z nich vystavil do regálů. Po polední přestávce jen žasnul. Před obchodem čekala nebývalá fronta zákazníků, až otevře. Když odemkl, prolomili skoro dveře a vrhli se do oddělení cukrovinek. Nastal boj o bomboniéry. Většinou je brali po pěti. A tím to všechno prasklo. Skoro v každé z nich byla 100korunová bankovka. Prostředí bufetů je zcela zvláštním světem krátkých a mlčenlivých příběhů. Lidé u vysokých stolků jeden vedle druhého s nepřítomným výrazem krotí hlad a žízeň, dojedí, dopijí a odcházejí. Chybí hospodská družnost i okázalost vybraného stolničení. Tady je jedna momentka. Do bufetu vešel upravený pán a viditelně spěchal. Objednal si čočku s volským okem, donesl ji na stolek a zase odběhl pro malé pivo. A když se vracel se sklenicí a příborem v ruce, zarazil se. U stolku na protější straně stál zarostlý muž nad jeho talířem. Rozhodl se vyřešit situaci bez skandálu. Přistoupil ke stolku, mlčky přisunul talíř k sobě a s majetnickým výrazem nabral první sousto čočky. Zarostlý muž se na něho podíval mírnýma očima, ale pak rozhodným způsobem odtáhl talíř k sobě a s naprostým klidem ujedl čočku ze své strany. Upravený pán jen beze slova zavrtěl hlavou a opět beze slova přitáhl talíř k sobě a nabral druhé sousto, tentokrát s přísným pohledem. Zarostlý muž pokrčil rameny a v zápětí posunul talíř doprostřed stolu, nožem rozpůlil porci čočky i volské oko a začal rozvážně jíst svůj díl. Jeho protějšek jej chvíli nerozhodně sledoval, pak přijal jeho gesto. Začal mlčky jíst svou půlku. Dojedli v tichém napětí, položili příbory na talíř uprostřed stolku, oba vypili naráz malé pivo a pak zarostlý muž bez rozloučení odcházel. Upravený pán konsternovaně vrtěl hlavou a když se otočil, strnul podruhé. Na vedlejším stolku spatřil svůj netknutý talíř s chladnoucí čočkou a volským okem. Jsou příběhy, které se nesnadno vyprávějí. Jejich zvláštní poselství je skryto takřka v nepostižitelném zachvění, jako když padá hvězda. Pobýval jsem už týden ve starém mlýnu na Ploučnici a klapot mlýnského kola, který mne zpočátku rušil, nakonec měkce uspával. Dokonce jednou uprostřed noci jsem se naráz probudil, když se kolo zastavilo. Ve dne jsem často pozoroval provoz a schon na velkém dvoře. A zvykl jsem si na rachot strojů, až mě napadlo, že sice žiju ve mlýně, ale nevím o něm zhola nic. V neděli, kdy se nepracovalo, mne provedl sám pan mlynář. Dokonce jsem měl dojem, že na moji žádost čekal a vystrojil se na to i bílou čepicí. Začali jsme prohlídku od nejvyššího čtvrtého patra a změť kol, válců a transmisí se zvolna stávala srozumitelnou jako důmyslný systém, který se vyvíjel od nepaměti. Mlýn byl postaven koncem minulého století a připadalo mi, že tenkrát k němu vyrobili i pana mlynáře, neboť při svém nadšeném výkladu užíval výrazy s patinou dávných časů. Kyprice, kuželnice, koukolník, kruzník, čili holandr. Mluvil o mletí na způsob rakouský, uherský, pražský a vídeňský. Pojmenovával druhy mlýnských kamenů jako žitováky, žehrováky a žvaráky. A všechno to říkal se starosvětskou láskou. Pochopil jsem, že vlastně mluví o sobě, ale úplně jinak než jiní. Ani jednou nepoužil slůvko já. Sestupovali jsme po strmých žebřících patro po patru stejnou cestou, jak zrna na své pouti složitým soustrojím, a tvář pana mlynáře se čím dál víc zjasňovala neskrývaným pocitem štěstí. Konečně mohl mluvit o mouce. O mouce pšeničné, žitné, o krupičkách a krupici vyražené, žemličkové, dotahované a zadní, o přerážkách, moučném prachu a jemných otrubách, o mouce krupicové a nejbělejší mouce dvojnulce. O každém druhu vyprávěl se zaujetím, jaké je výsadou znalců. Stáli jsme v přízemí v moučnici, kam do prostorných dřevěných beden směřují roury z hůry s klapkami, každou podle druhu pojmenoval a současně v zápalu výkladu otvíral. A najednou se zadrhl a zajíkl. Byl to jen zlomek vteřiny se smutným zábleskem nevypověditelného stesku. Hned sice pokračoval, ale hlas ztratil jiskru. Připomínal unaveného průvodce. Byl mi v té chvíli blízký, jako každý, komu osud ublížil. Už přes 20 let mlel ve mlýně jen krmivo pro dobytek.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka jako vždy přesně na čas právě začíná, 23. hodina odbíjí, no a krásný pozdní stále ještě středeční večer vám všem, co jste napříjmu, přeje Jitka Lukešová, moc se na vás budu těšit a jako vždy před sebou máme celé 2 hodiny společného setkávání se v našem vysílání a také společného povídání. Dnes na téma, na vaše e-mailová četná přání, to bude o jídle a o tom, jak jsme na tom. Umíme jíst střídmě? Znáte úsloví jest do polosyta a pít do polopita a dodržujete ho alespoň trochu? Jíte rádi a jíte hodně a je to na vás třeba i vidět? No a co zkoušíte dělat pro to, abyste žili střídněji a tím pravděpodobně i zdravěji? A jak pak vnímáte skutečnost, že se nejen v naší zemi v rodinách spousta jídla třeba vyhazuje a plítá se potravinami? To, že se v Evropě máme dobře, je na mnoha jejich obyvatelích velmi vidět a to, že lidé rádi jedí obecně, ví každý z nás zcela určitě sám dobře. Ale i zdravé jídlo a kvalitní potraviny mají ta svá, ale nejíme jich přece jenom trochu moc a neplýtváme s potravinami a s jídlem trochu moc. Vypadá to, že jsme s dostatkem všeho možného pozapomněli na střídmost a trochu i skromnost. Tak co vy? Jaká je vaše zkušenost a jaký je váš názor? Telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web, kam můžete psát a mnozí už píšete, za což moc děkuju. rozhlas.cz/linka a máme samozřejmě i tradiční e-mailovou adresu nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc samoz těšit. Takže pro začátek já myslím, že to je úplně vše. Ještě jednou krásný večer, moc se na vás těším a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová a její písnička Cesty lásek. No a právě během téhle písničky se k nám jako první dovolali Jarda, tentokrát je z Kladna. Jardo, hezký večer přeju.
1: Dobrý večer, zdravím všechny, kteří jsou na příjmu.
0: Děkuju moc krát za všechny.
1: Je pravda, že s tou obezitou jsme na tom asi jako národ strašně.
0: Máte pocit, když se, díváte.
1: No já vidím ty malí lidi, jak jsou opravdu teda dobře živený. A já teda můžu říct, že já proto nedělám nic, protože já jsem teda měl 104 kilo asi před 2 lety, ale omezováním, protože všechno je to v jídle, jo. Já nevěřím na nějaký portování, prášky, injekce. Protože zase v koncentračních táborech za druhý světové války se nikdo si nedával žádný injekce, nikdo tam necvičil a přitom tam byli všichni velice štíhlí. Jo, všechno je to prostě v krmných dávkách. Tak jsem začal omezovat krmní dávky a dosáhnul jsem váhy 93 kilo.
0: Ano.
1: Což už jsem skoro spokojený, protože jsem měl 182 centiáků.
0: Tak to už na chlapa, ano, přesně tak.
1: No. No, ale pak jsem chytil stafilokokovou infekci.
0: Ano.
1: To bylo přesně před rokem. No a začal moje turnaje po nemocnicích.
0: Jo.
1: No, takže nejdřív jsem mě, protože to je velice syrský onemocnění, je to vlastně zánět, který napadá celý tělo, no a mně se to usídlilo v krční páteři, no. A nakonec teda to skončilo tím, že po několika neúspěšných pobytech v různých nemocnicích jsem skončil ve vojenské nemocnici, před kterou hluboce smekám, protože tam mě operovali tu krční páteř.
0: Ano.
1: Dostal jsem 3 fungonový titanový obratle, no, ale tím pobytem v nemocnici, protože nemocniční jídlo je takový, ať se na mě žádná nemocnice nezlobí, ale v nemocnici dokážou zkazit i brambory. Jo. Tam prostě, když přišel oběd a začali to rozvážet, ty pracovnice, kteří s tím byli pověřený, to jsou takový ty skříně, kde to má vydržet teplý, to jídlo, oni to rozejmují odkud, jo.
0: Ano.
1: A tak mládež, že je tady oběd, a mě v tu chvíli opustila chuť i hlad. A když jsem to nadzvednul, tu pukličku na tom, na té nádobě, tak jsem říkal, tak si to asi odneste. No, až na mě přišla asi za týden, co jsem takhle nejet, tak přišla nějaká nutriční terapeutka a říká mi, co byste si jako představ... Já říkám, ta umělina se dostává na místo, má to a ráno, to je strašná. Jo, ty pomazánky já nesnáším, já vím, co je v nich. A já musím vědět ty věci. Já když vidím jenom bílou hmotu nějakou mazací, tak je mi z toho zlé. Já bych radši, kdyby byl nějaký ten balený sýr. No ale věříte mi, že jsem od té doby dostával normální maslíčko, maličký takový, a asi 4 nebo 5 kousků veky. No a vždycky nějaký ten sýr, prezident, nebo to je jedno, jaký prostě ten mazací. Takže...
0: Jardo, já vás poslouchám pozorně, ale trochu odbočujem, protože ta otázka nezní, jak se vaří v nemocnici, nebo jak se drží dieta. Ta otázka zní, jestli umíme jíst střídně.
1: No, tak se udrží šílá linie, tak.
0: No tak něco na to může být, ale na druhou stranu...
1: Já jsem v nemocnici schodil až na 84. Země vysela kůži jako z Badalda.
0: Já vím, ale on je taky tím, že tělo podstupuje zákrok a pak se s tím musí vypořádat. No. Je to úplně jiná situace, že jo, než...
1: No ne, to není zákrokem. To je tím, že v nemocnici se člověk podívá na to jídlo a okamžitě ztratí chuť jídlu. Takže chce to prostě mít jíst a trošičku se možná teda pohybovat, ale každý to nemusí, třeba ve stáří už se to pohybování... Těžko je člověk, který je, já nevím, k 80 a má trošku nadváhu, tak asi těžko bude běhat 500, že jo?
0: No jasně, tak ale, o tom to není taky, no. No.
1: Ale snižovat opravdu ty krmní dávky, dostávat tolik kalorií, kolik člověk potřebuje, teď mám rovných 90 a jsem naprosto spokojený.
0: No tak vidíte. A,
1: takže takhle, no.
0: Dobře.
1: Myslím si, že s tou obezitou by se teda něco dělat mělo, protože jsme strašně jinak rozežraný národ. Já když vidím, jak lidi jedí v noci, Já v noci nemůžu pořídání sousto, já nevím. To prostě.
0: Tak každý má ten biorytmus zavedený trochu jinak a živý denní režim zavedený také jinak, že jo, někdo žije v noci, někdo zase časně ráno, někdo pozdě večer.
1: Je to pravda.
0: Těžko rozebírat. Každopádně, Jardo, děkuju za úvodní povídání, jinak vám přeju klidný večer a budu se těšit zase příště v noční lince. Jo, děkuju moc krát.
1: Děkuju, já vám ještě jednou všechny posluchači i vás, mějte se všichni krásně.
0: Také.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožaráš, skupina Elán a písnička Zalúbení. No a vy posloucháte Noční linku, dnes středečně čtvrteční a 16,5 minuty po 23. hodině. To je přesný čas a na telefonu pozdravíme teď Staňku z Otrokovic. Hezký večer, Staňko.
1: Hezký večer vám, Jitko, a všem, kdo jsou na příjmu, a zdravím moc a moc pana Jardu.
0: Ano.
1: Nevěděla jsem téma, teď jsem se vás ptala, takže vím.
0: Uh-huh.
1: A souvisí to i s tím, co chci reagovat na pana Jardu.
0: Uh-huh.
1: Mám podobný problém, právě záleží na tom, co máme v sobě. Bakterie, paraziti, podle toho jsou chutě neovladatelné a tak, jo. Takže když vlastně člověk má parazity, je přehnaná třeba chuť na sladké, jo.
0: Uh-huh.
1: Ale chtěla bych říct k panu Jardovi, pane Jardo, mám stejný problém. Roky nikoho nezajímá zlatý stafilokok a dokonce v krajské infekční ordinaci mi řekli na zlatého stafilokoka, že ten se neřeší, protože ho mají všichni,
0: mm-hmm.
1: takže člověk po minutí může chcípnout. Jo?
0: Tak a s dovolením uděláme tečku, Staňko, a půjdeme k tématu, které zní.
1: Parazity mi zapřeli.
0: Staňko, Staňko.
1: To jsou věci, které se nesmí vyslovit. No, střídmost...
0: Umíme jí střídně, je téma, ano? Děkuju.
1: Je to právě i podle toho, co máme v sobě a co nám pomáhají nebo nepomáhají léčit, ale ono není jako zájem. Člověk dokáže je střídně, někdy je prostě doslova i nechuť, mm-hmm. podle toho, jak je třeba únava, mm-hmm. nadělaný člověk, jo? A z toho by sežral vlka. Jo, to... Je to o náladě, je to o tom, co máme v sobě, je to...
0: A není to třeba o tom, aby člověk měl v jídle udělaný pořádek a nejedl třeba jedenkrát denně a pak neřešil ten vlčí hlad, ale jedl třeba malé dávky pětkrát denně a tak dále, což souvisí s tím naším tématem, třeba právě na rozdíl od zlatého stafilokoka.
1: Souvisí, no. Ale to souvisí právě taky, to podněcuje taky určitý jako způsob jídla.
0: Uh-huh.
1: Souvisí, ale jako to člověk musí být v nějaké zdravotní kondici, aby se dokázal soustředit i na to pravidelné jídlo a
0: ale
1: na
0: no, takový... Tak Staňko.
1: Jo, teď to je, to prostě, když máte starosti, tak jde hledat co s bokem někdy i to jídlo.
0: No tak to samozřejmě jsou výjimečné situace, ano, že nebudete třeba celý den jíst. No.
1: Jedno z lidí, který ty výjimečné situace má zařežením pořádku. Jako fakt je to špatná zkušenost a můžu potvrdit, že jako bohužel zakončím to tím, zdravotnictví nefunguje.
0: Staňko, ještě jednou se vás zeptám. Umíte jíst střídně a zdravě? Máte pocit, že se o to snažíte alespoň? A když tak eventuálně třeba co tak zařadit do jídelníčku, aby člověk měl dobrý pocit z toho, že se stará o své zdraví a neházel to na zdravotnictví? No.
1: Ano, snažit se můžu,
0: no.
1: Ale když člověk žije sám, tak někdy jíte i jedno jídlo 4 dny, když neumíte navařit.
0: Jo, já myslela jedno jídlo od rána do večera, furt nepřetržitě, ano.
1: To, jako někdy už jako říkám nic, už to musím dojet, protože jako nechce člověk vyhazovat, ale zase za každou cenu jako není dobře vyhazovat, ale
0: no,
1: jako
0: jasně,
1: neumím uvařit v malém. Byla jsem zvyklá vařit pro malý cirkus, dětka.
0: Budete muset zvát sousedy asi, jak to tak vypadá.
1: Jo, už došlo i na to, že jsem nesla vedle.
0: Jo, to věřím, ano. No jo, no tak menší hrnec koupit a je to řešený.
1: Neumím ochutit malou dávku rajské. Já umím rajskou uvařit v 5 litrech.
0: Tak to pak je na dlouho, no. To já bych to měla do konce života, teda 5 litrů rajský, to vám řeknu rovnou, ale...
1: To se roznáš, to jako děcka, když měli jako o to zájem, tak se olizovali až za ušima, jo.
0: Aha.
1: Ale když jsem si chtěla uvařit jako opravdu jenom pro sebe, když nebyl zájem, prostě chtěla jsem si uvařit rajskou pro sebe, tak se mi ho nemohla dochutit.
0: Jo.
1: To prostě neumím, jo, jako člověk vaří, jak když byly 2 děcka, kluk, holka, puberta, jo, to byl malý cirkus, no, takže na
0: tak rodinné vaření je samozřejmě něco jiného než pro solistu, to je jasná věc, že to není úplně jednoduchá věc.
1: No, a dávat do mražáku všechno, taky ten mražák není nafukovací a někdy se taky musí vyprázdnit a byla doba, když jsem třeba z toho mražáku vůbec jako neměla chuť.
0: Už to není to ono, to je pravda. Dobře, Staňko, moc vám děkuju, jinak přeju hezký večer, hodně zdraví a pokud možno takové to zdravé stravování. Se mějte se hezky, naslyšenou, a připomínám, naše téma je velmi jednoduché. Umíme jíst střídně, eventuálně potažmo zdravě. Nechám to na vás, na vašich zkušenostech, jak jsme na tom, jak to vidíte kolem sebe, když se kolem sebe podíváte a tak dále. A telefon k nám stále stejný 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Jsem příliš starý na to, abych věřil v revoluci, a svoji velkou hlavu těžko skryju pod kapucí. A nechutná mi, když se vaří předvařená rýže, v náprsní kapse nosím ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu

tři města. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

0: města. Když při mě stál, on při mě stál.
1: Jaromír Nohavica, Mám je zvu na rtu, tolik písnička a tentokrát se dovolal Robert z Olomouce. Krásný večer, Roberte.
2: Dobrý večer. V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost.
1: Mm-hmm.
2: Tím začnu. No a teďka k tématu.
1: No.
2: Takže, co se týče mě, mám rád dobré jídlo.
1: Mm-hmm.
2: Nějakou tu nadváhu mám, ale s rozumem.
1: Jo.
2: A co mě poradil kolega v práci, můžu doporučit, tak on mě říkal, hochu, oni na to hodně jsou reklamy, tak třeba je kola, Coca-Cola a toto. A já jsem to vynechal, místo toho piju matonku,
1: mm-hmm.
2: Takže jsem zhodil nějakých 6 kilo, jo.
1: Takže jste vynechal a sladké limonády. Dalo by se říct, jo.
2: Takže já se vyhýbám matonkom.
1: Mm-hmm.
2: Kecám, jsem
1: já vím, nemusíme jmenovat každý nápoj prostě sladkým nápojům, které si vyměnil za čistou minerální vodu, tedy, jestli dobře chápu.
2: Jo, že to pítal cukru v podstatě.
1: A máte pocit, že to zabralo, že to pomohlo, ano?
2: Pomohlo to, protože nedopl jsem kalhoty v práci, mm-hmm. Monterky a teď je dopnu.
1: Mm-hmm. No a máte dojem, že třeba i tohle to je cesta k tomu, jak jíst zdravěji a eventuálně střídněji, protože právě třeba do sebe neleje ty kostky cukru rozpuštěné v těch sladkých nápojích?
2: Tak já si myslím, že asi ano, jo, ale každý má samozřejmě jiný organismus.
1: No tak jasná věc.
2: Třeba sedí jednému, nesedí druhému.
1: Ano, ano, ano. No a obecně, když se díváte kolem sebe, máte pocit, že lidstvo v současné době v 21. století umí jíst střídmě nebo naopak tím, že alespoň třeba tady v Evropě máme opravdu všeho dostatek, takže zkrátka mnoho lidí se cpe horem dolem a neví, kdy přestat a tak dál. A pak tady jsou různé výsledky toho, jak je to třeba i vidět, že zkrátka vyzkoušeli úplně všechno mnozí, co se týče jídla.
2: Tak ono je potřeba uvažovat, jo, co se k čemu hodí. Já třeba si pamatuju, že když jsem byl malej, to mě to musela naučit moje máma, protože jako já třeba jsem si taky dobrý jídlo dal, ale kolikrát mě nebylo třeba dobře, protože jsem neuvažoval, jo, že třeba jsem si dal, řeknu příklad, třeba kremáček a pak jsem si dal okurkinu a protože to nešlo dohromady, tak jsem zvracel.
1: Že jste plácal všechno možné páté přes deváté.
2: Páté přes deváté.
1: Hmm.
2: A teďka už prostě vím, jo, že když jim sladký
1: uh-huh.
2: a pak si chci dát svalný, tak třeba 2-3 hodiny počkám, protože vím, že mi nemuselo být dobře, takže jsou to jako že opatrnější.
1: Ano, ano. A přemýšlíte třeba, Robert, nad tím, jestli jíte tučné jídlo nebo méně tučné jídlo, co je pro vás zdravější, co třeba váš žaludek lépe snáší a stráví a zdravěji zkrátka přijme a tak?
2: Tak já se třeba vyhýbám vepřovinu, protože je nezdravý, je to nakonce napsané i v Biblii, ale to už by bylo zase jiný téma.
1: Mm-hmm.
2: No a jako maso si dám, ale všecko s rozumem, já musím vždycky
1: mírně
2: uvažovat, mm-hmm. kolik a jak a tak dál.
1: Takže o tom přemýšlíte zkrátka, čím se nacpete a co jo. si dáte, když je hlad. I. Nejenom, když je chuť, jo?
2: Ano, ano.
1: Dobře.
2: Jsem se chtěl... Jinak jsem ještě teda závěrem chtěl pozdravovat paní Ludmilu.
1: Dobře.
2: Potom paní Vlastičku z Krnova, Olino.
1: Mm-hmm.
2: Zkrátka všechny linkaře, pak všechny moderátorové linky.
1: Děkujeme, děkujeme.
2: No, někdy se dovolám, jindy ne, ale za to vy nemůžete, za to může i AI. Jo. A vždycky šílím, když se nemůžu dovolat, tam je vždycky, to je prostě i AI. Ten, komu volá, ten neodpovídá. Dokážu si představit, kdyby třeba hořelo a přerušovali mě, tak už by pak mohli rovno zavát všechny sbory ve městě, protože než bych se dovolal, tak by byl večera požár, už by bylo teda pořádně rozsáhlo.
1: Jo, jo, jo.
2: A za to vy nemůžete.
1: Za to opravdu já nemohu, ano, přesně tak, děkuji, no. děkuji za uznání.
2: Mějte hezky.
1: Taky, Roberte.
2: Všechny pozdravujte.
1: Hezký večer vám přeju a děkuji za návštěvu, ano. Mějte se
2: jo,
1: pěkně.
2: Jo, mám vás moc rád, jste moc prima rozhlas.
1: Děkujeme moc krát za přízeň, nashledanou, naslyšenou a zase příště u nás v Noční lince. No a teď už je nachystána Zuzana Michnová se skupinou Marcias.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tolik písnička s Luisem od Zuzany Michnové. No a krátce po 11:30 pozdravíme Jana.
1: Ano, dobrý večer.
0: Hodonínsko, ano, poblíž Hodonín. Moc vás zdravím, přeju hezký večer, Honzo. A jsem ráda, že jste našel taky chvilku času se u nás zastavit na kus řeči. No, na Moravě se dobře jí, že jo? Rádi Moraváci jedí dobře, vaří dobře, pečou. Tak povězte, umíte jíst střídmě, umíte si to ohlídat?
1: No já, tam to řeknu tak, já když jsem měl přes 65 roků, tak jsem vážil 111 kilo.
0: A to je na vaší výšku třeba postavu dost nebo úplně v pohodě?
1: No, já jsem měl 175 centimetrů a potom jsem potřeboval jít na předoperační vyšetření a oni tam zjistili ledviny, játra, destičky málo, močáky, ale alkohol mě nezjistili, protože já jsem se přiznal, oni řekli tak všechno odbourat a já jsem shodil si na pěkných 84 kilo
0: Panečko.
1: Za těch 7-8-9 roků.
0: Ale to je teda velká cifra, teda já vám řeknu.
1: Jo, ale já jsem méně jedl, odboural jsem alkohol, moc jsem pracoval, méně jedl a opravdu to funguje, ale protože jsem syn boží, tak si zase normál Baťa pohodím, dám si aj to. Mm-hmm. Slovácký trojboj.
0: Co to je?
1: Decentně, slivovica, pivo, víno.
0: Jo, tak. Tomu říkáte střídně jíst a střídně pít, jo? Já se z toho zblázním.
1: Nejíst a dělat.
0: Jo.
1: A ta práce mě tak k tomu vede, že nemám čas ani pojest.
0: No jo, ale to zase není zdravá záležitost, když se vykašlete úplně na jídlo a tomu tělu nedáte nějaké živiny, abyste získával z toho zdravého jídla energii zkrátka.
1: Nevykašlu, já mám normálně jídlo o 10 hodinách první. Jo, a ještě jsem chtěl říct, já jsem 35 roků nekouřil a vypil jsem pivo.
0: Ano.
1: A teď už 2 roky kouřím a piju pivo.
0: Zase jste se vrátil ke kouření.
1: Jedno, dvě denně piva, denně, jo. Ty cigarety taky málo, tak jsem tam.
0: Jo, ale prostě jste si to dopřál, jakoby tyhle ty hříšky,
1: jako
0: jo, trochu.
1: Jakože jsou syn boží. No, a tak jsem se chtěl s tím svěřit, že opravdu prací, střídmostí, odbourat ten alkohol, ne
0: že
1: úplně,
0: se dají schodit kila a získat tu vysněnou váhu, tedy, jo?
1: Krásně. A všichni říkali, je, co ti je, ty jsi tak chudý. A půjdám, já už jsem byl bohatý dost dlouho, teď jsem chudý.
0: No, a jinak máte pocit tam i ze svých třeba kamarádů, kamarádek, že u vás na Moravě dokážete jíst střídně? Dokážete si odepřít třeba takové ty dobré sladkosti, domácí koláče a tohle všechno? Nebo normálně, dát si, ale jenom tak fakt střídně, no?
1: Normálně po každém jídle si dám desert.
0: Ano.
1: A to mám jako jemně opečenou topínku na sucho. A to si dám máslo a k tomu si dám med a posypu si to ořechama. A jenom jednu půlku krajíčku chleba.
0: No tak vy jste opravdu střídmý jedlí, to zas musím říct, že jo.
1: To stačí, ano, fakt.
0: Já vím, že když člověk jí pomalu opravdu a sní toho málo a pak se zamyslí, tak vlastně zjistí, že má dost, že jo, než když to na sebe nahrne a pak jo, je chvilku předspaný a je to k ničemu.
1: Ta střídmost je o tom, že když mám třeba na dvoře kachny, husy, já si ji zabiju, upeču celou kachnu, ale sním jenom kousek.
0: Jo.
1: Zamrazím a jak mám na ňu hlad, tak zase si vytáhnu kousek.
0: Kousek vyndáte.
1: Můžu to jezda i v noci, normálně já se zbudím v noci a dám si hořčičák mléka a třeba suchý chleba. A tata vždycky říkal,

0: suchý chleba ti nedá jim do umřít. A měl pravdu. A on si nosil do práce sirupovou vodu v té flašce klasické, 3/4 litrovej.
1: Jasně.
0: A chleba. Ano. A chlapi pokrajovali klobásky, špéky a tata byl chudý. Zemřel ve 82 letech, tuberkulózní, pokuřoval a 8 měsíců před smrtí přestal kouřit. No a tak já už ho doháňám, já už mám 70. A susím boží.
1: No dobře. Jo. No dobře, Honzo, no tak vám taky děkuju samozřejmě za vaše povídání a za váš příspěvek, jak to všechno vnímáte. Jinak vám přeju hlavně hodně zdraví, ať tu střídmost dokážete pěkně tak jako dodržovat pro sebe, pro své zdraví. No a budu se těšit zase někdy v noční lince, když se u nás zastavíte.
0: No, já jsem dokonce jsem si musel to číslo zapsat na papírek, protože ty čísla jsou tolik čísel na světě a i na domech, všude.
1: Jo, kdo si to má pamatovat, že jo, to máte pravdu. Ano, rozumím.
0: Věc je to jednoduché.
1: Tak jo.
0: Dobrou noc, moc přeju. Děkuju.
1: Mějte se hezky, já děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Mariah Carey a její písnička Without You. No a kdo pak se dovolal, já už to vím a vám ráda prozradím. Paní Libuška z Mnichovic je na lince. Hezký večer, Libuško.
1: Já vás zdravím, Hituško, moc a všechny posluchače.
0: Moc děkuju za všechny. Mm-hmm.
1: A já teda bych řekla tomu dnema, já jako se nepředspávám, to první bylo špatně a tak nějak je tři dny. Jako dneska jsem měla brambory s tvarohem a kompot, no. Mm-hmm. Já se na něm pochutnám, abych vám řekla pravdu, lepší než na řízku. A nebo koprovku mám ráda, takový ty. A ne, uvažím to toho moc, že to pro osobu.
0: Mm-hmm, prostě taková ta klasičtější nebo eventuálně obyčejnější, jednodušší jídla, která vás nezatíží nějak extra,
1: ano,
0: tak
1: no,
0: to vám dělá dobře.
1: To jako jo. Tak jinak, jako, no, aby říkám, taky se stalo, že jsem třeba udělala bramboráka, napravo jsem se vodila. To jsem udělala hloupost, protože mě bylo špatně.
0: Bylo to přes příliš těžké jídlo na žaludek, jo? Když se to zapilo spláchlo vodou.
1: No. Říká, co teda, ty už to nedělám. Ale no, bylo mi těžko, no. Mm.
0: Je takže pravda, že přece jenom je to jídlo mastnější, to je fakt, že potom s tou vodou asi.
1: To nejde.
0: Jinak máte pocit, že se lidé kolem vás předspávají nehorázně, vším možným?
1: No, domo chutná, ta třeba se předspává. Podle toho každý, jak
0: to jak si roztahnul žaludek, že jo?
1: Už. Přesně. Takže já jako teď konce nepředspávám.
0: No tak asi dobře děláte a určitě to i cítíte na své kondici, že je to dobře pro tělo, ne? Tohleto.
1: No je, určitě, no. To víte, tak říkám, jako abych vám řekla, teďko nevím, ale maso mít nemusím. Takže taky třeba mě, ale maso mít nemusím.
0: Patříte už skoro mezi vegetariány, dalo by se říct, nebo ještě ne?
1: To ne.
0: Občas si dáte, ale nemusíte.
1: To ne, ale to jo, no ale říkám, radši dám přednost a tý koprovce přibuzná taky řekla, že má radši koprovku taky.
0: Hmm. Klidně bez masa. Vajíčko bez brambory nebo bramboru jenom je vyřešeno.
1: No, kaši, že jo, na to boko, nebo tak. Takový lehký jídla, no.
0: Lehčí jídla, to je pravda.
1: To mám ráda.
0: Měníte způsob stravování třeba v létě, když jsou horké dny a potom v zimě, když člověk se potřebuje vlastně i jídlem trochu jakoby zahřát?
1: No, jako v létě to člověku taky nechutná, že jo. Protože jako ty bylo horko, tak jako takový lehčí.
0: Tak to tělo nepotřebuje, že jo, tolik se nadspat. A je, Libuška se nám ztratila z té telefonní linky, tak to mě moc mrzí, Libuško. Ale já myslím, že to podstatné jsme řekli, takže každopádně moc děkuju, moc vás zdravím do Mnichovic, přeju hezký večer, no a budu se těšit někdy příště, tak to mě mrzí, ale stalo se, což se někdy taky přihodí, no a teď už je u nás nachystaný Jirka Schellinger.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Stojím v dešti, v očích pláč,

0: Jirka Schellinger a jsem prý blázen, jen tolik písnička. Plížíme se k půlnoci a krátce před půlnocí pozdravíme do Hradce Králové paní Magdalénu. Hezký večer, Magdaléno.
1: Já přeju všem hezký večer. Děkuju. Posluchačům i vám, paní Jitko.
0: Děkuju za všechny i za sebe samozřejmě. Tak co a pak napadá vás, Magdalénko, s tím umíme jí střídně?
1: Já jsem ukázněná ve stravování. Uh-huh. To bylo tím, že jsme byli pracovně rozprázdnění, takže se jedlo večer, když jsme se přejídali. Uh-huh. Já jsem do té doby, než jsem začala soukromničit, měla 50 kilo.
0: Jo.
1: Začala jsem nabývat tímhletím stylem života, uh-huh. ale měla jsem maminku, která dobře vařila, uh-huh. a přestože jsem byla hubeňour, tak jsem dovedla sníst třeba 10-12 plátků v houbový omáčce nebo k vepřu, kde dozelo, uh-huh. ale prostě měla jsem dobrý trávení.
0: To dobré trávení, ano.
1: Nestěžovala jsem si na stravování ve školní jídelně.
0: Ano.
1: Nepřipadalo mě to tak, že by to bylo tak špatný. Mm-hmm. A chtěla bych říct, ti, co si stěžují na stravu v nemocnici, mm-hmm. tak já bych řekla, že jsem dost rozmazlená, ale díky tomu, že jsem tady měla my kamarádky, manžela kuchaře v nemocnici, mm-hmm. a ona byla taky dobrá kuchařka, nikdy slovem neřekla, protože on nikdy v práci nejet, nosil si obědy domů, takže se pak asi najedli oba dva.
0: Ano.
1: A nikdy ani jeden neřekl, že by bylo něco špatného. Mm-hmm. A já, když jsem teď trávila po operaci 10-11 dní v nemocnici, mm-hmm. tak jsem si nemohla stěžovat ani na jedno jídlo. A
0: tak
1: pak jsou
0: dobře.
1: Tam ještě ve většině nemocnic ještě nějaký takový bufety, kde se dá objednat jídlo. Tak jestliže je někdo rozmazlený, tak ať si to jídlo tam objedná, a nebo mám teď od kamarádky snachu v nemocnici, mm-hmm. a protože aby jedla, se hrozně zhubla, aby jedla, taky manžel denodenně vaří a to jídlo jí tam nosí.
0: Takže
1: to je další řešení problému a nemůžeme tím nadávat na špatné zdravotnictví.
0: No, to si myslím, že tady ani nepadlo a to sem se opravdu nepatří vlastně tohleto téma. Ale k té střídmosti, obecně když se díváte kolem sebe, tak současná doba, já myslím, že přeje tomu, aby si lidé dovolili v obchodě anebo i v restauraci cokoliv, co se týče nakoupit k jídlu nebo dát si k jídlu. Ty ano. prostředky tady jsou, máme se, ať už chceme si to přiznat nebo nechceme, máme se velmi dobře. A máte ano. pocit, že lidé neumějí, jak si střídně žít, třeba že i nakupují přes příliš a pak to letí, lítá do těch popelnic.
1: Já to vidím podle kamarádů, přátel no. a při nějakých sezeních
0: no.
1: a u sousedu a pak i v prodejnách.
0: Ano, ano.
1: Lidi mají narvaný vozejky jídlem,
0: no jo.
1: myslím, že bez přemýšlení, ale my nemáme kvalitní potraviny. Naše ano, ale dovozový nestojí za nic.
0: To už je zase jiná otázka, tohleto, no.
1: Ale já třeba spoustu, já to beru jako spoustu, že my jsme byli naučeni s každou škůrkou od chleba šetřit.
0: Ano, ano, a spotřebovat všechno, co to jde.
1: Teď prostě to, co jako projde zárukou nebo chytá velice brzy.
0: Plíseň.
1: Mm-hmm. Tak já to musím vyhodit, protože v tu ránu jako žaludek můj se ozve.
0: No tak jako samozřejmě, že se nebudete ládovat třeba plesnivým pečivem.
1: A když jsem věděla, jak mě to trhá srdce, prostě když to nesu do toho kontejneru, teď jsem byla na zákroku lékařským takovým a měla jsem různý problémy potom asi 3 týdny.
0: Rozumím.
1: Takže jsem nedávno vyprazňovala ledničku. A že sousedku, který by to bývala mohla dát, mám na dovolený, na prázdninu. Tak když jsem to nesla do toho kontejneru, tak jsem se opravdu styděla.
0: Tak to člověk nedělá rád tohleto a hlavně je to prostě škoda, no, když se to pak musí vyhodit no. Tak rozumím.
1: Říkám, kdyby člověk to dopředu věděl, aby prostě na nějakou tu linku zavolal, ať si proto přijdou, protože většina toho jídla byla jako zavakuovaná, a nebo v kelímkách a tak. Takže prostě by to asi bylo stravitelný.
0: Jasně, jasně.
1: Kdyby to bylo ještě vodejitý v době záruky.
0: Prostě nemuselo by se to vyhazat. Dobře, paní Magdaleno, tak vám taky moc děkuju za příspěvek.
1: Ano,
0: popřeju. Děkuju, popřeju hodně zdraví taky.
1: Do nového dne.
0: Děkuju nápodobně, mějte se moc hezky a zase příště se budu těšit. Tak jo, naslyšenou, dobrou noc.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak tolik Marcel Zmožek. Láska je největší dar. Půlnoc klepe na dveře, pojďme těsně před půlnocí a před přehoupnutím se do nového dne také nahlédnout do pošty. Do e-mailu se nám dopsal pan Mojmír Kříž ze Svitav. Jsem chovancem domova důchodců. Ve všední den nám přinesou oběd v pátek 2. Na večeři a ve svátek si musíme něco koupit, třeba bagetu, no a v neděli občas dostaneme něco dobrého v chrámu, třeba i od Ukrajinců. Přesto jsem mírně obézní, těžko se mi chodí. No a plýtvat jídlem, tak to si vůbec neumím představit. Ale můžete mi o tom vyprávět. Hezký večer všem, Mojmír Kříž. Tak pane Mojmíre, moc vám taky děkuju, přeju krásný pozdní večer. No a my teď s písničkou od Erika Carmena jdeme na to se přehoupnout do nového dne, kterým bude čtvrtek.

0: Tak s písničkou od Erika Carmena jsme se přehoupli do nového dne, kterým je čtvrtek s datem už 27. srpna. No a na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den čtvrteční. Veselý, vydařený, jupiterský, zkrátka šťastný, úsměvný. Pokud máte před sebou nějaké pracovní povinnosti, tak ať vás samozřejmě vaše práce těší, ať to všechno dobře dopadne, ať z toho máte radost a pokud vás čeká letní prázdninový den, tak si ji užívejte s těmi, které rádi vidíte. No a co se týče noční linky, tak ještě až do jedné hodiny můžeme a budeme povídat na téma umíme jíst střídně. Znáte úsloví jest do polosyta a pij do polopita? Dodržujete ho alespoň trochu? Jíte rádi a jíte hodně a je to na vás třeba i vidět? No a co zkoušíte dělat pro to, abyste žili střídněji a tím pravděpodobně i zdravěji? A jak vnímáte skutečnost, že se nejenom v naší zemi, třeba v rodinách spousta jídla vyhazuje a že se plýtvá potravinami? To, že se v Evropě máme dobře, je na mnoha jejich obyvatelích také velmi vidět. No a to, že lidé rádi jedí obecně, tak to víme každý z nás sám dobře, co říkáte. Ale i zdravé jídlo a kvalitní potraviny mají své, ale nejme jich přece jenom trochu moc a neplýtváme s potravinami a s jídlem trochu moc. Vypadá to, že jsme s dostatkem všeho možného pozapomněli, nebo že se pozapomíná na střídmost a skromnost. Tak co vy, vaše zkušenosti a názory? Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik a osmý den. No a krátce po půlnoci se k nám dovolala z Javorníku také paní Ema. Krásnou noc, Emo.
1: Paní Jitřiško, zdravím vás.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Já jsem šel teď z práce a vaše téma dneska je úžasné, jako vždycky říkám, když se k vám dovolám.
0: Já se toho hned s dovolením chytím, když přijdete takhle pozdě o půlnoci domů z práce. Jíte ještě?
1: Jo.
0: A potřebuje to tělo vysloveně?
1: Jo, potřebuji.
0: Jako já se sklidnit po práci.
1: Já jsem si dám oběd nebo něco takového. Ale já miluji zeleninu prostě, já bez zeleniny bych si...
0: Rozumím, to je velká výhra tohle, no.
1: Ale když můj manžel uvaří cegednický guláš,
0: jo,
1: anebo fazolový guláš s uzeným masem, tak to si dám i dvě porce, protože tomu neodolám, to je něco božského.
0: Rozumím, rozumím. A ještě když to někdo uvaří, že jo, s láskou.
1: Ne. Zkoušela jsem to, ale takový segetín a takový fazolový guláš, jak uvaří můj manžel.
0: Jo, jo, nedá se.
1: Neumím, takže neudělám to. Ale jako, já když přijdu večer z práce, že celý den jsem v hospodě a to už víte, to už mě znáte.
0: To jsme si povídali, ano, ano.
1: Více, no. Tak asi udělám třeba polské oko, tomu si dám okurky, hodně rajčat, Prostě čerstvá zelenina u mě musí být.
0: Ano.
1: Chleba s domácím sádlem a rajče na to, no, a tomu horký čaj s citronem, nic lepšího neznám prostě.
0: Rozumím, rozumím. No a co s tou střídmostí? Máte pocit, že patříte mezi střídmé strávníky, nebo že se někdy ráda nacpete?
1: Určitě, protože já si udržuji, tak, no, udržuji, mám takovou váhu asi 50 kilo.
0: No tak to je krása.
1: 1,59 m.
0: Jo.
1: Byly časy, kdy jsem měla 80 kilo, ale
0: To už je hodně na vás tou výškou, no.
1: No, ale po rodině, řeknu, tragédii trošku jsem zhodila na 45, tak jsem to vytáhla na 50 a držím si to.
0: Jo, jo, jo.
1: Uvahu, prostě miluji zeleninu, bez zeleniny bych nemohla žít.
0: Rozumím,
1: ale
0: rozumím.
1: Ale když můj manžel uvaří, tak jako to se fakt opravdu nadvládnu.
0: Tak tomu věřím.
1: A dovezla jsem do práce se getin, který vařil mému šef kuchaři. A ten málem snědl i tu sklínku. Říkal, že lepší věc nejedl, no.
0: Jo, jo, někdo umí dochutit a udělat to vysloveně od srdce.
1: Já to opravdu tak neumím, jako jo. Já uvařím se goř, ale pořád mi tam něco chybí.
0: Jasně,
1: jasně. Tak to je pohádka úplně.
0: Rozumím.
1: A pracovala jsem v restauraci a manžel mi vždycky na víkend vařil si gednický guláš pro Poláky. A ty by s prominutím zežrali i ten talíř, kdyby mohli. No a v mojí práci jsem měla tu čest, chyběla kuchařka, tak mě šefové ukecali, ať jdu vařit.
0: Jo.
1: Tak jsem na víkend vařila svíčkovou, ale já jsem ji vařila podle toho, jak ji vařím doma.
0: Ano.
1: A měla jsem tam manželský pár. A pan si dal svíčkovou s 8 knedlíkama, všechno v pohodě to. A říkal mi, paní servírko, kdyby mi to nebylo hloupé, tak jsem ta líši vylíšu. Takový líšte, mě to nevadí. Ono opravdu před mnou vylízal.
0: Jo.
1: A když platili, tak mi řekl, že je z Brna, že má hotel. A jeho kuchař takovou svíčkou.
0: Takovou dobrotu mluví. No vidíte to, tak to je poklona jako hrom.
1: To byla velká podstava, protože jsem no, se svíčkou vařila já. Opravdu ten talíř se mnou vylízal a já se šla do kolen. Už jsem zažila jako na restauraci hodně věcí,
0: jo,
1: ale že by host, který má hotel, vylízal talíř, to ještě ne.
0: A co ti vaši hosté v restauraci? Cpou se nebo jedí střídmě a zdravě? Jak to vnímáte?
1: Cpou se hlavně Poláci. Přijede 12 Poláků. Protože já je miluji, Poláky, jako jo, já jedím hodně do Polska na dovolenou, nebo ve volném času prostě miluji Polsko.
0: Jo.
1: A oni přijedou 12 Poláků, každý se vydá něco jiného.
0: No jo.
1: A potom ty talíře mezi sebou koujou.
0: Jo, posílej si to.
1: Oni hlavně Poláci milujou knedlíky, naše české guláš.
0: No jo, knedlíky oni nemají, ty naše typické.
1: Ne, z polské mouky se nedá udělat knedlíky. Já jsem zkoušela, že bydlím od hranic.
0: Ano.
1: Koupila jsem polskou mouku, nevykynete to, on to neumí. Protože já, když jdu do Polska se známým, tak nadělám doma knedlíky masu.
0: A vezete to, jasně.
1: Já jim to tam dovezu, odvezu si 5 litrů žurku, to je něco, jak je náš český vývar, tak Poláci mají žurek.
0: Ano, ano.
1: Perfektní polívka. Zkoušela jsem to doma udělat, no za boha.
0: No, vidíte to, všichni mají něco svého takového originálního, co nejde úplně okopírovat.
1: Když máte jako Slováky.
0: Člověk chtěl.
1: Byla jsem na Slovensku, učili mě dělat halušky z brambor, já jsem je doma dělala, měla jsem to normálně sračku, opravdu.
0: Nebylo to to samé. No, je to tak, je to tak. Dobře, paní Emo, tak vám moc děkuju, přeju klidný odpočinek po práci, po pracovní směně, mějte se hezky, krásnou noc a zase příště se budu těšit, jo?
1: Vám všem a děkuji, jste úžasné rádio.
0: Děkujeme za přízeň.
1: Volám, jsem vděčná.
0: Budu ráda.
1: Jaké téma taky.
0: Dobře.
1: Tuško, hodně vás zdravím.
0: Nápodobně, mějte se hezky.
1: Hodně zdraví.
0: Ano, ano, taky.
1: Krásný zbytek léta, pokud to jde u nás v Jeseníku, kde pracuji a v Javorníku prší.
0: Jej, aha. Tak vidíte, to uvidíme, jaký bude víkend. Mějte se hezky, paní Emo, dobrou noc.
1: Taky dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: první přiznání Petra Spáleného. Dlouho, dlouho spím, krátce před půl jednou, tolik písnička. A teď pozdravíme paní Elišku do Olomouce. Eliško, krásnou noc vám přeju.
1: Já vám taky, Tučko, všem posluchačům.
0: Děkuju.
1: A všechny zdravím i vás.
0: Děkuju.
1: A chtěla bych se zmínit o mojím stravování. Mm-hmm. Já si totiž poslouchám svoje tělo.
0: No, dobře děláte. A co pak vám říká?
1: No, jsem ve svým věku, když už mám těch 93.
0: Jo, klobouk dolů.
1: Tak vypadám celkem dobře.
0: No, vidíte to? Velká poklona.
1: Já totiž, můj denní režim začíná těch 9:30, vyjíždím do terénu.
0: Ano, na vzduch.
1: Snídaní nikdy nesnídám, už roky.
0: Nesnídáte?
1: Ne.
0: Co je zvláštní?
1: Nesnídám a vyjíždím do terénu a vracím se, dělám si další tury, někdy nákupy nebo tak.
0: Ano, prostě ano, ano.
1: Pořád venku.
0: Jasně.
1: A mě to tak to tělo chce. Já nejíždím doma.
0: No to vám věřím, ale když jdete rovnou na procházku, na štrapás, tak mě překvapuje, že nesnídáte ráno.
1: Ne, nikdy. Já nepociťuju hlad totiž, nebo chuť. Takže já to cítím, až tak přijdu, tak já mám vždycky uvařenou takové velké hrnec polívky. A tu jednou teď jsem dojedla dýňovou polívku.
0: No vidíte to.
1: A dneska jsem uvařila čerstvou. Vývarovo.
0: Ano.
1: A tam mě tak zachutnala, že jsem nejenom, že, ale aj o půl čtvrté, jak jsem mu dovařila, jsem si dala polívku.
0: Další talíř, jo? Tak to je dobře.
1: Ano. A já obědy neobědvám, já nemám čas.
0: Jasně.
1: Takže já obědvám 6 hodin. U mě je to už tak známý. Já mám kamarádku, ona vždycky říká, co měla na oběd 6 hodin.
0: jo.
1: Takže já ráda vařím, ráda peču. A musím to dělat tak, abych toho nevařila moc, abych teda měla vždycky tak na 2-3 dny.
0: Rozumím.
1: To hlavní jídlo. A i tu polívku. Takže já si vždycky na tím pochutávám a snažím se nic nevyhodit. A třeba příklad, nechodím kupovat chleba. Ten si peču doma.
0: Závidím, že to umíte.
1: A ten mé kamaráce taky ho upeču a on taky tak strašně chutná.
0: Takže
1: udělám 2 bochníky. No a ten mě vydrží dlouho a ne, já třeba si, když jdu do obchodu koupit chleba, tak ho mám za 2 dny presný.
0: To máte pravdu.
1: A mě to mrzí.
0: Pečivo fakt nevydrží, chleba speciálně. No.
1: Ne. Takže já si radši upeču, já to ráda dělám. Takže. A potom to taky ráda jim, protože představte si, že já třeba těch 6 hodin pojím vlastně v oběd.
0: Ano.
1: A pak je s ním teda hodně ovoce zase kupuju, třeba mandarinky, pomeranče, takový to hodně tak mezi dnem, to tak s ním.
0: Ano.
1: Ale představte si, že mám jednu závadu, že já přijdu do ložnice a dostanu hlad. Já si lehnu a dostanu hlad, takže já už si večer chystám jídlo na noc.
0: A co pak si tak berete na noční stoleček, no?
1: No, to si vemu, to je můj chleba.
0: Aha.
1: Někdy. Se sádlem, já si štvařím sádlo sama.
0: No, pane,
1: jo. Tak se sádlem. A já si vařím takovou mléčnou výživu, že to mám z litru mlíka. A do takových těch sklenic, co mám ty 2 sklenice od mlíka, jak jsou, to si nechávám na noc. A to, do toho dám kakao, nebo koupím tu hořkou čokoládu a různě. Si nespomenu ten prášek, jak tam dávám, co se dávám, místo kaka. To si
0: Karob?
1: Tam taky dvěží. Ano, to si tam dávám. A, nebo koupím nějakou takovou čokoládovou pomazánku, to si dám žičku toho tam. Prostě si udělám takový vývar.
0: Takovou tak dobrotu.
1: To, musím to mít smažení. Mám takové speciální hrnec na to, kde se to nepřipálí. A vařím to, do paničky dám vodu a v tom to vařím. Protože to jako já svažovat. Takže já to vařím v tom, v té vodě a až to mám svařený, tak to si vždycky to taky naplní ty moje sklenice.
0: Takže to je a vaše taková večeře. Pozdní.
1: To je moje taková celodenní strava.
0: Ano.
1: A to já si tady poslouchám noční linku a počucávám si tu dobrotu.
0: No vidíte to. Takže ale přeci jenom, jak vás poslouchám, tak je to ale velmi střídmá strava v podstatě. Vy se necpete ničím nějakým přetučnělým a několikrát za den. To vůbec ne.
1: Ne, já právě já kolikrát říkám, a mě skandávají. Mami, prosím tě, co jíš? Já jsem teďko slavila ty svoje narozeniny, tak jsem dělala tlačenku.
0: Jej.
1: Já jsem dělala tlačenku. Pak se mi říká, co těm dětskám dám domů.
0: Jo.
1: Tak jsem každého podělila.
0: Tlačenkou je to. No, panečku.
1: Oni to chválili, to jsem udělala dobře.
0: Tak, to je dobře.
1: A tak já, ale sama, já jsem mu ještě nechutnala.
0: Tak, přeju.
1: Sama si ho nedám, ale byla jsem pro děcka.
0: Jasně, jasně. Tak Eliško, přeju, ať i vám chutná.
1: Já se na tím specializuju, protože ano. Za mladá jsme to dělává.
0: Takže to umíte zkrátka. Dobře, musím poděkovat,
1: takže,
0: Eliško.
1: Takže já se stravuju tu školu.
0: Krásně se stravujete, já moc děkuju za ten popis, jinak vám přeju pevné zdraví, hodně energie a mějte se hezky a děkuju za návštěvu.
1: Já taky děkuji a mějte se hezky.
0: Dobrou noc. Naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl Michal Tučný. Starýho psa novým kouskům nenaučíš. To by se skoro dalo podepsat, co říkáte. No a dovolila se paní Anna z Českého Těšína. Krásnou noc, paní Ano.
1: Vám také, zdravím vás.
0: Děkuju.
1: Všechny to poslouchají.
0: Děkuju.
1: No, tak a jsem se usmála.

0: Pak mám kávu, k tomu něco kousek sladkého a pak večeře tam už, na snídaní a na večeři si dávám zeleninu k tomu. Ale a ještě někdy, když dlouho jako nemůžu spát, tak vím, že ten žaludek mám prázdný, tak si uvařím mléko, protože mě je špatně, když já mám prázdný žaludek.
1: Takže
0: nemůžu. No, nejsem jako takový nějaký ten velký hubeňor, jsem taková selka trochu, ale nejsem nějaký, že bych vážila, já nevím kolik, no, mám přes těch 70 kilo.
1: Uh-huh.
0: A takto. Ale poslouchala jsem ty dva, nebo kteří to byli na začátku. Já nevím, proč paní tam někde dává zlatého stafylokoka. Já jsem totiž bývalý zdravotník. To nemá vůbec s jídlem nic společného.
1: Jo.
0: No a ten pan první, že se stěžoval na jídlo, víte, v každé nemocnici vaří jinak. A já nemůžu říct, že by nějak, když jsem celý život pracoval, sice celý život ne na oddělení, ale 15 roku z toho,
1: mm-hmm.
0: A já jsem pracovala, tak vím, jaké ty to jídlo bylo.
1: Já vím, ale to jsou přece jenom, to už jsme tady tak jako, abychom...
0: Pečené maso a já nevím co, to jistě, že ne, ale to jídlo bylo k jídlu vždycky.
1: Mm-hmm.
0: A sama jsem teď nedávno ležela na rehabilitaci,
1: mm-hmm.
0: a můžu říct, že to jídlo bylo dobré.
1: Tak, to je dobře. No a co k té střídmosti řekneme, paní? Ano, máte pocit, že patříte mezi ty, kteří si to umí ohlídat a jíte střídmě? Dáváte si na to pozor?
0: Ano, umím si to ohlídat a také cvičím každé ráno. Snažím se chodit, když už mi to moc nejde, bo mám silnou neuropatii, ale chodím, pokud je počasí na to, jako že chodím o hulkách, neprší nebo něco, tak prostě chodím, musím každý den jít ven, abych ty nohy procvičovala.
1: Jasně.
0: Ale jinak jako v pohodě. Ale ta paní tam, ta jedna mluvila správně, že není třeba vyhazovat opravdu. A tam ta, co říká, že neumí navážit, je to jednoduché. Lečo, nebo takové to na zelenině z farušky. To je všechno výborné jídlo. Placek bramborový, brambory a kiška. Nemusí mít pořád jako Bůh ví, jaké masa a to. Nebo ryby jsou rychle udělané k tomu. Brambor, nějaký mrkvový salát a mám oběd. Není třeba nějak to.
1: Tak znáte to, každý to má jinak.
0: No, já bych ji radši rozporcovala a dala si do mražáku
1: a
0: potom upekla. No, ale tak jo, lidé všelijak dělají. Já jako nemám proti ničemu nic, ale opravdu pravidelnost je důležitá. Snídaně je velmi důležitá. Moje babička vždycky říkala, bez snídaně nevycházej z domu. Toto mi říkala. Já se toho držím po dnešní den a myslím si, že mi to prospívá takto, jako že moje maminka velmi málo jedla, byla hubená, naopak dožila se skoro stovky a říká se, nikdy nelítuj, že si málo jet. Je takové přísloví, protože ono lidé fakt naspavají se na noc a to není dobré.
1: Ne,
0: nebo
1: to ideální, no.
0: V noci také mám takovou kamarádku, která je syn v noci vyjde ledničko. Ona tam nemůže dát nic takového, co se dá hned sníst, bo to prostě také je pustý.
1: No, dobře. Samozřejmě. Tak Aničko, taky mnohokrát děkuju. Přeju vám.
0: Já vám taky.
1: Ať vám chutná, samozřejmě.
0: Jsem ráda, že jste mě vzala, jak říká ten pan Richard. No a někdy zase, až nebudu spát. Tak
1: budu se těšit, Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lucie Bílá a písnička, která se jmenuje Fénix, tolik v našem vysílání. A teď můžeme pozdravit do Brna paní Jindru. Krásnou noc, Jindro.
1: Srdečně vás zdravím, všechny posluchače taky.
0: Děkuju moc krát.
1: Já chci říct jenom, co se týče mě, že jsem neměla vlastně celý život problém ze životosprávou, protože jsem byla štíhlá jako holka a i jako co jsem se vdala, tak vždycky ty vdaný mladý drží ty diety, ale to já jsem nedržela, protože jsem nemusela.
0: No, velká výhoda, že jo?
1: Ano, ano. A myslím si, že maminka říkala, že je to flokem.
0: Že je to čím?
1: Znamenal flok.
0: Flokem, jo? Co to je?
1: Ano. Že to je prostě rodový.
0: Aha, protože no to jo.
1: My jsme s bráchou byli oba hubení a sestra s druhým bráchou byli jak špálci.
0: Jasně.
1: Takže maminka říkala, vy jste takový floci. Tak nevím, co to znamenalo, to mě nikdy nevysvětlila, ale tak mě to... No ale já budu jenom pokračovat dál.
0: No.
1: Takže já jsem potom, když jsem se vdala, tak jsem si říkala, no tak fajn, kluč, jsem byla dobrá, ale měla jsem problém, že jsem měla děti, to bylo jak z Dachau, tak hubený, že já jsem se s něma styděla chodit do poradny.
0: Jo.
1: Tak maminka mě přikázala, abych jim prostě vyvážela a vážila. Já jsem byla 5 let doma s nima, nešli do školky. A já jsem prostě nedocílila, aby se...
0: Aby přibrali.
1: Trošku, aby přibrali. A stalo se to, já jsem byla nešťastná, vám řeknu. Jsem se styděla, jsem chodila až poslední do té poradny, až tam nikdo skoro nebyl. A stalo se, že 10. rokem jejich věku najednou se rozjedli, nebudete mi věřit, já jsem to nestačila, to jídlo chystat.
0: Jo,
1: já
0: jo,
1: jsem musela,
0: jo.
1: Oni byli na Indru potom, já jsem v sobotu a v neděli nic jiného nedělala. Manželovi se musela kousek buchty schovat, protože jinak všechno, a to jsem dělala kynutý buchty, čokoládovou buchtu s polevou, to si všechno rozebrali oba dva. A nadělali si prostě topinky, 10 cm vysoký, řízky. No když odjeli, tak já seděla, byla jsem ráda,
0: že jsou pryč. To vám věřím. A takový otesánky taky být na starosti, to je taky radost.
1: A byl pokoj, no a tak člověk byl rád, že to zase jedlo.
0: Já vím, jasně, že jo, ale přece jenom, no, člověk si taky rád odpočine.
1: A mě tady ta životospráva jsem se naučila vlastně doma, protože maminka, musela jsem snídat, musela jsem obědvat, nemohla se odfrňovat.
0: Ano, ano.
1: No a to mě zůstalo celý roky a já až letos jsem vlastně byla trochu víc nemocná, zdravotně jsem měla problémy, tak jsem musela držet dietu, ale tak šílenou dietu, jenom kuřecí vařený maso a jenom ten vývar a to masíčko a zeleninu do toho. Něco našli mě na játrech, to jenom tak bokem.
0: Jo, že bylo potřeba.
1: S tou dietou, ano, ta dieta. Takže já jsem zhubla, měla jsem asi 45 kilo. Takže abych to dohnala, tu váhu, tak mě prostě syn zásoboval vším možným prostě.
0: Rozumím.
1: Já jsem mohla, tu ledničku jsem otevřela, já jsem měla pořád taky, ale hlad, já jsem se nemohla dojít. A já jsem to dohnala, tu váhu, mám 60, jo, to je tak.
0: To je krásná váha, ano, ano.
1: A já jsem to dohnala a teď, jak byly ty vedra, tak já jsem dělala jednu věc. Já jsem ráno posnídala, lehla jsem si, já jsem ležela do oběda.
0: Odpočinek.
1: Obědy mě zajišťoval syn, tak jsem pojedla, znovu jsem si lehla. Já jsem Diorka prospala, ale já jsem přibrala už.
0: Tak, tak taky dieta v uvozovkách, ano.
1: Takže já nevím, prostě my jsme tak neukáznění, ale já už s tím nedělám žádný.
0: Ale přitom nejste rodina, která by trpěla nadváhou, že jo? Ty těla ne, vám to dovolí, nebo ty metabolizmy vaše v rodině, že ano, si můžete
1: tak,
0: zkusit to i to.
1: Maminka. Tak já si říkám, že už to řešit ani nebudu, ale já nemůžu nic dopnout.
0: Jo.
1: Tak to je můj problém.
0: To zase.
1: Mě chutná i večer v 9 hodin.
0: A kdykoliv,
1: to
0: jo?
1: To není problém. Odpoledne mám hlad, otvírám ledničku.
0: Ano.
1: Já si připadám teď hrozně, teda nikdy jsem nedělala. Takže já nevím, jak s tou životosprávou teď člověk má naložit. Jestli jsem tím to léto tak přibrala, že jsem jenom ležela.
0: Možná tím, že jste vypnula trochu, jedla. Tak se to takhle posunulo. Každopádně, paní Jindro, moc děkuju. Přeju vám hlavně pevné zdraví. Opatrujte se, ať vám pořád chutná, protože to je také jedna ze známek toho, že se člověk uzdravuje.
1: Děkuju vám, děkuju.
0: A zase příště v noční lince. Naslyšenou, dobrou noc.
1: Děkuju,
2: naschledanou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

František Nedvěd dospíval, písnička je lék, no a přiblížila se jedna hodina noční nebo raní, jak chcete, každopádně jsme ve finále středečně čtvrteční noční linky. Je tu ještě pohled do pošty, pan Bohumír píše k tématu. No jo, ale co to vlastně znamená jíst střídmě? Jídlo, které se nedá jíst třeba dalším uskladněním, dáme hospodářským zvířatům, lidé z bytu většinou takové vyhodí. To není plýtvání, ale nutnost mít doma uklizeno a zdrávo. Jistě snahou je potravinami neplýtvat. Potraviny jsou drahé. Já končím s večerním jídlem většinou mezi 17. a 19. hodinou, jím méně, ale slabostí mou je ještě později si dát třeba čokoládu. Neodolávám chutím. Tak když chci schodit, točím se tak trochu v bludném kruhu. Tak to je pan Bohumír. Pane Bohumíre, taky děkuju moc krát, jinak ať se vám daří. Hlavně zdraví, ať vám taky trochu chutná a jinak myslím, že o tom přemýšlíte, což je důležitá věc, že to člověk do sebe necpe a nehrne horem dolem. Ale protože jsme na konci, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc, hezké sny, pokud jdete spát, pokud budete bdít, tak vám přeju hezký poslech našich dalších nočních pořadů, které jsou pro vás připraveny. No a já se budu těšit zase velmi brzy naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tedy stručný příběh, originální zápletka a taky překvapivé rozuzlení. To jsou tedy všechno ingredience, které samozřejmě připravené ve správném poměru a umíchané podle osvědčených autorských receptů většinou zaručují u čtenářů a posluchačů úspěch. Notabene, když je tím, kdo připravuje tuhle skvostnou literární pochoutku, pan William Sidney Porter, známý po celém světě jako O. Henry. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Humoristické povídky amerického spisovatele s literárním pseudonymem O. Henry, to je vám doslova nepřeberná studnice nejenom pro naše divadlo. Tyhle drobné příběhy a vyprávění by se měly snad podávat jako kapky živé vody, když je člověku ouvej, zkrátka smutno nebo mu není do smíchu. A potom taková náhoda, cože? Počkejte, vy nevěříte na náhody? V O. Henryho povídkách někdy náhoda, stejně jako v životě, sehraje vele důležitou roli. Ostatně, jak jinak, i malá drobnost může být přece důvodem k nečekané a hlavně humorné zápletce. A navíc, když jde o lásku...
2: Představte si, že jdete po Broadwayi a máte 10 minut na vykouření doutníku po večeři a přitom se rozhodujete mezi nějakou kratochvilnou tragedií a něčím vážným, jako je například Vaudeville, a najednou vám někdo položí ruku na rameno. Otočíte se a pohlédnete do fascinujících očí krásné ženy zasazené do diamantů a ruské soboliny. Ta žena vám vrazí do rukou strašlivě horký rohlík pomazaný máslem, vytáhne lesklé nůžtičky, odstřihne vám na převlečníku druhý knoflík zhora a už hbitě prchá příčnou ulicí a přitom se bojácně ohlíží přes rameno. Něco takového by bylo ryzí dobrodružství. Pokračovali byste v něm? Kdepak, vy byste rozpačitě zrudli, vy byste hodili rohlík zaraženě na zem a pokračovali dál po Broadwayi a přitom nesměle šmátrali po chybějícím knoflíku. Takhle byste se chovali vy, pokud ovšem nepatříte k té hrstce vyvolených, v nichž ještě nezhynul duch dobrodružství. Opravdových dobrodruhů nebylo nikdy mnoho. Ti, o nich se mluví jako o dobrodruzích na tištěných stránkách, to jsou většinou ziskuchtivci, kteří si vymysleli nové metody. Ti jdou za tím, po čem prahnou, za zlatými rouny, svatými grály, za láskou spanilých dám, za poklady, korunami a slávou. Rudolf Steiner však byl opravdový dobrodruh. Nejzajímavější na životě mu připadalo, že ho hned za rohem může potkat cokoliv. Jeho ochota pokoušet osud ho někdy zavedla na podivné stezky. Dvakrát strávil noc na strážnici. Znovu a znovu se dal na lep důmyslným ziskuchtivým šejdířům. Jedno vábné pokušení ho stálo hodinky a peníze. S nezmenšenou horlivostí však zvedal dál každou rukavici, kterou kdo před něj hodil, a přidával jí do seznamu svých veselých dobrodružství. Jednou večer šel kterou si příční ulicí ve starší části městského centra. Chodníky zabírali dva proudy lidí, těch, co spěchali domů, a té neklidné cházky vycházející z domova za ošidnou pohostinností oslnivě osvětlené tabule. Náš mladý dobrodruh ve dne dělal prodavače v jednom obchodě z pijány, ale nosil kravatu provlečenou kroužkem stopasu místo připevněnou jehlicí. A jak tak šel, upoutala jeho pozornost restaurace, jež vzbudila jeho nelibost, protože ve vitrince vedle ní uviděl prudce cvakající chrup. Když se však podíval lépe, objevil nad dveřmi vedlejšího domu elektricky osvětlená písmena firmy jakéhosi dentisty. Obrovský černoch v pitoreskním červeném vyšívaném kabátě, ve žlutých kalhotách a ve vojenské čapce nevtíravě rozdával kolem jdoucím nějaké kartičky. Tenhle druh zubolékařské reklamy nebyl pro Rudolfa nic nového a zpravidla člověka, co rozdával kartičky, přešel, aniž ochudil jeho zásoby. Ten večer mu však ten černý Američan strčil kartičku do ruky tak šikovně, že se Rudolf musel nad tím úspěšným manévrem pousmát a kartičku si ponechal. Po několika metrech se na ní bez zájmu podíval. Na to ji překvapeně otočil a podíval se na ní znovu, tentokrát se zájmem. Jedna strana byla prázdná, na druhé stála inkoustem napsaná slova Zelené dveře. V tom tři kroky před sebou uviděl kartičku, kterou jakýsi muž jemuši černoch podstrčil, odhodil. Rudolf ji zvedl, bylo na ní zubařovo jméno, adresa a obvyklé říkání o zubních protézách, můstcích, korunkách a lákavé sliby bezbolestných operací. Dobrodružný prodavač klavíru se zastavil a zamyslel se. Pak přešel na druhou stranu a znovu se přidal k proudu lidí spěchajících kupředu. Když šel kolem Černocha podruhé, předstíral, že si ho nevšímá a ledabyle si vzal kartičku, jež mu byla podávána. Po 10 krocích si ji prohlédl, stálo na ní stejným rukopisem jako na první Zelené dveře. Na chodníku ležely 3 nebo 4 další kartičky, které odhodili chodci spěchající za Rudolfem nebo před ním, upadly prázdnou stranou nahoru. Rudolf je obrátil, na všech do jedné bylo vytištěno to zubolékařské povídání. Pomalu se vrátil k vitrince s cvakajícím chrupem, u níž stál ten obrovský Černoch. Když ho míjel tentokrát, žádnou kartičku nedostal. Etiopan tam stál, někomu kartičku podstrčil, jiného nechal přejít bez obtěžování. Rudolfovi tentokrát kartičku nejen neposkytl, ale dokonce, aspoň jak se Rudolfovi zdálo, po něm jeho lesklý velikánský obličej sjel chladným, takřka přezíravým pohledem. Našeho dobrodruha při tom pohledu bodlo. Četl v něm mlčenlivou obžalobu, že byl shledán lehkým. Ať ta záhadná slova na kartičkách znamenala cokoliv, Černoch si ho 2x vybral ze zástupu za jejich příjemce a teď ho zřejmě zatratil jako někoho, kdo nemá moc důvtipu nebo dost odvahy utkat se se záhadou.

Náš mladý muž zůstal stát stranou od všeho toho zhonu a rychle odhadl dům, v němž, jak se domýšlel, na něj čeká dobrodružství. Přízemí bylo zřejmě domovem modistky nebo kožešníka, který měl v téhle chvíli zavřeno. První patro patřilo podle mrkajících elektrických písmen onomu zubaři. Polyglotický bábel tabulek nad nimi označoval příbytky věštkyň, švadlen, hudebníků a lékařů. Ještě výš hlásali zatažené zřasené záclony a lahvičky s mlékem odrážející se bíle od parapetů, že tam je hájemství domácností. Rudolf vešel rychle po vysokých kamenných schůdcích do domu a pokračoval dál po dvojích schodech potažených kobercem nahoru. Chodba tam byla nezřetelně osvětlená dvěma bledými plynovými hořáky, jedním daleko napravo a druhým blíž vlevo. Rudolf se podíval ke světlu, co bylo blíž, a v jeho bledé aureole uviděl zelené dveře. Na okamžik zaváhal, pak, jako by se mu před očima myhl potupný úšklebek onoho afrického žongléra s kartičkami, se hned vydal přímo k zeleným dveřím a zaklepal. Co všechno může za těmi zelenými výplněmi být? Hráčské doupě, prohnaní darebáci, kteří s obratnou dovedností líčí na někoho past, nebezpečí, smrt, láska, zklamání, zesměšnění, cokoliv. Uvnitř se ozvalo jemné zašustění a dveře se pomalu otevřely. Stála v nich dívka, které ještě nebylo ani 20, ale měla bílý obličej a potácela se. Jak pustila kliku, slabostí zavrávorala a zatápala rukou. Rudolf ji zachytil a položil ji na vyrudlou pohovku stojící u zdi. Pak zavřel dveře a rychle se rozhlédl po místnosti. Vyčetl z ní příběh spořádané, ale strašlivé chudoby. Dívka ležela bez hnutí, jakoby v mdlobách. Rudolf se rozhlížel po pokoji, jestli snad někde neuvidí sud. Člověka v bezvědomí je přece nejlíp přehnout přes sud. Ne, to se dělá s utopenci. A začal dívku ovívat kloboukem. To mělo úspěch, protože jí krempou buřinky třepl přes nos a dívka otevřela oči. A Rudolfovi připadalo, že ty upřímné šedivé oči, ten vyzývavě ohrnutý nosík, ty kaštanové vlasy zvlněné jako úponky hrachu jsou krásné zakončení a odměna všech jeho nádherných dobrodružství. Ale byl to obličej žalostně hubený a bledý. Já jsem omdlela, že? Zeptala se dívka malátně. A kdo by taky neomdlel, jen to zkuste chodit po světě 3 dny bez jediného sousta a uvidíte. Himmel, zvolal Rudolf a vyskočil. Počkejte, hned se vrátím, a vyřítil se ze zelených dveří a letěl po schodech dolů. Za 20 minut se vrátil a místo zaklepání kopl špičkou do dveří, protože v náručí svíral celý sortiment potravin od kupce i z restaurace. Chléb a máslo, pečené kuře, láhev mléka a láhev vřelého čaje. Co je to za nesmysl, řekl z hurta, chodit po světě bez jídla. S takovýmihle hokus pokusy musíte přestat. Večeře je připravená. Pomohl jí na židli u stolu a zeptal se, máte nějaký čajový šálek? Na poličce u okna, odpověděla. A když se k dívce otočil zpátky se šálkem, viděl, jak se s rozzářenýma nadšenýma očima pouští do obrovské rychlokvašky, kterou s neomylným ženským instinktem vylovila z pytlíku jako první. Rudolf jí se smíchem okurku vzal a nalil jí šálek mléka. Nejdřív si vypijete tohle, nařídil jí. A pak dostanete trochu čaje a po něm kuřecí křidílko a teprve zítra okurku. A když dovolíte, abych byl vaším hostem, tak povečeříme. Čaj rozjasnil dívčiny tváře a vrátil jim trošku barvy. Pustila se do jídla se způsobnou zuřivostí vyhladovělého dravce. Když se jí poněkud vrátili síly, začala mu vykládat svůj malý příběh. Byla to jedna z tisíce historií, nad jakými velkoměsto dnes a denně zývá. Příběh o prodavačce s nedostačující mzdou, redukovanou pokutami, jež zvyšují objem zisku obchodu, o čase ztraceném nemocí a pak o ztraceném místě, ztracených nadějích a o zaklepání dobrodruha na zelené dveře. Když si pomyslím, co všechno jste prodělala, zvolal Rudolf, co pak nemáte v New Yorku žádné přátele, ani příbuzné, ani živou duši.
Já jsem taky na světě sám a sám, řekl Rudolf po pauze. To jsem ráda, vyhrkla dívka a mladého muže z jakéhosi důvodu potěšilo, že jí jeho opuštěnost není proti mysli. Pak jí z ničeho nic začala padat víčka a dívka si povzdechla. Já jsem strašně ospalá, řekla. Ale je mi tak hezky. Rudolf vstál a vzal do ruky klobouk. Pak vám popřeju dobrou noc, pořádně se vyspěte. To vám udělá dobře. Když uchopila jeho ruku a řekla dobrou noc, měla v očích otázku tak výmluvnou, tak upřímnou a tak úpěnlivou, že na ní odpověděl slovy. Zítra se ovšem přijdu podívat, jak se vám daří. Mně se tak snadno nezbavíte. Když byl u dveří, dívka se zeptala, jak to, že jste zaklepal na moje dveře? Na chvíli se na ně zadíval, vzpomněl na ty kartičky a z ničeho nic ho bodla žárlivost. Co, jestli se dostali i do jiných rukou, stejně dobrodružných, jako jsou jeho? Ale v tom si umínil, že se dívka nikdy nesmí dovědět pravdu, nikdy jí neřekne, že si je vědom, jak podivnému triku ji její zoufalá tíseň dohnala. Bydlí tady jeden náš ladič pijan, odpověděl, zaklepal jsem na vaše dveře omylem. Poslední, co v pokoji uviděl, než se zelené dveře zavřely, byl její úsměv. Nahoře na odpočívadle se zastavil a zvědavě se kolem sebe rozhlédl. Pak se vydal na druhý konec chodby, pak vyšel o patro výš a tam ve svých výzkumech pokračoval. Všechny dveře, co v domě objevil, byly natřené na zeleno. Zamyšleně se šel na ulici. Ten pitoreskní černý Američan tam dosud byl. Řekl byste mi, proč jste mi dal tyhle kartičky a co mají znamenat, zeptal se. Tamhle to máte, šéf, řekl černoch a ukázal do ulice. Ale první jednání už nestihnete. Rudolf se podíval směrem, kterým černoch ukazoval a uviděl divadlo, nad jehož vchodem svítila oslnivě písmena názvu nové hry Zelené dveře. Má to být moc prýma kus, pane, pravil černoch. Ten agent, co na něj schání publikum, mi strčil dolar, aby jsem rozdal pár jeho kartiček spolu s doktorovým. A můžu vám nabídnout jednu tu doktorovu kartičku, pane? Na rohu bloku, ve kterém bydlel, se Rudolf zastavil na sklenici piva a na doutník. Když vyšel se zapáleným tabákovým smotkem ven, zapnul si kabát, posunul si klobouk do týla a řekl důrazně po uliční lampě na rohu, ale stejně si myslím, že mi cestu k ní označkovala ruka osudu. Což, když to dobře uvážíme, řadí Rudolfa Steinera k opravdovým přívržencům romantiky a dobrodružství.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Tak tedy, když nápoj lásky s Karlem Gottem, tak i v repertoáru povídek O. Henryho. Ta následující, jak jinak, nápoj lásky, je zvláštní nebo vzácná tím, že ji Český rozhlas natočil už hodně dávno, totiž na začátku 60. let ve svém českobudějovickém studiu. A v jedné z rolí uslyšíte nejenom Antonína Harta, který se později úspěšně představil na několika pražských jevištích, taky ve filmu, v televizi a samozřejmě v rozhlase, ale uslyšíte i Adolfa Šmída, neboli Ádu Šmída. Ten je zase možná víc známější z vyprávění Báry Hrzánové, protože byl jejím dědečkem a vlastně i takovým zakladatelem dnes už slavné a stále pokračující herecké dynastie.
2: Tvůj sirup úžasně pomohl. Odlehlo mi na prsou hned po prvních lžících. Málem bych zapomněla. Gudlejovi od naproti se rozvádějí. Slyšel jsi už tu novinu? A co slečna Petersová? To by bylo něco pro tebe. Jenom si víc hledět, osmělit se, najít si příležitost. A starý Peters by tomu přál, jsi přece lékárník. Jenom ta plachosti vadí, ale tu máš prostě po oci. Já jsem taková nikdy nebyla.
3: Ale když já, maminko, vlastně...
2: A sečna Petersová by s námi jistě chodila do kostela na procházku. Mám o ní moc dobré reference. Moje přítelkyně paní Wardová ji jednou potkala na nádraží a slečna Petersová ji pozdravila. Moje přítelkyně hned
3: poznala... Ale já nechci slečnu Petersovou.
2: Synu, to slyším poprvé.
3: Já ji nemiluji.
2: To už jsem slyšela, ale na tom zase tolik nezáleží. A koho tedy miluješ?
3: Rozu, maminko. Rozu Ridleyovou.
2: Rozu Ridleyovou? Ale to je znamenité děvče, moje drahá přítelkyně.
3: Já vím, maminko.
2: No a? Už to ví? Ta slečna Ridleyová?
3: Ne, vůbec nic netuší.
2: Ale to je chyba, Iciku. Jestli to myslíš vážně, tak jednej, vyslov se, řekni to všechno. Jestli budeš váhat ještě týden, bude z tebe starý mládenec a pak ovšem bude pozdě.
3: Já to zařídím, maminko. Nemějte strach. Ještě dneska to zařídím.
4: Iciku, zavírám. Dneska nemám čas.
5: Koukej, měj chviličku strpení.
4: Čanku, já totiž, abys rozuměl...
5: Já vím. Náramně důležitá věc. Ale já mám na srdci taky něco vážného. Iciku... Potřebuju medicínu.
4: Někomu se podařilo vrazit ti kudlu do žeber?
5: Kde to bolí, to si uhád dost dobře. Mám to pod kabátem a blízko žeber. Poslouchej, Iciku. Rosa Ridleyová se mnou uteče z domova a dáme se odat ještě dneska večer.
4: Rosa?
5: Střepy znamenají štěstí. Tak teda dáme se odat. Jen jestli vydrží v náladě až do konce. Linkujeme si to na útěk už 14 dní. Jeden den řekne, že se mnou uteče a ještě ten večer zas říká na svatýho dindy. Teď jsme se dohodli na dnešní večer. Tentokrát Rosa vydržela a souhlasí už celý 2 dny, ale pořád ještě je 5 hodin času a tak se bojím, že mě zas nechá v režii, až si stoupnu na start.
4: Říkal jsi, že potřebuješ medicínu?
5: No... Připravil jsem už nahoře v Harlemu hezký byteček s pugetem na stole a s hrncem na vaření postaveným jen spustit. A objednal jsem řečnidlo z kazatelny, aby čekal doma, že přijedeme v 9:30. Tentokrát to musí vyjít. Abych se kvůli téhle falešní překážce zase ještě dnes večer rozbíhal na plano, to teda nedopustím ani za milion.
4: To potom pořád ještě nevidím, proč mi tu mluvíš o medicíně, nebo co s tím vůbec já mám co dělat.
5: A co pak tě to kouslo? Všechno ti povím. Starý je Ridley. Mě nemá ani trošku rád. Už týden nedovolil Roze vytáhnout se mnou paty. Kdyby jim nebylo líto ztratit nájemníka a strávníka, byli by mě už dávno vyhodili. Vydělávám $20 týdně. A Roza nebude nikdy muset litovat, že vyletěla z maminčinýho kurníka s Čánkem Egovenem. O, Iciku, měl bys už taky jednou okusit zlosti lásky. Ty to tady zdemoluješ. Iciku... Potřeboval bys pořádný hlt ostré šťávy.
4: Musíš mi prominout, Čenku, já musím vyhotovit předpis.
5: Poslyš, Iciku, Neexistuje nějaká taková medicína, takový prášky, co by třeba s děvče jako naladili, aby měla člověka ještě radši, když je spolkne?
4: Ty!
5: No počkej, říkal mi ty Mlejsi, že jednou něco takového dostal od nějakého mastikulky z horního města a že s tím krmil svý děvče. Sypali to do limonády. Hned po první dávce byl hotový trumfový eso. A všichni vedle něho vypadali jako dva šupy na dluh. Netrvalo to ani 14 dní a měli svatbu.
4: Já?
5: No, myslel jsem si, kdybych měl pro Rozu třeba si jen jeden takovej prášek, abych jí ho podstrčil u večeře, že by to mohlo počťouchnout a že by jako spíš vydržela a už tentokrát nezradila, co jsme si ujednali. No, taky si myslím, že není zapotřebí zrovna pár volů, aby člověk vytáhl. Ale děvčata dovedou vždycky spíš pokřikovat podej nebo piš, než se honit za merunou. Kdyby ta medicína účinkovala třeba jen pár hodin, stačilo by to.
4: Kolik hodin se má strhnout to bláznoství s utíkáním?
6: V 9 hodin.
5: Večeří se v 7, v 8 odejde Roza do postele, že jí jako bolí hlava. A v 9 mě starý parvezáno pustí na zadní dvorek, odkud je v plotě ze sousedství k Ridleyovům vytržený prkno. Vlezu si pod její okno a pomůžu jí dolů po žebříku protipožární konstrukce.
4: Čanku!
5: Musíme s tím začít tak brzy kvůli tomu kazateli. Všecko půjde jako jedna fiala. Ale aby Roza zase nezjankovatěla, až se mávne ke startu. Můžeš mi urobit aspoň jeden takovej prášek, Iciku?
4: Čanku, právě s medikamenty toho druhu musí farmacent nakládat s největší opatrností.
5: Iciku, starý kamaráde.
4: Dobrá.
5: Já věděl.
4: Tobě jedinému ze všech svých známých mohu s takovým práškem důvěřovat. Pro tebe to teda udělám.
5: Iciku!
4: Uvidíš, jaké bude mít potom Roza o tobě mínění.
5: Já věděl, Iciku, že budeš mít pochopení.
4: Dva prášky stačí. A hodně zapít, nebo předem rozpustit.
5: Iciku, příteli, drž mi palce!
4: Haló? Haló? Haló? Haló?
7: Ridley!
4: Schönstein, to je pan Ridley. Promiňte, že obtěžuji, ale je to velmi, velmi naléhavé a řekl bych takové diskrétní. Ovšem situace si žádá rychlého zákroku. Rozhodného zákroku, pane Ridley.
7: Ale pane Schönsteine, k věci.
4: Ano, ano, ano, hned se k tomu dostanu. Tedy, před chvílí jsem náhodou zjistil, prosím, může to být omyl, ale představte si, on chce unést vaši dceru.
7: Kdo?
4: Chunk McGowan.
7: Nesmysl.
4: Mají to dobře promyšleno. Chunky chce ze dvorku přistavit žebřík.
7: A to je všechno?
4: Ano. Totiž... Ano, to je vlastně všechno. A to je všechno, pane Ridley.
7: Ten kus líný irský kůže. Můžete dát krk na to, že hned nabiju brokovnici a počkám si na něho.
4: Ano, ano, ano.
7: A jestli se opováží na můj dvorek, tak odtamtud pojede místo ve svatebním kočáře v ambulanci.
4: Ano. Hurá! Maminko, požehnejte mi. Udělal jsem všecko pro Rozino i mý štěstí. Já totiž dal panu McGowanovi prášky pro spaní. Doufám, že Roza po nich bude spát jako... A že pan Ridley bude mít dobrou mušku.
8: Dnes půjdu za ní, dnes půjdu.
5: Starý brachu!
4: Čanku!
5: Slunce už svítí na naše štěstí. Podařilo se. Byli jsme spolu v cíli u velebníčka v 9 hodin, 30 minut a 15 vteřin.
4: A
5: dneska ráno vařila vajíčka v modrým domácím kimonku. Pane na nebi, mám já to štízko. Kamaráde Iciku, musíš k nám někdy přiklusat.
4: A prášky?
5: Jako ta medicína, co jsi mi dal? Teda s tím je to takhle. Zase jsem včera večer u Ridleyů k večeři. Jak jsem se zakoukal na Rozu, tak jsem si řekl, Čanku, jestli už to děvče máš dostat, koukej ho dostat na rovince. Neskoušej žádný triky na takovou spravedlivou rostlinku, jako je róza. A tak jsem nechal ty pilulky od tebe v kapse. A potom mi padnou kukadla na jinou přítomnou osobnost, která, říkám si hned jako v duchu, nemá ráda svýho nastávajícího zetě, jak by ho ráda mít měla. A tak jsem si vyčíhal chvilku a vhodil jsem ty pilulky starýmu Ridleyovi do kafe. Chápeš?

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou dnes o lásce v příbězích povídek O. Henryho. Tu následující asi znáte, jak by ne. Ostatně už jste ji v našem divadle mohli slyšet třeba v podání Karla Hegera, ale dnes tedy tentokrát poprvé v ženském podání. Ten romantický příběh, který přesně splňuje to, o čem jsem mluvil na začátku, totiž skvělou zápletku a nečekaný závěr a poentu, nám přečte herečka Hana Součková. A že bude možná poněkud předčasně řeč o Štědrém dnu, ale kdeže. Podle O. Henryho jsou Vánoce tím nejzajímavějším a nejtajemnějším a taky nejpohyblivějším svátkem v roce. Během roku se prý ustavičně jenom blíží. Dobré dny, přátelé.
2: Dolar a 87 centů. Víc nic. A z toho 60 centů v jednocentových mincičkách zachráněných po jedné po dvou na nelítostném smlouvání s hokynářem, zelinářem nebo řezníkem. Della přepočítala 1 dolar a 87 centů. A zítra budou Vánoce. Zjevně se nedalo dělat nic jiného, než plácnout sebou na ošuntělé kanapátko a skočet. Della to udělala. Zatímco se nám paní domu zvolna propracovává od prvního stádia ke druhému, porozhlédněme se po bytečku. Podnájem za 8 dolarů týdně, interiér se nedá popsat než větou holou. V chodbě v přízemí schránka na dopisy, v níž by se z dopisu nedočkal a elektrický zvonek, z něhož by se zvonění nevymáčkal. K tomu příslušná tabulka hlásající James Dailington Young. Honosné Dailington uprostřed jim

0: doména vylétlo na stožár v předešlém období blahobytu, kdy jeho majitel pobíral $30 týdně. Nyní, kdy se příjem zcvrkl na $20, písmena ve slově Darlington zašla, rozmazala se a jakoby seriózně začala uvažovat o tom, že se i ona zcvrknou ve skromné a nevýbojné D. Nicméně, kdykoliv přišel Jane Darlington Young domů a vyšplhal se ke svému bytu, byl oslovován miláčku a náramně objímán paní Youngovou, kterou už znáte pod jménem Della. Potud vše v pořádku. Della se vyplakala a začala si hadříkem a pudrem restaurovat tváře. Stála u okna, bez zájmu sledovala ošklivou šedivou kočku na ošklivém šedivém plotě, na ošklivém šedivém dvorku. Zítra bude Štědrý den a ona má jen $87 na dárek pro Jima. Měsíce už střádá cent k centíku a tohle je výsledek. Z $20 týdně si vyskakovat nemůžeš. Výdaje byly vyšší, než čekala. Vždycky jsou vyšší. $87 na dárek pro Jima, pro jejího Jima. Kolikrát si v šťastných chvilkách představovala, co hezkého mu koupí. Něco hezkého a vzácného a přepichového. Prostě něco aspoň trochu hodného té cti, že mu může patřit. Náhle se prudce odvrátila od okna a přistoupila k zrcadlu. Oči jí zářivě planuly a z tváře jí během 20 vteřin zmizela veškerá barva. Rychlým pohybem si uvolnila vlasy a nechala je splývat rozpuštěné v celé jejich délce. Ve vlastnictví Youngových byly dvě věci, na které byli svrchu jmenovaní patřičně hrdí. Jednak to byly Jimovy zlaté hodinky, patřící kdysi otci a předtím praotci, a jednak Deliny vlasy. Kdyby za oknem na protilehlé straně světlíku bydlela sama královna ze Sáby, Della by si neodpustila tu a tam nechat své rozpuštěné vlasy pokoupeli povlávat z okna ven a degradovat tak veškeré šperky a cenosti jejího veličenstva na pouhou vetež. A kdyby sám král Šalamoun byl tady v baráku domovníkem a suterén měl předspaný svými poklady, Jimovi by to nedalo, aby pokaždé, když půjde kolem, nevytáhlo hodinky. Jen aby viděl, jak si ten monarcha rve závistí vous. Teď se tedy Deliny krásné vlasy hrnuly v proudech kolem ní. Čeřily se a blištěly, jak kaskády hnědých vod. Spadaly jí až pod kolena a zahalovaly ji celou jako roucho. Spěšně a nervózně Della své vlasy opět spoutala. Jen na chvilku zaváhala a zarazila se v nehybném postoji. Slzička či dvě ukápli na odraný koberec. A už měla na sobě svůj starý hnědý kabátek a svůj starý hnědý klobouk. Se zavířením sukní a pořád ještě s jiskrou v oku proplula dveřmi a pelášila po schodech dolů na ulici a dál a dál. Zarazila se až před cedulí Madame Violetová. Vlasové doplňky všeho druhu. Vyběhla do prvního patra udýchaná, jen tak se stačila sebrat. Madam, mohutná, tvarohovitě bílá netýkavka, byla nahony vzdálená fialce. Koupíte mé vlasy? Zeptala se Della. Kupuju vlasy, řekla madam. Sundejte si klobouk, ať se můžu podívat. A už se zas rozlily hnědé kaskády. $20, řekla madam a zkušenou rukou si potěžkala tu záplavu. Dejte mi to rychle, řekla Della. Ojoj. Ale následující dvě hodinky se vznášela jak na křídlech motýlích. Radši však zanechme otřepaných metafor. Prostě rabovala krámy v honbě za dárkem pro Jima. Nakonec ho našla. Jedině pro Jima byl stvořen, pro nikoho jiného. V žádném z obchodů, které prošmejděla skrz naskrz, nenašla nic podobného. Byl to platinový řetízek jednoduchého střídmého vzoru, patřičně proklamující svou cenu pravou svou podstatou a ne nějakými křiklavými parádičkami. Tak to se vždy pozná dobrá věc. A tato byla skutečně hodná Jimových hodinek. Ledva řetízek uviděla, věděla, že musí patřit Jimovi. Patřili k sobě. Neokázalost a hodnota. To charakterizovalo oba dva. Odevzdala $21 a s 87 centy pospíchala domů. Měla co dělat, aby své rozdychtění schladila trochou rozumu a rozvahy. Vzala si želízka na vlasy, zapálila plynový hořák a jala se napravovat pohromu, kterou jí velkorysost spojená s láskou napáchali na hlavě. A to je vždy nesmírně těžký úkol, přátelé, kolosálně. Za 3/4 hodiny měla hlavu pokrytou drobnými hustými kudrlinkami, takže se náramně podobala uličníkovi z páté obecné. Prohlédla si svůj obraz v zrcadle pečlivě a kriticky. Jestli mě Jim nezabije hned, sdělila si z očí do očí, tak mi poví, že vypadám jak Hobsanda z kabaretu. Ale co jsem mohla dělat? Co jsem mohla dělat s dolarem a 87 centy? V 7 hodin už byla káva uvařena a na kraji sporáku vyčkávala rozpálená pánvička na své 2 porce řízků. Jim se dosud nikdy neopozdil. Della složila řetízek v dlani a posadila se na roh stolu hned u dveří. A pak už slyšela jeho kroky na schodech v přízemí a jen maličko pobledla. Ráda pronášela krátké tiché modlitbičky za ty nejprostší věci a nyní zašeptala: Bože, dej, ať se mu ještě líbím. Dveře se otevřely, Jim vstoupil a zavřel za sebou. Měl propadlé tváře a na nich vážný výraz. Chudák, bylo mu sotva 22 a už má být hlavou rodiny. Potřeboval by nový kabát a chodí bez rukavic. Stanul ve dveřích a zarazil se. Oči upíral na Delu a bylo v nich něco, čemu nerozuměla a co jí těsilo. Jime, miláčku, zasténala. Nedívej se na mě takhle. Nechala jsem si ustřihnout vlasy a prodala jsem je, protože bych Vánoce nepřežila, kdybych pro tebe neměla dárek. Zase mi narostou, uvidíš. Viď, že ti to nevadí. Mě vlasy rostou strašně rychle. Řekni, veselé Vánoce, Jime, a buďme šťastní. Ani nevíš, jaký krásný, jaký nádherný dáreček pro tebe mám. Ty jsi dala ostříhat vlasy? Namáhavě ze sebe vysoukal Jim, jako by se k této do očí bijící skutečnosti musel dopracovat po značném duševním úsilí. Dala jsem si je ostříhat a prodala jsem je, řekla Della. Co pak mě už takhle nemáš rád? Jsem to já, i když nemám vlasy. Jim se pátravě rozhlížel po místnosti. Takže vlasy už nemáš, řekl s výrazem takřka idiotským.
1: Ještě dříve večer, víš? Tak buď na mě hodný, protože jsem se jí vzdala kvůli tobě. Ty vlasy se daly spočítat, řekla s náhlou sladkou vroucností, ale mou lásku k tobě nikdo změřit nedokáže.
0: Můžu dát smažit řízky, Jime? Rázem se Jim probral z tranzu a vzal Delu do náručí. Na 10 sekund všímejme si radši z diskrétní pozorností nějakého nepodstatného objektu v druhém koutě pokoje. $8 týdně nebo 1 000 000 ročně, jaký je v tom rozdíl? Matematik či učenec by jistě usuzoval chybně. 3 králové se dostavili s převzácnými dary, ale na tohle by se nezmohli. Kterouž to temnou narážku ještě objasníme. Jim vyněl balíček z náprsní kapsy kabátu a hodil ho na stůl. Nemysli si o mě, Bůh ví co, řekl Jim. Žádná ondulace, amputace či operace tvých vlasů nemůže způsobit, abych miloval svou holčičku míň než dosud. Ale až rozbalíš tenhle balíček, pochopíš, proč mě to ze začátku tak vzalo. Bílé prstíky jeli se hbitě cupovat provázek a papír. V zápětí radostný výkřik a pak běda. Rychlý typický ženský přechod k bědování a lamentaci, vyžadující bezprostřední zapojení veškerých lácholivých schopností pána domu. Neboť zde ležely hřebeny. Souprava hřebenů, natemeno i protýl, k
1: které Della už dávno chodila uctívat k výkladní skříni na Broadway. Nádherné hřebeny z pravé želvoviny, s obrubou posázenou drahokamy, náramně barevně ladící s těmi překrásnými, ztracenými vlasy. Nesmírně drahé hřebeny, jak věděla, po nichž její srdce prahlo a toužilo, bez sebe menší naděje, že jí kdy budou patřit. A nyní jsou její. Avšak ty kadeře, které měly být zdobeny touto vysnívanou ozdobou, jsou fuč. Přece však je přivinula k hrudi a za chvíli byla i schopna vzhlédnout, upřít své uslzené oči na Jima, usmát se a říct: mě vlasy rostou strašně rychle, Jime. Jim ještě neviděl její krásný dárek. Dychtivě mu ho podávala na otevřené dlani. Matný vzácný kov se blízkal od lesky jejího horoucího nadšení. No, není perfektní, Jime? Zběhala jsem celé město, než jsem ho našla. Teď se musíš koukat, kolik je hodin, aspoň 100krát za den. Půjč mi hodinky, ať vidím, jak se k ním ten řetízek hodí. Ale Jim neposlechl. Svalil se na kanape, založil si ruce za hlavu a usmíval se. Víš co, Delo, řekl, odložme svoje vánoční dárky na čas stranou. Jsou až moc krásné, než abychom si je teď mohli užít. Hodinky jsem prodal, abych ti mohl koupit hřebeny. A teď už dej prosím tě smažit ty řízky.

Pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.